Dnes na možná odvážné a provokativní téma pacifista jako Ježíš. Matouš, 5. kapitola, 44. verš. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Lukáš, 6. kapitola, 29. verš. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. A třetí poslední verš z téhle série, Matouš 26:52. Ježíš mu řekl, všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Jako křesťané jsme převážně pacifisti. Odmítáme válku a násilí jako prostředek pro řešení konfliktu. Spíše nebo absolutně upřednostňujeme pro řešení konfliktu vyjednávání, kompromis, odpor bez násilí nebo diplomacii. Vycházíme tak z učení Ježíše, který byl proti násilí. Ježíš nás učí, dobře čiň těm, kteří tě pronásledují. Pokud tě někdo udeří do tváře, nastav druhou. Nepoužívej meč. Věříme, že násilí plodí násilí a odpuštění může plodit odpuštění. Ježíš potí krev, když má zemřít, ale svou smrt neodvrací silou. I když by nejspíše, jako u pokušení na poušti, mohl požádat armádu andělů, aby ho zachránili. Já scházím na recepci hotelu, protože zde končil právě pobyt pro veterány. Kluci, kteří mají nějaké vážné zranění z této války. Někteří mají místo končetin protézy. Mají šrámy na duši, noční děsy. Často nejsou schopni normálního života s rodinou. Já spolupracuju s ukrajinskými murachy, kteří těmto veteránům pomáhají se postavit na nohy, jak fyzicky, tak i duševně. Je tedy jeden kluk, který nedávno zalehl granát, aby to nezabilo všechny ostatní. On přežil, ale měl v těle 200 střepin. Spoustu se podařilo vyoperovat, ale 60 zůstalo a z toho 6 v srdci. Zdá se mi to skoro jako nemožné, jako neslučitelné se životem. A uvidíme, co to bude dělat, jak vlastně dlouho ještě bude moc žít. Na tomto rehabilitačním pobytu pro veterány jsem potkal také zajímavého týpka. Starší chlapík, křesťan, kaplan, dříve také veterán. Což je geniální kombinace. On těm trpícím chlapům rozumí. Rozumí možná jako nikdo jiný. Kromě toho, že kaplan je také motorkář a vede jeden motorkářský klub. Od tohoto kaplana jsem se dozvěděl, že spoustu církví dnes na Ukrajině, když se nějaký muž rozhodne dobrovolně jít do války a bránit svou zemi, bránit jejich matky, ženy a dcery, tak jeho církev mu odebere možnost přistupovat k večeři páně. Pro mě to zvláštní. Ale je pravda, že spoustu církví toto pravidlo také přehodnocuje. Já bych toto téma asi ani neotvíral, ale jak jsem vám říkal už v minulém díle Kliky, byl jsem nedávno na Charis, katolické charismatické konferenci, a tam bylo výborné téma chraň své srdce. Jak chránit své srdce, jak ho chránit i před zlem. Jak se nechat Bohem proměňovat a zároveň nebýt ke zlu slepý. O tom se tam ale nemluvilo. Problém je v tom, že já jsem dostal po téma žehnejte a neproklínejte. Vlastně ať popovídám něco o božím jednání během naší humanitární služby, během války na Ukrajině. Římanům 12:14. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Někdo může říct, no vidíš Petře, tady to máš, žehnej těm, kdo tě pronásledují. Také jsem to dříve takto vnímal, ale neviděl jsem tam ten princip, nenechejte se ovládnout zlem, odplatou, nenávistí, krutostí a kolektivní vinou. Pomohl mi to objevit až italský dominikán, kněz, teolog a filozof a jeden z nejvýznamnějších myslitelů středověku, Tomáš Akvinský. Tedy pomohly mi to objevit jeho myšlenky o spravedlivé válce. Válka může být spravedlivá z jeho pohledu, pokud obsahuje tyhle tři body. Legitimní autorita. Válku nemá vést soukromý jedinec, což může být ta pomsta, ale autorita odpovědná za společné dobro. Například třeba stát.
Druhé kritérium pro spravedlivou válku podle Tomáše Akvinského je spravedlivá příčina, zejména obrana proti vážnému bezpráví, například obrana nevinných. A ten třetí důvod je správný úmysl. Válka nesmí být vedena z nenávisti, pomsty, touhy po moci či krutosti, ale za účelem dobra, zejména obnovení spravedlivého míru. No, tohle jsem neznal, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. No a i apoštol Pavel to dal v tom listu Římanům, jako vysvětluje, co znamená žehnat těm, kteří nás pronásledují. Římanům 12, 17 až 18. Nikomu neodplácejte zlým zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nemějte motivaci odplaty. Pokud je to možné, žijte se všemi v pokoji. Apoštol Pavel možná neříká, když tě někdo napadne, nech si všechno líbit, jenom utíkej, ať zlo zvítězí. Omlouvám se, trošku to přeháním. Ale i on připouští použití síly pro obranu a ochranu nevinných a zranitelných. Použití síly, která není vedena odplatou a nenávistí. Logika pomsty je oni zabili, my zabijeme. Logika obrany je zastavíme útok, abychom ochránili civilisty. Logika kolektivní viny je jejich národ je zlý, proto každý z nich je náš nepřítel. A logika lásky vůči nepříteli je tenhle člověk je můj nepřítel, ale zároveň je člověkem stvořeným Bohem. Vlastně nemusím volit mezi milovat nepřítele nebo chránit nevinné, ale jako křesťan můžu být povolaný k obojímu. Sergej mi říká, Petře, je to složitý a těžký čas. Já i manželka jsme nemocní a už 4 měsíce každé ráno, když vstaneme, já sypu léky, i ona sype léky. No, bojím se mu to říct, ale je to tak, že už 4 měsíce je jejich syn ve válce. Každé ráno čekají SMSku, že jim napíše, jestli je naživu. Když v noci něco pípne, tak běží k telefonu, aby zjistili, jestli jim nepíše. Není to vůbec snadné, jako chránit svoji zemi. A mám pocit, že oni ten boj nebojují jenom za sebe. Mám na sebe otázku a možná, pokud chcete, můžete ji stáhnout i na sebe. Miluju a dokážu i chránit, anebo také opačně dokážu chránit i miluju. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 z pořadu Klika a slibuju, že příští díl bude trošku odlehčenější. Tak třeba za týden. Mějte se pěkně.

bioodpad. Mé písně plní zvláštní kontejner. Chtěl jsem být kosmonaut, ale špatně jsem dopad. Jsem směrovka, která si sama plete směr. Tajnej, co ztratí.

ani hlad. Má planeta je velký supermarket. Nerozeznávám makro od byly. Sirena hlásí, tanečníci vyklidí parket. A já doufal, že jsme se jich dávno zbavili.

0: Noční chvíle s Proglasem.
1: Když bez hlavostvým okem klidně měříš a čtupen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když sa obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov snosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hlouba znáš a dovedeš přežít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kam. Když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš se dá. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých strach.

tvrdost, když svůj si všem necht druhem si zastal, když s bratřem zdavem uchováš si hrdost a nespěšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase

se zbalem, pojedu do Londýna, odkud se vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby. Jsme tu s dalším čajem do páté, opět symbolickým pozdravem, vlastně druhým pokračováním, protože symbolicky slavíme vzpomínku na Williama Smitha Monroea, kterou příznivci country a zejména bluegrassu přeloží pod jméno Bill Monroe. Ten se narodil 13. září 1911 v Rosine v Kentucky a zemřel 9. září 1996, takže vlastně v roce 2026 slaví dvojité jubileum, jen o něco málo se nedožil 85. Všechny podstatné věci o jeho životě jsme si stačili říct minule, pro ty, kteří neslyšeli, tak jenom si zapamatujme, že to byl vynikající mandolinista a dalo by se říci, že díky jménu své kapely, první a víceméně i poslední, Bluegrass Boys, vytvořil základ pro hudební styl, který vlastně nese jeho jméno a on sám je označován jako otec bluegrassu. My jsme na úvod slyšeli fragment a Janu Dolákovou, kteří interpretovali jeho píseň Can't You Hear Me Calling. Dalo by se říct, že bychom klidně mohli zalistovat v českých country, dokonce i folkových, ale i bluegrassových kapelách, které interpretovali jeho písně a nebylo by jich málo, tahle vzpomínka zůstala, ale my zůstaneme u angličtiny a u původního jazyka, v kterém Bill Monroe celou řadu pozdějších hitů a dneska opravdu základních kamenů repertoáru každé bluegrassové kapely vytvořil. Vyšlo totiž úžasné album v roce 1996 jako podsta k jeho kulatému jubileu. To album se jmenuje True Life Blues, The Songs of Bill Monroe a má podtitul An All-Star Tribute to the Father of Bluegrass Music, tedy podsta hvězd pro otce bluegrassu, pro otce bluegrassové hudby. My na začátek uslyšíme titulní skladbu tohoto alba, tedy True Life Blues, které zaspívají Lori Lewis a Katie Kalik, a potom jednu právě ze zmíněných písní, které se staly standardy, a to jak ve zpívané podobě, tak v podobě instrumentálky, a to je Molly and Ten Brooks. Zpívá Alan O'Brien.

Album True Life Blues, z kterého dnes hrajeme a vzpomínáme tak na 30 let od úmrtí Billa Monroea, jednak nese krásné úpravy jednotlivých hitů, v pravém slova smyslu, countryový hitu Billa Monroea, tak nese také celou řadu vzpomínek a je také plné respektu vůči této osobnosti. Říká, kdyby někdo hledal, jaký vliv měl, kdy byl Monroe v hudebním světě, tak si nebude připomínat jenom bluegrassové a countryové hudebníky, ale také například Elvise Presleyho, Jerry Lee Lewise, Carla Perkinse nebo Little Richarda, kteří měli co brát právě od Billa Monroea. To byl citát Paula Enrighta. Nebo Peter Rowan říká, zpívání těchto písní evokuje jistý druh magie. Ta oslava Billa Monroea v každém z těch starobylých tónů, které zaznějí. My si teď pustíme ukázky, které zase nám představí takovou tu hudební klasiku. Bude to I'm on my way, Back to the old home, vlastně symbolicky připomíná, že Bill Monroe, který se narodil v Kentucky, tak měl ke svému rodnému kraji velmi intenzivní vztah a celá řada písní, kterou složil, tak je právě vázána na tento kraj. Highway of Sorrow, Memories of You a jedna z krásných instrumentálek Rawhide, která se nám představí v podání mandolinisty Ronnie McCurryho, který sám sebe vždy pokládal a také se intenzivně hlásil k Billu Monroevi jako ke svému učiteli.

0: Dozněla skladba Rohajt, jedna z instrumentálek, které se staly opravdovou bluegrassovou klasikou. Jako dlouholetý ředitel v uvozovkách bluegrassové dílny mohu říci, že je to jedna z nejčastěji hraných instrumentálek, o které málo kdo tuší, že vůbec má konkrétního autora a má, je to Bill Monroe, kterou nahrál Ronnie McCurry. My si v další ukázce představíme celou McCurry family, která právě velice ctí odkaz Billa Monroe a velmi často hraje jeho skladby. Zazní Can't You Hear Me Calling, kterou zaspívá jeden z nejvýraznějších tenoristů v současnosti, velmi ceněný zpěvák, mnohačetný zpěvák roku v anketě IBMA, Del McCurry. Mimochodem je zajímavé, že právě tradice tenoristů jako lead vokálu bluegrassových kapel začíná jeho zakladatelem Billem Monroem. Další se nám představí v ukázce Peter Rowan, Letter from My Darling, a další krásná věc Sitting Alone in the Moonlight. Ať se vám líbí.
1: One, two, three.

Tak to byl Timo Bryan, kytara a lead vokál ve skladbě Sitting Alone in the Moonlight, neboli osamělý poses ve svitu měsíce. Teď nás čeká ukázka dalších výjimečných bluegrassových hudebníků, kteří sami sebe prezentují jako osobnosti, které mají co dočinění s odkazem Billa Monroea, který velmi často prezentují a také hrají jeho skladby. A je to mandolinista, zpěvák Sam Bush a hráč na dobro Jerry Douglas. Bude to skladba Big Mon a následovat bude další z výjimečných skladeb, velmi často citovaných a přehrávaných nejenom v bluegrassu, ale třeba také v newgrassu, a to je skladba Scotland.

Další vzpomínka na albu True Life Blues je od Ronnieho McCurryho, který připomíná, že když poprvé se potkal s Billem Monroem, tak mu bylo asi tak 9 let, přišel do našeho domu a pamatuji si velkého chlapíka v bílém klobouku, ale když poprvé vzal do ruky mandolínu a zahrál, tak jsem byl absolutně fascinován. Úplně jsem byl nadšen a byl to jeden z nejvýraznějších hudebních zážitků, který jsem za celý svůj život měl. A možná právě v té chvíli jsem se rozhodl, že budu mandolinistou, také se jim stal. Takže teď se s námi vlastně Bill Monroe pro ukázky v interpretaci jiných muzikantů pomalu bude loučit, snad se vám budou líbit. Takže se nám představí postupně Get Down on Your Knees and Pray, tedy vlastně symbolická modlitba v podání Elena O'Brienta, Del McCurryho, Ronnie McCurryho a Rolanda Whitea na mandolínu. Dále to bude skladba Used to Be, další z velmi běžných písní, kterou nám zaspívá Katie Kellick a Lori Lewis, ty už jsme slyšeli, za doprovodu vynikajícího benžisty Tony Trišky a Toda Phillipse u basy. Vlastně to nemůže skončit jinak, než ukázkou opět odkazující na rodiště, tedy na Kentucky, Billa Monroea, kde také měl svůj dlouholetý festival, který byl jakousi baštou pro bluegrassové kapely, Bean Music Festival, a dá se říci, že jeho odkaz se natolik vkořenil pro i stávající sestavy bluegrassových muzikantů, že není víceméně mandolinisty, který by na něj nevzpomínal s respektem. Víš například známý fenomenální mandolinista současnosti Chris Thiele. Nakonec tedy zazní Little Cabin Home on the Hill, tedy malá chatka na kopci, které vytvořili společně Bill Monroe a Lester Flatt, a my uslyšíme v podání Johna Hartforda, Ronnie McCurryho, Mikea Comptona a Toda Phillipse. To je z dnešního Čaj do páté vše. Děkujeme za pozornost a loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

slapping it.

Płaczesz. Płaczesz jako prvý krát. Keď ticho skončí, zostane.

azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věty. Bůh zkouší člověka a test někdo svičnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, ode vša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám se jména měst do nočního ticha.

věčně znám živým. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trestaně vina, kéž ho nezají.

0: Měst do nočního ticha. Šeptám se má na měst do nočního ticha. Šeptám se má na měst do nočního ticha.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát, umět si vybrat, na jakou stranu se jako první.

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej za snídku bez naděje, odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se tmy. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí. Můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky. A máma s tátou se za tebe leká.

právě teď, jenom pár hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

zástup uhranul. Byl jsem chloubou svého krále, věřil jsem v čest rytíře. Vím, jak pýcha zraní lásku, znám dost věcí k nevíře.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už ne jako kotva, ale ani jako smetí, na dně končí všechna moje stará předsevzetí. Vítr se mnou zmítá dál od stěny ke stěně, po mořích se lodí

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. září.
1: Svatý otec při dnešní generální audienci pokračoval v cyklu katechezí o pastorální konstituci Gaudium et Spes, tentokrát se zaměřením na druhou kapitolu o lidském společenství.
0: Po katechezi pozdravil mimo jiné italské vězeňské kaplany, slovenské vojáky i polské mladé pěší poutníky.
1: Vatikánská dikasteria vydala společný dokument věnovaný dědictví koncilní deklarace Nostra Aetate.
0: Přejeme vám příjemný poslech.
1: Papež Lev XIV. Pokračuje v cyklu katechezí o pastorální konstituci Gaudium et Spes a uvádí, že stavět proti sobě rozvoj jednotlivce a společnosti by znamenalo zmařit oba. Vyzývá k navazování hlubokých vztahů v době sociálních médií a umělé inteligence a k posuzování politických projektů na základě kritérií důstojnosti lidské osoby. Slovy tohoto dokumentu odsuzuje jakoukoliv formu vraždy, genocidy, potratu, eutanázie a dobrovolné sebevraždy.
2: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratři a sestry, dobré ráno a buďte vítáni.
2: Dedicando il secondo capitolo alla comunità umana.
0: Koncilní konstituce Gaudium et Spes, jejíž druhá kapitola je věnována lidskému společenství, vybízí, abychom růst vzájemných vztahů mezi lidmi považovali za jeden z hlavních rysů dnešního světa. To si však žádá hledat naplnění hlouby ve společenství lidí, pro něž je nezbytná vzájemná úcta k jejich plné duchovní důstojnosti. Naléhavost těchto úvah v dnešní době ještě vzrostla. Na jedné straně technologický rozvoj, rozšíření hromadných sdělovacích prostředků a sociálních médií i stále rostoucí využívání umělé inteligence otevírá nové možnosti a odstraňuje bariéry i vzdálenosti. Na druhé straně je tu tendence ke vztahům stále méně osobním, více virtuálním. A hrozí nám, že si zvykneme přenechávat algoritmům rozhodnutí, která náleží pouze lidskému svědomí. Úsilí o to, aby sociální vztahy měly skutečnou hloubku a osobní rozměr, je v tomto ohledu příspěvkem, který chce křesťanská komunita nabízet.
2: Il Concilio invita ad attingere criteri e forza dal progetto creatore di Dio.
1: Koncil vyzývá, abychom čerpali kritéria a sílu z božího stvořitelského plánu, který chtěl, aby všichni lidé vytvořili jednu rodinu a chovali se k sobě bratrsky. Proto je láska k Bohu a k blížnímu prvním a největším přikázáním, které v Kristu našlo své plné zjevení a své úplné naplnění. Zdokonalování lidské osoby a rozvoj společnosti je třeba považovat za vzájemně úzce provázané, kápeme-li je protikladně či odděleně. Bude to jejich zmaření. Dějiny, včetně nedávných, tuto pravdu jasně potvrzují a proto je třeba neúnavně opakovat spolu s otci druhého vatikánského koncilu, že lidská osoba je a musí být počátkem, nositelem i cílem všech společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít společensky.
0: V této perspektivě Gaudium et Spes zdůrazňuje, že rozmanitost lidí a národů ve světě nesmí být vnímána jako nebezpečí či hrozba, ale jako potenciál k obohacení a růstu. Opačný přístup, který někdy degraduje v násilí, je plodem moci hříchu, toho, jak hřích ovlivňuje myšlení i jednání na všech úrovních a způsobuje skázu a smrt. Je třeba se stále více otevírat logice vzájemnosti, sdílení a péče, jak tomu je i mezi jednotlivými údy lidského těla. Pastorační konstituce k tomu nabízí také stručnou definici společného dobra a připomíná, že spočívá v souhrnu podmínek společenského života, které jak skupinám, tak jednotlivým členům dovolují úplnější a snazší dosažení vlastní dokonalosti. Dokument zároveň konstatuje vzájemnou závislost mezi národy a uvádí, že jakákoliv skupina musí mít na zřeteli potřeby a oprávněné nároky jiných skupin, ale i obecné dobro celé lidské rodiny.
2: A partire da questa impostazione i padri conciliari.
1: Na základě tohoto postoje koncilní otcové poté poukazují na některé naléhavější praktické důsledky. Na prvním místě jde o úctu k lidské osobě. Gaudium et spes říká: všechno, co je přímo proti životu, jako vraždy všeho druhu, genocidy, potraty, eutanázie i dobrovolná sebevražda, cokoliv porušuje nedotknutelnost lidské osoby, jako mrzačení, tělesné nebo duševní mučení, pokusy o psychické násilí, co uráží lidskou důstojnost, jako nelidské životní podmínky, svévolné věznění, deportace, otroctví, prostituce, obchod se ženami a s mladistvými a také hanebné podmínky práce, když je s dělníky zacházeno jako s pouhými výrobními prostředky a ne jako se svobodnými a odpovědnými osobami. Všechny tyto věci a jim podobné jsou opravdu ostudné.
0: Druhým důsledkem je úcta a láska i k protivníkům nebo k těm, kdo mají jiný způsob myšlení a jednání než my sami. Za třetí, základní rovnost všech lidí, která vyžaduje sociální spravedlnost. Dokument uvádí, je třeba překonat a odstranit jakýkoliv druh sociální nebo kulturní diskriminace v základních právech člověka z důvodů pohlaví, rasy, barvy, společenského postavení, jazyka nebo náboženství, poněvadž odporuje Božímu záměru. Nakonec koncilní otcové vyzývají k překonání individualistického smýšlení a k přijetí postoje odpovědnosti a účasti.
2: Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità.
1: Drazí bratři a sestry, tato vize lidstva jako společenství lidí je cenným odkazem, který nám zanechal druhý vatikánský koncil. Pomáhá nám všem provádět osobní i společenské rozlišování, abychom zodpovědně posuzovali dnešní sociální a politické projekty na základě kritérií důstojnosti lidské osoby, sociální spravedlnosti a svobodné účasti na budování společného dobra. Budoucnost lidstva totiž závisí na úsilí každého z nás spolupracovat s Bohem a s bratry a sestrami na budování lidštějšího světa.
0: To byla katecheze papeže Leva XIV. Pozdravech během středeční generální audience se svatý otec obrátil k lidem z různých zemí. Pozdravu slovenských věřících svatý otec přivítal účastníky 20. národní pouti ordinariátu ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky. Mezi 400 slovenských poutníků byl i pěvecký sbor Čučor Jedky z Rabče. Svatý otec připomněl slavnost sedmi bolestné Panny Marie, hlavní patronky Slovenska, a vyzval přítomné.
3: Neustále si obnovujte svojou vierou úctu k Ježišovej Matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: K polským poutníkům a seminaristům z plocké diecéze, kteří pěšky putovali cestou svatého Stanislava Kostky z Vídně přes Dillingen do Říma, promluvil svatý otec v souvislosti s 300. výročím svatořečení tohoto světce jeho jezuitského spolubratra Aloise Gonzagi. V roce 300. výročí jeho svatořečení spolu s Aloisem Gonzagou nepřistávejme v modlitbě za mladé lidi, aby se na přímluvu těchto svatých patronů nebáli dělat odvážná životní rozhodnutí ve službě Bohu a bližnímu.
0: Svatý otec se pozorně věnoval též italským vězeňským kaplanům v čele s otcem Rafaelem Grimaldim. Drazí, vyjadřuje vám hlubokou vděčnost za váš důležitý apoštolát v těchto místech lidského utrpení. Buďte vždy živou přítomností evangelia a křesťanské naděje.
4: Tři dikasteria pro nauku víry, pro jednotu křesťanů a pro mezináboženský dialog vydala společný dokument. Tento text nese jméno Cesta naděje a ohlíží se za 60 lety od vyhlášení koncilní deklarace Nostra Aetate, která zahájila novou kapitolu v dějinách vztahu mezi katolickými křesťany a věřícími ostatních náboženství. Společná reflexe tří dikasterií zdůrazňuje pozvání k opačnému postoji vůči fundamentalismu a extremismu, k rozchodu s mentalitou obležené pevnosti a dobývání nepřátelského území. Cesta naděje znovu prochází klíčové etapy dialogu od vydání Nostra Aetate, vyhodnocuje jejich výzvy a cíle a načrtává perspektivy do budoucna ve vztahu k oživení nadčasového poselství koncilní deklarace, která prohlásila: Církev zavrhuje jako cizí Kristovu smýšlení jakoukoliv diskriminaci nebo jakékoliv utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství. Prefekt dikasteria pro mezináboženský dialog, kardinál George Jacob Kovakat, zdůrazňuje: Nostra Aetate není izolovaný text, stal se hořčičným zrnkem na teologické i institucionální rovině. Smýšlení koncilu se propsalo do trvalé struktury římské kurie i do misijního poslání církve. Jedním z důležitých témat deklarace Nostra Aetate byl vztah se Židy. Dokument Cesta naděje zdůrazňuje, že smlouva Boha se židovským lidem je neodvolatelná, což neustále musí mít církev na paměti. Ke stále palčivějšímu tématu antisemitismu, jimž se dokument také zabývá, dodává kardinál Kurt Koch, prefekt dikasteria pro jednotu křesťanů: Nemůže být dobrým členem rodiny, kdo si neváží vlastní matky a nemiluje ji. Židovství je mateřskou půdou, z níž křesťanství vyrostlo. Je nemožné být učedníkem Ježíše Krista a zároveň antisemitou. To platí navzdory komplikacím, které současný konflikt na Blízkém východě židovsko-křesťanskému dialogu přináší. I v těchto obtížných časech poznamenaných konflikty a neporozuměním je nezbytné pokračovat s nasazením v tomto našem drahocenném dialogu, cituje kardinál slova papeže Lva XIV. Úsilí o dialog, vzájemné poznávání a oceňování je jedním z nejdůležitějších a podstatných prvků působení církve navzdory rostoucímu fundamentalismu, vytrvalým předsudkům, politické manipulaci pod maskou náboženství a násilí v Božím jméně. Jak zdůrazňuje dokument Cesta naděje, nemůžeme vzývat Boha jako otce všech lidí, odmítáme-li se chovat jako bratři vůči druhým lidem, kteří byli stvořeni k Božímu obrazu.
0: Shrnutí nového dokumentu pro nás připravil otec Zdeněk Drštka. Z Vatikánu vás od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bromková.
1: Laudetur Jesus Christus.

Dnešní myšlenku na den si pro nás připravil Daniel Ženatý. Dobré ráno, moje jméno je Zdislava Horníková a budu vás až do 11. hodiny provázet našem vysílání. Ale teď už myšlenka na den od Daniela Ženatého. Nese název Obraz, který zneklidňuje.

Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz, obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno. To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele, notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Biblii jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači.

No a je tu evangelium na dnešní den. To je z Lukášova evangelia, 7. kapitola, 36 až 50. verš. Jeden farizeus ho pozval k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom domě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě u toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje. Přistoupila ze zadu k jeho nohám a rozplakala se. Slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírala, líbala je a mazala drahocenným olejem. Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslel si. Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, a která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl: Šimone, rád bych ti něco pověděl. On na to: jen mluv, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád? Šimon mu odpověděl: mám za to, že ten, komu odpustil více. Řekl mu: správně si usoudil. Obrátil se ženě a řekl Šimonovi: vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí si mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbil jsi mě na pozdrav. Ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazal jsi mi olejem nohy. Ona však mi drahocenným olejem pomazala nohy. Proto ti říkám, muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mě nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje. Jí pak řekl: jsou ti odpuštěny hříchy. Ostatní hosté si začali sami u sebe říkat: kdo je to, že i hříchy odpouští? On však řekl ženě: tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji.

0: No a krátce po 6. hodině raní vás veme k modlitbě raní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Michal.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Dnes připomíná, máme památku svatého Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa mučední, a jsou to oba mučedníci. Vše ze 4. týdne žaltáře naleznete v novějším vydání na straně 1330. 1330 v novějším vydání. Antifonu k Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu z památky potom na straně 1711. Novějším vydání 1330 a 1711. No a vy z vás, kteří používáte původní vydání, vše ze 4. týdne žaltáře naleznete na straně 1198. 1198. A potom antifona k Zachariášovu kantiku a také závěrečná modlitba z památky 1519. 1198. 1519, tedy v původním vydání.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Hospodine, uslyš hlas můj, milostivý obličej svůj, radšiš ke mně nakloniti a prosby mé vyslyšiti.
1: Vysílá je duch můj vroucí, dříve nežli slunce skvoucí, nás v příbytcích osvěcuje, dobrým i zlým posluhuje.
0: Naše kroky vždycky spravuj, na všech cestách nás ochraňuj. Ať v tebe pevně doufáme, věrně v dobrém pracujeme.
1: Dej to z otcovské milosti, z plné zásluhy Kristovi, štědrý dárce, Duchu Svatý, Bože nedílné podstaty.
0: Kéž obraz Boží nesouce, v Krista v kořenění souce, po veškeré práci zdejší, máme v nebi život věčný.
1: Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, o Hospodine.
0: Hospodine, slyš moji modlitbu. Pro svou věrnost dopřej sluchu mé úpěnlivé prosbě. Vyslyš mě pro svou spravedlnost.
1: Nepoháněj na soud svého služebníka. Nikdo z živých není před tebou spravedlivý.
0: Neboť nepřítel pronásleduje mou duši. K zemi srazil můj život. Uzavřel mě v temnotách jako dávno zemřelé.
1: Můj duch ve mně chřadne, srdce mi strnulo vnitru.
0: Vzpomínám si na dávné dny, uvažuji o všech tvých činech. Myslím na skutky tvých rukou.
1: Rozpínám k tobě své ruce, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země.
0: Rychle mě vyslyš, Hospodine, neboť můj duch malátní.
1: Neskrývej přede mnou svou tvář, ať nejsem jako ti, kdo klesají do hrobu.
0: Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
1: Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet, neboť k tobě zvedám svou duši.
0: Vysvobod mě od mých nepřátel, Hospodine. K tobě se utíkám.
1: Pouč mě, abych konal tvou vůli, vždyť ty jsi můj Bůh.
0: Dobrotivý je tvůj duch, ať mě vede rovným krajem.
1: Pro své jméno, Hospodine, zachovej mě naživu, ve své spravedlnosti vyveď mě z tísně.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Dej, ať záhy dojdu tvé milosti, Hospodine.
1: Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou.
0: Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním. Všichni, kdo ho milujete.
1: Radujte se s ním, radujte se. Všichni, kdo jste nad ním naříkali.
0: Abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje. Abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy.
1: Neboť tak praví Hospodin. Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů.
0: Budete sát, ponesou vás na zádech. A na klíně vás budou laskat.
1: Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším. V Jeruzalémě naleznete útěchu.
0: Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje. Jak tráva vypučí vaše kosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen. Hospodin zaplavil Jeruzalém blahem jako řekou.
1: Náš Bůh si zaslouží chvály.
0: Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Opěvujte našeho Boha, neboť je milý. Zaslouží si chvály.
1: Hospodin buduje Jeruzalém, zhromažďuje rozptýlené z Izraele.
0: Uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje.
1: Určuje počet hvězd, každou z nich nazývá jménem.
0: Velký je náš Pán a přemocný. Jeho moudrost je bez míry.
1: Pokorné Hospodin pozvedá, bezbožné však ponižuje k zemi.
0: Opěvujte Hospodina děkovnou písní. Hrejte na citeru našemu Bohu.
1: Který mračný zatahuje nebe, déšť připravuje zemi.
0: Dává vypučet na horách trávě a bylinám, aby sloužila lidem.
1: Dobytku poskytuje potravu i krkavčím holátkům, když k němu křičí.
0: Nemá potěšení v síle koně. Nemá zalíbení ve svalech muže.
1: Hospodinu se líbí, kdo se ho bojí, kdo spoléhají na jeho dobrotu.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Náš Bůh si zaslouží chvály. Krátké čtení je z listu Římanům. Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstalo však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.

0: Má duše po tobě žízní, Bože. Hledám tě od časného rána.
1: Má duše po tobě žízní, Bože. Hledám tě od časného rána.
0: Tvá pravice mě podpírá.
1: Hledám tě od časného rána.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Má duše po tobě žízní, Bože. Hledám tě od časného rána. Vzácná je smrt, která platí krví za nesmrtelnost.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vzácná je smrt, která platí krví za nesmrtelnost. Bůh je spása svého lidu, proto ho oslavujme a volejme. Bože, ty jsi náš život.
1: Požehnaný jsi, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi tak nesmírně milosrdný, že jsi nám daroval nový život.
0: Abychom měli živou naději skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
1: Ty stvořil člověka k svému obrazu a v Kristu jsi ho obnovil.
0: Učiň, ať jsme Kristu podobni.
1: Do našich srdcí zraněných závistí a nenávistí
0: vlej lásku svatého Ducha.
1: Dej dělníkům práci, hladovým chléb a zarmouceným radost.
0: Všem lidem svou milost a spásu.
1: Bože, ty jsi náš život.
0: Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi dal svému lidu horlivé pastýře a statečné mučedníky, Kornélia a Cypriána. Na jejich přímluvu posiluj naši vytrvalost ve víře a veď nás, abychom horlivě usilovali o jednotu církve. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Ve čtvrtek 24. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Ezechiela 12. kapitolu. Podtitul Symbolický úkon naznačuje odchod lidu do vyhnanství. Hospodin mě oslovil, synu člověka, bydlíš mezi vzpurným plemenem, které má oči k vidění a nevidí, uši k slyšení a neslyší, protože je to vzpurné plemeno. Ty tedy, synu člověka, připrav si před nimi za bílého dne zavazadla vyhnance a přestěhuj se před jejich očima ze svého místa na místo jiné. Snad uznají, že jsou vzpurné plemeno. Vynes za bílého dne před jejich očima svá zavazadla ven, zavazadla vyhnance. Sám však vyjdeš před nimi večer, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima si prokopej zeď a vyjdi skrze ni. Před jejich očima nes na ramenou svá zavazadla. Vyjdeš za tmy, přikryješ svou tvář, takže neuvidíš zemi. Činím totiž z tebe znamení pro dům Izraele. I udělal jsem, jak mi bylo poručeno. Za bílého dne jsem vynesl svá zavazadla jako vyhnanec, večer pak jsem si prokopal zeď, za tmy jsem vyšel a před jejich očima jsem na ramenou nesl zavazadla. Ráno mě Hospodin oslovil. Synu člověka, jistě ti řekl dům Izraele, dům vzpurný, co děláš? Řekni jim, tak praví pán Hospodin, toto hrozebné proroctví patří vládci, který je v Jeruzalémě, a všemu Izraelovu domu, který v něm sídlí. Řekni, já jsem vám znamením, jak jsem učinil, tak se jim stane. Do vyhnanství, do zajetí půjdou. A vládce, který je mezi nimi, ponese na ramenou svá zavazadla a vyjde za tmy. Prokopají zeď, aby ho vyvedli, přikryje svou tvář, aby neuviděl očima zemi. Roztáhnu proti němu svou síť, bude polapen do mých tenat, přivedu ho do Babylona, do chaldejské země, tu však neuvidí a zemře tam. Do všech větrů rozptýlím všechny, kteří jsou kolem něho, jeho reky i válečné sbory, a za nimi vytasím meč. Tu poznají, že já jsem Hospodin, až je rozptýlím mezi národy a rozpráším po zemích. Zanechám však z nich několik lidí, zachráněných od meče, hladu a moru, aby vypravovali všechny jejich ohavnosti mezi národy, k nímž přijdou. Poznají, že já jsem Hospodin.

Dobré ráno, je 6 hodin a 30 minut, vy posloucháte Proglas a hezký den vám přeje Zdislava Horníková. Pojďme se podívat na dnešní kalendář. Máme čtvrtek 17. září. Katolický kalendář připomíná památku německé mističky ze 12. století, přírodovědkyně a lékařky, hudební skladatelky a spisovatelky benedictské mnišky svaté Hildegardy z Bingenu. Odešla v tento den roku 1179. Zároveň je památka prvokřesťanských mučedníků svatých Kornélia a Cypriána a italského kardinála a učitele církve jezuity svatého Roberta Bellarmína. Ten je na věčnosti rovných 405 let. No a svátek má Nadežda, starověké jméno, které vyjadřuje naději. V našem vysílání tu máme připraveno ještě spoustu hudby i samozřejmě zpráv. A ve 6:45 zveme k poslechu všechny děti. V ranním vzíváčku totiž budeme hládat slavné památky. O hodinu později tu máme hudební kompas, tedy v 7:45 a v něm si představíme polskou skupinu Tuleje. Dále potom v 8:10 zase začne ranní proud písniček a zpráv a v 9 hodin vás veme k poslechu pořadu Na stole je téma. V něm bude hovořit Martin Holík s výraznou osobností poslancem parlamentu Janem Bartoškem. No a potom v 10:15 tu máme pořad Život v hojnosti, tedy relaci Nejen chlebem z Radia 7. No a po ní klasicky vonička lidových písní. V 11:00 začne čtení na pokračování. V něm čteme knihu podepsána Charlotte. No a pojďme se ještě podívat na počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo. Ráno v Čechách ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty dosahují 17 až 22 stupňů, na horách to bude kolem 12. Vane slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Tlak je stálý a rozptylové podmínky dobré. Tak zůstaňte s Proglasem.

No, jsou tu očekávané události dnešního dne. 30 let od otevření charitativního střediska Michala Magone a 20 let fungování charitního domu svatého Benedikta Labré připomene jejich společná oslava v Ostravě. Začne mší svatou v kostele svatého Josefa, kterou bude celebrovat generální vikář diecéze Jan Čudek. Následuje setkání v Sileziánském centru Dona Boska. Velké Meziříčí hostí po roce Evropský festival filozofie. Na téma Mezi pravdou a lží vystoupí v Jupiter klubu po slavnostním zahájení bývalá eurokomisařka pro hodnoty Věra Jourová a filozof jazyka Tomáš Koblížek. Ten promluví o manipulativním šíření strachu jako účinném nástroji pro oslabování současných demokracií. V Rajhradském klášteře se chystá vernisáž výstavy historických map z klášterních sbírek pod názvem Zobrazit svět. Setkání hudebně doprovodí multiinstrumentalista Radim Zenkl. To jsou očekávané události, no a zbytek očekávaných událostí a ještě více se dovyzvíte po 8. hodině.

Kvlá a teď už je to jednou jasný, na kytaru nám zahrál Michal Pavlíček a zaspíval David Koller. No a ještě než začne dnešní ranní zíváček, pustíme si ještě jednu písničku. Bude to Trigo Fresco a španělský hráč na harmoniku Marcos Coy. Tak tady je.

Dobré ráno, milé děti, je 6 hodin a 45 minut a zdraví vás Tislava Horníková. No a začíná náš tradiční ranní zíváček. Tak já se těším, že si společně zasoutěžíme a taky doufám, že se něco nového dozvíme. Připomenu, že dneska budeme hádat slavné památky. No ale ještě předtím, než začneme, tak se pojďme pomodlit. Začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Pane, začíná nový den. Chci ti poděkovat za všechno hezké, co mi dáváš, co od tebe dostávám. Děkuji za kamarády, se kterými se dnes potkám. Děkuji za všechno, co je dnes přede mnou. Amen. No ale ještě dřív, než začneme soutěžit, tu pro vás mám první písničku. Je to o skupiny Bombardák a jmenuje se Nádraží.

0: spuštění o zpoždění. Vlak na starou paku bude opožděn o 10, 15, 20 let.
1: Znám jedno nádraží, někde tam v Roškopově, má jedno podlaží a je tam

Jak jste možná podle snělky poznali, budeme hádat významné památky. No a já vám řeknu nějaké indicie a vy podle nich můžete poznat, o co konkrétně se jedná. Pokud budete vědět, tak nám můžete zavolat na číslo 739 850 345. Zavolejte na číslo 739 850 345, pokud budete vědět správnou odpověď na moji otázku. Tak já vám právě teď dám nějaké indicie. Dnes ráno vás zvu na prohlídku hradu, který se tyčí nad Brněnskou přehradou. Z kdysi slavné královské pevnosti, rezidence moravských markrabrat i pozdějších hrdého centra jednoho z největších moravských panských velkostatků, zůstala kvůli nepovoleným opravám a dlouhodobému zanedbávání velmi poškozená stavba. Mnoho nechybělo a nedalo. Nedaleko Brna bychom mohli navštěvovat už jen opuštěnou zříceninu. Už z dálky všechny návštěvníky hradu vítá mohutná břitová zeď. Nejlépe si ji můžete prohlédnout třeba z paluby výletního parníku. No a víte, jak se tento hrad jmenuje? Připomínám, že hádáme mi jednu památku, jeden hrad, který se tyčí nad Brněnskou přehradou. Kdo budete vědět, můžete volat, linka je zatím volná. Když si to byla královská rezidence a královská pevnost a také rezidence moravských markrabra. I pozdější hrdé centrum jednoho z největších moravských panských velkostatků. No a zůstalo kvůli nepovoleným opravám a dlouhodobému zanedbávání velmi poškozená stavba. Mnoho nechybělo a nedaleko Brna bychom mohli navštěvovat už jen opuštěnou zříceninu. Už z dálky všechny návštěvníky hradu vítá mohutná břitová věž. No a nejlépe si právě tuto památku můžete prohlédnout z paluby výletního parníku nebo výletní lodi. Zatím nám pořád nikdo nevolá, tak si dáme ještě jednu písničku a počkáme, třeba nám někdo zavolá. Tady je Pavouk Pech.

0: No a to byla písnička Pavouk Pech. No a já jsem se při ní spojila právě s Aničkou. Ahoj, ahoj, slyšíme se?
1: Jo, slyšíme.
0: Ahoj, zdravím tě v živém vysílání. Aničko, tak co je správná odpověď? Co si myslíš, že je to za hrad? My jsme hledali jednu památku.
1: Hrad Vezeří.
0: Super, tak správná odpověď je tvoje. Tady je znělka. Tak bez vám. Jak se dneska vyspala, jak se máš?
1: Mám se dobře a vyspala jsem se taky dobře.
0: Tak to je super. Těšíš se do školy, nebo to nehrozí?
1: Těším.
0: Těšíš, tak to je paráda. No a já tady mám pro tebe dvě písničky za správnou odpověď. Můžeš si vybrat, která by se ti líbila víc. První se jmenuje Kam chrápeš dědoušku, a nebo potom Kombinačky. Víš, to jsou kombinačky?
1: Tu druhou.
0: Kombinačky. Super. Tak moc děkuju a měj se krásně, ať se ti daří. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak to byla Anička a za správnou odpověď si vybrala Kombinačky.

s manželkou Klimánc. Na Hradě se dá přijet nejen autobusem, ale v sezóně hlavně parníkem po Brněnské přehradě. Takže to je i tip pro vás, třeba na nějaký víkendový výlet. No a tady je písnička Kombinačky, kterou si vybrala Anička za správnou odpověď. Byl to tedy Hrad ve Veří.

No a já se s vámi, milé děti, pomalu, ale jistě loučím, totiž blíží se 7. hodina raní, tak vám přeju, ať se vám daří a šťastný den a ať se vám vše vydaří. No a posílám ještě jednu písničku, ta je od skupiny Kašpárek v rohlíku a jmenuje se Za dveřmi.

0: 7 hodin ráno a na Proglasu vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: HDP. Jak chce slabá libanonská armáda odzbrojit militantní hnutí Hizballáh?
2: A v čem spočívají rizika nákupu léků po internetu?
1: I na to se budeme ptát. O zprávy se ale dnes ráno a dopoledne stará Monika Vrchotová.
3: Pěkné ráno. Už za půl hodiny se sejde koaliční rada, aby znovu projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Výše zadlužování se nelíbí SPD ani motoristům, kteří vyjednávají s hnutím ANO o tom, kde ušetřit. Motoristé například chtějí

0: znovu zavést karenční dobu, tedy první 3 dny nemoci bez náhrady výdělku. Původně to koalice zamítla. Šéf motoristů Petr Macinka ale návrh předloží s úpravami znovu.
1: Vnímáme postoje, zejména tedy SPD, takže i tady jsme se trošku posunuli. Ten náš návrh jsme parametricky mírně upravili a ty parametry představíme zítra koaličním partnerům s tím, že to bude nějaký kompromis, který navrhneme.
0: Celkem by motoristé chtěli navrhovaný deficit snížit až o 20 miliard korun. Koaliční lídři by dnes měli probírat i to, kdy zařadí na jednání sněmovny plán na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Evropská komise dnes představí detaily návrhu na zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová to oznámila ve středečním projevu o stavu Unie. Evropa podle ní musí zakročit proti návykovému designu sociálních sítí a vtahování dětí k čím dál extrémnějšímu obsahu.
2: Návrh podle von der Leyenové počítá s různými typy omezení pro děti různého věku. Do 13 let by neměly mít na sociální sítě přístup vůbec. U dětí od 13 do 15 let pak mají být účty plně pod kontrolou rodičů a s časovým omezením přístupu na hodinu denně. Evropská komise dnes představí podrobnosti návrhu, včetně toho, jakým způsobem by měl být zákaz vymáhán. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Bankovní rada České národní banky odpoledne rozhodne o výši základní úrokové sazby. Podle očekávání trhu i komentářů členů bankovní rady zůstane sazba beze změny, tedy 3,75%.
4: Například viceguvernérka Eva Zamrazilová před zasedáním řekla, že nejsou v tuto chvíli žádné zásadní důvody pro změnu sazeb. K opatrnosti podle ní centrální banku vede růst cen služeb a nemovitostí, i když srpnová inflace zůstala podle předběžného odhadu nízká na úrovni 1,9%. Národní banka se obává, že by se na podzim mohly plně projevit stále rostoucí ceny energií a paliv. To by výrazně zvýšilo inflaci a centrální banku by to patrně přimělo sazbu zvýšit. Tento scénář bude ale pravděpodobně na stole až v listopadu nebo v prosinci. Rozhodnutí o výši sazeb padne dnes ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Například americká centrální banka už večer základní úrokovou sazbu zvýšila o 0,25% bodu. Důvody rozebereme v následujícím vysílání ranního plusu. Prezident Spojených států Donald Trump plánuje příští týden jednat o dalších krocích ve válce proti Íránu. S lídry zemí Perského zálivu se chce podle serveru Axios setkat na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovoru mají být podle webu americké návrhy na poválečnou strategii na Blízkém východě. Washington zároveň zabránil tomu, aby se valného shromáždění zúčastnil palestinský prezident Mahmud Abbas. Trumpova administrativa prodloužila sankce, které odmítají udělení víz představitelům palestinské samosprávy. Kanada požádala o vstup do britské vojenské koalice společných expedičních sil. Informovala o tom kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho. Skupina 10 zemí se soustředí na dovednost rychle vojensky reagovat kdekoliv na světě. Zároveň má doplňovat obranné schopnosti Severoatlantické aliance. Do koalice patří mimo zemí Spojeného království taky třeba Dánsko, Estonsko a Švédsko. Plnohodnotným členem koalice se chce stát kromě Kanady taky Ukrajina, která je teď rozšířeným partnerem společných expedičních sil. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. 11 lidí se zatím obrátilo na kontaktní místo olomouckého arcibiskupství pro oběti zneužívání. Funguje od loňského října. Určené je lidem, kteří v církevním prostředí pocítili různé formy zneužívání. Obrátit se na něj můžou i blízcí obětí. Zájemcům centrum nabízí například pomoc psychologa. Pokračuje pracovnice kontaktního místa Marcela Řezničková.
5: Víme, bohužel, že v církvi jsou lidé, kteří byli nějak zraněni. A právě pro tyto lidi a proto, aby se to třeba neopakovalo, pro větší osvětu bylo tohle místo zřízeno.
0: Vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Důvodem je velmi horké léto a sucho. Vinobraní je letos taky kratší, protože jednotlivé odrůdy dotrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Navzdory nižším výnosům ale vinaři očekávají, že letošní hrozny budou kvalitní. Ještě informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Brna do Přerova opatrně za sjezdem na Ivanovice na Hané na 238. kilometru havarovalo. Osobní auto skončilo mimo vozovku, na místě už jsou hasiči a tvoří se kratší kolona. Na východní části Pražského okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až na jižní spojku k nájezdu od Zahradního města. Tam řeší nehodu v pravém pruhu, navíc předtím stojí nákladní auto s upadlým kolem. Zdržíte se asi 45 minut. Dobře dojeďte. Na Moravě bude až do dopoledne zataženo s možným deštěm, jinak se dnes čeká oblačno až polojasno, ojedinělé přeháňky a teploty 17 až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Byla písnička Měsíční řeka, zpívali nám bratři Hradečtí. Možná vy tuto písničku můžete znát také pod názvem Moon River. Zpívali také Karel Gott. No a poradenské centrum pro cizince otevřou v Olomouci. S čím konkrétně bude cizincům pomáhat a jak celé centrum vzniklo, rozebereme za chvíli. Tady je Fénix a Tomáš David.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Arcidiecézní charita Olomouc dnes oficiálně otevírá své nové poradenské centrum pro cizince žijící v Česku. Od začátku příštího týdne jim pomůže například s otázkami spojenými s pobytem, zaměstnáním, bydlením, zdravotním pojištěním nebo školou. Podrobnosti doplní koordinátorka projektů pro cizince z Olomoucké arcidiecézní charity Kristýna Goša.
2: Jde nám o to je podpořit v orientaci a samostatnosti a bude nabízet služby, jako je základní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, také doprovody a asistence v terénu, i tlumočení a jazykovou asistenci, celkově porozumění třeba i různým dokumentům, nějaký informativní překlad a taky bude pomáhat s uznávání zahraničního vzdělávání. Služby poskytujeme bezplatně a taky samozřejmě nasměruje nebo zprostředkuje další služby. Pokud se na nás cizinec obrátí, tak určitě nemusí mít žádné obavy, když třeba neví, jestli jsme pro něho ta vhodná služba, tak se na nás vždycky může obrátit, to je pro nás základ a když nebudeme moci v té otázce pomoct, tak ho můžeme nasměřovat jinam.
1: Centrum přitom vzniklo kvůli specifickým potřebám, které vystaly v posledních letech. Svůj vliv měla i ruská invaze na Ukrajinu, kdy se Olomoucká arcidiecézní charita věnovala uprchlíkům.
2: Pořádáme různé integrační aktivity, lekci českého jazyka společně s týmem koordinace Olomouckého kraje a taky při jednání s obrem azylové a migrační politiky v Olomouci jsme se dohodli, že je to skvělý nápad a skvělá iniciativa, kterou bychom mohli zrealizovat, aby tak zefektivnila a zjednodušila tu integraci a ten proces cizinců, ať už po příjezdu nebo potom v různých komplikacích, které můžou mít s pobytem, s úřady a nebo celkově s orientací v České republice. Takže to byla taková snaha více stran a my jsme se toho uskutečnění chopili a teďka už dochází k té finální části, kdy budeme otevírat.
1: Shrnuje Kristýna Goša, koordinátorka projektů pro cizince pod arcidiecézní charitou Olomouc. Nové poradenské centrum se cizincům otevře od pondělí.
3: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
1: Ale já vám ho i tak řeknu, 7 hodin a téměř 16-17 minut. No a nová putovní výstava, tu najdete v Praze. Věnuje se kamenné cestě v Dobříši. Více zanedlouho, tady jsou Bílé krystaly.

0: kapela Petrovský a Bílé krystaly. Pojďme dál. Putovní výstava Cesta ke smíření je aktuálně k vidění na dvou místech v Praze. V komunitním centru při kostele svatého Krista Spasitele na Barrandově a v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Prostřednictvím fotografií představuje kamennou křížovou cestu, která vznikla na okraji Dobříše, a také připravované dílo Smíření, odpuštění. Blíže koordinátorka Magdalena Ješková.
1: Jsou to fotky a zároveň k tomu je doprovodný text, jednak popis jednotlivých zastavení a jednak panely o budovaném díle Smíření a odpuštění se všemi informacemi o tom, co tím dílem chceme říct, jaký je jeho smysl a symbol. Představujeme tam taky autora a celé to završujeme konkrétní cestou, jak sochu realizujeme.
0: Autorem výstavy je výtvarník Miroslav Bžence. Doplňuje pro posluchače Proglasu Magdalena Ješková.
1: Aktuálně žije v Dobříši, jinak je to sochař a restaurátor, který se podílí na řadě sakrálních objektů, ale i ve veřejném prostoru má řadu instalací, má třeba kašnu na Praze 2 a z těch křesťanských staveb má křížovou cestu v Modřanech, v pražských a třeba plastiku na připomenutí památky Adolfa Kajpra, jezuity, která je umístěna v kostele svatého Ignáce v Praze.
2: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
3: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
0: Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena rozeberou v Boskovicích. Podrobnější budeme za chvíli. Blízká nebesa a Soňa Horňáková. To je teďka aktuální hudba na Proglasu.

0: Česká křesťanská akademie v Boskovicích chystá přednášku nazvanou Sloužím tajnému ohni, duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. Tématem provede religionista a kazatel profesor Pavel Hošek, který se ve své práci zabývá vztahem teologie a kultury a také religionistickým výkladem krásné literatury. Více informací o úterním setkání v Boskovicích má pořadatel Marek Ženata.
1: Bude se to týkat světa Středozemí, Hobita a Pána prstenů. Pavel Hošek je profesor teologie, religionista a zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury, zejména u Luise, který napsal Letopisy Narnie, u Tolkiena, který napsal Pána prstenů, a také zabýval Jaroslavem Foglara. A vlastně toho, jak tito autoři v jejich knihách odráží duchovní cesty, teologie a podobně. Takže vás všechny srdečně zvu.
0: Říká Marek Ženata. No a tady máme další písničku, jmenuje se Boží muka, Tereza Richtrová.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Dobré ráno, je 7 hodin a skoro 30 minut, vyladíte Proglas a s vámi je tu dnes Zdislava Horníková. Dneska máme 17. září. Připomeňme, že dnes památka svaté Hildegardy z Bingenu. No a také máme památku svatých Kornélia a Cypriána. Nemůžeme opomenout ani na svatého Roberta Bellarmína. No a svátek má Naděžda. Před 50 lety představili Spojené státy svůj raketoplán. První k testovacím letům dostal název Enterprise. To je taková zajímavost pro dnešní den. No a pojďme se taky podívat, co nás čeká a nemine v našem vysílání. V 7 hodin a 45 minut to bude pořád Hudební kompas, který pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař, a v něm se dneska zaměříme na polskou skupinu Tuleje. Potom bude zase ranní proud písniček a zpráv, které máme pro vás připravené. No a v 9 hodin si bude Martin Holík povídat s poslancem parlamentu Janem Bartoškem. No a v 10 hodin a 15 minut to bude pořád Nejen chlebem. No a v dalším vysílání pro vás může být zajímavý například pořád Za 5-5. Samuel Privata je jezuita studující v americkém Bostonu. V pořadu Za 5-5 v rozhovoru s Petrem Vizinou povypráví o ignaciánském spiritualitě, duchovním provázení a naději pro rozdělenou společnost. Rozhovor pro Proglas s ním vznikl loni na jaře, těsně před úmrtím jiného jezuity, papeže Františka. No a poslouchat můžete právě od 17 hodin a 10 minut. Tak doufám, že vás něco z toho zaujalo, co jsem teďka říkala z nabízených pořadů. No a pojďme se ještě podívat také na počasí. Je oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne ještě zataženo, v Čechách se můžou objevit mlhy a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách to bude jenom kolem 12. No a ven slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Tlak bude stálý a rostylové podmínky dobré. Tak zůstaňte s Proglasem a posílám další písničku, tady je Ignore a Pokáč.

0: Tradiční přespolní běh po lyžařských tratích ve sportovním areálu na horách u České Třebové pořádá tuto sobotu místní jednota Orel. Závod je určen všem věkovým kategoriím od předškolní děti až po seniory. Pro trénované i netrénované běžce, dodává ředitel závodu Martin Volenský.
1: Přihlašovat se můžete od 8:30 na místě a starty dětských kategorií jsou od 10 hodin. Start hlavního závodu je potom ve 12 hodin. Zúčastnit se mohou téměř všichni, již od malých dětí, nejmladší kategorie ročníky 2021 a mladší, a pak samozřejmě, jak vám zdraví dovolí. Pro nejmenší kategorie jsou nachystané běhy na kratší tratě, 100 metrů, 300 metrů, 500 metrů a tak dále. Hlavní závod se potom běží na 9 kilometrů. Máme připravený také lidový běh pro nadšence, ty mohou běžet 1 kilometr.
2: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.
0: No a tématem bezdomovectví se bude zabývat festival Best Fest. Detaily doplníme za chvíli. Tady je Daša, Mete Bautit.

0: V brněnské Káznici se na tuto sobotu čeká tradiční integrační festival Best Fest, který upozorňuje na téma bezdomovectví. Program a smysl akce popsal na Proglasu předseda pořádajícího spolku Mezi čtyřmi stěny David Daniel.
1: Musím jmenovat Jeha Krchovského básníka a jeho kapelu Krchov Band. Ten stojí za samotným názvem Best Fest. Když jsme o tom uvažovali před 4 rokama, tak jsem se s ním o tom bavil a on okamžitě vysýpal z rukávu na název BZD Fest a od té doby teda pracujeme tady s tímhle názvem. No jinak Václav Koubek je nám velice blízký tím, že vlastně s tou harmonikou on působí už 10 let a působí nějako basker, typický zpěvák, autor vlastních písní, kterým i tematicky mají k tomu našemu tématu blízko. A kromě toho teda ještě bych rád zmínil to divadlo Plauniky, kterým jsme se skontaktovali letos, což je podle mě unikátní projekt. Je to kombinace hraní profesionálních herců a mentálně handicapovaných herců a jejich představení jsou velice autentický a kouzelný. Ta radost, která z nich čiší, je strašně citelná. Navíc tam vystoupí s novou hrou, kterou letos nastudovali v poctě a výročí 90. let od narození Václava Havla. Bude tam jeho hra Vižduchové.
0: Součástí festivalu Best Fest bude také výstava fotografií, které přímo na ulici pořídili lidé bezdomová a sociální pracovníci. A kde se vzala myšlenka akci uspořádat, odpovídá David Daniel.
1: Vznikla tak, že my jako spolek pracujeme s lidmi bezdomova a zabýváme se veřejní prací pomocí v terénu a taky děláme veřejně prospěšné práce, ale napadlo nás, že bychom mohli nějak veřejnosti dát najevo, že lidi bezdomova nejsou jenom ti, co třeba uklízí nebo ti, co leží v nádraží, ale že taky vedou, co dovedou, jako třeba uspořádat festival. Ten současný festival v Káznici bude už třetí. Výtěžek z té akce bude použit na účely naší terénní práce, by lidi samozřejmě potřebují nejrůznější věci od vybavení facáku, od oblečení a potřebují někdy podpořit i při nějakým zabydlení, kdy potřebují peníze na noclehárnu, jídlo a vůbec činnost našeho spolku.
0: No a my tu máme pro vás připravenou písničku Londýn, zaspívá Tereza Balonová. No a hnedka po ní rozebeme akci v Ostravě.
2: Se zbalím,

0: tady teče trochu jinak, zbytky tepla jsou jen mlhovina.
1: Ostravská městská část Třebovice bude o víkendu dějištěm 21. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč. Místní park rozezní všeho chuť hudebních žánrů. Od folkloru přes folk, bluegrass a trampské písně až po duchovní hudbu. Blíže ředitelka festivalu Šárka Vojtkuláková.
2: Program začíná v pátek 17 hodin vstoupením Honzy Nedvěda a kapelou Příbuzní. Budeme mít příležitost vyslechnout si brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Přivítáme Toma Artveje a kapelu Vesnu. V sobotu ve 14 hodin začínají dětské folklorní soubory. Folkové okénko vyplní kapela For Folk a vystoupí ta slezský soubor Heleny Celichové, soubor Slezan českého Těšína, soubor Vrtek z Opavy a valašský vojvoda z Kozovic.
1: Neodmyslitelnou součástí Třebovického koláče je sváteční bohoslužba.
2: V neděli 10 hodin poděkujeme Pánu Bohu za všechno, co jsme mohli prožít za celý rok. Ve 13 hodin Big Band, Bratimov, muzikálové hity, kapela Begestil, ukrajinský soubor Kupava a cetinský soubor Jasenka. Nedělní program zakončí vystoupením Jana Kiršner. V Třebovickém parku, který je rozlehlý, je připraven program pro všechny návštěvníky. Jsou tam divadla, deskové hry, šermíři, takže naplnění programu bude dostatečně bohaté. Těšíme se na vaši návštěvu v Ostravě Třebovicích.
1: Pozvala ředitelka podzimní slavnosti Třebovický koláč Šárka Vojtkuláková. Všechny potřebné informace jsou na webu festivalu. No a ještě jedna písnička a hnedka po ní tu je Hudební kompas.

Je tu hudební kompas. Polská skupina Tuleje hraje v základním obsazení baskytara, bicí a zpěv. V některých skladbách používá také syntezátory, no a jako hostující nástroj se objevuje trubka. Dnes si představíme její nové album s názvem Naguje přejašněně, což znamená náhlá vyjasnění. Začneme skladbou Kiosk.

Hraje nám skupina Tuleje z Polska ze svého třetího alba Naguje přejašnenia. Skupina tvoří zpěvačka Goša Zagajevská, baskytarista a kontrabasista Ksavery Vojčinský a bubeník Vojtek Kurek. Kapela vychází z lidové hudby východního Velkopolska. Tradičnímu materiálu ale přistupuje velmi osobitě a kombinuje jej s jazzem, blues, starou hudbou a volnou improvizací. Zásadní novinkou je na aktuálním albu je posun od tradičního zvuku k syrovosti městského prostředí. Kontrabas, který byl důležitou součástí předchozích nahrávek, zde téměř ustupuje baskytaře. No a právě baskytara dává novým skladbám pevnější rytmický základ. Změnou prošly i texty písní. Zatímco dříve se více opírali o osobní výpověď, tentokrát zpěvačka často vystupuje v roli pozorovatelky a příběhy vypráví ve třetí osobě. Každá skladba představuje samotný příběh zasazený do města. Písní se tedy objevuje schodiště, stanice metra, noční autobusy i drobná anonymní dramata lidí, kteří se míjejí v neonovém světle. Album tak vytváří pomyslnou zvukovou mapu velkoměsta. V níž rytmus baskytary připomíná puls chodníků. No a poslechněme si ještě písně Woes a Len.

Představili jsme si nové album polského tria Tuleje. Dnes odpoledne vás budeme v Hudebním kompasu zvát na festival Italia in Jazz do Prahy. No a konkrétně nám bude hrát sardinský trumpetista Paolo Frézu. Zítra ráno si představíme slovenského pianistu Miloše Biháriho a nové album jeho Django Gypsy Jazz Tria. Zítra odpoledne se budeme věnovat rakousko-české jazzové skupině Haze. No a Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Bylo 8 hodin a na Proglasu vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Vyvolávají na Ukrajině ruské útoky na infrastrukturu i odvolání generálního prokurátora.
2: Dohodne se koaliční rada na snížení schodku státního rozpočtu?
1: A jak chce Evropská unie chránit děti před negativním vlivem sociálních sítí?
2: Aktuální dění vám přiblíží Monika Vrchotová.
3: Pěkné ráno. Koaliční rada právě projednává návrh státního rozpočtu na příští rok. Dopoledne pak bude tématem jednání tripartity. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad ním sejdou zřejmě naposledy předtím, než by ho měla v pondělí finálně projednávat a schválit vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO říká.
4: Co se týče rozpočtu, tak budeme informovat o těch zásadních pilířích, na kterých je sestaven.
3: Ministerstvo financí navrhlo rozpočet se schodkem 389 miliard korun. Zaměstnavatelům podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje v rozpočtu chybí víc peněz například na výzkum, vývoj a inovace. Pavel Bednář z Odborového svazu státních orgánů a organizací zase bude chtít na tripartitě mluvit třeba o platech zaměstnanců veřejného sektoru. A návrh rozpočtu bude i tématem dalšího vysílání ranního Plusu. Kyjev vyzval Moskvu k předání seznamu míst, kterých by se mělo týkat takzvané energetické příměří. Na jeho základě by Rusko a

0: Ukrajina přestali vzájemně útočit na kritickou infrastrukturu.
1: Ukrajina gotova do energetického perimetru.
2: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci řekl, že Ukrajina je na energetické příměří připravená a očekává ruské návrhy. Tichý také uvedl, že nemá informace o datu další třístranné rusko-americko-ukrajinské schůzky vyjednávacích týmů. Postoj Kyjeva zůstává stejný. Za nejefektivnější považuje setkání lídrů Ruska a Ukrajiny, protože v Rusku o otázkách míru a války rozhoduje pouze jediný člověk, Vladimír Putin, řekl mluvčí ukrajinské diplomacie. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: A jak se daří Ukrajině na frontě, rozebereme s naším tamním zpravodajem v Ranním plusu hned po zprávách.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Odpoledne se znovu sejde sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Kvůli kauze je před soudem 6 lidí.
4: Naposledy se komise sešla před 2 týdny, výrazně ale ve vyšetřování nepokročila. Vrchní státní zastupitelství, které Dozimetr dozoruje, jí totiž odmítlo vydat soudní spisy. Argumentovalo tím, že jde o živou kauzu. Poslanci nedostali ani kontakty na svědky, které chtějí vyslechnout. Šéf komise Jindřich Reichl za SPD řekl, že chce kvůli tomu navrhnout úpravu trestního řádu. Původně chtěla komise své závěry předložit v březnu příštího roku. Podle Reichla to ale nestihne. Mezi obžalovanými je třeba bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel Michal Rédl. Všech 6 stíhaných vinu odmítá. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Kanadský premiér Mark Carney vystoupí v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Projev pronese den poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nabídla Kanadě přidružené členství v Evropské unii. Takový status v dosavadních unijních smlouvách neexistuje.
5: Kanada a Unie by mohly víc spolupracovat třeba v oblasti energetické bezpečnosti, umělé inteligence, vesmíru nebo obrany. Mark Carney se na tom shodl s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Zdůraznili zároveň, že cílem je přinést hmatatelné výhody oběma stranám Atlantiku. Posilování vztahů přichází v době, kdy kanadská vláda vede obchodní válku s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ursula von der Leyenová zdůraznila, že kanadsko-unijní partnerství není namířené proti nikomu. Jinému. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Plusu. Mostecký okresní soud dnes znovu projedná žádost nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska, o podmíněné propuštění. Muž odsouzený na doživotí za 2 vraždy se k jednání připojí videokonferenčně z věznice Bělušice na Mostecku. Ve vězení je přes 39 let. Soud v Mostě se jeho žádostí bude zabývat už podruhé. Loni mu vyhověl, ale krajský soud v Ústí nad Labem rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Pobyt na protialkoholních záchytných stanicích nezaplatí přibližně 8 lidí z 10, ukazují to data jednotlivých zařízení. S rostoucím počtem klientů se jim navíc zvyšují i ztráty.
6: Ráno dospávali na teplické záchytce ještě 3 lidé.
7: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
6: Než půjdou domů, měli by zaplatit. 8 klientů z 10 ale zanechá dluh. V Plzni dokonce 9 z 10. Provozovatelé sice dostávají peníze od krajů, pokud jim ale nestačí, musí ztráty zaplatit sami. Úspěšnost při vymáhání dluhu po klientech bývá zhruba třetinová, říká prezident exekutorské komory Jan Mlynarčík.
8: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
6: Například v Ostravě se tak přestali o vymáhání snažit. Jinde plánují zdražit poplatky za pobyt, někde žádají vyšší dotace od krajů. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Dlouhé sucho ovlivňuje provoz moštáren ve Zlínském kraji. Kvůli chybějící vodě ve studni už omezila provoz moštárna v Halenkovicích, kde teď zpracovávají ovoce jen od místních. Nedostatek vody pro provoz řeší i velká moštárna v Hostětíně na Uherskohradišťsku. Vodu bere z vlastního zdroje, který ale během léta téměř vyschl. Vedoucí hostětínské moštárny Radim Machů tak zvažuje dodávku z náhradního vodního zdroje.
9: To, že v našem potoku v podstatě více než měsíc skoro neteče žádná voda, tak je jasný důkaz toho, že ty naše podzemní zdroje jsou velice omezené a proto se musíme nachystat na krizovou situaci, kdy naše studny nebudou schopné dávat dostatek vody a budeme to určitě řešit nějakou krizovou zásobou dovezené pitné vody.
0: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na východní části Pražského okruhu jsou velké problémy směrem na Běchovice. Zastavíte se za sjezdem z D10 na 59. kilometru. Se srazilo osobní auto s kamionem, blokují oba pruhy, projíždí se pouze odbočovacím. Dál se kolona táhne od sjezdu na Hradeckou D11 přes Štěrboholskou a také jižní spojku ke sjezdu na Vršovice. Tam překáží kamion s upadlým kolem, navíc u nájezdu stojí ještě osobní auto po nehodě. V obou případech je blokovaný pravý pruh a zdržení je více než hodinu. V Cínovecké směrem do centra se pak sune fronta od sjezdu Dokbelské přes Libereckou až do Nové Povltavské. Tam je to na 40 minut. Navíc u sjezdu na Letňany se srazilo osobní auto s nákladním a blokují pravý pruh. Všem za volantem pevné nervy. Čtvrtek bude provázený oblačnou až polojasnou oblohou a výjimečně přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku je teď ještě zataženo, na jihovýchodě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na horách bude kolem 12. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

A tradičně po 8. hodině jsou tu očekávané události dnešního dne. 30 let od otevření charitního střediska Michala Magone a 20 let fungování charitního domu svatého Benedikta Labra připomene jejich společná oslava v Ostravě. Začne mší svatou v kostele svatého Josefa, kterou bude celebrovat generální vikář diecéze Jan Čudek. Nasleduje setkání v diecézním centru Don Bosco. Velké Meziříčí hostí po roce Evropský festival filozofie. Na téma Mezi pravdou a lží vystoupí v Jupiter klubu po slavnostním zahájení bývalá eurokomisařka pro hodnoty Věra Jourová a filozof jazyka Tomáš Koblížek. Ten promluví o manipulativním šíření strachu jako účinném nástroji pro oslabování současných demokracií. Obnovenou kapli odhalí na hřbitově v pražských Bohunicích. Jde o první část revitalizace celého hřbitova. Stavba propojuje původní zdivo s moderní konstrukcí z oceli, která má evokovat trnovou korunu. V Rajhradském klášteře se chystá vernisáž výstavy historických map z klášterních sbírek pod názvem Zobrazit svět. Setkání hudebně doprovodí multiinstrumentalista Radim Senkl. Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči pořádá setkání otevřené skupiny mužů na téma odpuštění. Hostem bude rodinný konzultant, mediátor a lektor Jan Zajíček. Pražská diakonie Českobratrské církve evangelické pořádá běh proti násilí. Jeho cílem je upozornit na to, že násilí nemá místo v mezilidských vztazích. Na závěrečném koncertu v Olomouckém mezinárodního festivalu v kostele svatého Mořice zahraje britský varhaník David Briggs, rezidenční umělec katedrály svatého Jana Apoštola v New Yorku. Český varhaní festival pokračuje koncerty v Bělé nad Radbuzou na Domažlicku a Libochovický poblíž Litoměřic. Kostely Panny Marie Sedmi Bolestné v Bělé rozezní varhaník Alfred Habermann za doprovodu baskytaristy Jana Kukola. A Libochovický kostel Všech svatých přivítá v rámci festivalu varhaníka Adama Viktoru se sopranistkou Gabrielou Ejbanovou. Dobročinný koncert zazní v Plzeňské katedrále svatého Bartoloměje, koná se pod záštitou biskupa Tomáše Holuba a pomůže hospici svatého Lazara. Tolik očekávané události dnešního dne. No a hnedka po nich probereme slova svatého papeže Lva na generální audienci, která proběhla včera.

0: Při pravidelné středeční generální audienci papež Lev XIV. Pokračoval v cyklu katechezí na téma koncilní konstituce Gaudium et Spes. Minulý týden se věnoval první kapitole o lidské důstojnosti. Včera pokračoval druhou kapitolou, která pojednává o lidském společenství. Zdůraznil důležitost budování vztahů, zvláště pak v dnešní době.
1: Zve nás k tomu, abychom uvažovali nad tím, že růst vzájemných vztahů mezi lidmi je jeden z důležitých a nejdůležitějších aspektů současného světa. Právě tato skutečnost vyžaduje, aby nalezla své dovršení ještě v hlubším společenství lidí. A proto to společenství je neodmyslitelné, to, abychom uvažovali o vzájemné úctě mezi těmi, kteří mají stejnou duchovní hodnotu. Toto jsou vyjádření, která ještě v našich dnech mají větší naléhavost. Na jedné straně je zde totiž technologický rozvoj, rozšíření masmédií a sociálních sítí, stále větší užívání umělé inteligence. To vše otevírá nové možnosti, odstraňují se překážky a vzdálenosti. Na druhou stranu ale vztahy se stávají čím dál tím méně osobními, více virtuálními. Je zde riziko, že si zvykneme, že delegujeme na algoritmy rozhodnutí, která má činit pouze lidské svědomí. Učinit tedy to, aby společenské vztahy měly osobní hloubku a byly skutečné, je právě ten příspěvek, který křesťanské společenství chce nabídnout. Koncil zve, abychom přijímali kritéria a sílu, která vycházejí z Božího plánu. On totiž chtěl, aby všichni lidé vytvořili jednu jedinou rodinu a chovali se k sobě jako bratři. Právě proto láska k Bohu a láska k bližnímu je tím prvním a největším přikázáním. V Kristu se ukazuje jeho plné zjevení a jeho plné uskutečnění. Pokrok lidské osoby a rozvoj společnosti je třeba vnímat jako záležitosti, které jsou mezi sebou velmi silně propojeny. Dávat je do protikladu nebo oddělovat by znamenalo je vyprázdnit. Dějiny a také ty nedávné potvrzují tuto pravdu naprosto jasným způsobem.
0: Svatý otec také vyzval k otevřenosti a toleranci, která přispívá k obecnému blahu.
1: Neúnavně musíme zdůrazňovat to, co říkali otcové druhého vatikánského koncilu, že lidská osoba je a musí být počátkem, nositelem i cílem všech společenských institucí, neboť má přirozenou potřebu žít společensky. V této perspektivě Gaudium et Spes potvrzuje, že rozdílnost osob a národů ve světě nemáme považovat za nebezpečí nebo hrozbu, ale vnímat je jako potenciál obohacení a růstu. Kladení do protikladu, které častokrát plodí násilí, je plodem moci hříchu a častokrát ovlivňuje uvažování a jednání na všech úrovních. Nakonec způsobuje ničení a smrt. Je tedy třeba stále se více otevírat logice vzájemnosti, sdílení a péče, tak, jak se tomu děje také mezi různými údy lidského těla. V tomto ohledu pastorální konstituce nabízí také syntetickou definici obecného dobra a připomíná, že obecné blaho je souhrn podmínek společenského života. Uznává, že vzájemná provázanost mezi národy má mít na zřeteli, že jakákoliv skupina musí mít na zřeteli potřeby a oprávněné nároky jiných skupin. I obecné blaho celé lidské rodiny.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé pater Petr Smolek.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Varhanní soutěž základních uměleckých škol byla v Brně. No, jak soutěž probíhala a kde můžete účastníky soutěže slyšet? Probereme za malou chvíli. Teď už ten můj svět se mění.

0: Vrcholí varhaní léto na brněnském Petrově. Opět po týdnu dnes zahrají vítězové varhaní soutěže základních uměleckých škol. Její ústřední kolo pořádá v dubnu Základní umělecká škola Varhanická Brno. No, místní ředitelka Stanislava Sirková k tomu dodává.
1: Spojení soutěže a varhanního festivalu vzniklo díky Petru Kolařovi. On je katedrálním varhaníkem a hlavním organizátorem varhanního festivalu. A protože má i bohaté pedagogické zkušenosti, byl předsedou naší varhanní soutěže. Výkony soutěžících byly skvělé a Petr Kolař z nich byl nadšen a proto nabídl vítězům soutěže možnost vystoupit v brněnské katedrále v rámci varhanního festivalu. Dnes vystoupí Krištof Baťa, Hanička Grafová, Mark Charkovský, Štěpán Novotný a Michal Gabriel Janošek. A chtěla bych také říct, že nám zahraje na festivalu nejmladší účastník soutěže, kterému je teprve 10 let.
0: V soutěži byly 4 kategorie, do kterých byli účastníci rozděleni podle věku.
1: První kategorie byla do 12 let, druhá do 16, třetí do 20 let a nejstarší varhaníci byli zařazeni do 4. kategorie do věku 26 let. Zájem o soutěž byl překvapivě vysoký, optimistické odhady byly kolem 40 účastníků, ale do soutěže se nakonec přihlásilo rekordních 66 účinkujících, protože by nebylo organizačně možné uspořádat ve 2 dnech klání pro tolik soutěžících. Uskutečnilo se nejprve předkolo ve formě nahrávek a z nich potom porota vybrala 29 žáků, kteří na konci dubna přijeli za námi do Brna na celostátní kolo. Probíhala na 2 místech, na Janáčkově akademii muzických umění a ty starší kategorie potom v kostele Na nebevzetí Panny Marie u jezuitů.
0: Soutěže uměleckých škol probíhají dlouhá léta v různých kategoriích, pokračuje Sirková.
1: Pro varhaníky byla tato možnost letos poprvé. Stalo se tak po soustavném poukazování zástupců varhanní sekce na to, že varhaníků je v republice dostatek a že by bylo žádoucí pro ně také tu soutěž uspořádat. Velký zájem byl opravdu naší velkou radostí a máme radost toho, že je zájem o varhany jako vůbec o studium na varhany a také o to, že varhaníci studují nejen literaturu koncertní, ale zároveň potom hrají při bohoslužbách a doprovází liturgii. Soutěže tady tohoto formátu probíhají jednou za 3 roky. Protože nástrojů je na základních uměleckých školách spousta a tak, aby se dostali k soutěži i další houslisté, klavíristé, zpěváci a tak dál, tak proto je tento cyklus 3letý. To znamená, že tak bychom rádi soutěž uspořádali. To se potom v roce 2029.
0: Shrnula na Proglasu Stanislava Sirková, ředitelka Základní umělecké školy Varhanické v Brně. No a teď už tu máme 13. plat Vladimír Mišík.

0: odpolední vysílání na vlna Dopoledne s Proglasem.
1: Máme 8 hodin 31 minut, vy jste se naladili na Proglas a dobré dopoledne vám přeje Zdislava Horníková. Pojďme se podívat, co nás čeká v našem vysílání. Už za malou chvíli, za půl hodinky, to bude pořád Na stole je téma, kde si bude povídat Martin Holík s výraznou osobností, poslancem parlamentu Janem Bartoškem. V 10 hodin a 15 minut to bude pořád Nejen chlebem z Radia 7. V 12 hodin, nebo klasicky po 12. to bude Hudební siesta, v 16 hodin nabízíme hitparádu. Za 5.5 to bude pořád Petra Viziny, kde si bude povídat se Samuelem Privatou, který je jezuita studující v americkém Bostonu. Jak se vám líbí, bude pořád v 19 hodin a 15 minut, kde si představíme Sejkory. To je brněnská rock'n'rollová kapela. No a ve 20 hodin a 15 minut pořád Radio Report. A potom ve 22 hodin a 30 minut zase nabízíme pořád Na stole je téma. Tentokrát se bude věnovat Pánu prstenů. To si většina lidí vybaví jako velkolepé dobrodružství. Málo kdo si ale uvědomuje, že jeho autor, Joe Roland Rule Tolkien, považoval za jeden z nejdůležitějších pilířů svého života právě katolickou víru. No a to už rozebereme ve 22 hodin a 30 minut. To jsou téměř všechny pořady, které vás budou čekat až do konce dne. No a my si za chvíli dáme další zprávu. No ale ještě před ní to bude Luboš Pospíšil. Pojďte s námi do Vludiště.
2: Zapomeňte na starosti,

To byl Luboš Pospíšil, písnička z roku 1986 a jmenovala se Pojďte s námi do bludiště. Jakými způsoby se řeholnice snaží financovat své řády, probereme už za malou chvíli. No ale nejdřív si dáme, tak to jezdívá. Takže vy z vás, kteří někam jedete, přeju příjemnou cestu a posílám písničku.

0: Обесвитель и ЗАГС.
1: Řeholnice po celém světě hledají nové způsoby, jak financovat své komunity a udržet jejich poslání. Využívají k tomu i prostředky, které bychom v klášterním životem možná nečekali. Od internetových obchodů a sociálních sítí až po řízení podniku nebo výrobu piva.
2: Řeholnice v různých částech světa hledají nové zdroje příjmů, které jim umožní udržet kláštery a pokračovat v jejich poslání. Nejde přitom o několik ojedinělých případů. Například ve Španělsku rostou náklady na údržbu klášterů, zatímco ubývá nových řeholních povolání. Jak informuje agentura Zenit, řeholnice proto vyrábějí sladkosti, kosmetiku nebo pivo a své produkty prodávají také prostřednictvím internetu. Některé využívají sociální sítě k přibližování života v klášteře a získávají i stovky tisíc sledujících. V Africe se zapojují například do zemědělství nebo výroby oděvů, čímž vytvářejí pracovní místa a pomáhají místním komunitám. Jak agentura uvádí, nejde o to opustit kontemplativní život a vstoupit do světa biznisu. Podnikání má řeholnicím pomoci využít jejich tvořivost a organizační schopnosti ve službě povolání, které zůstává stejné. Získané prostředky jim umožní udržovat kláštery, podporovat komunitní život a pokračovat v sociální a apoštolské činnosti. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
3: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: No a ke 160. výročí povýšení na město Jablonec nad Nisou plánují na říjen dražbu stříbrných pamětních mincí. Podrobnější budeme za chvíli. Tady už je připravená další písnička, tentokrát Svět je náš.

0: Dražbu stříbrných pamětních medailí, vydaných ke 160. výročí povýšení na město, připravují Jablonci nad Nisou. Limitovaná edice medailí nese motiv jabloneckých městských lázní. Výtěžek auce se stane pomyslným základním kamenem budoucího rozpočtu na rekonstrukci chátrající budovy. Aukce se uskuteční ve čtvrtek 8. října přímo v budově Lásní. Dražit se bude 110 medailí, řekla mluvčí magistrátu Jana Fričová.
1: Každá medaile je vyrobená z 62 gramů ryzího stříbra a má průměr 50 mm. Do dražby půjde 110 medailí z celkových 160. Vydražit je možné jednotlivé kusy, ale také sady. Vyvolávací ceny začínají na 5000 korunách za jednotlivou medaili. Zájemci, kteří chtějí dražit, se musí do 30. září registrovat buď na webu města nebo osobně v kanceláři primátora a složit dražební jistotu 1500 korun.
0: Jablonecké lázně byly jedny z prvních v českých zemích. V centru města je postavili v letech 1908 až 1909 podle projektu architekta Roberta Hemricha. Ten je autorem lázeňské budovy i v Novém městě nad Smrkem. Navrhnul kostel nedaleké Loučné nebo rozhlednu na Černé studnici, Bramberku a v Proseči. Budovu secesní budovy Lásní výrazně poznamenaly necitlivé úpravy v 60. letech minulého století, kdy přišla o venkovní štukovou výzdobu. Lásně jsou léta nevyužité a chátrají. Vedení města by chtělo budovu vrátit původním účelu. No a teď už si pojďme zatančit, je tu další písnička Let's Dance.

sedím už dlouho na židli. Nepočítám minuty ani hodiny. Dívám se do okna. Do okna, kde nikdo nebydlí. Sedím na židli a pak se ohlížím. Ptám se, jaký to je, kdo si mě prohlíží. A pak, proč se ohlížím? A pak, za čím se ohlížím? Kolik je to let? Kde jsem to čet? Kde jsem to čet? Sedím a prohlížím si starý obrázky. Ty a já na horách. Ty a já dovolená u moře. A na zahradě u snídaně. Jaký to je? Proč ty otázky? Vždyť na to jsou ty obrázky. A pak holí zdi a zahrada jako smetiště a stavení. Postela holá podlaha. A pak s kytkou do porodnice. Přeslice je taky znamení. Jaký to je a pak, jaký to je sedět vedle sebe v bistru. A pak dívat se na sebe. A pak držet se za ruce. Dívat se na sebe. Pak jít pod večerní ulicí a líbat se v potemnělým průchodu a v posvátném mlčení stydět se za to, že jsme dospělí a pak zase s kytkou do porodnice. Vždyť přeslice je taky znamení.

pak přijdeš a řekneš dobrou noc. Pak sedím dál na židli, prohlížím si starý obrázky. Často přijíždím pozdě domů. A vím, že tě tam mám, a pak sedím dlouho na židli. Někdy až se rozední, a pak vím, že vás tam mám. A pak vím, pak je to fajn.

jsem doufající jsou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní, ti to uslyší. Kolik uší, tolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

přání. Nejsem tu na dvakrát, a tak úslužné myšlenky, teď zrovna mlčí. Kdo mlčí?

Bylo 9 hodin a začíná pořád z cyklu Na stole je téma. Hovořit bude Martin Holík s poslancem parlamentu Janem Bartoškem.

0: Milí posluchači, je tu pořád na stole, je téma. V tom se snažíme dávat vám rozhovory se zajímavými lidmi a ten, který tu sedí se mnou ve studiu Benjamin, je dozajista zajímavý. Je to politik, muž Jan Bartošek. Dobrý den, Jane.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: No, je to krásné. Já dopředu řeknu, že si myslím, že jsi výrazný politik, který když je v médiích, tak je velmi přesný až úsečný, neagresivní, to znamená slušný, ale jako každé slovo, když padne, tak to má svůj účinek. Tak a to byl takový předspěv a teď mi prosím tě řekni, ty jsi rodák z Jihlavy.
1: Já jsem se v Jihlavě narodil, ale většinu života jsem prožil v Telči. To znamená, v Telči vlastně tam žili moje rodiče, teď tam je jenom mamka, protože taťka mi zemřel a je tam moje sestra, takže já jsem vyrůstal v Telči.
0: Jasně, v té krásné...
1: Ano, renesanční perle.
0: To, opravdu nádherné městečko.
1: Město šťastných lásek, jak říká František Kuží.
0: No a tobě bylo, já skočím do té doby, když ty jsi ročník 71, to znamená v době sametové revoluce ti právě bylo 18. Uh-huh. Co to znamenalo pro tebe?
1: Strašně moc a ovlivnilo mě to až do dneška, protože já jsem odešel na střední školu do Prahy. Já mám potravinářskou průmyslovku, nebo lidově řečeno mám řemeslo. Mm-hmm. Já jsem řezník. Mm. A tehdy v době sametové revoluce jsem maturoval. A já jsem zažil sametovou revoluci jako maturant v Praze. Účastnil jsem se, na 17. listopadu jsem nebyl tedy, ale hned to pondělí, které bylo po tom víkendu, tak vlastně jsem byl součástí stav

0: takového výboru nebo štábu u nás na škole. A účastnil jsem se demonstrací, ať už na Václavském náměstí, na Letné. A naplnil se mi svým způsobem sen, protože ještě když to vrátím k tomu studiu, tak s mým kádrovým profilem bylo jasné, že jestli se něco nezmění, tak prostě studovat nikdy nikam nepůjdu.
1: Zůstaneš u jatečník.
0: Zůstanu přesně tak. A to tehdy moji rodiče moudře rozhodli, protože oni říkali, doba se mění, ale lidi budou si jíst vždycky, takže ten výběr byl správný. Ale tak z matčiny strany vlastně můj strejda byl kněz. Z otcovy strany jsme vlastně měli v procesu odsouzeného strýce, který byl v Uranových dolech za protistátní činnost. A já jsem od malička vlastně ministroval, chodil jsem do náboženství, takže o nějakém studiu. A už jsme v rodině tu zkušenost měli, takže jsem věděl, že některé věci prostě se do budoucna nestanou, jako například to, že budu studovat. A tím, že vlastně byla revoluce, tak se mi otevřel celý nádherný, skvělý, svobodný svět a do dneška na to vzpomínám. No.
1: To znamená, že my jsme spolu tenkrát byli, bylo nás tam ale 500 000 a to jsme se ještě neznali, jak jsme volali, když tam přišel Václav Havel a říká, právě jsem přišel z vězení a my jsme skandovali, jo, že tam ještě poobědval a přišel a my jsme skandovali, co jste měli.
0: To byla tak obrovská euforie v té společnosti. Taková radost, kterou jsem tenkrát vlastně sdílel s těmi ostatníma. A to, co následovalo, prostě střihání železní, protože že od nás je to kousek do Slavonic, jako kluk, když jsem tam jel s rodičem, jak jsme koukali na ty dráty, koukali na ty špačkárny, prostě na ty vojáky a 200, 300, 500 metrů člověk věděl, že je svoboda a že nemůže, že se tam nikde nepodívá, jo. A tohle všechno skončilo, jo. Stejně tak jako to, že se na mě někdo dívá přes prsty kvůli tomu, že věřím v Boha, prostě, jo, co je komu do toho. Tohle všechno, tohle šikana ze strany státu skončila, no. Takže ano, pro mě to byl naprosto klíčový zlom v mém životě, no.
1: No a ty jsi teda mohl potom už studovat dál a víc? Mm-hmm. Co to bylo?
0: Tak tehdy moc času na přemýšlení nebylo, uvažoval jsem o různých oborech a nakonec jsem se inspirován mým vlastním taťkou rozhodl, že budu studovat v Českých Budějovicích zemědělku. Takže vlastně původním, to, co jsem vystudoval, tak je obor zootechnik. Mm-hmm. Takže to jsem vystudoval a bylo to krásných 5 let studia. Mm-hmm.
1: A ve tvém životopisu čtu, že ses také od roku 2000 živil jako terapeut v terapeutické komunitě Podcestný mlýn u Dačic. Ten, kde kdo zná, mm-hmm. je to takové výjimečné zařízení, možná mm-hmm. dneska už ne tolik výjimečné, ale zvláštní. Jak ses tam dostal?
0: Ta cesta nebyla úplně jednoduchá, protože jednak já jsem v průběhu studia na vysoké škole jezdil na chalupky se Salesiánama a salesiánské dílo je mi velmi blízké právě svým zakladatelem, protože jde vstříc dětem, který, řekněme, mají komplikované dětství.
1: Ano, jo? Ano. A to je tvůj patron přesný?
0: Nebo... Ne, já jsem Jan Křtitel. Aha. Já jsem Jan Křtitel. A vlastně mi se na tom vždycky líbilo to, že tam se vyprávěl takový příměr, když dáte mísu ovoce mezi děti, kteří pochází z chudých poměrů, no tak se nesmíte divit, že to rozkradou, protože prostě oni to v sobě mají, protože mají hlad. To znamená, musíte se chovat tak, aby oni se mohli chovat dobře a vy jste je nevystavovali zbytečně nějakým problémům. Pokušení prostě, jo. Takže já jsem jezdil se Salesiánama a potom vlastně, když jsem přemýšlel, jak dál, tak kamarádi, kteří byli na vojně, tak říkali, hele, 10 minut jsem střílel ze samopalu a zbytek těch 12 měsíců jsem ležel na kabalci, a protože tenkrát ta armáda procházela takovou transformací.
1: Ano.
0: A já jsem říkal, tak to mi zase připadá škoda života, abych rok proležel. A tak jsem si tehdy sám domluvil civilku v nemocnici, v Dačicích na interně, roka půl. Protože jsem furt měl pocit, že jako v tom životě něco mi chybí, něco postrádám, tak jako zamyslet se trošičku i o tom, o čem ten život je a zajet na hlubinu a bral jsem to i jako službu, že teda rok a půl budu sloužit. Mm-hmm. A byl jsem skutečně jako sanitář na interně a když jsem potom šel do praxe, takže já jsem pracoval nějakou dobu jako zootechnik, skutečně ve firmě Stagra Studená, ale furt mě to vnitřně táhlo k práci s tou mládeží, práci s lidma, protože já mám lidi neskutečně rád a takže měl jsem vystudované pedagogické minimum, jsem přemýšlel i o, případně o tom, že bych šel učit. No a oni tehdy vypsali výběrové řízení na Pocestný mlýně. To znamená tady pro hlavně pro Brňákyci, co to znají, je to jedno z center Sdružení Podané ruce.
1: Tak,
0: takže
1: to je důležité. No.
0: To je důležité říct. A já jsem se tam takhle přihlásil, byť jsem si myslel, že mám šanci velmi malou, ale k mému překvapení mě z těch x uchazečů vybrali. A takže jsem tam začal poznávat prostředí, doplnil jsem si vzdělání, doplnil jsem si psychoterapeutický výcvik v oblasti dramaterapie, což je využití divadelních technik v terapii. No, pracoval jsem tam jako terapeut a potom i část života jsem terapeutickou komunitu vedl. No,
1: no to tenkrát nebylo nic jednoduchého, protože lidí, kteří by mohli vyškolit další, asi nebylo moc, protože za doby minulé vlastně narkomani nebo drogově závislí nebyli, neexistovali a jakmile začali existovat, tak vlastně ty postupy terapeutické, zvláště to dramaterapie na základě herectví, to znamená, že oni se tam učí role a hrají divadlo?
0: Nebo to je, jednak je potřeba říct, že vlastně já jsem se s podanýma rukama setkal v samotných začátcích na veřejné diskuzi. Tenkrát jsem tam potkal Jindřicha Vobořila, který to dílo zakládal a Bohu díky za to. A je to přesně, jak říkáš, protože vlastně za komunistů problém neexistoval, protože se lidi pozavírali do psychiatrii. Vůbec se jim nepomohlo, zavřeli se a tím se dělalo, že problém neexistuje. Terapeutická komunita má dlouhou tradici, byť v evropských státech a v Americe. Je to vlastně taková svépomocná činnost klientů, kdy ty, co jsou v léčbě delší dobu, tak pomáhají těm, co přichází a terapeuti tam jsou v pozici těch, kdo doprovází a řídí ten proces terapeutický. A oproti té psychiatrii je to velká změna, protože tam se, když máte lékařský pohled, tak je to o tom, že člověku dáte diagnózu a pak ho jdete léčit. Ale když jdete do terapeutické komunity, tak je to o tom, že mu pomáháte změnit návykové chování, tak, aby se choval bezpečně a vyhnul se například situacím a zvládl situace, které ho k těm drogám vedly.
1: Čili spíš anamnéza, z které potom vyplývá. To znamená, že ty jsi povinen a musíš se vnořit do nitra toho klienta, prostě promýšlet způsoby, jakým ho postupně pomáhat zbavovat závislostí.
0: V terapeutické komunitě je režimová léčba, to znamená, jsou tam nějaký soubor ne mnoha, ale pravidel, které jsou klíčové a které ty klienti musí respektovat. Například, že se tam netoleruje agrese nebo nějaké, řekněme, vulgarizmy, sprosté chování, verbální agrese, nepije se alkohol, neberou se drogy, je to takzvané čisté prostředí a tak dále. A v rámci tohohle toho se ten klient vlastně učí pohybovat. Je tam pracovní terapie, je tam arteterapie, ty klienti mají jednotlivé role v té terapeutické komunitě, to znamená, někdo se stará například o zvířata, my jsme tam měli hospodářství, někdo o úklid a ty role jsou rozdělené mezi klienty a klienti současně navzájem tu práci si přebírají a kontrolují se.
1: Jo? Měli jste někdy se podívat určitě předtím na ten pomník, který je svého druhu jediný na světě, protože tím předmětem na tom pomníku je ta kostka cukru.
0: No naprosto přesně. Je to, tady chvilku bych nechal otázku ve vzduchu, kde se nachází jedinečná socha kostky cukru. Ano. A pro ty, kteří ví, tak ano, je to v Dačicích.
1: Tak. A hned vedle kostela.
0: Ano, hned vedle kostela, svatýho Vavřince, ano. A 1841 nebo 1843, podle toho, kdy buď teda byla poprvé vyrobena nebo patentována, tehdy vlastně v Dačicích to vymyslel, když to řeknu, pan Rád. A jsou k tomu dvě krásné legendy, jak to vzniklo.
1: No prosím, ona zajímá.
0: Jedna je o tom, že dřív se cukr vyráběl v homolích. A to jsou takový velký kusy cukru. A ty se sekali sekáčkem na menší kousky a ty se pak dávali, různě se s tím sladilo. No a při jednom takovým sekání paní Rátová si usekla údajně jeden článek prstu a přišla domů, protože její manžel byl nadaný a dá se říct vynálezce nebo furt něco zkoušel, tak mu prý tehdy řekla, že furt vymýšlí nějaký blbosti, tak ať taky vymyslí něco užitečného, aby se ten cukr dal lepší dávkovat. A druhá legenda hovoří o tom, že paní Rátová byla spořivá žena a ona vždycky sekala teda ty homole a ty kousky cukru ve špajsce vždycky takhle rovnala a počítala. A údajně služebná tam na ten cukr chodila a mlsala ho. Ona se nemohla dopočítat. A tak manželovi řekla, že by byla ráda, aby ten cukr měl nějaký tvar, který se dá snáš počítat. Aha. Takže to jsou takové lidové vyprávění o tom, jak to mohlo být s kostkovým cukrem.
1: Představ si, že já už jsem tak starý, tak mladý, že my jsme občas mývali taky doma právě ještě ty homole a to na maminka usekla sekáčkem kousek, to člověk dal do pusy. Aha. A to tu kávu, tu meltu, nebo co jsme měli, tak vlastně cedil přes tu...
0: Ano,
1: přes ano, ten, ano, ano, ano. No ano. To jsou věci. Tak, a ty potom dál, kromě tady té práce v terapeutické komunitě, se stal také kantorem na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
0: Je to tak?
1: A ještě dokonce na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. A to jsi tam dělal...
0: Tam jsem byl externím pedagogem, učil jsem dramaterapii, učil jsem studenty, byla to bloková výuka, zvlášť na té speciální pedagogice v Olomouci, to byla nádherná výuka, motivovaní studenti, to znamená vlastně, tam jsme ještě s mým kolegou Honzou Veselým předávali vlastně zkušenosti, protože on se věnoval víc oblasti prevence, já jsem se věnoval víc oblasti léčby. A takže jsme tam jednak studentům předávali jednak ty jednotlivé techniky, zasazovali jsme je do kontextu, kdy s nimi pracovat, vysvětlovali jsme jim terapeutický proces. A nebyla to sebezkušenost, byla to výuka, každopádně bylo to i zase i pro mě třeba velmi obohacující, protože já všem lidem doporučuji, aby v nějakém kontaktu s tou mladší generací byli, protože to je nesmírně inspirující prostě, jo. Jak se mění pohled na svět, tím, jak jsou jejich nápady a myšlenky dohny neotřelí, jsou velmi inspirativní. Takže já nezdílím takový ten skeptický pohled na nastupující generaci, naopak, já si myslím, že mladí lidi jsou skvělí.
1: A vaši dva kluci, padlo jablko daleko od stromu, nebo některý z nich se zabývá něčím, čím ty?
0: Jeden ze synů mi svého času řekl, táto, ty seš furt mezi lidma, to já nechci. A tak šel studovat tady do Brna na Mendlovu univerzitu, lidově řečeno na lesárnu, a nesmírně si to užívá.
1: Aby šel mezi stromy, které do něčeho nekecají.
0: A chtěl bych tady Mendlovu univerzitu nesmírně pochválit, protože on se v tom našel a myslím si, že ta škola ho velmi posunula odborně. A ten druhý, tak ten nejprve studoval Charitasku v Olomouci a navázal na to, tam byl mezinárodní humanitární pomoc a navázal na to aplikovanou psychoterapii. Mm-hmm. A takže tam se dá říct, že částečně navázal na to, co jsem dělal. V současné době pomáhá na lince lidem, kteří telefon na telefonické lince lidem, kteří mají problémy s gamblingem, s hazardním hraním prostě. No.
1: Tyjo, čili na to musí být taky docela zvláštní postupy, aby se po telefonu něco podařilo.
0: Jo, oba mají můj respekt, každý dělá něco jiného, ale berou to zodpovědně, tak
1: ano, z toho ano, dost. Ano. Takže tvůj syn druhý má akorát malinký vroubek u mě, protože než tam byla charitaska, tak jsme my tam měli studio pro Glasu Olomouc. A když se zřizovala charitaska, tak s nám bylo řečeno, musíte odejít.
0: Jo, to s tím skutečně nemá co dočinit.
1: No, dobře, Ale šli jsme potom do nádherného prostředí kapucínského kláštera, o pár metrů vedle vlastně jenom. Jo, a tam jsme byli opravdu dlouhá, krásná léta. No, tak, takže to máme trošku nakouknutí do tvého mladšího věku. A já se zeptám, totiž když jsem přišel, my to natáčíme na Pelikově ulici, tak jsi řekl, vracím se na místo činu.
0: Zločinec se vrací na místo činu, přesně tak. No proč? Protože já jsem aktivní v Orlu a jsem vlastně místo starosta, vlastně starostou je Standa Juránek a já se musím snažím pomáhat a vlastně pamatuju tuto budovu ještě v době, když tady sídlil Orel, tak jsme to spolu prošli a musím teda, jednak se mi vrátili vzpomínky a potom teda musím uznat, že vy jako proglasáci jste tady udělali neskutečný kus práce, jako velký respekt vůči vám.
1: Protože děkujeme.
0: To, co jste tady předvedli, jak jste to krásně přebudovali na studia a na vaše zázemí, tak to teda, tady jste, fakt jste tady udělali spoustu práce, hezký práce, takže já vám to přeju a současně, ať se vám tady daří teda, jo, protože je to pěkný, klidný prostředí, budova je hezká, takže jsem za to rád, že vlastně v budově, kde byl Orel, pokračuje Proglas. Mě to dává smysl teda.
1: A když jsi tady byly právě sestřičky, které potom po revoluci teda dostali tu restituci zpátky a potom to prodali brněnskému biskupství, takže my máme vlastně teďka jako velice, velice fajn zřizovatele, čili majitele. A takže je nám tady dobře i po této stránce. No a co se všechno, když tady byl Orel, tak co všechno se tady dělo, kromě teda schůzí a porad? A
0: tak tohle byla centrála, že jo, tady bylo zázemí, tady bylo všechno. My jsme se poté přestěhovali na ulici Kurskou, ale tak vždycky je to tak, kde je centrála, tam je srdce, tam je žije, tam se všechno jako schází. A takže na druhou stranu to je život. A život je o pohybu. To znamená, já to prostě tak beru. Nikde nejsme nastálo, ani tady na světě, takže to no, tak je.
1: Proglas celá léta spolupracuje s Orlem, ale v poslední době to nabralo takové pěkné obrátky, že opravdu jako ta spolupráce je velmi čilá, velmi živá. Já jsem třeba obdivoval, jak na celou tu krásnou akci blahořečení Jana Bully a Václava Drboli vlastně tam zajišťoval Orel komplet to vyžití dětí a potom rodiče říkali, je, kdybychom to byli věděli, jak to tady bude krásně vybavené, ty skákací hrady a nafukovací věci, tak bychom ještě zavolali tetě a sestřenici, aby vzali svý broučky a jeli tam.
0: Tady je potřeba také říct a s velkým respektem poděkovat Kristýně Horákové, generální sekretářce, která je teda neskutečně pracovitá, neskutečně šikovná. A všem Orlům, který vlastně při tom pomáhají, protože Orel to je nádherná organizace, to je ani organizace, to je společenství lidí, který to spolu baví. A vlastně ta naše historie, byť se to nezdá, tak je velmi pohnutá a je velmi vlastenecká, protože náš zakladatel Jan Šrámek už v době, když se blížila nacistická okupace, tak spolu vlastně vedl Orly k přípravě na takovou tu odolnost, tu rezistanc. Jo? Dokonce zavedl v branné přípravě skok do hloubky.
1: Prosím.
0: Metr a půl do hloubky, což byla vlastně příprava na parakotoul.
1: Jo.
0: No a vlastně z toho vychází taky to, že vlastně Kubiš, Gabčík, Valčík, ještě někdo vlastně, to všechno byly Orlové. To znamená, atentát vlastně na Heidricha udělali Orlové. Nebo byli členové, samozřejmě ve spolupráci s dalšíma, abych někomu nekřivdil. Ale prostě ano, byli to Orlové a byli to vlastenci. Stejně tak, jako potom s nástupem komunismu, tak knězi Bula Drbola byli taky vlastně orlové. Jo? A takže každý ten totalitní režim nás prověřil a orlové prostě přinesli svoje oběti pro tu republiku a my se na to snažíme teďkom navázat v dobrém smyslu slova a podporujeme program odolnosti společnosti, kde Orel spolupracuje s řadou sportovních organizací, ale mimo jiné i s Ministerstvem obrany. Máme takový program, jmenuje se Antropoid, navazuje to vlastně.
1: Ano, tak jste si vypůjčili název.
0: Jo, jo. A jsou to akce po celé republice. Je to taková, řekněme, sportovně částečně. Je tam i zdravověda, záchrana života, je tam něco o historii, je tam například střelba z airsoftových zbraní. A je o to velký zájem a vlastně je to taková, řekněme, nejenom pohybová aktivita, ale zdravá výchova k vlastenectví. Že prostě my jako Češi máme svoji hrdost a pro ten náš stát jsme v případě potřeby ochotní i něco udělat. A tak se k tomu snažíme vést i tu mladou generaci, že jednak je důležitá láska k vlasti, láska k Bohu, ale současně tady bych navázal na tom masarykovské, že vlastenec znamená láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k těm druhým národům.
1: Přesně.
0: Jo?
1: Ano, to znamená, řekl by se, že je to stejné, ale je to prudce jiné.
0: Je to, a vidíme to i v dnešní době prostě, že mít hrdost jako národ je velmi pozitivní vlastnost a absolutně to neznamená nutnost se vymezovat vůči někomu jinému, protože jestliže sám jsem sebevědomý, tak to dopřávám i těm druhým, ale když sám mám mindráky, tak to pak promítám do těch druhých. No. To je realita.
1: Takže ano, skláníme se před statečností lidí, kteří se nebáli jít do věcí, které byly vlastně předem odsouzeny k tomu, že to nedopadne asi dobře.
0: Přesně tak.
1: Že ono to taky tak vlastně nedopadlo a že Sokolům samozřejmě také přejeme všechno dobré. Přesně.
0: A mezi a se Sokolami spolupracujeme velmi, velmi úzce taky. Aha. Oni přinesli taky velké množství obětí v obou režimech vlastně, jo. A ta vzájemná spolupráce zase, když se síly spojují, je to dobrý. Je to dobrý. My jsme podepsali memorandum o spolupráci, to znamená staré prvorepublikové křivdy jsou. Vítr to odnes a teď je to o té spolupráci, ano, že chceme ano, prostě ano. Spolu tvořit dobré věci.
1: Tak no. Jo, no, Kristýnku znám od jejich 5 let a Anička je moje příbuzná, takže to máme takhle doma. Tak, ty máš moc rád Oboroch.
0: Takže je to tak.
1: Rozdělíme náš hovor krásnou písní o Borohu.

má kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě. Mně patří svět se vším.

0: A po oborohu se pustíme do tvé části života, kterou můžeme označit jako politickou nebo na politickém poli. Trošku si říkám, jestli posluchači nezbystří, to už nás teda nebude zajímat, protože politika je nám protivná. Já myslím, že ty jsi příklad právě toho, jak politika možná může být trochu protivná, ale je vlastně užitečná a nezbytná.
1: Je to tak. Byť popravdě řečeno, já jsem si nikdy nemyslel, že politika bude ta hlavní věc, hlavní obor, které se budu věnovat. Já když jsem pracoval v terapeutické komunitě, tak jsem mě ta práce bavila, akorát potom jsem měl nějaké zdravotnické problémy a opět mě dávali do pořádku tady v Brně, v Hunicích. Čímž chci poděkovat, dávali mi do pořádku páteř. A takže chválím a děkuju. No a tehdy jsem cítil takové vnitřní povolání, že bych možná mohl jít sloužit jako dál. Že se zase, jak jsem říkal, to abrahamovské, že zbalíme stany a půjdeš tam, kam ti ukážu.
0: Ano. Jo?
1: A tak jsem zašel tenkrát za mýma kamarádama a říkal jsem, hele, cítím, že bych vám mohl být nějak užitečný, jestli chcete. A oni tehdy říkali, dobře, a nechtěl bys tu kandidátku vést, protože každý z nás má v tenhle ten moment něco rozjetého, rozjednaného. Já jsem říkal, je to na vás, když s tím budete v souladu, tak dobře. A Dačice jako město mám moc rád. Já jsem tam byl aktivní jako ochotnický herec, jsem tam dobrovolný rybář, no. Já jsem člověk spolkového života, protože vždycky, když lidi jdou dohromady, tak je to moc dobře.
0: Dobrovolný rybář je ten, který té chycené rybě dá potom zase svobodu?
1: V mém případě ne vždycky. Svobodu dostávají ryby, které nemají míru.
0: Mají to štěstí.
1: Mají to štěstí. Ale tehdy se stalo to, že vlastně jsem kandidoval, uspěl jsem a stal jsem se místostarostou v Dačicích. Shodou okolností to korespondovalo s rokem 2010, kdy vlastně lidovci vypadli ze sněmovny.
0: Ano.
1: A takže já jsem dělal místo starostu naplno, věnoval jsem se tomu. Komunální politika je skvělá práce, úžasná. Člověk je v kontaktu s lidma. To, když něco uděláte, to je, panečku, jiný rozměr, když někam dáte lavičku a odezvu máte do 14 dnů a když schválíte zákon o účinnosti až za 2 roky.
0: Ano.
1: A takže tam jsem pracoval jako místostarosta. Dneška na tom moc rád vzpomínám. No a tehdy pak byly vlastně předčasné volby a vůbec nebylo jistý, jak to dopadne nebo jo, jak to s náma bude. Já jsem říkal, to se držím celý život, prostě bez boje není vítězství. To znamená, když chcete vyhrát, musíte o to taky umět zabojovat. A já jsem říkal tehdy, že bych v Jižních Čechách tu kandidátku vést chtěl, bude-li o to zájem, dostal jsem důvěru a tehdy se to povedlo. Já to považuji za jako velký zázrak tenkrát. Jsem měl tu čest se na tom spolu podílet s Pavlem Bělobrátkem, s Marianem Jurečkou vlastně. A oni dva nad tím odvedli teda neskutečný kus práce. A ono se to tehdy povedlo a ta křesťansko-demokratická politika, tohleto vidění světa se vlastně vrátilo zase do té nejvyšší ligy. A já jsem přesvědčený, že kdyby tam lidovci nebyli, tak tomu politickému spektru bude něco chybět prostě.
0: Takže ty nepatříš mezi ty lidi typu, pane Bože, prosím tě, ať vyhraju 1 000 000 v loterii, potřebuji dostavět dům a po 5 letech modliteb zahřmělo z nebe a ozval se, tak si konečně vsaď.
1: Kupsilo se, jo, to znám. Ono je to takové to, modli se a pracuji, ora et labora. Jo, prostě ano, anebo člověče snaž se, pán Bůh ti pomůže, jo. A pro mě je v tom úžasná inspirace v podobenství o marnotratném synu, jo? Kdy tam, oni říkají, kdy vlastně ten návrat k tomu otci, toho marnotratného syna, kdy nastal? No a on nastal v okamžiku, když seděl, díval se na ty vepři, jak žerou ty bukvice, nebo co tam je, a řekl, vstanu a půjdu. Jo? A omluvím se otci a tak dále. To znamená, jako tímto okamžikem, že něco udělám a Pán Bůh mi na té cestě řekne, je něco, co je pro mě velmi určující. Jo? Mm-hmm. Můžu tisíckrát se modlit a můžu tisíckrát spekulovat a vymýšlet, ale v okamžiku, když to nenaplním krokem konkrétním, tak mnohdy těžko očekávat, že se něco změní. Mm-hmm.
0: Co bys prosím tě poradil mladému člověkovi, který má předem jakousi výbavu pro tu veřejnou práci, ale říká si, no jo, já bych se potom z toho potřeboval zase už třeba vymanit, až mě to unaví, anebo já se namočím a on je to takové to špinavé, já už bych zůstal na pořád špinavý, tak já do toho radši nepůjdu. Víš, takové ty námitky, které se můžeš asi ještě další přidat.
1: Mohu. Je jich mnoho. A já, když mám možnost provádět studenty třeba v Poslanecké sněmovně nebo se studenty diskutovat, protože já nabízím a dělám různě přednášky například o umělé inteligenci a chování, bezpečné chování na sociálních sítích a tak dále, tak těm lidem vždycky říkám, je nesmírně důležité, abyste byli aktivní ve veřejném životě, ve všech úrovních, od komunální politiky výš. Protože buď ten svět budete vytvářet vy podle svého obrazu, anebo ho budou vytvářet jiní podle svého obrazu. Prostě proto, že ve veřejném prostoru neexistuje politické nebo společenské vákuum. Prostě fenomén moci je, vždycky někdo tu moc bude utvářet a vždycky někdo bude dávat pravidla. A v okamžiku, když křesťani vymizí z veřejného života, tak ten svět prostě se bude utvářet jinak. A konec konců ono, lidi neustále na politiku nahlíží, že to je prostředí, kde se ušpiní a ne, je to prostředí jako jakékoliv jiné. Jednak v každém kolektivu funguje Gaussova křivka, kde máte část géniů a část lumpů. To je úplně jedno, jestli to je běžná společnost, podnik anebo politika. Druhá věc je, že jediný, kdo to má ve své moci, jak se bude chovat, je člověk sám. A já s určitou nadsázkou říkám, že byť mám za sebou psychoterapeutický výcvik, tak takovou sebezkušenost, jako vám dá politika, to nikde jinde nezažijete. Takže pro osobnostní rozvoj je politika neskutečně dobrý instrument nebo dobrá cesta. Jo? Jednak to je zkouška toho, co skutečně věříte, jaké máte hodnoty, současně, kde máte ty hranice, že držíte ty hodnoty a směr a kde jste ochoten a schopen dojít nějakého kompromisu, abyste si zachoval sebeúctu. A v tomto ohledu je to skutečně skvělá cesta. Je to náročné na čas, na to se musí každý připravit, to není o 8 hodinách od pondělí do pátku, jako ten čas, to je asi ta největší oběť na úkor rodinného života, to je třeba vzít jako fakt. A druhá věc, k politice, a teď budu mluvit o sobě, nebudu mluvit za ostatní, jsem vždycky přistupoval jako k službě. To znamená, že já jsem tady od toho, abych vlastně sloužil. To znamená, že ne abych podlejzal, ale dostal jsem od lidí mandát, abych je hájil a reprezentoval a prosazoval jejich zájmy. A to je pro mě důležitější. Důležitější mnohem víc, než třeba nějaký, řekněme, stranický tlak na některé věci. Ano, chápu, že tam musí být nějaký konsenzus, ale první, komu skládám účty, jsou lidi, kteří mi dali důvěru. Mm-hmm. A těm já se odpovídám v regionu. S těma já pak mluvím.
0: Jak moc potřebuješ dobré pomocníky, rádce, specialisty na různé profese při své práci?
1: Bez toho to nejde. Naprosto klíčové je, že tým kolem vás svědčí o tom, jaký jste, je první věc. Druhá věc, potřebujete lidi, kteří jsou dostatečně silné osobnosti, aby vám dokázali říct, tohle se povedlo, anebo tohle bys měl dělat třeba jinak, nebo by to chtělo nějak poupravit. A chce to lidi, kteří jsou současně loajální, protože s nimi řešíte mnohdy strategii a přemýšlíte nahlas, než vznikne ta finální podoba. A já osobně se věnuju otázce obrany a bezpečnosti a tam prostě potřebujete lidi kompetentní a potřebujete z různých oborů, potřebujete to k diskuzi nad zákony, potřebujete to k diskuzi k určitým tématům a to se prostě buď budete jalovej a bez názoru, ne, že by to tak nešlo, ale to není moje cesta, anebo budete mít názor, budete vědět, jak to chcete, což samozřejmě znamená, že některé lidi můžete proti sobě popudit, protože to tak je. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený, že politika je o střetu názorů a tak to má být. A co se týká prostě dnešní doby, kterou prožívám a která mě osobně částečně trochu trápí, tak je v tom, že mám pocit, že někdy je kompetence nahrazovaná loajalitou a to je ke škodě nás všech teda. A to se netýká jenom politiky, to se týká i ostatních oborů.
0: Já jsem se tím vytvořil trošku oslý můstek k tomu, že kdo by si netroufal dát svoji tvář jaksi do pranice, tak může začít právě třeba jako odborný asistent, jo, který dělá taky dobrou práci, ale neprodává svoji kůži na trh napřímo.
1: Víte, je to jeden z nejlepších způsobů, jak zjistit, jestli je to moje cesta nebo ne. Jo, podívej, to je, když zjistím, jak se tam k sobě lidi chovají, jak to funguje, jak je to náročné na čas, tak můžu říct, jo, to mě baví, to bych chtěl, nebo říct prostě tohle tomu třeba nejsem ochoten obětovat, nebo to není prostředí, který mi vyhovuje. Současně můj osobní názor je, že do politiky by měl jít už člověk, který má něco odžito, protože jsem přesvědčený, že mě taky formovalo to, když jsem stával na půl čtvrtou na Jatka nebo do Kravína, když jsem dělal stájeníka. Prostě...
0: Takový čas ani pán Bůh nestvořil.
1: No, když jsem zažil regulérní práci, když jsem měl možnost vidět, jakým způsobem se utváří politika, jak ten stát funguje, k čemu jsem měl připomínky. A tím, že má člověk odžito, tak má za sebou i řadu chyb. A já jsem přesvědčený, že nejlepší způsob, nejlepší škola je poučení se z určitých vlastních selhání. Jo? A potom, když jdete do politiky, tak i tohleto vás třeba vede k určité pokoře, k respektu k druhým. Protože jít do politiky bez pracovních zkušeností mi připadá, jak když ten život není úplný. No. Ne, že by tam takový lidi nechodili, samozřejmě známi, ale přece jenom je dobré ten život poznat z těch různých úhlů, z různých pozic. No.
0: V tomhletom směru možná určitě odvedla velmi dobrou práci Míša Šojdrová v roli europoslankyně,
1: přesně,
0: které se tam na těch stážích a náslyších a návštěvách vystřídali snad desítky lidí a mnozí z nich se stali potom opravdu jako dobrými politiky v tom kladném smyslu slova.
1: Jednoznačně. A tady patří poděkování všem vlastně, kteří tohleto umožňují, protože je to škola života, kterou jinde nedostanete. A takže i tady já vyzývám posluchače, posluchačky Rádia Proglas, ať prostě jsou aktivní v tom veřejném životě. Prostě pasivita nikdy nic dobrýho nepřinesla, ani v soukromém životě, natož v tom veřejným. Jo? To znamená, a nemusí to být rovnou nějaké členství v politické straně, ale už tím, že třeba jsem aktivní, teď nás čekají komunální volby, ale i další, prostě tím, že jsem aktivní ve svém prostředí, tak ho spolu vytvářím. A pro mě osobně je to ten nejtypičtější rys křesťanství, že tím, že jsem aktivní, jsem tím aktivním kvasem v té společnosti. Jo? A je to ten nejlepší způsob evangelizace. Prostě tím, co žiju, tím, jak o věcích přemýšlím, tím, že říkám svoje postoje, tak to prostě formuje to okolí. Jo?
0: Takže vlastně z tvé životní zkušenosti je velkou výhodou, když člověk začne v nějaké municipalitě, někde v komunálu. Jo, já si pamatuju třeba A to už je víc než komunál, být hejtmanem, jako byl Standa Juránek, to byl podle mě nejlepší hejtman.
1: Skvělej, přesně. Jako jo, historii. To je skoro ikona jihomoravská.
0: Ano, ano, ano. A to byly začátky toho všeho, ano, že jo? Jo? Včetně názvu Jihomoravského kraje a tak dále. A to na nás mělo tenkrát obrovský vliv, právě ten entuziasmus a ta důslednost té práci. Takže tam začít, mít už něco odžito, mít nějaké vzdělání, nějakou odbornost, mít zázemí toho, že kdyby něco, tak se rukama uživit vždycky umím, takže mám jakousi jistotu a potom teda, nebo už zároveň souběžně můžu dávat ty svoje znalosti ve prospěch druhých lidí.
1: Jo, ale tam ještě bych tam přidal ještě jednu věc a to je umění dialogu. To znamená schopnost naslouchat. To neznamená vždycky jako plnit ta přání, ale umět vyslechnout.
0: To jsi mi zrovna nahrál. Ty chodíš dost často do rozhlasových a ještě více do televizních debat a diskusí. Jak se připravuješ?
1: Připravuju se, protože jedna věc je, že když jdu diskutovat, tak nejradši diskutuju o datech. To znamená to, co se dá například změřit čísly a nějakým způsobem kvantifikovat. A připravuju se, abych dokázal dobře formulovat názory, které se týkají té problematiky. Současně pravda je, že já kolem těch věcí, co dělám, tak studuju permanentně. Ale přece jenom, když jde člověk do živého vysílání, tak tam to, co řekneš, to už prostě nedáš zpátky. Jo? To je realita. A to, co já vidím jako určitý limit té diskuze, kam se to posunuly, ty veřejné diskuze, že já si umím připravit na tvrdou diskuzi, věcnou diskuzi, to s tím já problém nemám. To, s čím se obtížně vyrovnávám, je, když třeba v těch diskuzích zazní lež anebo nějaká manipulace, to je, já nevím, kdo to říkal, Filip Nery, to je to, co se mi hrozně líbí, opět taková historka, kdy k němu opakovaně chodila ke zpovědi nějaká klevetnice. A ona mu říkala prostě, a furt se toho nemohla zbavit a vždycky dostala za pokání nějakou modlitbu a už ho to naštvalo, tak při jedné zpovědi ji vzal na věž a roztrhl polštář a to peří se rozlítalo po městě. A on říká, a jako pokání dostaneš, že ty peří budeš pozbírat. To jsou ty tvoje klevety, které prostě roznášíš mezi lidma.
0: To si myslím, že to byl ten Filip Nery, protože on teda měl k humoru blízko a k takové té rozšafnosti.
1: Takže tohle to je vlastně opět, jako v reálném životě. Můžeme spolu souhlasit, můžeme spolu nesouhlasit, ale v okamžiku, jak v tom je lež, jak v tom je manipulace nebo vzájemná dehonestace, urážky, tak to není dialog, to ne.
0: Taková typická věc je dneska, když sedíš proti druhému z řečníků a on řekne, no tím, že se odebere 8 miliard za koncesionářské poplatky lidem, tak to nebude nikde chybět. To se přece vezme ze státního rozpočtu. No jak se na to dá reagovat? Když by si však řekl, že ten člověk je hlupák, ale on není hlupák a on to přesto tvrdí.
1: No, protože do určité míry se z veřejného prostoru vytratilo kritické myšlení. Nekritické přijímání určitých argumentů, ať už to říká kdokoliv, jenom na základě toho, že mu fandím, je špatně pro každý tábor. Jo? Vždycky každý z nás by měl kriticky posuzovat, což neznamená permanentně kritizovat. Jo, to je důležité si neplést. Ale když mi někdo něco říká, zvážit zaprvé, kdo to říká, odkud ty zdroje bere, no a taky třeba, co je tím úmyslem. Jo? Protože stejným způsobem si myslím, že bychom se měli chovat k světským institucím, ale například i k církvi. Já v tomhle ohledu si myslím, že nevýjímaje. Jo? Slepá poslušnost nepatří úplně k těm nejlepším lidským vlastnostem. Jo? Takže co se týká koncesionářských poplatků, tam to má několik rozměrů. Jedna, která, že a o tom jsem přesvědčený, že je snaha umlčet nepříjemné novináře a nepříjemné otázky, protože to, co politici nemají rádi, je, když se někdo ptá na něco, co tomu druhému vadí, nebo je mu to nepříjemný. V okamžiku, když to bude vláda, kdo rozhodne, jaký bude rozpočet veřejných médií, tak samozřejmě, když vám dá polovic peněz, tak to se hůř argumentuje čímkoliv. A nehledě na to, že to zadlužení země je tak obrovský, že já, když se bavím s lidma, tak mnohdy oni říkají, no, tak milion si ještě dovedu představit. Já říkám, a miliardu? No, to je peněz, to já vůbec nevím, kolik to je. Já říkám, a víš, co to je dluh 360, 380 miliard? Říká, to mi ani neříkej, to nikdo nezaplatí, to já už, to mě trápit nebude, já už jsem starý. No, bude. Prostě, jako, daně a smrt. Ano. To jsou věci, které jsou věčné. Prostě. Tak. Takže jenom pro ilustraci, jestli se prostě budeme zadlužovat stejnou rychlostí, tak teď platíme nějakých 100-120 miliard ročně za státní dluh a tímhletím schodkem to naroste o se dalších 25 miliard. To jsou jako čísla, kterých se až jako lekám, jo. A já jsem přesvědčený, že například ke křesťanství patří to, že se dluhy nedělají, anebo takové, o kterých prostě víme, že nedokážeme splatit, aby jsme tu rodinu nedokázali přivést na buben.
0: To je možná zrovna tvůj obor, právě být v té branné složce a vysvětlovat lidem třeba důvody k naplňování 2%, které jsou naprostým minimem, ale i k zvyšování postupnému na těch 3,5 plus 1,5, že na přidružené stavby. Nám, některým křesťanům, se to jako těžko poslouchá, protože my přirozeně řekneme, no přece my nechceme válku, my chceme mír, tak proč se mají vynakládat peníze na zbraně? Dokonce nedávno byly banky, to je tak 10 let zpátky, kde vlastně oni nedávali žádné úvěry na cokoliv společného s výrobou zbraní.
1: Kdyby ten svět byl tak černobílej, tak by v řadách katolické církve nebyli svědci, kteří byli vojáky. To znamená, že i vojáci, a já znám i v dnešní třeba armádě, no, v policii, lidi, kteří jsou věřící. A já osobně jsem přesvědčený, že zdravá míra sebeobrany je projev zdravého křesťanství. Protože já jako člověk se můžu rozhodnout, že se obětuju a že se stanu mučedníkem, to je moje volba. Na druhou stranu, když někdo přijde a řekne, bude ohrožovat moji rodinu, můj dům, tak adekvátním způsobem já toho člověka prostě umravním. Jo? Nehledě na to, že když mě prostě někdo bude ohrožovat na životě nebo mé blízké, tak je mojí povinností jako otce rodiny jí chránit. Stejným způsobem, jestliže někdo přichází a když to přenesu na to, co se děje na Ukrajině, co tam dělají Rusáci, jestliže někdo vidím, že se chová na cizím území, že vraždí děti, bombarduje nemocnice, dětský onkologický nemocnice, znásilňuje ženy, no tak tohle to já nikdy nedopustím, aby se prostě u nás dělo. Já jsem zodpovědný, protože ten mandát mám, aby jsme se bránili. Jo. A z toho důvodu jsem přesvědčený, že některé státy rozumí pouze tomu, že jste silní a pak vás nenapadnou. Je to podobné jako v životě. Jako každý, kdo se nějakým způsobem setkal s šikanou, tak ví, že ten, kdo šikanuje, je většinou nějaký zamindrákovaný blbeček. Omlouvám se za tenhle ten termín, který si potřebuje rovnat sebevědomí na někom, kdo je slabší. A pochopí, že se to nedělá, buď že dostane na budku, anebo že se prostě sejde parta kamarádů, ty se mu postaví a řeknou, takhle se chovat nebudeš. No a bohužel nějak tak tímhle způsobem se chovají některé státy, mezi které já třeba řadím i Rusko. A jedno latinské přísloví říká, chceš-li mír, připravuj se na válku. To znamená, ano, my musíme být silní, odolní a připravení na krizové situace a jednoznačně se ukazuje, že do budoucna, a už v té situaci jsme, že odolnost společnosti není otázka několika desítek tisíc profesionálů, tím myslím armádu a policii, ale odolnost společnosti se týká nás všech a ta doba, která přichází od nás, bude chtít skutečně zodpovědnost za nás, za naše rodiny a za svět kolem nás. No.
0: Jan Bartošek, lidovec, V družném hovoru s Martinem Holíkem v pořadu Na stole je téma. Honzo, já moc krát děkuju za ty kilometry a čas, které jsi volil pro cestu na Velikovu. A milí posluchači, pokud budete chtít tohoto dobrého muže, který, jak slyšíte, jak je orientován, co dělá, co dělal, co myslí, tak ho můžete podpořit. A je to potřeba. A já se k němu připojuji s tím, že říkám, kdo něco umíte a už máte něco odžito a umíte se uživit i rukama, i hlavou, tak pojďte do toho. Znám teďka hodně svých blízkých, kteří říkají ano, teď je ta doba, kdy je potřeba opravdu přiložit ruku k dílu.
1: Je to tak, já moc děkuji za pozvání, já jsem se s tebou na dnešní rozhovor těšil a mám radost z toho, jak to uteklo. To tak. Byl krásný rozhovor. Děkuju a podporuji to, co říkáš. Buďme aktivní jako lidé, jako křesťani. Utvářejme ten svět kolem nás, aby byl dobrý.
0: Já vidím, že to bude i na další pořady, takže se těším na příští rozhovor. Pěkně zdravíme od proglasových mikrofonů. Naschledanou.
1: Děkuji, hezký den.

Dome, doufej, Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina, jak malým,

0: slavy požehnaní. On učinil nebesa i zemi. Nebesa ta patří Hospodinu. Zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina. Nikdo z těch, co se stupují v říši ticha.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
3: Bylo 10 hodin a na Radiu Proglas vysíláme zprávy Českého rozhlasu Plus.
4: Televizních poplatků projedná sněmovna až po říjnových komunálních a senátních volbách. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Podle něj jsou teď na programu důležitější body, třeba zmrazení platů politiků, zrušení valorizace cen dálniční známky nebo zpřísnění trestů za týrání zvířat. Evropská komise dnes představí návrh zákona, který má zakázat sociální sítě dětem mladším 13 let. Děti do 15 let by pak podle návrhu měli mít možnost účtu jen se souhlasem rodičů. Včera to oznámila šéfka komise Ursula von der Leyenová. Zákaz by se měl podle ní vztahovat taky na online hry a chatboty. O výši základní úrokové sazby bude dnes rozhodovat Bankovní rada České národní banky. Podle komentářů jejich členů i podle očekávání trhu by sazba měla zůstat beze změny, tedy 3,75%. Centrální bankéři ale další zvýšení sazeb nevylučují. Inflace by totiž mohla v dalších měsících zrychlovat a v ekonomice přetrvávají další tlaky na růst cen. Prezident Spojených států Donald Trump plánuje příští týden jednat o dalších krocích ve válce proti Íránu. S lídry zemí Perského zálivu se chce podle serveru Axios setkat na okraj valného shromáždění OSN v New Yorku. Hlavním tématem rozhovoru mají být podle webu americké návrhy na poválečnou strategii na Blízkém východě. Odpoledne znovu zasedne sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Má za úkol prověřit okolnosti údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Na posledním jednání před 2 týdny je dozorující státní zastupitelství odmítlo vydat vyšetřovací spisy s tím, že jde o živou kauzu. Kvůli případu je před soudem 6 lidí. A vinaři letos v Česku sklidí podle prvních odhadů asi o 30% méně hroznů než obvykle. Svaz vinařů odhaduje škody na 500 000 000 korun. Důvodem je velmi horké léto a sucho. Vinobraní je letos taky kratší, protože jednotlivé odrůdy dozrály téměř současně. Vinaři proto musí hrozny sklízet rychleji než v předchozích letech. Teď informace pro řidiče na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se sune fronta kamionů od sjezdu na Zdiby dál před Kbelskou, Novopatskou, východní část okruhu až na Štěrboholskou spojku za Europark. Místy zastavují také osobní auta. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. A Liberecké se táhne kolona od sjezdu na Letňany až k Bulovce. Zdržíte se zhruba 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes má převládat oblačno až polojasno.

0: výjimečně s možností přeháňky a s odpoledními teplotami mezi 17 a 22 stupni. Tolik zprávy, teď už je připravený.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Rescue to nám dohrál a dospíval americký zpěvák Alex Warren. No a teďka už je tu hrnečku vař Viktor Sodoma.

No a hned po Viktoru Sodomovi a také Gomoře Gills, kteří ho doprovázeli, je tu finská skupina Nelintuizet.

0: Nejen chlebem živ je člověk. Bible prostě mluví.
1: Tento měsíc se v našich zamyšleních zabýváme hodně praktickými věcmi života. Mluvili jsme o penězích a majetku a dnes se posouváme k tomu, co je, nebo by aspoň měl být, základní způsob, jak se k penězům a majetku dostat, a tím je práce. Práci často nebo minimálně občas považujeme za jakési nutné zlo a přesto jí trávíme tak velkou část života. A právě to, jak k práci přistupujeme, je klíčové. Výstižně to vyjadřuje tento příběh. Jeden muž procházel velkým staveništěm a postupně se zastavoval u některých pracovníků a kladl jim stejnou otázku. Co děláš? První dotázaný naštvaně odvětil. Nevidíš? Dřu tady jako mezek. Odplivl si a pokračoval v robotě. Druhý se při otázce na chviličku zastavil a vyrovnaně odpověděl. Vydělávám si na živobytí mne a mé rodiny. Třetí dělník na dotaz reagoval tím, že se vztyčil a hrdě prohlásil. Já tady stavím katedrálu. Text z Bible, nad kterým v souvislosti s tématem práce dnes budeme přemýšlet, se nachází ve 20. kapitole Evangelia podle Matouše. Je to příběh vyprávěný Ježíšem, který navazuje na jeho setkání s bohatým mladíkem, neochotným vzdát se svého majetku, a na rozhovor s chudými učedníky, kteří všechno kvůli Ježíši opustili a ptali se, co z toho budou mít. Čteme 20. kapitolu Matouše, verše 1 až 16. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty jsi je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl. Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? Tak to budou poslední první a první poslední. V tomto biblickém příběhu najímá hospodář dělníky na práci. Můžeme si připomenout, že podle Bible byla práce od počátku, od stvoření člověka, Božím záměrem pro něj. Práce je také odrazem Boží stvořitelské činnosti, jak to vidíme v příkazu, který nacházíme v desateru, 6 dní pracovat a 1 den odpočívat. Úvodní dnešní příběh o 3 dělnících vlastně vyjadřuje 3 biblické rozměry práce. Odpověď prvního dělníka odkazuje na skutečnost, že práce zahrnuje dřinu, námahu. To je následek hříchu i určitý trest za hřích. Lidská práce se i v důsledku prokletí země často stává bolestnou a neplodnou námahou a jak můžeme vidět v dějinách společenských řádů, také místem nenávisti a rozdělení mezi lidmi. Ti, co v biblickém podobenství pracovali nejdelší dobu, naříkali, že oni dřeli v tom horku celý den. Druhým rozměrem práce v Biblii je skutečnost, že prostředkem materiálního zabezpečení, ale i emocionálního či intelektuálního uspokojení. Prací si máme zabezpečit vlastní živobytí, ale také naplňovat potřeby druhých lidí, zejména slabých a potřebných. Dělníci měli v podobenství za práci slíbenou mzdu, denár za den. I tento rozměr práce však může být postižen hříchem, například tím, když se z práce stane modla, mající zajistit růst bohatství nebo seberealizaci. Třetím biblickým rozměrem práce je účast na Božím tvůrčím díle. V textu z Matoušova evangelia jde o práci na vinici. Asi není náhodou, že právě vinice bývá ve Starém i Novém zákoně obrazem Božího lidu. O tomto rozměru práce budeme více mluvit příště. Milí přátelé, co všechno můžeme zařadit pod pojem práce? Určitě práci v zaměstnání, ale i jinde, kterou se živíme, dále studium, kterým se na takovou práci připravujeme, práci v domácnosti, na zahradě či poli, péči o děti a samozřejmě i různé druhy křesťanské služby, ale i služby dobrovolnické a tak podobně. Nyní chci s vámi sdílet několik ponaučení, která vidím v dnešním biblickém textu a která se týkají našich postojů k práci v onom nejširším slova smyslu. Toto podobenství čtenáře provokuje a vyzývá ke změně smýšlení. První, k čemu nás vede, je zkoumat motivy naší práce či služby, protože Bůh se dívá do srdce. První pracovní skupinu tvořil dělníci s pracovní smlouvou. Pracovali pro stanovenou odměnu, věděli, jak dlouho pracovat a co za to dostanou. Ostatní skupiny byly jakoby bez pracovní smlouvy, jen s příslibem hospodáře, že jim dá spravedlivou odměnu. Nechali odměnu na hospodáři, důvěřovali mu a nakonec asi byli šokováni jeho velkorysostí. Druhé ponaučení je varováním před postojem dělníků v první skupině. Na základě svého pracovního výkonu projevují vůči těm, kteří pracovali jen hodinu, z jedné strany nadřazenost a pýchu a ze strany druhé závist. A proto říkají hospodáři vyčítavě, ty jsi je postavil naroveň nám. Problém těchto pracovníků je v jejich mysli a spočívá ve srovnávání s druhými. Když viděli, jak byla odměněna skupina pracující jedinou hodinu, zatímco oni pracovali celý den, tedy 12 hodin, očekávali, že dostanou 12x více a nakonec dostali jen dopředu smluvený denár. Kdyby se nesrovnávali s druhými, byli by spokojeni. Tak to byli rozhořčení a naštvaní. Třetí ponaučení nalezneme u oné poslední skupiny nejméně pracující. Většinou je vnímáme při běžném čtení příběhu jako ty, kteří byli nezaslouženě a snad i nespravedlivě odměněni. Zkusme ale vejít do kůže těchto dělníků. Jsou to lidé, kteří skoro celý den stáli na tržišti a marně čekali, že někdo najme na práci. Netěšili se, že mohou zahálet. Stáli na slunci a možná přemýšleli o tom, že dnes zase domů nepřinesou žádnou mzdu. Pravděpodobně to byli lidé, kteří byli nejméně schopní a použitelní, třeba i invalidé. Představte si, že jste součástí takové skupiny a hned celou věc uvidíte jinak. Nezapomeňme, že dnešní biblický text nemluví jen o nás a našich postojích, ale přináší úžasnou zvěst o Bohu, který je zde zobrazen v osobě hospodáře. A právě tato osoba je v podobenství vlastně tím hlavním pracujícím, který stále vychází a hledá lidi, aby je zapojil do svého díla. Další charakteristikou hospodáře, a tedy i Boha, je dobrota a štědrost. Zdá se, že Bůh má zvláštní citlivost na ty, kdo jsou považováni za poslední. Vidíme to i na Ježíši, jak se skláněl k hříšníkům, cizincům, ženám, nemocným či chudým, k těm, kteří byli považováni při nejlepším za druhořadé ve společnosti i v náboženské komunitě. Celé dnešní podobenství je o Božím království a přináší základní poselství, že Boží království je nám dáno z milosti. Vstup do Božího království, spasení, záchrana, ale i podíl na práci pro Boží království, to všechno dostáváme od štědrého Boha jako jeho dar, z jeho milosti. Závěrem dnešního zamyšlení mám pro každého z nás tuto výzvu. Nejdříve si zkusme představit, že ty, já, patříme v nějakém ohledu do určité poslední skupiny lidí v něčem neschopných, nepoužitelných. A teď přijměme to, že se i přesto na nás Bůh s láskou dívá a zve nás být součástí Božího díla. A tak se radujme z Boha a jeho dobroty k nám a nechme se pozvat do jeho díla, ať je to kdekoliv a jakýmkoliv způsobem.

Nejlépe inspirujeme proto, že máme obsah, ne proto, že máme roli. Upozorňuje psycholog Marek Macák v programu Uši k duši v pokračování série o začátcích. Za jakých podmínek je možné pro druhého být inspirací? Vlastně začátkem něčeho nového? To se dozvíte v pátek 18. září, tedy zítra o 10:45.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Prázdniny už sice skončily, ale stále je tu pestrá nabídka hudebních akcí a festivalů končícího léta a nadcházejícího podzimu. Tím nejbližším je myslivecko-rybářská slavnost spojená s výlovem sadoňského rybníka v Rošmitále pod Trenčínem, která proběhne už tuto sobotu od 10 do 16 na hrázi sadoňského rybníka. Návštěvníky čeká tradiční výlov, ukázky mysliveckého troubení, práce sokolníků a výcviku loveckých psů i výstava drobných hospodářských zvířat. Na místě bude prodej živých ryb, rybích a zvěřinových specialit i produktů práce místních včelařů. Hudební program na akci obstará dechový orchestr Rošmitálská venkovanka. No, Rošmitálská venkovanka nám rovněž zpříjemňuje dnešní voničku. Přejeme příjemný poslech a také úspěšný dnešní den, tak zůstaňte s námi.

Jste zváni na tradiční krojované hody do Lanžhota. Slavnostní se letos uskuteční od soboty do úterka na řadě míst v obci. Hlavní část hodových oslav odstartuje v sobotu v 15 hodin předání starkovského práva a stavění máje. Hody nabízejí pestrý program, který koordinují lanžhoští stárci a chasa. Příznivci dechovky si mohou zatančit a zaspívat u krojových hodových zábav podmájů s dechovými muzikami z Kaličané a Zlaťulka.

Před malou chvílí skončila vonička lidových písní. Na programu máme teď čtení na pokračování. No a v tuto chvíli se s vámi loučí Zdislava Horníková. Vystřídá mě Alena Rubášová. Přeju vám tedy ničím nerušený poslech a příjemný zbytek dnešního dne a budu se zase těšit někdy naslyšenou. No a teď už čtení na pokračování. To bude z knihy Podepsána Charlotte. Otevíráme dneska 23. část. Je to knížka od Sophie de Millenheim. Čte nám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Tuto knížku si opět budete moci poslechnout a to dnes ve 22 hodin.

Rochefort, 6. dubna 1794. Má drahá Elizabeth, přišli si pro mě. Dnes odpoledne jsem se vracela z přístavu, kde jsem byla, abych se dozvěděla o příjezdu nových kněží. A když jsem se vracela, viděla jsem dva muže, jak se ke mně blíží. Okamžitě jsem je poznala. Jsou to dva pochmurní poslové předsedy výboru. Ten příšerný člověk je vždycky posílá k mužům a ženám, kteří mají být odsouzeni. Jeden je tak velký a silný, že je naprosto bezpředmětné snažit se vyhnout jeho pěsti. Druhý je mnohem menší, suchý, ale se slídivýma očima, kterým neunikne žádný detail. Od našeho příjezdu do Rochefortu jsem si před ním vždycky dávala pozor. Měla jsem předtuchu, že bude příčinou mé zkázy. Když jsem viděla, jak se ke mně blíží, cítila jsem, že mi srdce přetéká vztekem. Strach mi sevřel útroby. Uvnitř jsem volala pána, aby mi přišel na pomoc. A pán mě vyslyšel, protože jsem se dokázala uklidnit a přivítat ty dva muže se širokým úsměvem, který je bez pochyby vyvedl z míry. Pochybuji, že by je kdy jejich oběti přivítali jinak než s křikem a v sazách. Řekli mi, že mě přišli navštívit a já jsem je slušně vyzvala, aby se mnou šli až ke mně domů. Znovu jim moje pozvání mohlo připadat podivné, ale nic jim nebránilo v tom, aby mě doprovodili. Během cesty, která se mi zdála, že trvá celé hodiny, jsem se snažila zůstat příjemná a zábavná. Ptala jsem se na jejich manželky a jejich děti, na to, jestli mají dobré bydlení. Ani jeden z nich neodmítl odpovídat na mé otázky. Spíš se mi zdálo, že byli rádi a že se jim ulevilo, když mohli mluvit o svých starostech a o svých drahých. Umím si snadno představit, že díky svému ponurému poslání, jež mají na starosti, k tomu nemají téměř žádnou příležitost. A spíš je asi uklidnilo, jak se situace vyvíjela, protože tím se jejich úkol stával lehčím a příjemnějším. Po příchodu domů jsem je pozvala dál.

vzal a nabídla jsem jim nějaké sušenky a trochu čaje, o němž jsem věděla, že je schovaný v jedné z kuchyňských polic. Nevím, kde se ve mně vzala ta nenucenost a přirozenost, s níž jsem se jim věnovala. Jsem si jistá, že náš pán s tím má hodně co dočinění. Až po chvíli, kdy jsme si ještě povídali a popíjeli čaj, jsem se jich zeptala, proč za mnou přicházejí. Přišli jsme kvůli tobě, občanko, prohlásil ten malý. Dostali jsme od předsedy výboru příkaz, abychom tě zatkli a přivedli k němu. Umíte si představit, jaká hrůza mě obestřela. Podařilo se mi nicméně zachovat chladnou hlavu a hrát překvapenou. V tu chvíli ale ten větší řekl něco, co mě úplně vyvedlo z míry. Napíši vám slovo od slova, co říkal, protože si to od toho okamžiku neustále opakuji. Občanko, nikdo se k nám nikdy nechoval tak pěkně jako ty a nikdy nám nikdo nic nenabídl. Není v našich silách, abychom tě dnes zatkli. Jestli se nás předseda výboru bude na něco ptát, řekneme, že jsme tě nezastihli doma. Nic nepředstíral. Oba dva se pak se mnou hezky rozloučili a mě napadlo, že přece jen je v každém člověku něco dobrého. Po jejich odchodu jsem se dvakrát zamkla ve svém pokoji, pozbírala jsem si těch několik málo věcí, které vlastním, a čekám teď, až se setmí, abych mohla odejít. Jistě dobře chápete, že tady nemohu zůstat. Zítra určitě pošle předseda výboru znovu ty dva muže, aby mě zatkli. A oni mu nebudou moci dát stejnou odpověď, aniž by riskovali svůj vlastní život.

Ještě nevím, kam půjdu. Zpočátku určitě najdu místo, kde se ukrýt. Vím hned o několika, která jsou docela bezpečná a kde mohu pár dní zůstat. Později budu ale potřebovat něco stálejšího, kde budu moci bez obav přebývat, než to tady všechno skončí. Slibuji vám, že vám napíši, jakmile si najdu něco jistého, kde se budu cítit v bezpečí. Než se tak stane, odmlčím se. Je to příliš riskantní pokračovat v odesílání dopisů. Abych vám mohla psát, potřebuji mít kolem sebe několik důvěryhodných osob, které si vezmou na starosti jejich odesílání. Jestli pak brzo najdu takovéto spřízněné duše. Nadcházející týdny či měsíce budou bez pochyby náročné a plné utrpení. Budu se muset skrývat, aby mě někdo neudal. Nepřestanu ale na vás myslet a jedině vzpomínka na vás mi pomůže překonat všechny nástrahy a těžkosti. Slíbili jsme si, že se znovu setkáme na naději a já budu dělat všechno, co bude v mých silách, abych svůj slib dodržela. Za chvíli, až se setmí, odcházím. Tomáši z Tertru neřeknu nic k tomuto náhlému odchodu. Bude se cítit dotčen? To nevím. Dávám přednost tomu, aby o ničem nevěděl, aby se nedostal do nepříjemností. Blahořečím všem svatým, že jsme se víc nezblížili. Moje upadnutí v nemilost na něj tedy nebude mít žádný vliv a pro mě bude naše odloučení méně trýznivé. Odcházím, aniž bych věděla, co ke mně cítí. A je to tak určitě lépe. Chystám se žít ve stejných podmínkách jako naši drazí kněží od začátku těchto smutných událostí. Nacházejí útěchu v modlitbě a já doufám, že se mi dostane stejné síly a odvahy. Má drahá Elizabet, je pro mě těžké ukončit tento dopis, jako bych tím chtěla oddálit okamžik, kdy budu muset odejít. Ale už se setmělo a je čas. Ať vás Bůh ochraňuje. Charlotte.

okolí Rochefortu 7. dubna 1794. Má drahá Elizabeth, Tomáš pro mě pošle tento dopis na vaši adresu. Ano, četla jste dobře, má milovaná sestro. Napsala jsem Tomáš, neboť to jméno je tak drahé mému srdci. Včera odpoledne, když ti dva muži z výboru odcházeli z domu, je náš hostitel potkal. A protože jsem nesešla dolů na večeři, jak bývá mým zvykem, nepotřeboval mnoho času, aby pochopil, jaké mi hrozí nebezpečí. Drahá Elizabeth, když jsem vyšla z domu do noci, celá vyděšená představou budoucnosti, která je přede mnou, našla jsem jej, jak na mě čeká. Byl celý vystrašený, rozběhl se ke mně a sevřel mě v náručí. Nikdy nezapomenu na jeho pohled a na jeho slova. Zdálo se mi, že se čas zastavil, když jsme se drželi v náručí. Miluje mě, má drahá sestro. Miluje mě. Jeho velká zdrženlivost, kterou jsem měla za výsměch či nezájem, měla jen jeden cíl – ochránit mě. Pokud by se mu něco přihodilo, nechtěl, abych padla do podezření. Přáli bychom si, abychom měli více času jeden na druhého, abychom si mohli říci všechno, o čem jsme museli po několik měsíců mlčet. Bylo by to však příliš riskantní, kdybychom se zdržovali do nekonečna. Musím okamžitě odejít. Nicméně jsme si řekli to nejdůležitější. Milujeme se, sdílíme stejnou víru v našeho pána a sejdeme se na zámku naděje, až to tu všechno skončí. Myslela jsem si, že když odejdu, aniž bych věděla o jeho citech, nebudu tak nešťastná. Mýlila jsem se. To, že vím, že jsem milována, mě naplňuje štěstím v tomto světě, který se stal tak nepřátelským. Má drahá sestro, nevím, jestli se kdy vrátím na naději, jen Bůh ví, jakou budoucnost mi připravil. Ale pokud bych měla zemřít, vězte, že jsem zemřela šťastná. Ať vás Bůh ochraňuje. Charlotte.

Inspektor Rodlén je už v přijímacím pokoji ve společnosti paní de Košetové, když Emílie schází dolů ke snídani. Inspektore, zdraví jej překvapeně. Odpusťte mi tak časný příchod, omlouvá se inspektor s lehkou úklonou. Chtěl jsem vám oznámit tu zprávu dříve, než se ji dozvíte z novin. Inspektor nám právě prozradil, co všechno v našem případě následovalo po jeho poslední návštěvě, potvrzuje paní de Košetová. Zdá se, že věci jsou mnohem komplikovanější, než jak je prezentují v novinách. Vlastně, říká policista, včera odpoledne jsme dlouho vyslýchali pana Driona. Jistě víte, že se od začátku dovolával své neviny, i když byl absolutně neschopen nám říci, kde přesně se nacházel ten večer, když se k vám někdo vloupal. Inspektor se na chvíli odmlčel, aby se ubezpečil, že obě ženy pozorně sledují, co jim říká. Paní de Košetová pokynula hlavou na znamení, že může pokračovat. A pak je tady ten manžetový knoflíček, který se u vás našel. Tento předmět mu neodiskutovatelně patří. Jeho manželka ho okamžitě rozpoznala díky výrobní chybě na řetízku, která ji vždy rozčilovala. Ale Emílie pozvedla jedno obočí. Ale jak jistě víte, zabiják vdov znovu zaútočil v době, když byl pan Drion ve vazbě. To může být někdo jiný, podotýká Emílie. Mysleli jsme na to, slečno, odpovídá inspektor Rodlén s úsměvem. Nicméně způsob provedení je tak podobný těm ostatním, že jsme tuto domněnku museli opustit. Emílii neunikne ani slovíčko z toho, co říká inspektor. Znovu jsme tedy vyslýchali pana Driona. Když mu bylo jasné, že jej nepustíme, dokud nám nevysvětlí podivnou přítomnost jeho manžetového knoflíčku ve vašem domě, rozhodl se přiznat.

Paní Dekošetová i její dcera nevědomky povystrčili hlavu kupředu, aby lépe slyšeli. Pan Drion se opravdu vloupal do vašeho domu ten večer, když jste jej slyšela, prohlašuje inspektor. Emílie se zachvěla. Paní Dekošetová ji vzala za ruku. Chtěl vám ocizit ten dokument, který vám přiznává vlastnictví kusu pozemku, o nějž pan Drion po léta usiluje. Doufal, že se mu tak podaří zlikvidovat kompromitující listinu, aby mohl vydírat své nové sousedy stejným způsobem jako vás. To všechno vám řekl, diví se Emílie. Ve skutečnosti nebyl tak přesný. Pan Drion se pouze přiznal, že se k vám vloupal, aby vám sebral ten papír. Nebylo nesnadné si představit to ostatní. Ano, říká Emílie kousavě. Je snadné si také představit, že se vrátí, aby nás obtěžoval až do chvíle, kdy se mu podaří získat ten dokument. Inspektor Rodlén takovou reakci očekával. Můžete mi ten papír prosím přinést? Žádá podívce. Navrhuji vám uložit jej na bezpečné místo. Emílie se zvedla, aby odešla do pracovny. Zde její matka přechovává všechny důležité rodinné písemnosti. Sotva Emílie opustila místnost, obrátil se inspektor Rodlén na paní Dekošetovou. Dávám přednost tomu, aby vaše dcera neslyšela, co se vám chystám říci, začíná. Je to trochu delikátní. Co tím chcete naznačit? Ptá se paní Dekošetová polekaně. Má dcera něco provedla? Kde pak, to ne, ujišťuje ji okamžitě inspektor. Jenom je trochu moc mladá, nepotřebuje všechno vědět. Tak to rychle řekněte, inspektore, naléhá paní Dekošetová. Mohu vás ujistit, že vás pan Drion už více obtěžovat nebude, prohlašuje policista. To se mi zdá jako výborná zpráva, kterou by má dcera s radostí uslyšela, ale jak si tím můžete být tak jistý? Zde se právě nacházejí určité složitější věci, odpovídá strážce pořádku. Advokátní komora si vzala ten případ pod ochranu a chce, abychom jednali s největší diskrétností. Ukončíme tu záležitost uznáním, že jsme se prostě spletli v osobě podezřelého, aniž bychom zveřejnili další podrobnosti týkající se pana Driona. Lidé přece nejsou hloupí, pohoršuje se paní Dekošetová. Na druhou stranu, pokračuje inspektor, jako by nic neslyšel, advokátní komora si bere na starost vzorné chování pana Driona, který může vykonávat svou praxi jen pod podmínkou, že vás nechá na pokoji. Ten člověk je tak příšerný, že si určitě najde způsob, jak nám znepříjemňovat život. Tím jsem si jistá, mumlá paní Dekošetová. Paní, stačí jediné vaše slovíčko, a pan Drion bude vyškrtnut z advokátní komory a celá ta záležitost bude zveřejněna, slibuje inspektor. Pochybuji, že ten člověk by snesl takovou pohanu, dodává. Vycítil jsem, když jsem ho dlouze vyslýchal, že prestiž povolání advokáta je pro něj nesmírně důležitá a že se bez ní nemůže obejít. Vdova pokrčila nepřesvědčivě rameny. Na co se můžeme odvolat? Ptá se na zlobeně. Obávám se, že nic dalšího nemáte v ruce, přiznává policista. Pokud se rozhodnete zveřejnit pravdu v tisku, riskujete tím, že se proti vám postaví celá advokátní komora. Děkuji vám, inspektore, ukončuje paní Dekošetová. Je to od vás velmi milé, že jste nás přišel informovat. Jak pokračuje vaše pátrání po zabijákovi vdov? Ptá se, aby změnila téma rozhovoru. Bohužel moc ne. Ani tentokrát po sobě nezanechal žádný.

0: Poslouchali jsme 23. část četby na pokračování z knihy podepsána Charlotte Sophie de Milnheim. Knihu vydalo nakladatelství Paulínky v Praze a četli vám Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

11 hodin 30 minut posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou ve čtvrtek 17. září 2026. Katolický kalendář připomíná památku německé mističky z 12. století, přírodovědkyně a lékařky, hudební skladatelky i spisovatelky, benediktinské mnišky, svaté Hildegardy z Bingenu. Zemřela v tento den roku 1179. Zároveň je památka prvokřesťanských mučedníků svatých Kornélia a Cypriána a také italského kardinála a učitele církve, jezuity, svatého Roberta Bellarmína. Ten je na věčnosti rovných 405 let. Stovku by dnes oslavil emeritní pařížský arcibiskup židovského původu kardinál Jean-Marie Lestiger, morální autorita, osobnost židovsko-křesťanského dialogu, zakladatel katolického rádia a televize a blízký přítel Jana Pavla II. Na věčnosti je od roku 2007. 82 let se dnes dožívá italský horolezec, cestovatel a spisovatel německé národnosti Reinhold Messner. O rok starší je emeritní arcikněz Vatikánské baziliky italský kardinál Angelo Comastri. 93. narozeniny pak slaví někdejší PTPák Karel Straka, skaut a orel ve farnosti Bludov na Šumpersku. Svátek mají všechny Naděždy, jejich jméno je staroslověnského původu a vyjadřuje naději. Na vlnách Proglasu ještě stále ladíte dopolední proud písní a zpráv. 4 minuty před 12. hodinou jej vystřídá myšlenka na den Daniela Ženatého s názvem Obraz, který zneklidňuje. A poté zazní polední modlitba od nás z kaple Ducha Svatého v Proglasu v Brně. Hudební siesta pak nabídne například koncert D-dur Františka Xavera Brixiho nebo koncert pro lesní roh Wolfganga Amadea Mozarta. Máte se tedy jistě na co těšit a proto zůstaňte s Proglasem,

0: Poslouchali jsme Neila Younga na nahrávce z roku 2023 s názvem Mother Earth, Matka Země. Ve 94 letech odešla v noci na dnešek Ludmila Javorová, katechetka z brněnské farnosti Židenice. Za totality blízká spolupracovnice tajného biskupa Felixe Marii Davídka při budování skryté církve, společenství Koinotes. V prosinci 1970 Davídek udělil Ludmile Javorové jáhenské i kněžské svěcení pro službu v pronásledované církvi. Knižní rozhovor Saleziána Zdeňka Jančaříka s ní vyšel pod názvem Ty jsi kněz na věky. Paměti národa před časem řekla.
1: Já kdybych stála u oltáře, tak mě by nikdo nezastavil. To vám garantuji, já musím zemřít. Já bych totiž s lidma mluvila. Teď je ten okamžik, kdy teda ty vaše balvany tady položte na paténu lásky. Kristus bude proměněn, ta hmota, a on promění i ty vaše těžkosti. Očima to neuvidíme nikdy. Ale je to ve věčnosti.

0: Včerejší den církevních škol oslavila i Caritas, vyšší odborná škola sociální Olomouc. Právě 30letá. Hlavním dnem oslav bude ve škole zítřek 18. září. Jeho program pro Glasu zhrnul ředitel školy Martin Bednář.
1: 10 hodin ráno začíná konference na aktuální témata v sociální práci. Je to takový formát, kterému se říká open space, u nás není tak úplně běžný a těmi hlavními aktéry jsou právě ti účastníci té konference, kdy oni tam naši témata diskutují o nich, vyměňují si zkušenosti. Odpoledne ve 3 hodiny bude mše svatá, děkovná, to bude taková opravdu velká sláva, protože budou sloužit dva arcibiskupové, Jan Graubner, který školu založil, a současný arcibiskup Josef Nuzík. Celebrovat budou také řada spirituálů školy, kteří školou prošli za tu dobu její existence. Bude tam schola ze zpěváků, kteří naší školou školní prošli, takže to bude asi 60 člený board. 5 hodin bude v aule ve škole setkání absolventů, studentů, zaměstnanců, přátel školy, ale protože do té auly by se určitě nevešli, tak to budeme všechno streamovat, budeme to vysílat do všech učeben ve škole, to je taky jedna z těch proměn té moderní školy, která tohle dokáže. Tam zase budeme představovat knihu o škole, která teď právě vyšla při té příležitosti film. Budeme tam mluvit o budoucnosti školy, bude tam nějaká kulturní vložka. No a až to skončí, tak bude slavnost agape, bude připravené pohoštění, budou otevřené prostory. Absolventi v různých učebnách budou fotografie z těch různých let, kdy studovali, aby se tam našli a mohli se taky podívat, jak třeba i na tu svoji proměnu. A pokud jsou to fotografie ze školy, tak možná taky uvidí tu proměnu té školy.
0: Martin Bednář, ředitel školy, dále vysvětlil, co oslavy přinesou účastníkům.
1: Mnozí ti absolventi nám říkají, Caritas, té škole, které já celý život čerpám. A já věřím, že když se k nám vrátí, takže zase se toho budou moci nějak nadechnout, napít, okusí zase tu atmosféru té vzájemnosti, toho společného díla, pomáhání. A zaměstnanci zase, tam je to tak, že celý ten smysl tomu našemu snažení dávají právě ti absolventi, protože my je učíme něco, co potom oni realizují a oni jsou nám takovou odměnou a zdrojem té naší práce. Tak já myslím, že by se ten den na to setkání mohlo stát takovou oázou živé vody pro všechny, kteří tam budou a i pro ty lidi, kteří třeba se školou nebyli spojeni, nejsou její absolventi, budou to ti návštěvníci nebo představitelé různých institucí, takže okusí právě to společenství založené na pěkných vztazích a na tom našem poslání, kterým je to, co je v názvu naší školy, milosrdná láska. Něco, co v dnešní době myslím, že má obrovskou hodnotu a co může posílit každý jeho člověka, na kterého se valí různé negativní zprávy a starosti a zmizele, kterých je opravdu ve společnosti mnoho, takže tady by to mohlo být nadechnutí a načerpání něčeho krásného, toho, co v našem životě také je přítomné, ale někdy si to třeba tak úplně neuvědomujeme.
0: Škola Caritas slaví právě 3 dekády fungování. Výročí vybízí k reflexi, jak se škola proměnila, pokračuje ředitel Martin Bednář.
1: Proměnily se studijní materiály, proměnil se dokonce obsah studia, proměnily se metody výuky, proměnilo se technické vybavení. Čili takový ten vnější pohled, když se díváme na fotografie z těch před 30 let, tak opravdu je to diametrální rozdíl. Ale pak jsou věci, které se zase tak moc nemění. A to je taková vzájemnost, nadšení pro tu práci, tak na branku. My jsme si třeba před lety vetkli hodnoty, kterými chceme tu školu protknout a všechno, co děláme. Je to láska, pravda, svoboda, odpovědnost, spravedlnost a odbornost. A tohle jsou témata, která jsou nesmírně důležitá právě v dnešní době. Hodnotová proměna společnosti, ale také třeba výzvy spojené s umělou inteligencí a s moderními technologiemi, to jsou taková průřezová témata.
0: Škola se také dívá do budoucnosti a plánuje budoucí roky. Čeká jí mnoho výzev, informoval ředitel Caritas Martin Bednář.
1: Těch výzev před námi je mnoho. Na čem konkrétně pracujeme, tak to je kompetenční model výuky, což je úplně nová metoda. My jsme s tím začali před rokem, teď to rozvíjíme, chceme to zlepšovat, zavádět další metody práce, s tím souvisí potom i pracování závěrečných prací studentů. Zkrátka chceme reagovat na potřeby doby. Velkým tématem je obrovská míra obtíží a svízely, se kterými se potýkají naši studenti a my na to musíme a chceme reagovat. Ono se zdá čím dál bohatší a pohodlnější. klidnější společnost, ale opravdu ten život pro ně není úplně lehký, i včetně třeba ekonomických nároků, protože mnoho z nich se musí živit a pracují, a to nejenom v rámci toho kombinovaného studia. Proměňuje se trh práce, proměňují se potřeby zaměstnavatelů, na to reagujeme také vzdělávání v rámci vzdělávacího střediska, takže nabízíme specializované výcvikové kurzy, seberozvojové vzdělávací aktivity, aktivity zaměřené na duševní zdraví, hodně se rozvíjí multidisciplinární spolupráce a tak dále. Čili práce máme před sebou spoustu, plánu taky, vizí hodně. Uvidíme, co se podaří realizovat, ale moje zkušenost je, kterou jsem získal krátce po té, co jsem do školy přišel a která celou dobu trvá, tak to je, že to dílo je požehnané. A když je dílo požehnané, tak se prostě daří.
0: Uzavřel na Proglasu ředitel Caritas Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Slaví 30 let od založení a oslavy vyvrcholí právě zítra.

V 11 hodin a 56 minut vám na Proglasu k poslechu nabízím myšlenku na den Daniela Ženatého s názvem Obraz, který zneklidňuje.

Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz. Obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno. To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele, notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě chceme pozdravit obyvatele obcí Dobrovice, Kosmonosy a Mnichovo Hradiště. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
2: Panna počala z Ducha Svatého. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
2: A přebývalo mezi námi. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu ke svatému Františkovi. Svatý Františku, náš bratře, ty, který jsi před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který jsi v ukřižovaném u svatého Damiána našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který jsi neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Amen. Svatí Kornélie a Cypriáne,
3: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
3: orodujte za nás.
4: Pán s vámi.
3: I s tebou.
4: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
3: Amen.
4: Dobrořečme Pánu.
3: Bohu díky.

5 minut po 12. hodině vás, milí posluchači Proglasu, vítám při poslechu hudební siesty. Dnes začneme koncertem D-dur Františka Xavera Brixiho. Na varhany zahraje Věra Heřmanová, doprovází kapela Regia Musicalis. Diriguje Robert Hugo.

Dozněl koncert D-dur Františka Xavera Brixiho. Na varhany hrála Věra Heřmanová, doprovázela kapela Regia Musicalis. Dirigoval Robert Hugo. V rámci hudební siesty na Proglasu dále vyslechneme koncert pro lesní roh S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Timothyho Brauna doprovází Academy of St. Martin. Provedení řídí Jona Brauna.

Vyslechli jsme koncert pro lesní roh Es dur Wolfganga Amadea Mozarta. Timothyho Browna doprovázela Academy of St. Martin. Provedení řídila Jona Braun. A v závěru hudební siesty na Proglasu ještě budeme poslouchat symfonii C-dur Laudon z roku 1778 Josefa Haydna. Symfonický orchestr Sinfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť diriguje Béla Drahoš.

0: Na vlnách Proglasu dozněla symfonie C-dur Laudon z roku 1778 Josefa Haydna. Symfonický orchestr Sinfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť dirigoval Béla Drahoš.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

0: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích, informoval o tom Pražský hrad. Návrh zákona má podle předkladatelů mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Prezident Pavel mimo jiné kritizuje, že neprošel standardním připomínkovým řízením. Zákon jde podle něj taky proti doporučení Evropské komise.
1: Evropská komise letos Česku výslovně doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tento zákon dělá přesný opak. Součástí zákona je i odebrání pravomoci prezidentu republiky jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. To je něco, co prezidentovi svěřuje ústava. To nelze jen tak odebrat.
0: Prezident Pavel dnes naopak podepsal nový stavební zákon i znovu zavedení EET. Rusko v noci masivně zaútočilo na Kyjev, Oděsu, Sumskou oblast a Záporoží. Tamní úřady hlásí dohromady několik desítek zraněných, mezi nimi i nejméně 3 děti.
2: Útok vedený ruskými balistickými střelami zaznamenali obyvatelé Kyjeva. Podle tamního starosty Vitalie Klička bylo zraněno téměř 20 lidí, nejméně 7 zraněných hlásí Oděsa, kde drony a raketodrony zasáhly mimo jiné 19 podlažní obytný dům. Jeden člověk zahynul a 15 bylo zraněno v Sumské oblasti a 3 v Záporoží po útoku balistickými raketami. Ruské drony zaútočily i na vlak Oděsa-Dnipro, ale cestující se podařilo včas evakuovat. Ukrajinští politici proto přivítali rozhodnutí amerického kongresu zpřísnit sankce proti Rusku. Z Ukrajiny Martin Dorazím, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalšímu obviněnému z březnového žářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Důvodem jsou obavy z pokračování nebo opakování trestné činnosti a taky z útěku nebo maření trestního stíhání. Dopolední jednání bylo podle soudce Karla Gobernace stejně jako v předchozích případech a prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněného.
4: Obviněný dostal na výběr, zda chci cestovat z vazební věznice, kde se nachází, k jednání soudu. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně časově náročnou záležitost, ta eskorta je na více dnů, tak zvolil a preferoval videokonferenci. Soud samozřejmě primárně rozhodování o dalším trvání vazby volí formou videokonference z hlediska hospodárnosti řízení.
0: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. A požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A pohonné hmoty v Česku znovu zdražily, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Cena benzínu od minulého týdne stoupla o 7 haléřů za litr na 44 koruna 29 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila o 46 haléřů, litr stojí 48 korun a 25 haléřů. Cen paliv rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. A vláda už dřív rozhodla, že zatím žádné regulace cen zavádět nebude. Na D1 z Prahy do Brna opatrně v zatáčce u sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 vyšetřují hromadnou nehodu v levém pruhu. Následně se jede v silném provozu až do omezení na kilometr 196, je to na téměř 40 minut. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Vyškov západ. Na kilometru 228 se srazila 3 auta, blokují levý pruh, zpomaluje se a výraznější kolona se ale netvoří. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se zastavují kamiony před Prahou na 10. kilometru. Levý pruh jede rychleji, fronta se táhne až na Pražský okruh za Ořech a na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne čekáme polojasno až oblačno a teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je tu 13. hodina a 8. minuta. Od mikrofonu Proglasu vás ve čtvrtek 17. září zdraví Alena Rubášová a naskočili jsme do odpoledního proudu písní a zpráv. Budeme si hrát třeba Pavla Helana, Romana Dostála, Markétu Irglovou, Terezu Richtrovou anebo kapelu Folk Team. Okolo 13:30 si zhrneme výročí pro dnešní den. Ve 14 hodin začíná hudební kompas, v němž si třemi písněmi představíme trumpetistu Paola Frézu ze Sardinie. A třeba od 16 hodin naladíte hitparádu Milana Tesaře a její 1540. kolo. Dobrý poslech všech našich pořadů.
1: A kdo jsem?

0: Tak zpívala nám Tereza Richtrová. Tuto sobotu a neděli, tedy 19. a 20. září, proběhnou dny otevřených ateliérů na Jižní Moravě. Prostory, v nichž vzniká umění, mohou lidé zdarma navštívit od 10 do 17 hodin. Ve vysílání vítám vedoucího odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, pana Petra Fedora. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak letošní 16. ročník nese název V krajině švů. Proč zrovna toto téma a jakým způsobem se projeví ve dnech otevřených ateliérů?
1: Tak ten název samozřejmě má několik rovin, ale zmiňme aspoň ty dvě základní. Jednak je to odkaz na výraznou tradici textilu a textilní výroby v našem regionu, protože Brno, Moravský, Manchester a spousta dalších příběhů s tím spojených. Tomu se bude věnovat i některá část prezentace na vernisáži, která proběhne dnes. Budeme mít dokonce módní přehlídku z různých typů textilu, ale je to i hlubší, protože Jihomoravský kraj má světový unikát. Na archeologickém nalezišti v Dolních Věstonicích se našly první známky použití vláken, textilních vláken, doložené už do doby minus 30 tisíc let za doby lovců mamutů, takže to je naprosto světová rarita a i na to chceme upozornit. No a druhá věc je, že samozřejmě krajina švů je krajina spojená nějakými stehy, spoji, a to je právě ten vztah mezi výtvarníky a diváky, výtvarníky a těmi, kteří jsou schopni a ochotní umění ocenit, a tyhle ty stehy prošívají náš svět a drží ho pohromadě.
0: Na jakých místech se dny otevřených ateliérů konají a jaký návštěvníky čeká program?
1: Tak je to neuvěřitelně rozmanité. Já mám ohromnou radost, že letos se nám přihlásilo celkem 141 míst, na nich se budou prezentovat výtvarníci, malíři, sochaři, keramici, a bylo by asi nefér, kdybych jmenoval jenom jednoho, protože ti ostatní by se právě cítili opomenuti, ale můžu zmínit, že kromě samotných dílen se ta akce bude konat i ve speciálně upravených prostorách kulturních institucí, takže mohu posluchače pozvat do Art Galerie Šmeral v Brně nebo do našeho muzea, které provozuje kraj v Blansku, ale také do Galerie výtvarného umění v Hodonině nebo do muzea ve Znojimě, kde všude bude možné se potkat jak s uměleckými díly, tak s jejich autory a ptát se, dotazovat se a zjišťovat, co oni o své tvorbě říkají.
0: A ještě na závěr, jaký význam z vašeho pohledu má tato akce pro Jižní Moravu a pro umělce samotné?
1: Já se domnívám, že je to úžasná příležitost pro všechny, kteří to dokáží ocenit, potkat se přímo s těmi tvůrci, protože velmi často potkáváme jejich díla, ale ten jedinečný zážitek, kdy si můžete promluvit s umělcem, s autorem přímo nad jeho tvorbou, popřípadě se mu dívat takzvaně pod ruce, je něco jedinečného. A i pro umělce výtvarníky to může být zajímavé, protože ta akce se koná každým rokem vždycky ve čtyřech regionech, na Jižní Moravě, na Vysočině, v Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku, tedy v zemi Dolní Rakousko. Máme to odstupňováno, my letos zahajujeme a po nás další víkendy jsou ti ostatní, takže výtvarníci se mohou navštěvovat, mohou vidět, jak se to dělá u sousedů, navazovat kontakty, sítě a zkvalitňovat svoji práci.
0: Tak já nyní za rozhovor srdečně děkuji vedoucímu odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje Petru Fedorovi. Těším se někdy na slyšenou.
1: Já se taky těším a snad se potkáme v některé z dílen o tomto víkendu. Hezký den.

žena nese kámen velký, bílý, s otiskem mlže. Stará žena vrásky úsměv.

0: každé ráno vstane, Sisyfa.
1: Sisyfa.
0: Pomodlí se.
1: Amen.
0: To se má podat plný

0: O lidském údělu nám zpívali Igor Orozovič a Marta Kubišová. Arcidiecézní Charita Olomouc dnes oficiálně otevírá své nové poradenské centrum pro cizince žijící v Česku. Od začátku příštího týdne jim pomůže například s otázkami spojenými s pobytem, zaměstnáním, bydlením, zdravotním pojištěním či školou. Podrobnosti doplní koordinátorka projektu pro cizince z Olomoucké arcidiecézní Charity Kristýna Goša.
1: Jde nám o to je podpořit v orientaci a samostatnosti a bude nabízet služby, jako je základní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, také doprovody a asistence v terénu, i tlumočení a jazykovou asistenci, celkově porozumění třeba i různým dokumentům, nějaký informativní překlad a taky bude pomáhat s uznávání zahraničního vzdělávání. Služby poskytujeme bezplatně a taky samozřejmě nasměruje nebo zprostředkuje další služby. Pokud se na nás cizinec obrátí, tak určitě nemusí mít žádné obavy, když třeba neví, jestli jsme pro něho ta vhodná služba, tak se na nás vždycky může obrátit, to je pro nás základ a když nebudeme moci v té otázce pomoct, tak ho můžeme nasměřovat jinam.
0: Centrum přitom vzniklo kvůli specifickým potřebám, které vyvstaly v posledních letech. Svůj vliv měla i ruská invaze na Ukrajinu, kdy se olomoucká arcidiecezní charita věnovala uprchlíkům, vysvětluje Kristýna Goša.
1: Pořádáme různé integrační aktivity, lekci českého jazyka společně s týmem koordinace Olomouckého kraje a taky při jednání s obrem azylové a migrační politiky v Olomouci jsme se dohodli, že je to skvělý nápad a skvělá iniciativa, kterou bychom mohli zrealizovat, aby tak zefektivnila a zjednodušila tu integraci a ten proces cizinců, ať už po příjezdu nebo potom v různých komplikacích, které můžou mít s pobytem, s úřady a nebo celkově s orientací v České republice. Takže to byla taková snaha více stran a my jsme se toho uskutečnění chopili a teďka už dochází k té finální části, kdy budeme otevírat.
0: Zhrnula Kristýna Goša, koordinátorka projektu pro cizince pod arcidiecezní charitou Olomouc. Nové poradenské centrum se cizincům otevře od pondělí 21. září.

0: S Pavlem Helenem jsme se dostali až ke 13. hodině 31. minutě. Začíná dnešek v kalendáři Kateřiny Vitouchové. Společně na Proglasu prožíváme čtvrtek 17. září 2026. V katolické církvi se připomíná památka německé mističky, přírodovědkyně a lékařky, hudební skladatelky a spisovatelky svaté Hildegardy z Bingenu, benediktinské mnišky a učitelky církve. Na věčnosti je od tohoto dne roku 1179. Kanonizoval ji její krajan papež Benedikt XVI. A zhrnul. Významná ženská postava 12. století přispěla svým cenným vkladem k růstu církve své doby tím, že docenila dary obdržené od Boha a projevila se jako žena pronikavé inteligence i hluboké vnímavosti a jako uznávaná duchovní autorita. Pán ji obdařil prorockým duchem a vroucí schopností rozlišovat znamení doby. Hildegarda měla výraznou lásku ke stvoření, pěstovala medicínu, poezii a hudbu. Především však stále prokazovala velkodušnou a věrnou lásku Kristu a církvi. Konec citace. Od papeže Františka na adresu svaté Hildegardy z Bingenu čteme. Propojovala vědecké poznání a spiritualitu. Prolomila schémata své doby, která bránila ženám ve studiu. To požadovala rovněž pro své spolusestry. Zpěv a hudební kompozice se pro ni staly vlnou vedoucí až do výšin k Bohu. Hudba pro ni nebyla pouhým uměním či dovedností, nýbrž také liturgií.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

Poslouchali jsme duet Lucie Urbancové a Aleše Petrželi. A pokračujeme v dnešku v kalendáři. Na 17. září tradičně připadá památka prvokřesťanských mučedníků svatých Kornélia a Cypriána a také italského kardinála a učitele církve, jezuity svatého Roberta Bellarmína. Říman Cornelius se po smrti papeže Fabia stal jeho nástupcem. Zemřel ve vyhnanství. Předtím čelil napětí mezi věrnými stoupenci Krista, ochotnými pro jeho jméno i trpět, a mezi novaciány. Ti víru zapřeli a pak chtěli být křesťanskou obcí znova přijati. Cyprián vyšel z pohanské rodiny, ze severní Afriky, studoval řečnictví. Přijal křest, stal se knězem a biskupem v Kartágu, podporoval papeže Kornélia ve sporu s novaciány, psal o jednotě církve, pomáhal pronásledovaným souvěrcům. V Kartágu byl za to popraven. Nemůže mít Boha za otce ten, kdo nemá církev za matku, tvrdil svatý Cyprián. No a Roberto Bellarmino z Tovarištva Ježíšova byl univerzitním učitelem teologie, arcibiskupem v Kápuji, poradcem svatého oficia. Proslul i smírčí úlohou v aféře svého přítele, astronoma Galilea Galileiho. Zemřel v roce 1621. Jeho disputace o sporných otázkách křesťanské víry patří ke skvostům církevního písemnictví. V 6 desítkách jazyků pak vyšel Bellarmínův katechismus pro lid.

Zpíval nám Roman Dostál. Z té narozeniny by dnes oslavil emeritní pařížský arcibiskup židovského původu kardinál Jean-Marie Lestiger. Uznávaná morální autorita, osobnost židovsko-křesťanského dialogu, zakladatel katolického rádia a televize a blízký přítel svatého Jana Pavla II. Na věčnosti je od roku 2007 a hrob má v pařížské katedrále Notre Dame. Na pamětní desce je nápis podle Lestigerova přání, cituji: narodil jsem se jako Žid, dostal jsem jméno po dědovi z otcovy strany, Aaron. Jsem křesťan podle víry a křtu, ale zůstal jsem Židem jako apoštolové. Rovných 20 let je na seznamu blahoslavených katolické církve maďarská řeholnice narozená roku 1899 na Slovensku, oběť nacismu Sára Šalkaháziová. Členka společnosti sester sociální pomoci založila domy pro mladé dělnice a za druhé světové války v Budapešti usilovně podporovala pronásledované. Zachránila okolo tisícovky Židů. A v Leopoldovském totalitním žaláři skonal 17. září 1959 jezuita pater Adolf Kuiper. Odvážný myslitel, publicista a vychovatel z pověstí svatého mučedníka. 4 roky ho trýznili nacisté a 9 let pak komunisté. Po válce založil časopis Katolík, který se stal jedním z nejlepších katolických časopisů krátkého období do komunistického puče. A jak později napsal Otto Mádr, otvíral okna do světa a duše myšlenkám budoucího koncilu. Základním Kuiperovým postojem byla otevřenost a radost. Tvrdil, že ze strachu se mnoho nerodí. Z vězeňského hřbitova v Leopoldově ho převezli, nebo jeho ostatky převezli roku 1968 a pochovali na Vyšehradě. A z textů otce Kuipera citujeme: jde o to, aby dobří byli skutečně dobří, aby svítili nic než svítili, aby se takřka nestarali o špatnost druhých, příliš mnoho s ní disputujíce, protože i to už je míšení světla s tmou.

S Markétou Irglovou a Petrem Tomanem jsme se dostali až k dnešním oslavencům. 82 let se dožívá italská horolezecká legenda, cestovatel a spisovatel německé národnosti Reinhold Messner. Roku 1978 po boku rakouského kolegy Petera Habelera jako první člověk na světě bez použití kyslíku vystoupal na nejvyšší vrchol světa, Mount Everest. 83. narozeniny slaví dnes emeritní arcikněz Vatikánské baziliky, italský kardinál Angelo Comastri. 15 let pracoval ve vedení městského státu Vatikán. Od roku 2005 byl jeho generálním vikářem a zároveň vedoucím stavební lože svatopetrského domu. Později se stal i arciknězem největšího křesťanského chrámu. A 93. narozeniny slaví jedna z opor farnosti Bludov na Šumpersku, někdejší PT-pák Karel Straka, skaut a orel, člen katolického čtenářsko-zábavného spolku Svatopluk. Svátek pak mají dnes všechny naděždy. Staroslovenské jméno vyjadřuje naději a my všem naděždám blahopřejeme.

Tak to byl dětský sbor od svaté Anežky České z Prahy Spořilova. Upravená báseň svatého Františka z Assisi právě dozněla na vlnách Proglasu. A tady už je pozvánka k poslechu večerních pořadů Proglasu, jak se vám líbí, a Radioreport. Sejkory jsou brněnská rock'n'rollová kapela. Na podzim loňského roku vydala album Vzlet. V pořadu, jak se vám líbí, o 7:45 večer zahraje živě z našeho koncertního studia. Moderovat bude Josef Javůrek. No a v Radioreportu ve 8:45 večer zařazujeme Poodcast ostravsko-opavské diecéze. Jehož hostem bude ostravsko-opavský biskup Martin David. S nadsázkou o sobě říká, že je štramberské ucho. V rozhovoru se třeba dozvíte, že jej Bůh povolal v době, kdy pracoval v Kopřivnické Tatře. Kromě toho, jak vypadá práce biskupa v dnešní době, například prozradí, k jaké bláznivé věci se nechal přesvědčit. Zda by přijal pozvání do taneční show Stardance, či co mu pomáhá udržovat si nadhled.

bude večer doma, to já vám budu přečítat.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 14 hodin a začíná tedy hudební kompas pro čtvrtek 17. září. Jazzový trumpetista Paolo Frézu ze Sardinie byl letos hostem festivalu Maraton hudby Brno. Do Česka se vrátí v pondělí 12. října, kdy jeho kvartet zakončí v prostoru La Fabrika v Praze festival Italia in Jazz. My si na úvod poslechneme skladbu Da Capo Candenza, kterou Frézu natočil v duu s hráčem na bandone.

Italia in Jazz je nový festival současného italského jazzu. Jehož první ročník se uskuteční v Praze od 9. do 12. října. Festival vznikl z iniciativy Italského kulturního institutu v Praze a jeho cílem je představit českému publiku současnou italskou jazzovou scénu v její žánrové i interpretační rozmanitosti. Patronkou prvního ročníku je Ada Montelanico, italská zpěvačka, skladatelka a pedagožka, která je zároveň zakladatelkou a bývalou předsedkyní sdružení Muzicisti Italiani di Jazz. Dlouhodobě se věnuje také podpoře a prezentaci italského jazzu v zahraničí. Festival zakončí v pondělí 12. října v prostoru La Fabrika v Holešovicích koncert sardinského trumpetisty Paola Frezu a jeho kvartetu. Paolo Frezu vyrůstal na Sardinii v tradiční rodině pastevců a za svůj první kulturní jazyk považuje spíše sardštinu než italštinu. Přestože v jeho současné tvorbě nejsou prvky folkloru vždy na první poslech patrné, je přesvědčen, že ho prostředí sardinské lidové hudby zásadně formovalo. My si z jeho rozsáhlého repertoáru poslechneme ještě dvě ukázky. Skladbu Farewell nám zahraje společně s francouzským akordeonistou Richardem Gallianem a se švédským pianistou Janem Lundgrenem. Na závěr to pak bude úprava jazzového standardu Autumn Leaves v duu se švédským kontrabasistou Larsem Danielsonem.

V různých sestavách jsme poslouchali sardinského trumpetistu Paola Frézu, který 12. října vystoupí v Praze v La Fabrice. A zítra ráno si v hudebním kompasu představíme nové album slovenského jazzového pianisty Miloše Biháriho. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

To byla Julia Kozáková a píseň z jejího nového EP Flor Nueva. Střídá ji skotská skupina Toridon.

s prvním jarním sluncem vodní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrá mě slunce, já v duši radost mám.

14 hodin a už 31 minut od mikrofonu Proglasu vás ve čtvrtek 17. září zdraví Alena Rubášová a posloucháme společně odpolední proud písní, zpráv a pozvánek na nejrůznější akce. V 15 hodin budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus. Od 16. hodiny naladíte 1540. kolo hitparády Milana Tesaře. Od 17 hodin a 10 minut pak to bude repríza pořadu Za 5-5 Petra Viziny s podtitulem Jezuité neházejí vidle do obtížných situací. Mši svatou pak dnes od 18 hodin přenášíme z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Přeji vám příjemný poslech všech našich pořadů.

psání, Bože, můžeš vrátit čas. Ale nevím, zda je k mání, zda slyšíš duše mé

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: pohleď si do očí, napoj se na zdroj své síly.
1: Dozněla vítězná píseň autorské Porty 2024, zpívala Klára Sára. Tento víkend se poprvé v Česku odehrají kinodny. Téměř 200 kin v průběhu 2 dní promítnou aktuální filmy za jednotnou cenu. Více dodá předseda Asociace provozovatelů kin Daniel Krátký.
2: Idea kinodní vznikla především v inspiraci zahraničí, protože ekvivalent kinodnů, a to Cinema Day, je poměrně populární v celé Evropě, ale vlastně i v celém světě. A my jsme už nějakou dobu s českými provozovateli kin mluvili, že bychom chtěli český ekvivalent. A vlastně z těchto diskuzí, které probíhaly zhruba půl roku, tak vznikly kinodny. Takže to bylo motivované nějakou snahou na jedné straně se inspirovat v zahraničí a na té druhé straně opravdu přinést akci, ve které se všechna česká kina spojí dohromady a nabídnou něco naprosto stejně jednotného, obrendovaného a vlastně formu obrovské spolupráce. V akci je v současné chvíli více než 190 kin. Jsou to kina opravdu masivních rozměrů, jako třeba multiplexy Cinema City, Cinestar, Premier Cinemas, ale jsou to také malá kina, městská kina, jako kina v Hodoníně, městská kina v Brně, městská kina například v Sokolově nebo Karlových Varech, a je to opravdu pestré od těch jako klasických multiplexů přes artová kina, která se soustředí především na ty umělecké filmy a dokumenty, takže to složení je vlastně od těch největších po úplně nejmenší.
1: Sdělil Proglasu Daniel Krátký, předseda Asociace provozovatelů kin, která stojí za vznikem akce. Dále zmínil, jaké snímky diváci uvidí.
2: Kinodny nabídnou vlastně všechny filmy, které jsou v současné chvíli dostupné v české distribuci za jednotnou cenu 100 korun, takže je možné navštívit opravdu ty největší hity, které budou premiérovat, jako je například dokument Bára Basiková nebo horor Resident Evil. Všechno to bude za 100 korun a součástí jsou vlastně i předpremiéry, takže diváci budou moct ochutnat třeba s měsíčním předstihem filmy jako Richard Richardson, Bílý ďábel, anebo Kdyby se holuby proměnily na zlato, což je český Oscarový kandidát. Ta dramaturgie vždycky reflektuje podobu a identitu toho konkrétního kina, takže pokud máte kino zaměřené na komerční komedie a podobné filmy, tak v kinodnech bude promítat přesně toto, a stejně tak jako artová, menší nebo soukromá kina budou hrát něco, co odpovídá jejich standardní dramaturgii. Takže je to něco, co vždycky by mělo reflektovat identitu kina jako takového a nediktovat nějaké konkrétní podmínky ze zhora centrálně.

0: svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Pieseň vďačného otca spíval Peter Křemen. A tradiční přespolní běh po lyžařských tratích ve sportovním areálu na horách u České Třebové pořádá tuto sobotu místní jednota Orla. Závod je určen všem věkovým kategoriím, od přeškolních dětí až po seniory. A je určen jak pro trénované, tak pro netrénované běžce, dodává ředitel závodu Martin Voleský.
2: Přihlašovat se můžete od 8:30 na místě a starty dětských kategorií jsou od 10 hodin. Start hlavního závodu je potom ve 12 hodin. Zúčastnit se mohou téměř všichni, již od malých dětí, nejmladší kategorie ročníky 2021 a mladší, a pak samozřejmě, jak vám zdraví dovolí. Pro nejmenší kategorie jsou nachystané běhy na kratší tratě, 100 metrů, 300 metrů, 500 metrů a tak dále. Hlavní závod se potom běží na 9 kilometrů. Máme připravený také lidový běh pro nadšence, ty mohou běžet 1 kilometr.

co chtěl bys říct, když mluvit bys směl, kam chtěl bys jít, když možnost bys měl.

0: Zhudebněnou báseň Jana Zábrany zpívala na Proglasu Markéta Foukalová, doprovázel Martin Brunner. Česká křesťanská akademie v Boskovicích chystá přednášku nazvanou Sloužím tajnému ohni, duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. Tématem provede religionista a kazatel profesor Pavel Hošek, který se ve své práci zabývá vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury. Více informací o úterním setkání v Boskovicích má pořadatel Marek Ženata.
1: Bude se to týkat světa Středozemí, Hobita a Pána prstenů. Pavel Hošek je profesor teologie, religionista a zabývá se vztahem teologie a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury, zejména u Luise, který napsal Letopisy Narnie, u Tolkiena, který napsal Pána prstenů a také zabýval Jaroslavem Foglara. A vlastně toho, jak tito autoři v jejich knihách odráží duchovní cesty, teologie a podobně. Takže vás všechny srdečně zvu.
0: A já k tématu doporučuji i pořad Martina Weisbauera Skryté křesťanské poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Najdete ho v našem audioarchivu.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin, čtvrtek 17. září a odpolední Plus. Vítá vás u poslechu Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na co se zaměříme v následující půlhodince? Jaké bonusy přinese Kanadě a Evropské unii vzájemné zblížení? Proč chce italský vicepremiér Salvini chránit italské podniky v Rusku? A jak se za použití dronů proměňuje na indicko-pákistánské hranici pašování? Teď jsou to zprávy, které přináší Martin Matějka.
3: Bankovní rada České národní banky nechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Na této úrovni je sazba od června. Česká národní banka začala základní úrokovou sazbu snižovat v prosinci 2023 ze 7%. Do loňského května klesla na 3,5%. Letos v červnu ji bankovní rada zvýšila o čtvrt procentního bodu na současné 3,75%. Výše sazeb České národní banky ovlivňuje úročení bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby zpravidla zdražují půjčky a zároveň zvyšují úročení vkladů. Sociální sítě by měly důsledně ověřovat věk uživatelů při zakládání účtu a zamezit přístupu dětí do 13 let. Jinak budou v Evropě čelit vysokým pokutám. Počítá s tím návrh nařízení, které dnes představila šéfka Evropské komise.

0: něho silnější, když spolupracují. V projevu v Evropském parlamentu uvítal návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na přidružené členství Kanady v Evropské unii. Carney chce prohloubit spolupráci třeba v obraně, umělé inteligenci, energetice, platebních systémech nebo vesmírných programech. Kanada by podle něj mohla Evropě pomoct také snížit závislost na Číně při dovozu některých kritických surovin. Kanadský premiér zároveň řekl, že cílem není vytvořit nový mocenský blok, který by konkuroval Spojeným státům nebo Číně. A další informace přidáme v odpoledním plusu hned po zprávách.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Prezident Petr Pavel vrátil sněmovně zákon o státních zaměstnancích. Jeden z pozměňovacích návrhů má omezit jeho pravomoci. Přišel by tak o možnost pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Kompetence podle něj svěřuje hlavně státu ústava. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ale změnu zákona hájí s tím, že jsou na to různé právní názory.
2: Renomovaní právníci ústavní popsali, že není rozhodně rovnítko mezi jmenováním velvyslanců a jmenováním vedoucí zastoupení České republiky typu vedoucí zastoupení OSN, vedoucí zastoupení OBSE a tak podobně. Protože ústava hovoří o tom, že pan prezident jmenuje vedoucí zastupitelských úřadů.
0: Koalice je podle Okamury připravená veto přehlasovat. Někteří opoziční poslanci naopak už teď avizují, že se v případě přehlasování kvůli tomu obrátí na ústavní soud. A prezident posuzoval i další zákony, podepsal znovu zavedení EET a nový stavební zákon. Navrhovaný schodek 389 miliard korun klesne o jednotky miliard korun. Po jednání lídrů vládní koalice to řekl ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek NATO na výdaje na obranu, jak před jednáním koalice zmiňoval šéf SPD Tomio Okamura. A podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice o rozpočtu rozhoduje chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Švédský předseda vlády Ulf Kristersson oznámil rezignaci, informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Předcházelo tomu vítězství středolevicového opozičního bloku v parlamentních volbách. A čtveřice opozičních stran získala v nedělním hlasování 176 poslaneckých křesel a vládnoucí pravicový blok o 3 méně. Na jedničce z Prahy do Brna sílí provoz za Prahou, zpomalíte na 10. kilometru, do omezení na mostě Šmejkalka pojedete necelou půl hodinu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamiony z 8. kilometru, silný provoz je až na okruh za Ořech. A na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, popojíždějí od dálnice D11. A další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
4: 5,5 minuty po 15. hodině. Evropská unie a Kanada se nechtějí stát třetím velmocenským blokem, který by konkuroval Spojeným státům a Číně. Z prohloubení vzájemné spolupráce ale můžou oba celky významně těžit. Takové poselství vyslal kanadský premiér Mark Carney, který dnes vystoupil v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Jeho projev tam sledovala i Adéla Bartáková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Kanadský premiér svou řečí navázal na včerejší projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která nabídla Kanadě status přidruženého člena Evropské unie. Co v téhle souvislosti zmínil Carney?
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Zpíval nám Vlasta Třešňák na nahrávce z roku 1978 a v této hodině nás na Proglasu čeká hudební návrat do 70. a 80. let 20. století. Uslyšíme například Spiritual Quintet Jakuba Nohu, Luboše Pospíšila a CAK Vokál, Neila Younga, Víta Sázavského, Vladimíra Mertu, Jana Spáleného a mnohé další. Teď Horolezecká a Jan Burian.
1: Vylezu pod vrchol čtvrtohory, mrknu se dolů, propast staletí, pod sebou vidím prapodivný tvory.

Člověk si šplhá, stoupá jako kdysi, najednou ale překvapeně zjistí, že tady na tom vedchým laně visí a Bůh ví, kdo ho jistí.

Rezavá výzbroj, torna téměř prázdná, a tak se ptává trapný ozvěny, kde se v něm vzala drzost nehorázná, s kterou se pustil do stěny. Vylezu pod vrchol čtvrtohory, mrknu se dolů v propast staletí, sám sebe vidím mezi těmi tvory.

0: To byl tedy Jan Burian na nahrávce z roku 1983. Komunitní centrum křesťanských umělců, známé jako Útočiště z újezdu u Tišnova, se tento víkend zapojí do Dní otevřených ateliérů. Společenství nabídne veřejnosti výstavu umění a divadelní program nejen pro děti. Jeho zakladatelka Vendula Nečesalová popsala podobu dne.
1: Budeme mít zahájení od 3 hodin a vlastně tam budou i workshopy a potom tam bude výstava 7 umělců. Bude to v rámci fotek, potom tam budou řezby, loutky, textil a básně. Já si myslím, že to bude skvělý i v tom, že člověk může přijít do nějaké komunity lidí a možná zažít nějaké společenství a fakt nechat se tak protchnout krásou. Bude tam zároveň výstava velmi zajímavých umělců. Například Marie Baroš má soubor takových fotografií, vlastně to je její bakalářská práce na téma rumunské vesnice. Dost to apeluje na čas zpomalit a zastavit se. A vlastně budou tam v sobotu různé workshopy, bude tam i loutkové divadlo. Hnedka po zahájení vlastně bude pro děti od 3 hodin vlastně loutkové divadlo, co bude hrát jeden pán, který dělal přes 300 loutek. A bude tam výborná káva. A vlastně v neděli jsou velmi šlatné pohádky. Divadlo performativní, to bude také od 3 hodin.
0: Komunitní centrum křesťanských umělců Útočiště funguje od roku 2018. Momentálně aktivně nabízí prostor pro setkávání a uměleckou tvorbu. Zakladatelka Vendula Nečesalová vysvětlila vznik centra.
1: Útočiště je vlastně takový prostor, který využíváme pro různé akce, ale jako cíl toho místa je, aby vlastně skrze krásu jsme přinášeli Boha lidem, ať je to ve vztazích nebo v umění. Asi to byl dlouhý proces, není to úplně krátká cesta tady toho vzniku, ale vnímala jsem tak, že mě jako fakt do toho pán vede. My tam máme různé akce, pracovní soboty, dětské víkendovky.

0: Hrála nám kapela Marcias, nahrávka byla z roku 1977. Ve 94 letech odešla v noci na dnešek výrazná postava České katolické církve Ludmila Javorová, teoložka, učitelka náboženství z brněnské farnosti Židenice. Za totality blízká spolupracovnice tajného biskupa Felixe Marii Davídka při budování skryté církve, společenství Koinotés. V prosinci 1970 jí Davídek v situaci pronásledování církve udělil jáhenské i kněžské svěcení, aby zajistila duchovní službu v ženských věznicích a pracovních táborech. STB jí bedlivě sledovala a často vyslýchala. Ludmila Javorová přesto nikdy nikoho neprozradila. Po pádu komunismu církev její svěcení neuznala. Ludmila Javorová pak působila jako učitelka náboženství ve farnosti Brno-Židenice a dál se neúnavně zapojovala do veřejného života a do diskuzí o postavení žen v církvi. Knižní rozhovor saleziána Zdeňka Jančaříka s ní vyšel pod názvem Ty jsi kněz na věky. Paměti národa před časem řekla:
1: já kdybych stála u oltáře, tak mě by nikdo nezastavil. To vám garantuji, já musím zemřít. Já bych totiž lidma mluvila. Teď je ten okamžik, kdy teda ty vaše balvany tady položte na paténu lásky. Kristus bude proměněn, ta hmota, a on promění i ty vaše těžkosti. Očima to neuvidíme nikdy. Ale je to ve věčnosti.
0: Brněnský biskup Pavel Konzbul dnes Ludmilu Javorovou v reakci na zprávu o jejím úmrtí označil za významnou osobnost své diecéze a napsal: velmi jsem si jí vážil pro vzdělanost, hluboký zájem o život církve i pro její dlouhodobou a obětavou práci ve farnosti. Před pár týdny jsem ji navštívil v nemocnici a setkání s ní pro mě bylo velmi osobní a obohacující. Budu na ní vzpomínat jako na mimořádnou ženu, která svůj život zasvětila službě druhým a církvi.

To byl Spiritual Quintet a já k předchozí zprávě o Ludmile Javorové ještě doplním, že kněz a dokumentarista pater Jan Hanák v pozvání na dnešní mši svatou do hospody u Baumanů v České u Brna oznámil, že tuto mši bude obětovat právě za Ludmilu Javorovou. O níž dříve natočil i dokument. Začátek mše je v 19 hodin.

pak plachtil jsem jak orel, pachtil se jak osel, jenže já vrazil dřevce do dračího chřtánu. Já udatný svatý Jiří, ale teď si chci užívat a nemusíš mi připomínat,

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: To byl Luboš Pospíšil, doprovázeli C a K Vokál a skupina Oty Petřiny. Nahrávka byla z roku 1982. Jamské děkanství zve na děkovnou cestu Bohu za úrodu. Konat se bude v neděli 20. září na Vejdochu u Jam na Žďársku. A to od 15 hodin. Zúčastní se i biskupský vikář Pavel Šenkyřík. Průběh cesty a její historii nám popsal Jan Peňáz, farář v Novém Veselí.
1: Začalo to, když bylo 100 let republiky, na kopci Vejdoch, odkud je vidět prakticky celé naše děkanství, byl postaven kříž, který se nazývá Strom života, dělal to Petr Váňa z Prahy. Tam chodíme na Tři krále na začátek roku z jara prosit za úrodu a týden před svatým Václavem děkovat za úrodu. Chodí se tam z různých těch obcí. Z okolí jdeme od hřiště, kde je starý kříž, cestou života, kde jsou už takové nové sochy, reliefy, kde se ti přikázání a jdeme až nahoru. Je to 600 metrů, je to 40 metrů navýšení, je to i pro vozíčkáře a po cestě se nějak modlíme, zpíváme. Na konci tady to poděkování za úrodu. Letos už podruhé tam bude biskupský vikář Pavel Šenkyřík. Vycházíme ve 3 hodiny od toho hřiště, tam jsou šipky po jamách, tak kdo chce, tak se může přijet a pak s námi jít. Tam vidět daleko i hrad Lipnice nad Sázavou a Zubštejn, je to taková rozhledna, otevřená ve dne v noci, bez schodů, ale s krásnou viditelností.
0: Pozval farář z Nového Veselí Jan Peňáz.

0: I tohle byl rok 1982, Vít Sázavský a Zuzana Navarová. O víkendu oživí poutní místo Stará voda u Libavé na Olomoucku výjimečné prohlídky. Představí chrám svatého Jakuba Většího a svaté Anny, naposledy před jeho obnovou. Výklad přednesou Milan Škobrtál z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a také správce poutního místa Aleš Tománek. Ten Proglas seznámil s podobou prohlídek.
1: V rámci Dnu evropského kulturního dědictví budou každou hodinu specializované komentované prohlídky na téma jak dějin poutního místa Stará voda u Libavé, jeho duchovního odkazu a toho, že to místo znovu ožívá, tak také na téma spojitosti s Tenkalovou tvorbou na Moravě, protože kostel ve Staré vodě byl postaven Giovanni Pietrem Tenkalou, což byl jeden z nejlepších architektů a tvůrců mnoha staveb v době raně barokní Moravy. Také Stará voda je ohroženou památkou, letos jsou právě dny evropského kulturního dědictví zaměřené na ohrožené památky.

ti zbytečnosti k 25. Do ní si uschovala slova dojetí. Posílám ti zbytečnosti k 25.

0: To byl návrat do roku 1976, poslouchali jsme Vladimíra Mertu. A v brněnské Káznici se tuto sobotu 19. září uskuteční integrační festival Best Fest, který upozorňuje na téma bezdomovectví. Program a smysl akce popsal na Proglasu předseda pořádajícího spolku Mezi čtyři stěny David Daniel.
1: Musím jmenovat J.H. Krchovského básníka a jeho kapelu Krchov Band. Ten stojí za samotným názvem Best Fest. Když jsme o tom uvažovali před 4 rokama, tak jsem se s ním o tom bavil a on okamžitě vysýpal z rukávu na název BZD Fest a od té doby teda pracujeme tady s tímhle názvem. No jinak Václav Koubek je nám velice blízký tím, že vlastně s tou harmonikou on působí už 10 leta, působí nějako basker, typický zpěvák, autor vlastních písní, kterým i tematicky mají k tomu našemu tématu blízko. A kromě toho teda ještě bych rád zmínil to divadlo Plauniky, kterým jsme se skontaktovali letos, což je podle mě unikátní projekt. Je to kombinace hraní profesionálních herců a mentálně handicapovaných herců a jejich představení jsou velice autentický a kouzelný. Ta radost, která z nich čiší, je strašně citelná. Navíc tam vystoupí s novou hrou, kterou letos nastudovali v podstatě výročí 90. let od narození Václava Havla, bude tam jeho hra Žďuchové.
0: Součástí festivalu Best Fest bude také výstava fotografií, které přímo na ulici pořídili lidé bezdomova a sociální pracovníci. A kde se vzala myšlenka akci uspořádat? Odpovídá David Daniel.
1: Vznikla tak, že my jako spolek pracujeme s lidmi bezdomova a zabýváme se veřejní prací pomocí v terénu a taky děláme veřejně prospěšné práce, ale napadlo nás, že bychom mohli nějak veřejnosti dát najevo, že lidi bezdomova nejsou jenom ti, co třeba uklízí nebo ti, co leží v nádraží, ale že taky hledat, co dovedou, jako třeba uspořádat festival. Ten současný festival Káznici bude už třetí. Výtěžek z té akce bude použit na účely naší terénní práce, aby lidi samozřejmě potřebují nejrůznější věci od vybavení facáku, od oblečení a potřebují někdy podpořit i při nějakým zabydlení, kdy potřebují peníze na noclehárnu, jídlo a vůbec činnost našeho spolku.

Plujete na vlnách Radia Proglas.

Je tu hitparáda i dnešním, tedy 15.40. kolem, vás bude provázet Milan Tesař, buďte vítáni. Nabízím vám k poslechu a posouzení 12 písní. Vy si z nich můžete vybrat 3 a těm poslat své hlasy. Chybět nebude anketa. Informace o nových albech, koncertech a našich dalších pořadech. Na 12. místo nasazují slovenského písničkáře Marka Račka a jeho píseň Vojna a dni.

radar. Posunúť čas, vybehnúť do polí, sused stavia dom.

Hlasujete pro tři skladby. Jedné dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Uzávěrka je, a teď pozor, malá změna, výjimečně budeme vaše hlasy sčítat už v úterý popolední. Uzávěrka tohoto kola je tedy výjimečně už v úterý, protože ve středu a čtvrtek má celý tým Proglasu pracovní a duchovní soustředění na Vranově u Brna. Hitparádu tedy musíme připravit s předstihem. Jako posluchačský tip na 11. místě nasazují zpěvačku Terezu Hrabíny, která právě v těchto dnech vydává nové album s názvem Ceremonie. Píseň se jmenuje Královna Impérie.

0: Z novinek na hudebním trhu doporučím album Ztráty a nálezy instrumentální skupiny Ostaš. Písničkářka, která si říká Kytka, vydala stejnojmenné album. Vychází novinka brněnské kapely Nevermore a Kosmonaut nazvaná Teorie mizení. A nové album vydala skupina Schönberger, kterou jsem vám nedávno představoval v pořadu Slyšte lidé o maďarské hudbě. Pianistka, skladatelka a zpěvačka Beata Hlavenková vydala v loňském roce hned 3 nová alba. Z jednoho z nich, nazvaného Monodie 2.0, pochází píseň na 10. místě, jmenuje se Můra.
1: Zas

0: Nové písně vám dnes přinesli Marek Raček, Tereza Hrabiny a Beata Hlavenková. V minulé anketě jsem se vás ptal, co jsou podle vás áďobárky ze stejnojmenné písně kapely Zimní pneu a případně, jestli znáte jiné takové tajemné slovo. Napsal posluchač Jiří. Původně jsem vám chtěl vnutit názor, že áďobárky jsou kožní problém, cosi jako akné. Ale včera jsem jel kolem jedné hospody, kde mě na tabuli trošku pobavila opravdu pestrá nabídka. Bylo tam napsáno borůvkové knedlíky a pod tím jitrnice. V tu chvíli mě napadlo, že by mohly mít ještě áďobárky. Takže za mne je to jídlo, krajová specialita. A ptáte-li se na nějaké slovo, s ním jsem se setkal, vzpomněl jsem si na jednoho člověka, který, když o někom mluvil, ať už v dobrém nebo ne, používal termín kiškirik. Já Jiřímu moc děkuji za odpověď. Devátí jsou papíroví draci se stejnojmenou písní.
1: Ležíš vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje, ještě odpočívej.

Zvu vás na koncerty a další akce. V pražském Popmuzeu je v těchto dnech ke zhlédnutí výstava s názvem Schellingerovi Taková normální rodinka. V jejím rámci se 22. září koná beseda s baskytaristou Vlastou Henichem, jedním z protagonistů projektu Zemětřesení, který v 90. letech zpracoval nedokončené album Jiřího Schellingera. Tomáš Havlen a Zdeněk Lichnovský představí své hudební projekty v kabinetu Můz v Brně 22. září. Skupina Mistr Lovo zahraje ve Staré pekárně v Brně 29. září. Brko Ensemble je soubor profesionálních hudebníků, kteří spojují díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka s prvky cimbálové muziky. Jejich koncerty můžete navštívit 30. září v gotické síni Radnice v Jihlavě, 6. října ve Vile Lévber v Brně, 7. října v Kroměříži a 9. října v Atriu v Praze na Žižkově. Dorotu Barovou můžete slyšet 5. října ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Marta Tepfrová hraje v Brně u kouřícího králíka 8. října. Petr Váša má 8. října koncert v Šumperku. Alf Carlson, Jiří Kotača kvartet vystoupí v neděli 18. října v Jasmine baru v Brně. Dan Bárta a Robert Balcar mají 19. října koncert v brněnské vile Tugendhat. Arménský pianista Tigran Hamasyan vystoupí v brněnském Sonu 25. listopadu. Duo Zimní pneu postupuje s písní Áďobárky na 8. místo. Co jste?

Rozhovor se skupinou Zimní pneu o albu Cassio Metal jsme vysílali v červenci. Pustit si jej znovu můžete z našeho webu hudebnirozhovory.cz. Co pro vás chystáme v pátek 18. září, to bude rozhovor se zpěvákem a skladatelem Ravenem o jeho novém albu Dopio. V pondělí 21. září budou mými hosty Josef Buchta a Pavel Zlámal. Hovořit budeme o 20 letech orchestru B-Side Band a o připravovaných jazzových variacích na svatováclavský chorál. Zpěvačka šansonu Dana Chytilová bude mým hostem v úterý večer. Ve středu nás navštíví písničkář Aleš Petržela a ve čtvrtek 24. září si představíme křesťanskou kapelu Spotlight. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V týdeníku Slyšte lidé vás 19. září, letos už po třetí, pozvu na hudební výlet do Brazílie. Sedmá je dnes slovenská zpěvačka Dorota Nuotová a Krása mota.

Růžena ze Slovenska napsala: Slovo áďobárky je pro mě skutečnou záhadou. V té nově nasazené písničce v hitparádě jsem je slyšela poprvé. Zní mi to jako nějaký slangový výraz, možná odvozený z maďarštiny. Zkouším se na něj ptát svých přátel a známých, ale zatím jsem nebyla úspěšná. Já myslím, že moc nepochodíte, v každém případě děkuji i za tuto maďarskou stopu. Proč právě já? Je text Michala Horáčka podle starozákonní písně písní z rozsáhlého projektu Pozemský prach a Boží dech. Melodii složila Markéta Irglová, která také píseň s Petrem Rybízem Tomanem zpívá. Místo šesté.

Mám tu další pozvánky na koncerty. Roman Hampachr a David Kourek s Terezou Homolovou budou mít koncert v pátek 18. září ve Stodole u Niklíčků v Úhercích u Mladé Boleslavy. Skupina Samson a jeho parta vystoupí 23. září v Brně na Musilce. V ten týžden hraje v baru u Kouřícího králíka v Brně Jiří Konvrzek. Trio Jdou na boso a písničkářka Blondýna se představí v Krosscafé na Třídě míru v Pardubicích 24. září. Pavel Šporcl vystoupí 26. září v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. Výtěžek z akce poputuje na dostavbu a provoz školy ve vesnici Kargiak v oblasti Malého Tibetu. Brněnský Big Band B-Side Band slaví 20 let své existence. Při té příležitosti 28. září představí v kostele svatého Jakuba v Brně ve světové premiéře nové dílo Pavla Zlámala, jazzové variace na svatováclavský chorál. Další dva narozeninové koncerty B-Side Bandu se budou konat 19. a 20. listopadu v Městském divadle Brno s hosty jako Jiřím Kornem, Michalem Prokopem nebo Vojtěchem Nedvědem. Britská rocková skupina Will and the Bandits bude mít 1. října koncert ve Valašském Meziříčí. Skupina hrdelních zpěváků ze Sibiře Hunhurtu má koncert 30. října v divadle Dobeška v Praze. V pražském paláci Akropoli se zahraje 3. listopadu nigerský kytarista a zpěvák Bombino. Pavel Čadek byl s písní Tamten tamto minulý týden na 1. místě. Dnes klesá na 5. příčku. Hlad.

0: pravda jde řešit a neřeší ty, kteří řeší. A stejně poprvý i postý Franta protáhne si prsty a přiloží ruku k tílu, nestrácí sílu.
1: Napsal posluchač Marcel. Děkuji za zajímavý balíček CD, které mi včera doručila pěkná poštovní doručovatelka. Album Hmlisto samoty je opravdu skvělé. Líbí se mi hlavně zpracování lidových písní a ty autorské na ně dobře navazují. Moc se mi líbí senegalský písničkář Momi Maiga, hrající na koru v citlivém doprovodu dalších muzikantů na albu Cairo. Ve World Music je možné všechno. Finská skupina Jaakko Laitinen a Vaara Raha, hrající muziku inspirovanou Balkánem, ale zpívající finsky, a nebo spojení čínské hráčky na loutnu Cao Hung s argentinským flamenkovým kytaristou Lusardy Monteverdem. Obě alba znějí zajímavě. Já moc děkuji Marcelovi za tuto stručnou recenzi výherního balíčku. Komu podobný, samozřejmě s jiným obsahem, pošleme tentokrát, to se dozvíte už za malou chvíli. Předtím si ale na čtvrtém místě poslechneme Petra Linharta a píseň Urbex až na ex.

Posluchačka Kateřina napsala áďobárky. Jako první mě napadla akce pouštění přírodních lodiček po vodě, která se u nás koná vždy, myslím, 21. prosince, tedy o adventu. Zkrátka áďobárky. Já děkuji za příspěvek a za nápad a posílám výhru. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Pavla Klimu z Bechyně. I jemu pošleme dárek. Třetí je dnes Radůza a Stříbrná dýka.

Napsal posluchač Pavel. Se zájmem a očekáváním jsem vyslechl pořad o hudebních vykopávkách a byl to zajímavý návrat v čase. Překvapilo mě, jak jste byl rockově a možná i trochu popově orientován. Ano, v první polovině 90. let jsem opravdu hodně poslouchal tehdejší hitparádovou produkci a vlastně se k té hudbě rád občas vracím. Pokud jste toto vydání Slyšte lidé s hudbou z 90. let poslouchali, docela by mě zajímalo, jestli by vás bavilo více takových výletů do minulosti. Druhé místo skupina Elektra 5 a Ty nebo já.

Skupina Elektra 5 zahrála v létě živě v našem studiu a my vám záznam tohoto pořadu nabídneme na začátku října. Posluchač Petr napsal: nevím, co můžou být áďobárky, ale protože je to nejasné, napadlo mě, že by to mohly být naše sny a touhy. V mém případě jsou častá nedorozumění způsobena dialektizmy. Například v Brně jsem při zkoušení na univerzitě nechápal otázku paní uklízečky, jestli to chci stáhnout. Vůbec mi v první chvíli nedošlo, že chce vytřít. V Olomouci jsem zase místní pobavil tím, že zaléváme kropáčem. Já děkuji Petrovi, který mě inspiroval k dnešní anketní otázce. Za chvíli zazní, teď ale první místo Filip Pícha a Koberec.

0: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš teď ladit kytaru uprostřed písně? No, to je chytrý.
1: Prolezáme šopy, ale je to těžká věc. Nedaří se mi sehnat ten koberec. Spoléhám dál na metro a autobus, ale tím pádem mám...

0: kovaný hlas, to snad není možný, Filip přišel včas.
1: Do tohoto kola nepostoupili František Zeman, Lenka Filipová a Tomáš Klus s Věrou Martinovou. Vítězná píseň v podání Filipa Píchy dozněla a já ještě vyhlásím anketní otázku. Je nějaké slovo nebo slovní spojení, které používáte nebo jste používali doma a může to být nářeční výraz, slang nebo i něco přímo z vaší rodiny a kterému jinde nerozuměli? Máte nějakou takovou vtipnou historku? Tady je přehled všech soutěžních písní. Hlasujete pro tři z nich.
2: Cinkot strún, žiariace ohnisko, máme tak veľa. Kým nie si sám, vždy je...
1: 12. místo Marek Raček, Vojna a dni.

0: Ještě jednou opakuji, uzávěrka je tentokrát výjimečně už úterý v poledne. Pište nám na adresu hitparada@proglas.cz nebo vyplňte formulář na adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
1: Filipe, chlapče zlatá, ty si budeš...
2: 17 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na příští rok. Německá policie zadržela muže, který chtěl podle ní zaútočit na kostel v Brémách. Tenisté Česká a Spojených států budou bojovat o postup do finálového turnaje Davis Cupu. Po vážné nehodě zůstává zavřený v obou směrech obchvat Slavkova u Brna. A zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Tripartita projednala státní rozpočet na příští rok. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se nad návrhem sešli zřejmě naposledy předtím, než by ho v pondělí měla definitivně schválit vláda. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Po koaliční dohodě z dnešního rána bude nejspíš o jednotky miliard nižší. Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO po jednání tripartity řekl, že ministři odpovídali odborářům a zaměstnavatelům na dotazy, které se týkaly jednotlivých rozpočtových kapitol.
4: Ať už u vědy, výzkumu, ať už u zdravotnictví, to, co se týká samozřejmě zemědělství, jsme řešili taktéž dotazy, které se týkají sucha, vody a dalších věcí.
3: Zaměstnavatelé mají výhrady k výši schodku, v rozpočtu jim chybí více peněz na vědu, výzkum a inovace. Odbory chtějí dál vyjednávat o růstu platů v příštím roce. Vláda musí rozpočet poslat do sněmovny do konce září. Policie v Německu zadržela Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství. Útok měl plánovat už minulý rok na jaře. Německá policie muže podezírá z pokusu o založení teroristické skupiny a tvrdí, že cílem bylo zabíjet lidi, které Iráčan považoval za nevěřící. Německá vláda tento týden schválila balík opatření, která mají zlepšit ochranu před islamistickým terorismem. Reagovala tak na červencový teroristický útok v Berlíně. Česko pošle na Ukrajinu novou mobilní jednotku pro darování krve. Přestavěný autobus má v sobě 4 lehátka a umožní zdravotníkům odebírat krev mimo stálá transfuzní centra. Vozidlo vyrobila společnost Rojax a bude sloužit v Dnipropetrovské oblasti, pokračuje výkonný ředitel firmy Tomáš Janeček.
5: Peníze se vzaly z programu CzechAid ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a celková cena přestavby, včetně autobusu a vybavení, byla 10 milionů českých korun.
6: Tenisté Česka a Spojených států se utkají o postup na finálový turnaj Davis Cupu. V úvodním duelu si proti sobě zítra zahrají Jakub Menšík a Lerner Tien. V tom druhém Jiří Lehečka a Ben Shelton. Finalista nedávného US Open Shelton je největší hvězdou Američanů v Praze. Lehečka čeká, že jeho forma bude přes náročný program podobná jako v New Yorku.
7: Čekám Bena Sheltona v US

0: Zlín. Stejně tak dálnice D10 Praha Turnov už je mezi sjezdy na Mnichovo Hradiště a Svijany obousměrně bez výstrahy. Kolony se ale na dálnici D1 stále tvoří za Prahou směr Brno od okruhu z 11. kilometru na 24. na Šmejkalku půl hodina a potom před Brnem směrem z Prahy roztrhaná kolona z první části už za Velkou Bíteší na 163. kilometru. Za devíti kříži se osobní auta rozjedou a znovu potom popojíždí od Kývalky ze 182. kilometru půl hodiny před sjezd k výstavišti na 189. tam překáží poruchaný kamion v pravém pruhu. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště po vážné havárii dvou vozidel stále uzavřená na obchvatu Slavkova mezi Šelkou a Fotovoltaikou. Jede se přes město a vzniká kolona ze zhora od Holubic skoro od sjezdu z D1. A Praha je ucpaná kolony z D5 od Loděnice na Pražský okruh k Ořechu na jižní spojce fronty od magistrály jak za Europark, tak k Mrázovce a beznadějně ucpané je široké okolí Blanky v Troji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách přechodně až zataženo, během dne pak čekejte na severozápadě a západě místy déšť anebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Tolik zprávy.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu. Za 5-5.
4: Za 5-5. Dozvědět se víc.
3: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
5: Je za 5-5. Při poslechu stejnojmenného pořadu vás zdraví Petr Vizina, tentokrát z amerického Bostonu. Jsem v jezuitské komunitě Petra Fábera a mým hostem a zároveň hostitelem je jezuita Samuel Privara. Samuel, já vám moc krát děkuju.
6: Rádo se stalo, děkuji za pozvání.
5: Ono to samozřejmě v rádiu není vidět, ale tady je před námi takový idylický rajský obrázek. Ptáci jsou slyšet, veverky, které tady běhají po trávníku, nejsou vidět. Jezuitská kolej, člověk si představí leccos. Co je před námi vlastně, jak to vypadá?
6: Je to tady vlastně komunita zhruba 70 jezuitů a jak vidíte, je to takové malé město ve městě, protože se nacházíme v takovém nitrobloku, kde se nachází zhruba 8 domečků. V každém z těch domečků žije 8 až 10 lidí a on to početně malinko nevychází s tím, co jsem řekl, z toho důvodu, že jeden z domečků slouží pro hosty, kde máme několik pokojů právě pro takové případy, jako jste vy, když někdo z našich přátel přijde a potřebuje ubytování. Takže nachází se tady zhruba těch 70 jezuitů a působí většina z nich buď na místní Boston College, anebo na Harvardu, případně v jiných zaměstnáních a povolání.
5: Já, když jsem tady někoho potkal, tak jsem se říkal schválně, jestli bych poznal, že to je jezuita. Vy sám, jak se na člověku dá poznat, že je jezuita?
6: No, těžko, ale chce. Jako, je pravda, že jezuité nenosí žádné zvláštní oblečení, to znamená, pokud jako koukáte jenom směrem na venek, tak to většinou neznat. Ale pokud víte, na co máte koukat, tak už se to dá nějakým způsobem poznat. No.
5: Poraďte mi, na co koukáte vy. Vy jste říkal, tak na venek to vidět není, neboť nemáme řeholní hábit, ale?
6: Ale určitý způsob chování, občas u některých jezuitů vidět a také někteří spolubratři nedbají úplně na oblečení, takže je úplně běžné, že doma uvidíte jezuitu, jak chodí v teplácích a podobně, takže to asi úplně běžný Američan, když ani to není úplně pravda, ale některé znaky tam jsou.
5: Vy jste to nakousl, co znamená být jezuita v Americe? Já vím, že jezuité mají svůj vlastní jako portál webový s pravodajským Dnes Amerika, pak mají podcast Jezuitical. Velmi, to jsou velmi dobré novinářsky, nesmírně kvalitní věci. Co to je být jezuita v Americe? Jakou to mají funkci jezuiti?
6: A nevím, jestli jsem schopný vlastně na tuhle otázku odpovědět z toho důvodu, že jezuité se tady věnují enormní škále různých aktivit. Nicméně tradičně oblast vzdělání je taková priorita jezuitská. Ve Spojených státech univerzity typu právě Boston

0: College nebo Georgetown nebo univerzita v Kalifornii jsou vlastně jezuitské univerzity, které v průběhu let nebo desetiletí častokrát nějakým způsobem přišli o ten jedinečný jezuitský charakter, ale jezuité jsou s ním a minimálně spjat. A pak máme několik desítek škol, hlavně to, co se nazývá ve Spojených státech high school, tedy nějakého středního vzdělání. Takže oblast vzdělávání je určitě takovou privilegovanou oblastí. Nicméně v posledních letech se tady rozvinula také činnost služby uprchlíkům, takže různé centra pomoci, hlavně na té jižní hranici Spojených států, taky fungují, co by jezuitská činnost.
1: Čili čemu Američani říkají porch, nebo takový tam ta předzahrádka, koukáme se do zeleně. Půjdeme dovnitř, protože tady docela fouká. A by vám bylo dobře rozumět, protože to bude nesmírně důležité, co říkáte. Půjdeme do jednoho z těch dřevěných domků, které jsou tu v klasickém stylu. Já doufám, že to nebude cítit mě, ale člověk by čekal v domě, kde žijí samí chlapy, že tady bude trošku nepořádku. Tady až překvapení, pořádek, je to nějaká jezuitská vlastnost?
0: To nevím, jestli je jezuitská vlastnost, spíš ne. Já jsem měl možnost za svůj jezuitský život žít v různých komunitách, v různých zemích a asi bych řekl, že jezuité nejsou žádná výjimka v tom slova smyslu, že vždycky záleží, jaká skupina nebo partie lidí se sejde, jaká je místní kultura. No, dá se říct, že tady myslím, že ta kultura si hodně dá záležet na tom, aby všechno bylo hezké, čisté, pořádné, takže není to asi úplně jezuitama.
1: Úvod tedy máme za sebou, je za 5-5, tak pořád se takhle jmenuje, abych vám to Samuel vysvětlil. Mm-hmm. Samuel je ročník 1984, vystudoval kybernetiku na ČVUT, má doktorát z robotiky, ještě jeden inženýrský titul z Vysoké školy ekonomické a samozřejmě studoval filozofii a teologii. Podle toho, co na vás vidím, tak se mi zdá, že, a my se k tomu ještě dostaneme, co by tak byly ty jezuitské atributy, že pro jezuitu je důležité, aby byl vzdělaný a aby hodně cestoval. Pletu se?
0: Je zajímavá formulace, pro jezuitu je důležité. Nemyslím si, že cestování je nějaký aspekt jezuity, který by byl důležitý. Spíše takovým tím hlavním aspektem je schopnost hledat a nacházet Boha ve všech věcech. A tohle je taková orientace, která často vede k tomu, že to hledání, to cestování nějakým způsobem vyžaduje nebo vše pokládá. Takže si myslím, že ta logika je jako malinko obrácená. No a co se týče toho vzdělání, tak bych to viděl podobně. Jo? Zase bych negeneralizoval, nezobecňoval v tom slova smyslu, že všichni jezuité musí a jsme vzdělání. Je pravda, že ta tradice vzdělání u jezuitů je zvláště silná. Nicméně, tak jak v každé lidské skupině a organizaci máme celé spektrum různých vlastností a typologií.
1: Z toho, že zmiňujete to hledání, ne že hledání, ale nacházení Boha ve všech věcech, to je důležité, jezuitské motto, řekněme, pocházející od Ignáce z Loyoly, je to tak? Co to pro vás znamená nacházet Boha ve všech věcech? My se ještě dostaneme zpátky k tomu cestování.
0: Co pro mě znamená tedy nacházet Boha ve všech věcech? Znamená to jakoby schopnost být v přítomnosti tam, kde jsem, tam, kde se nacházím a ptát se, hledat a nacházet Boha právě v tom, kde jsem a co dělám. Protože křesťané věří, že Bůh není jenom nějaká abstraktní bytost někde mimo náš svět, stejně tak není nějaká identita nebo splynutí s tímhle světem, ale je aktivní a přítomný v tomhle světě. A my lidé máme tu možnost, tu jeho přítomnost nacházet ve všem tom, co děláme. A to je vlastně asi to, co dává té naše činnosti smysl.
1: No dobře, tak pojďme nejdřív z obecného do konkrétního. Tak v obecném smyslu, teď jsme ve Spojených státech, tady na stole leží New York Times, to jsou slavné noviny, a ty jsou plné vlastně toho, co dělá současná americká administrativa za prezidenta Trumpa, a taky je to pro vás vlastně jako velké téma, ano. Jako pro jezuitu. Tak jak se v tom, kde v tom nacházet Boha, v tom, co se děje dneska na té širší škále toho, co se děje ve Spojených státech?
0: Tak vy jste to už vlastně naznačil, že ta situace rozhodně není lehká, je velmi

0: je všem, tak nachází tu väčší vnitřní motivaci, že to studium není samoučelné, není to jenom plnění nejakých tabulek nebo nahánění nejakých titulů nebo něco podobného, ale je tam pořád ten smysl a cíl, jak to může pomoci té práci, té pastoraci, tomu vztahu s lidmi. To myslím, že byla primární motivace.
1: A co tedy studujete, jak to bude pomáhat vaší budoucí práci?
0: Jak jsem zmínil před chvílinkou, tak jsem se věnoval hodně duchovnímu doprovázení. A to je vlastně oblast, tak jako asi každá pomáhající, která je závislá na celoživotním vzdělávání. Není to rozhodně něco, co člověk načte z knížky a pak má na celý život vystaráno. Musí se dovzdělávat celý život a samozřejmě ty zkušenosti takto vzdělání doplňují. Takže já jsem tady byl vyslán právě s cílem doplnit vzdělání v oblasti duchovního doprovázení a několik dalších věcí, co s tím souvisí. S tím, že v Čechách nemáme úplně rozvinutou školu takzvané supervize duchovního doprovázení. Teď supervize v duchovním doprovázení není úplně ekvivalentní supervizi v terapii, kde vlastně supervizor je nějaký pejorativně řečeno kontrolor toho terapeuta. Tady je to spíše o takovém rozvoji s cílem pomoci tomu doprovázenému člověku. Takže jeden z takových cílů toho mého studia tady je, jakým způsobem je možné a bylo mi možné rozšířit to vzdělávání v Čechách nebo v České republice v oblasti jak duchovního doprovázání jako takového, v vzdělávání v téhle oblasti, protože máme velký nedostatek duchovních doprovázejících, a také jakým způsobem těmhle lidem pomoci, aby tu svoji práci dělali lépe.
2: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
1: Posloucháte pořad Za 5.5, tentokrát z amerického Bostonu. Mým hostem a taky hostitelem je Samuel Privar, jezuita. A teď se bavíme o duchovním doprovázení. Samuel, vy v tom žijete a pravděpodobně vám to přijde jako termín úplně bezproblémové. Můžeme vlastně zmínit, my sedíme na takovém místě, kde se děje duchovní doprovázení. Já s tím proti vám, jsou to dvě protilehlá křesla.
0: Ano.
1: Co to je pro vás duchovní doprovázení? Byste to definoval? Protože já mám dojem, že součástí jako nějaké kněžské formace v Česku to není být duchovní doprovázení.
0: Je to tak, máte naprostou pravdu, když mnoho lidí si automaticky spojuje pojem duchovního doprovázení právě s nějakým kněžským nebo řeholním povoláním. Ale duchovní doprovázející v úzovkách může být kdokoliv. Kdokoliv v tom slova smyslu, že ani kněžské, ani řeholní povolání vůbec není podmínkou. Naopak v současné době v západním světě se spíš upřednostňuje nebo je populární, co by osoba duchovního doprovázejícího laik, žena. To podstatné není ani pohlaví, ani nějakým způsobem zaměstnání nebo povolání v tomhle slova smyslu, ale zda člověk nějakým způsobem má dar nebo charisma toho duchovního doprovázení. To znamená, duchovní doprovázení v první řadě je dar. Křesťané věří, že každý člověk dostal od Ducha Svatého nějaký zvláštní speciální dar, no a právě duchovní doprovázení v první řadě je dar. Nicméně, tak jak vše v křesťanství je vždycky postkolická spolupráce, tak to není jenom něco kouzelného, něco, co nám bylo dáno a teď vlastně já s tím nic nemusím dělat, buď to mám, nebo to nemám.
1: Promiňte, vy ten dar máte?
0: A hned se k tomu dostanu, jak se to dá zjistit. A tenhle dar je potřeba doplnit vzdělání. Takže vlastně duchovní doprovázení je dar, charisma, ale zároveň něco, co je potřeba rozvinout pomocí vzdělávání, a je to pomoc jednoho člověka druhému lépe nacházet a vidět právě Boha v tom, co dělá. Ne v nějaké modlitbě pouze, ne v nějaké limitované oblasti života, rozhodně nejenom v duchovní oblasti, ale ve všem, abych byl schopen vidět Boha, ať už jsem manžel, manželka, přítel, svobodný člověk, dělník, vysokoškolský vzdělaný pracovník v nějaké oblasti, ve všech oblastech svého života. A k tej otázce, jak se to charisma pozná, on to většinou člověk pozná dávno předtím, než se o tyhle věci začne zajímat. V tom slova smyslu, že lidé ho vyhledávají například s tím, že se mu svěřují, že se s ním dobře povídá. Teď nemyslím takové to pivní povídání, ale povídání o životě, o životních problémech. Takže když člověk intuitivně nějakým způsobem vycítí u druhého, hele, ten člověk jako má schopnost poslouchat, má dar taky k tomu možná něco říct, ale především pozorně naslouchat, co ten druhý říká. No a pak je to potřeba doplnit.
1: A vy jste byl vždycky ten typ, za kterým druzí chodili se svěř. Protože tam já bych namítl, nebo já bych to možná bych se doptával dál, takže většinou mají dar naslouchání ti, kdo méně mluví, kdo nejsou povídaní. A to jsou taky diskrétní, že vy víte, že vás nezradí a nebudou trbat, jak se říká nějak tak lidově. Za vámi lidi chodili? Je to vaše přirozené bytí, že prostě rád posloucháte příběhy druhů?
0: Ano, jsem přesvědčen o tom, že ano. Ještě dávno předtím, než jsem se stal jezuitou, nebo když jsem vůbec uvažoval o takové možnosti, tak vždycky jsem nějakým způsobem rád naslouchal příběhům lidí. A vy jste vlastně zmínil určité jakoby elementy důležité, to znamená diskrétnost. A to člověk asi tak vytuší, že když se někomu svěřím, tak velice rychle se v té skupině přátel nebo známých rozšíří. Hele, za ním nechoď, on není důvěryhodný. Já jsem prostě měl něco, řekl jsem mu to nebo jí to, ale prostě neudržel to. Jo? Takže vlastně podle mě ta diskrétnost jako jedna ze zásadních věcí se velice rychle uvěří nebo naopak prověří.
1: Není to tak, že věřící lidé hledají u kněží spíš něco, čemu by se dalo nazvat pastorační rada? Podívejte, mám tenhle ten problém, pane faráři nebo bratře, tak pomozte mi to nějak vyřešit, dejte mi nějaký biblický citát, který tam mám uplatňovat, nebo nějaký způsob, jak ten svůj problém vyřešit. Není to častíš?
0: A vy jste teď úplně, jak se říká, kápnul božskou, protože ve Spojených státech například se velice striktně rozlišuje mezi takzvaným counselingem, což je
1: poradenství
0: české, že jo? Terapii, kde vlastně spíše zaměřený na tu psychologickou oblast a duchovním doprovázení. A v Čechách tohle rozlišení tak striktně nemáme tu tradici. A z toho důvodu ano, spousta věřících očekává v podstatě od duchovního doprovázení to, co tady v Americe se očekává spíš od toho poradenství nebo counseling. To znamená, pane faráři nebo otče nebo kdokoliv, mám nějaký problém, zkuste ho vyřešit. A duchovní doprovázení vůbec není o řešení, nebo primárně není o řešení problému. Ale je to o prohlubování mé schopnosti vidět Boha ve všech věcech. A mé schopnosti nebo prohlubování vztahu. Takže to vlastně vztahová záležitost. A ono je zajímavé, že vlastně prohlubováním vztahu se spousta těch problémů řeší. Teď to samozřejmě neznamená, že duchovní doprovázení by mělo nahradit terapii v žádném případě. To jsou jakoby různé věci, které se ale mohou doplňovat. Takže běžně se stává, tady je to jako velice běžné, že jeden člověk současně chodí i na terapii, i na duchovní doprovázení. A což se může vzájemně velice pěkně doplňovat.
1: Jste člověk, který já si to takhle představuju. Má rád exaktní pojmenování věcí, konec konců jste kybernetik, tam musíte pracovat s přesnými daty a tak. Tak já si říkám, jestli jako duchovní doprovázící, jaké máte zkušenosti s lidmi, kteří jsou technicky založení, u nás v Česku se tomu říká takové inženýrské myšlení. Jako, tady je cesta, tady je cíl, prostě všechno se dá spočítat, ke všemu se dá dojít jednoduchou nějakou řadou příčin a důsledku. A pak jsou lidé, kteří jsou takový, řekněme, mystičtější, volnější v tom uvažování, muzičtější, umělecky založení. Jsou vám bližší ti technicky založení lidé? Jak je to vlastně ve vašem případě?
0: To je pěkná otázka. Já bych ještě asi jednou zopakoval to, že vlastně duchovní doprovázení je především naslouchání, společné naslouchání těch dvou, můžeme to nazvat duchu svatému, jo? Nebo boží přítomnosti. To znamená, není to nejaká série technik nebo metod, kdy vlastně aplikujeme, budu mluvit malinko technicky, nějaký algoritmus nebo nějakou sekvenci pořadí kroků a dostaneme se k výsledku. Ale je to opravdu něco, co sice má nějaká pravidla, má to nějaké best practices, anglicky řekněme zkušenost, co funguje, co ne, ale pořád je to o tom, že vlastně ti dva nějakým způsobem spolu naslouchají, kam je ten duch vede, kde je ta boží přítomnost.
1: Jejich naladění je jaksi jenom vedlejší.
0: Přesně tak. Na druhou stranu jsme lidé a tím pádem máme různé povahy, charaktery, schopnosti, kontext, vzdělání a určitě jsou lidé, kteří si jakoby sednou lépe, jsou lidi, kteří si sednou hůře. A jedna z takových z mého pohledu jakoby nejtěžších věcí v tom duchovním doprovázení je, a to z mého pohledu také ovlivňuje zralost a zkušenosti toho duchovního doprovázejícího, schopnost naladit se a přizpůsobit se typu člověka, který není úplně z té mé krevní skupiny. Jo, takže například pro, byste to nazval takového jakoby volnějšího člověka, mističtějšího,
1: rozevlátého,
0: je někdy mnohem těžší mluvit s někým, kdo má takovéto přirozeně technické vyjádřování a opačí. Ale je to možné. Je to možné se to naučit a je možné v tom zrát a růst.
1: My stále kroužíme okolo toho motta nacházet Boha ve všech věcech. Jehož autorem, myslím tedy, je svatý Ignác. Když půjdu odsud kilometr do kampusu, tam je socha svatého Ignáce. A říkám si, já vím velmi málo o svatém Ignácovi, ale vždycky si říkám, řídím se jednou jeho koučkou, že v časech duchovní neútěchy nemám dělat žádná vážná rozhodnutí. To jsem si od Ignáce vzal. Když je mi mizerně, tak nemám udělat nic, čeho bych pak mohl litovat.
0: Ano.
1: A říkám si, že tohle je velmi jako povrchní a velmi málo. Tak vy jste v tom samozřejmě daleko určitě zběhlejší. Jak se dá ta ignaciánská spiritualita, něco, co pěstujete po staletí, vtělit a praktikovat v tom duchovním doprovázení?
0: Mm-hmm. To je vlastně skvělá otázka z toho důvodu, že takovým jádrem duchovního doprovázení je takzvané duchovní rozlišování. A i když svatý Ignác rozhodně není autorem, který to duchovní rozlišování vynašel, a ta tradice křesťanská je, že pochází, můžeme vystupovat k svatému Pavlovi, tak svatý Ignác je člověkem, který to duchovní rozlišování systematizoval. Takže vytvořil zase nějaký v uvozovkách návod, jak systematicky na to. Takže jak jsem říkal, tak vlastně duchovní doprovázení je nějaké společné hledání té boží přítomnosti v tom člověku nebo v životě člověka. Duchovní rozlišování je ta technika, ten způsob, jak nacházet ty boží stopy v mém životě. A právě tam ta ignaciánská spiritualita hraje určitě významnou roli, protože ignaciánská spiritualita je ta, která systematizovala duchovní rozlišování.
1: Máte dojem tedy, že když se mluví o tom, že existují určité hodnoty z minula, které nějakým způsobem stále jsou aktuální a dají se živě praktikovat, tak to by byla ta ignaciánská spiritualita?
0: Určitě ignaciánská spiritualita využívá takové hodnoty. Ano, určitě.
1: Jo. Hleďte, a když jste tedy duchovní doprovázející, je to spojené s mlčením, je to spojené taky se schopností naslouchat. Jak důležitá je křesťanská meditace pro vás, nebo meditace obecně?
0: Tak vlastně, a pokud to doprovázení má být o vztahu a o hledání, tak vztah, jak víme z jiných oblastí života, tak je vlastně o naše praxi. Není to prostě o tom, co napíšeme na papír, není to o nějakých vznešených teoriích, ale je to o praxi. No a stejně tak v té oblasti toho duchovního doprovázení praxe je velmi důležitá. To, co je důležité, je, že vlastně díky tomu rozlišování můžeme spolu s tím člověkem, který je doprovázen, hledat, co je ta jeho praxe. To znamená, není tady předepsána ani forma, ani struktúra, ani čas, ani nic podobného. Je to extrémne flexibilní v tom slova smyslu, že sú lidé, kteří by niektoré aktivity, ktoré dělají, vôbec nenazvali ani meditácií, ani modlitbou, ale pro mňa sú extrémne dôležité, pretože práve skrze ne mohou nacházet veľmi netradičným spôsobem Boha v jejich živote. To znamená, sú lidi napríklad umělecky nadaní, nebo lidé, co milujú přírodu, nebo něco podobného, tak práve v duchovním doprovázení hledáme, co je toto jejich, co je to, co jim dává život, šťávu, co jim pomáha, aby ten život opravdu stál za to. Takže tá meditace, nebo modlitba, nebo hledání v přítomnosti může mít velmi, velmi různorodé hodnoty.
1: To ale mění naši zažitou představu o tom, co to je náboženství, že to znamená chodit do kostela, tam slyší něco, co si člověk odnáší domů a pak se to snaží nějak zavést do života.
0: Ano, a s tím se vlastně malinko vracíme k tomu, co jste řekl před několika minutama ohledně těch farářů nebo kněží, protože duchovní doprovázení vlastně vyžaduje potom člověku, pokud náhodou je také farářem nebo knězem nebo řeholníkem, aby nezapomněl, Američané tomu říkají, jaký klobouk má zrovna nasazen, nebo český, v jaké roli vystupuje. Protože ten člověk duchovní doprovázející, pokud doprovází, v tom okamžiku není ani knězem, ani spovědníkem, ani morálním soudcem, ani ničím podobným, ale opravdu duchovním doprovázejícím. To znamená, není tam z pozice nějaké autority, není tam z pozice strážce nějakých pravidel nebo formálního náboženství, ale opravdu stojí na straně toho hledajícího, toho doprovázeného člověka a pomáhá mu jeho způsobem hledat Boha v jeho životě.
1: To by mohla být taková revoluce v duchovním životě.
0: Je to tak, duchovní doprovázení se vlastně stává v posledních letech, na západě možná desetiletích, extrémně populární. A zrovna teď, jak zažíváme v posledních několika letech takzvanou synodální reformu církve, tak duchovní doprovázení hraje a ještě bude hrát klíčovou roli v zavádění synodální transformace nebo reform církve. Ano.
1: Samole, my máme ještě 10 minut, které já bych stejně rád věnoval té příležitosti, že tady sedím zrovna s vámi. Ve vašich rozhovorech nebo ve vašem životopise je, že váš tatínek byl spíš technického zaměření, maminka lékařka, hrál jste hokej, byl jste sportovec mládictví až do zranění kolene, ale nikde se moc nepíše. O vašem povolání jezuity se říká, že jste prostě už byl ten kvalifikovaný člověk, který má firmu a perfektní akademickou dráhu a pak se říká, že ještě k tomu smyslu by potřeboval něco vyššího a k jezuitům. Ale já vůbec nevím, kde je počátek vašeho života, jak se říká v těch náboženských kruzích, toho života s Bohem. Jestli jste z nějaké věřící rodiny a pak už to šlo jako vlastně samo, jenom jste to prohluboval, nebo jestli jste z prostředí, které, v kterém náboženství vůbec nehraje žádnou roli, o tom vlastně nevím. Rád se to rozumím.
0: Já jsem tedy hrával ten lední hokej a pokud člověk má podobnou zkušenost se sportem, tak tuší, že to prostředí není úplně věřící nebo nábožensky orientované. Navíc pocházím z prostředí, kde statisticky náboženství hrálo spíše minoritní roli.
1: Přestože je to slovenské.
0: Přestože je to slovenské prostředí, ale tak, jak v České republice, tak i na Slovensku potřeba rozlišovat geograficky, o co se jedná. Vlastně ten západ, já jsem tedy z Trenčína původem, což je vlastně město, kde byla od v podstatě konce druhé světové války umístěna armáda. Takže nějakým způsobem ta religiozita je úplně jiná než to, co člověk si představí, když se řekne Slovensko. Takže je to velký rozdíl mezi západem a východem. No a tak, jak asi většina lidí v tom věku dospívání a tak, tak hledá tu svoji cestu životem. No a ta moje začala skutečně až poté, myslím teď taková ta hlubší religiozita nebo hledání, poté, co jsem právě vystudoval, měl tu firmu a vynořili se teď otázky potom hlubším smyslu života a poštěstilo se mi, nebo život mě zavál do Asie a později Jižní Ameriky, kde vlastne som sa setkal s úplne iným svietem, iným typem života. A proti Švýcarsku, kde som v tej dobe žil, ohromné chudobie. A vlastne bol som konfrontovan s týma klasickýma otázkama, co s tým? Co človek môže s tým delať a co s tým má delať? A jaký je môj postoj, aké moje role v živote? Takže to byly otázky, ktoré nejakým spôsobom mne zamestnávali niekoľko let. A nenacházal som a nebyl som schopný na ne nacházet odpoveď práve z toho dôvodu, že nebyl som naučen, nebyl som vychovaný, neměl som zvyk žít v nejakém katolickým prostředí nebo katolické
1: skupině,
0: katolické kultuře v určitém slova smyslu. A tím pádem jsem hledal odpovědi takovým stylem, na jaký jsem byl zvyklý. To znamená sám a v knížkách.
1: Samuele, když bych viděl ten váš příběh jako film, tak si řeknu, tak dobře, je to skoro jako bohatý mládenec v evangeliu, ten člověk všechno má, pak zjistí, že existují nějaké hodnoty, které ho přitahují ještě víc, no dobře, tak založí nadační fond, bude financovat aktivity, které mu jsou sympatické, ale vy jste neuvěřitelný radikál. Vy jste mohl být bohatý mládenec a teď jste vlastně člověk, který patří ke komunitě, to, co vydělá, odezdává komunitě. Kdy si vysvětlujete počátek tohohle radikalismu vlastně?
0: Vy ste tam vlastne naznačili jednu vec, ktorá byla i v mém prípade. Vy ste zmínil, človek môže všetci tyhle veci řešiť nejakým nadačným fondem a podobne. Tak v prvním kroku to byla i má cesta. Jenomže človek po nejaké době, nebo ja alespoň po nejaké době som zistil, že to není nieco, co mne vnitřne uspokojuje. Že to není nieco, co pokládam za smysluplné. Je to jakoby takové, nebo v mém případě to bylo jakoby uspokojení té aktuální potřeby, nebo dalo by se možná říct hlasu svědomí. Ale nebylo to něco, co bych já mohl označit za to, co mi dává smysl na pozbytek života. Takže když jsem aktivně začal hledat, v čem by to mohlo spočívat, tak právě když jsem narazil na takzvané redukce v Jižní Americe. A když jsem se tedy ptal, co to bylo, kdo tam byl činný a aktivní, a bylo mi odpovězeno, že jezuité. Když jsem byl schopný vidět po tolika staletích efekt její práce, tak jsem si říkal, tahle skupina lidí je něčím zajímavá. A pak, jak jsem je začal poznávat, tak jsem nabyl přesvědčení, že ano, tohle by byla možnost mé cesty. Tohle je jedna z možností. Takže nebyl to radikalismus ve smyslu večer něco a ráno něco jiného, ale postupem času to bylo takové poznávání toho druhého. V tomhle případě ten druhý nebyl jedna osoba nebo jeden člověk, ale to byl řád. Byl to tedy řád katolické církve, jezuité, kteří se ukázali pro mě, pro moji cestu, jako to, co pokládám za smysluplné.
1: My jsme se bavili o tom, jak plodný může být, plodná může být tradice ignaciánská pro duchovní doprovázení a pro duchovní život lidí dneska. Tak co to znamená pro vás dneska, že jste jezuita? Sedíte proti mě v civilu, v tričku, nepoznal bych, že jste kněz, jezuita. Co to pro vás znamená být jezuita v tom 21. století, notabene v Bosnu, v Americe?
0: Ano. A já budu malinko nudný. Já se asi vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku. Být jezuitou znamená pro mě opravdu hledat a nacházet Boha ve všech věcech. A teď, co to znamená pro mě konkrétně? No, znamená to přijít do Ameriky a ptát se, bože, co mohu tady udělat. Příští rok jsem byl poslán do Madridu, do Španělska a opět budu čelit úplně stejné otázce. Bože, kde jsi? A co znamená hledat, nacházet tě tady? Co znamená kráčet v svých stopách? Takže je to na jednu stranu nudné, protože to není žádné sexy heslo. Na druhou stranu je to vlastně něco ohromně osvobozujícího, protože v jakékoliv situaci se snažím vidět to, co mohu reálně udělat v té situaci, v tom okamžiku.
1: No mě zaráží, že to považujete za nutné. Nacházet Boha ve všech věcech mi připadá vlastně šíleně dobrodružné pořekadlo a motto. A mně to vlastně připadá spolu neuvěřitelné pořekadlo, protože to úplně převrací naši představu Boha, že Bůh je někde, že za ní musíte dojít, nějak se chovat a on se k vám bude potom chovat nápodobně. A nacházet Boha ve všech věcech vůbec není nutné.
0: To heslo určitě není nutné, já jsem spíš myslel, že já bych byl nudný v tom slova smyslu, že si opakuju ze začátku našeho rozhovoru, ale určitě máte pravdu a ono to myslím, že vidět ze života každého jezuitu je to vlastně neuvěřitelné dobrodružství, protože se upíšete životu, kde neustále hledáte znovu a znovu nové a nové možnosti a jako každý křesťan ty možnosti jsou zakotveny v naději. V naději, že už jsme byli zachránění, spasení, vykoupení, nazvíme to jak celé tradičním jazykem. A co to teď znamená? Co já mohu udělat pro to, aby jsem nějakým způsobem na tu ohromnou naději odpověděl? Jak realizovat tu naději konkrétně v mém životě? U někoho to může být jiným způsobem, u druhého úplně jiným způsobem.
1: Konstatuje Samuel Privara, jezuita, velmi laskavý hostitel a také host dnešního pořadu za 5-5. Samuel, moc krát děkuji.
0: Já taky děkuji.
1: A vám děkuji za poslech, mějte se moc hezky a přeju vám příjemný poslech pořadu Na proglasu. Zdraví vás Petr Vizina.

Blíží se 18. hodina, vy máte naladěný Proglas, na jeho vlnách vás zdraví Daniel Blaške. O 6. hodině se připojíme ke mši svaté do kostela Panny Marie Sněžné v Praze, kterou bude sloužit pater Filip Jan Radhouský. Předtím si ještě vyslechneme myšlenku na den, jejímž autorem i interpretem je Daniel Ženatý, a bude mluvit o obrazu, který zneklidňuje.

0: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeu, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz. Obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno. To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele, notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ni Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.
1: Dozněla nám myšlenka Daniela Ženatého. Nyní už se blíží, za 2 minuty bude 18. hodina a my se připojíme tedy ke mši svaté do kostela Panny Marie Sněžné v Praze, ke mši svaté, kterou bude sloužit pater Filip Jan Radhouský. Máme ještě chvíli času, tedy pustíme si trochu varhaní hudby.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, ono se to dobře zpívá, ale je to poměrně náročná věc, protože i ta píseň mluví o temnotě, o hněvu, o nenávisti. A prosíme Pána, aby nás poslal do těchto míst, abychom svědčili o jeho světle, o jeho lásce. Tedy skutečně, abychom se stali nástrojem pokoje. Ne vždycky se nám to daří, a tak při svátku udělení jízev stigmat svatému Františkovi prosme Pána, abychom aspoň trošičku mohli také zakusit tu lásku, kterou svatý František měl. Protože bez té lásky to nic neznamená. Prosme, ať nám odpustí naše hříchy, naše slabosti, všechno, co nás dělí od toho, abychom dokázali vnímat to, jak Bůh je veliký, jak nás Bůh miluje. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, ty jsi obnovil jizvy umučení svého syna na těle našeho svatého otce Františka, aby se roznítil naše srdce ohněm své lásky. Na jeho přímluvu dej, ať i my, jako jsme se stali Kristu podobnými ve smrti, spolu s ním dosáhneme i účasti na vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na pravé boží Izraelity. A pro budoucnost, ať mě už nikdo s těmi věcmi neobtěžuje, vždyť já na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi, bratři. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi.
1: I je s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Lukáše.
1: Sláva tobě, Pane.
0: Ježíš řekl všem, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe. Den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho. Ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí? Kdo by se však styděl za mne a za má slova, za toho se také bude stydět syn člověka, až přijde ve slávě své i otcově, i svatých andělů. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Člověk byl uveden Bohem do zahrady v Edenu a bylo mu jasně řečeno, tady máš zahradu a starej se o ní, jenom tady z toho jednoho stromu nejez. A Bůh nám skrze stvoření ukazuje, jak veliký je, jak krásný je, jak široké, dá se říct o Bohu jediném, nekonečné srdce. Ano, Bůh nám skrze stvoření ukazuje nebo pomáhá a ukazuje cestu k němu samotnému, abychom poznávali tu jeho velikost, ale ne, abychom zůstali na cestě jenom stát, i když někdy pozastavit se není špatné, aby se člověk rozhlédl, aby to nebylo jak v tomhletom zářijovém čase, kdy všechny ty události plynou tak strašně rychle, že si člověk ani nestačí uvědomit, co všechno je. A valí se jedno za druhým. Zastavit se, abychom dokázali vnímat, že Bůh je s námi. Zastavit se, že dokážeme vnímat Pána Boha v našich bolestech a těžkostech. Svatý František, který pochopitelně, tak jako každý z nás, byl raněn touhou po naplnění láskou, hledal všude možně a našel tu lásku u Krista. Viděl, jak Kristus miluje člověka a díky tomu se z něj stal ten svatý František takovýho, jak ho uctíváme. Protože kdyby to byl jenom ten asketa, tak takovejch se potulovalo daleko víc po tom světě. Kdyby to byl jenom ten, co si odříká, tak by to byl prostě skutečně jenom blázen. Ale on hledal lásku. Hledal to naplnění. A nedávalo mu nic jiného smysl, než pohled na kříž, na ukřižovaného Krista. A je to pořád nepochopitelné, že tento symbol vlastně velkého umučení, velké bolesti, je zároveň symbolem té nekonečné boží lásky k nám. František chtěl být někde na opuštěných místech, aby mohl, řekněme, prožívat hlouběji, řekněme, toto tajemství. A ono to asi v těch chvílích vůbec neměl jednoduché, protože musel řešit alespoň v hlavě spoustu různých organizačních věcí s narůstajícím počtem bratří. A tak, když se dostal na Lavernu, jo, tak tam byl někde v tom ústraní a toužil po té lásce. Ano, prožít bolest, ale bez té lásky, to by bylo také bláznoství. Prožít tu lásku znamená, že najednou člověk začne být vnímavý a citlivý na ty bolesti kolem a Kristus mu vtiskl ty svoje nebo seraf, že ho, když ho tady máme takhle taky vyobrazený, ho zase, jak můžete podívat tady na boční oltář, tak mu vtiskl ty pečeti ran Kristova umučení. Není to žádný happy end, protože myslím si, že to dost bolí a že to není žádná velká výhra. Navíc všechny takový ty řeči kolem, tak to se snaží skrývat, ale jeho srdce a jeho láska, kterou nemůže skrýt, ta zářila daleko víc. A teprve ta skutečně dává smysl všemu tomu. A když slyšíme, co člověku prospěch, když získá celý svět, ale ztratí svou duši. Teď také svatý František toužil potom, aby přišlo mezi těmi, kteří jsou v nějaké rozepři, aby přišlo k odpuštění. Vyprosil si, aby v Porciunkuli lidé, kteří přišli v pokání a opravdu byli se v prsa, byli si vědomi svých chyb, které vyznávali, aby došli odpuštění. Je spoustu věcí, které vnímá právě skrze lásku, kterou ho Kristus sám učí. A já věřím, že jestliže máme srdce otevřené, tak nebudeme spokojeni s tím, co je. Ale ta žízeň, ta touha, kterou v sobě máme po naplnění, bude především naplnění tou Ježíšovou láskou, Ježíšovou blízkostí. Protože to je ten nejlepší motiv. A i když je stvoření krásné a je spoustu nádherných věcí, které můžeme vidět, třeba stvořený lidskýma rukama, budiš, je to svědectví o někom, kdo je nad tím vším. A co nám prospěje, když získáme celý svět, ale nebudeme vidět tu boží stopu v nás i v celém stvoření? Je to potom o takové beznaději. A i ta krása se najednou promění v hořkost. Zatímco tady při pohledu na kříž, na Krista umučeného se hořkost mění v radost, v jásat. Protože někdo zvítězil nad smrtí. A já toho můžu být účastem. Díky Bohu.

0: Na přímluvu svatého Františka prosme našeho Pána.
1: Modleme se za církev, matku všech svatých a boží světlo mezi lidmi, aby pod vedením svatého Otce, pod pastýřským řízením biskupů a za věrné služby kněží vedla bezpečnou cestu boží lid, cestou boží lid.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za syny a dcery svatého Františka, za jeho následovníky a obdivovatele, aby ideál života podle Evangelia, jak jej on uskutečnil, jim byl podnětem svatých myšlenek a skutků.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za náš národ, který měl v ústě svatého Františka, aby byl věrný své tradici víry a křesťanské vzdělanosti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za celý svět, aby poselství pokoje a bratrství, jak jej přinesl svatý František, našlo lidi ochotné přijmout je a uskutečnit.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme na úmysl této mše svaté za odpuštění hříchů spáchaných proti Bohem vyvolenému izraelskému národu.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě o mír na celém světě a utišení všech těch rozbrojů a válek. Prosíme tě o nová kněžská řeholní povolání a o věrnost a vytrvalost těch, kdo tuto cestu již nastoupili. Prosíme tě, Pane, také za naše diváky a posluchače, zvláště za naše nemocné a opuštěné. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Prosíme tě, Bože, dej, ať nám pomáhá pokorná a zbožná přímluva našeho svatého otce Františka, aby se na nás působením této oběti projevily účinky umučení tvého syna, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Pán s vámi, z hůru srdce, zdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť ty svého služebníka Františka na úzké cestě svrchované chudoby a pokory pozvedl k nejvýš dokonalému životu podle Evangelia. Když zahořel serafickou láskou, nechal si ho radovat se nevýslovně z každého díla tvých rukou. Vyznamenal si ho posvátnými jizvami a dal si nám v něm živý obraz našeho ukřižovaného Pána Ježíše Krista. Skrze něho andělé chválí tvé jméno, před tvou mocí padají na tvář nebeské zástupy, nebesa vyznávají tvou slávu a svatí serafové ti společně zpívají píseň. Také my se připojujeme k jejich chvalospěvu, pokorně tě vyznáváme a voláme.

Pravdě jsi, svatý Bože, jsi pramen všeho posvěci. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a po světě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý.
1: Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve ti k dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světa, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly, se svatým Františkem a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás to naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, i my odpouštíme našim viníkům.
2: A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého.
0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuji pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Drazí posluchači a diváci, přijměte od nás, od Panny Marie Sněžné, pozdravení pokoje a my zde přítomní se pozdravme navzájem pozdravením pokoje.
1: Kristo tobě.

Ale beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše budou uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen.

Modleme se. Bože, ty jsi nám na našem svatém otci Františkovi mnoha způsoby zjevil podivuhodná tajemství kříže. Dej, prosíme, ať následujeme jeho příklad zbožnosti a vytrvalým rozjímáním o kříži dosáhneme tvé mocné ochrany skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, poženej vás a svojí milostí ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Na Proglasu skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela Panny Marie Sněžné v Praze a kterou sloužil pater Filip Jan Radhouský. Také zítra se můžete připojit ke mši svaté, a to v 18 hodin, a budeme přenášet mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích.

Na Proglasu nyní po mši svaté následuje hudební zastavení, ve kterém uslyšíme mariánské skladby z 15. století. Ta první bude od Guillauma de Fay, Magnifikát oktávy tóny. Následovat pak budou skladby Johna Dunstable, Beata Dei Genetrix, Beata Mater et Inupta Virgo, Speciosa Facta Est a Alma Redemptoris Mater. Hrát zpívat nám bude instrumentální sbor Helgi Faeber pod jejím vedením a uslyšíme jako hlasy soprán Almut Teichert, kontratenor Kevin Smith, tenor Wilfried Joachims a Martin Nitz a bariton Hartmut Deutsch.

Dozněla nám mariánská hudba ze 15. století od autorů Guillauma Dufay a také Johna Dunstable. Zpíval nám instrumentální soubor Helgi Weber. Je minuta po 19. hodině a pro vás je připraven večerní zíváček.

kluci a holky a všichni vaši, vás zdraví Daniel Blaške na Proglasu. No a podívejme se na nějakou tu pohádku, která je pro vás připravena. Dnešní vyprávění by mělo mít lepší konec než včera. Lucka v něm vyhraje cenu v soutěži. Jaká ta cena bude a jestli s ní také nebude nějaká starost, to už vám prozradit nemůžu, ale budeme poslouchat spolu. Jo?

0: Lucie se vrátila ze schůzky ještěrek celá rozářená. Měla úspěch v oddílové hře o zlatý žalud. Na dnešek si musel každý připravit nějakou zajímavost o zvířatech. Ale takovou, kterou by žádný v místnosti ještě neznal. Lucie si nastudovala kočku. Jak jinak, když se na sebe denodenně koukají s bubákem. Oba žijí v jednom domě, oba mají modré oči a oběma se líbí, že je někdo hodný pohladí. Ale to už je asi všechno, co spolu mají společného. Co zná Lucie, to nezná kocour. Ten neumí ani číst, ani kreslit, ani dělat z hlíny panáčky. A psát dovede leda tlapkami do sněhu. O tom zná Lucie básničku.
1: Jak pak píšou kočky tlapky? Nejdřív bříška, potom drápky. Co pak píšou? Přečteš to? Mezi kolejničky saní v dlouhých řádkách píšou psaní, že se těší na léto.
0: Na rozdíl od koček se teď Lucie nejvíc těší na Vánoce. Z toho ovšem nemůže mít bubák rozum, ale přesto všechno hloupý není. Co umí kocour, to zas neuměla Lucka. Ani lapnout na zahradě ptáčka, ani vidět v nejhlubší tmě, ani příst, ani padat na všechny čtyři. A Lucie taky nemá vousy a v nich nervové výběžky. Kdyby se kočce ty vousy ustřihly, ztratila by orientaci, netrefila by domů a ve tmě by do všeho vrážila jako slepá. Tohle si Lucie vyčetla v odborné knize a to taky byla ta zajímavost, se kterou získala jednu ze 6 cen. Nesla si ji domů v papírovém pytlíku s proraženými dírkami. Neposkakovala si v prvním sněhu. Před čertovým mlýnem se nekoulovala s dětskama z vedlejší družiny. Ta její cena byla totiž křehoučká, teplá,

0: že je to on, Lucy.
1: Maminka už tak velkou radost neměla. Právě se vrátila celá utrmácená a s těžkou nákupní taškou z ateliéru. Dres měla plný špinavého nádobí a koš v koupelně plný prádla na žehlení. A teď, aby všeho nechala a zařizovala ubytování pro pana Křečka. Mezitím, co se maminka ve sklepě přebírala ve všelijakém haraburdí, aby našla staré akvárium, vyhrabala Lucie na zahradě pod sněhem trochu písku. Barborka zase v dětském pokoji vystěhovala z malé dřevěné krabice své kaučukové plaváčky. Až maminka vyřízne do krabice okénko, bude z ní krásný domeček. I s vizitkou. Však už ji Lucie píše do barevného rámečku velikým tiskacím písmem. Bedrník Procházka. Vystřihne to a nalepí nad vchodem do krabice. Pro jistotu, kdyby mu přišel nějaký dopis nebo složenka. Jak byla maminka mrzutá a unavená, tak se musela zasmát.
2: Takovou přepichovou vizitku nemáme na schránce ani my.
1: Akvárium bylo zařízeno, Křeček se mohl nastěhovat. Ještě potřeboval něco na peřinu a něco na polštář. Lucka znovu běžela na zahradu, kde stál pod přístřeškem pytel nahrabaného suchého listí pro morčátka. Zbyla už jenom dvě, ta tři ostatní Lucie rozdala. Maminka říkala, že to musí být, že by do jara tolik zvířat neuživili. Jen toho sena a listí na podestýlku by museli mít jako pro kozu. Bedrník byl v novém prostředí celý nesvůj. Pobíhal kolem dokola, jako by hledal kudy ven, všechno očichával, jen se mu vousky chvěli. Zaběhl si i do domečku, ale dlouho tam nezůstal. Stavěl se na zadní, natahoval krk a větřil. Zdálo se, že se mu u Procházku příliš nelíbí. Teprve, když se v akváriu objevilo suché listí a hrstička sena a k tomu dětský piškot s kouskem tvarohu, začal se smířovat s osudem a pustil se do zařizování. Bylo to učiněné divadlo. Divadlo jednoho herce. Dokonce i maminka, ačkoliv měla práce, že nevěděla, kam dřív skočit, se od toho představení nemohla odtrhnout. A přiloudal se ještě jeden divák.
2: No, ty jsi tady chyběl.
1: Polekala se maminka, když se kocourek vyhoupl na prádelník, kde akvárium stálo. Uvědomila si, že kocour není pro Křečka příliš vhodný soused.
2: Děti, děti, tohle špatně dopadne. Bubák si jednou bedrníka splete se zákuskem po obědě.
1: Ale Lucie povídá.
2: Žádný strach, však my ho vychováme. Budeme ty dva na sebe postupně zvykat. Nakonec spolu budou spávat v jednom klubíčku.
1: Vzpomínala, jak nedávno viděla v televizi kočku, která se starala o malé zajíčky a fenu ovčáckého psa, která odchovala tygra. Bubák pozoroval pilného Křečka s nepředstíraným zájmem. Nejdřív přes sklo, potom z vrchu. Barborka ho pro jistotu trochu přidržela.
3: Víš, to je náš bedrník, Bubáku. Můžeš se dívat, ale nic víc. Bedrník není k jídlu.
1: Zdálo se, že kocour pochopil, co se mu říká. Najednou, jako by ho růžový tlouštík ve skleněné bedně přestal zajímat, usedl a začal se docela nevšímavě umývat tlapkou za ušima. Lucie jásala.
3: Vidíte, jak je chytrý? Ví, že bedrník teď patří k nám a už mu nikdy nic neudělá. Jenom aby...
1: podotkla maminka a odešla umýt nádobí a chystat večeři.

Ta Lucinka se má. Chtěla jedno zvířátko a křeček bedrník už je asi osmý, kdo k ním domů přišel. Snad si na sebe s kocourem bubáčkem zvyknul.

Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A nyní už se pomodleme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Pane, přijmi ode mě dík za všechnu tvoji lásku. Každý den jsi se mnou a posiluješ mě v mých problémech. Dneska to bylo zase hodně těžké a tak je nám líto, co se nepovedlo. Doufáme, že všechno napravíme. Dej nám k tomu své požehnání. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. A na závěr už jen dvě písničky, dneska pohádkové o Hejkalovi od Petra Zkoumala a také Otesánek od skupiny Pískomil se vrací.

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás vítá Josef Javůrek. Dnešním hostem v koncertním studiu je kapela Sejkory. Představím všechny její členy. Adam, kytarista.
3: Ahoj, zdravím.
2: Krištof, basa.
4: Ahoj, ahoj.
2: Radim, zpěv.
5: Ahoj, dobrý večer.
2: Radek, kytara.
6: Dobrý večer.
2: A Jirka, bicí.
5: Jirka mává.
2: Kapela vznikla v roce 2024 a když si odmyslíme všechno, co o ní můžeme říct, že hrajete punk rock, že jste energičtí a že do toho dáváte fakt emoce, tak co bylo úplně na začátku? Co jste si tehdy jako pět lidí řekli, že chcete společně vytvořit?
5: Tak my jako kapela jsme většina z nás ze skautu, podobně, teda až na Krištofa, ale vždycky, když byla jakákoliv sešlost, tak jsme si vytáhli kytary, kachon, Jirka bicí a začali jsme hrát. Byly to různé táborovky a dělali jsme jako nějaké naše vlastní džemíky. A jednoho večera jsme se rozhodli, přesně si to pamatuju, Jirka stál u stolu, nebo seděl? Jirka seděl u stolu a vlastně přišla otázka, kluci, proč my vlastně neuděláme kapelu? No a pokud si pamatuju, tak za nějakých 15 hodin jsme se sešli, on obvolal Krištofa, který je vedle mě, který hraje na basu, sešli jsme se a zkusili jsme to a dneska stojíme tady.
2: Dostal jsem text bio o kapele a tam píšete, že jste při vzniku neřešili lajky ani algoritmy a chtěli jste hrát nahlas a upřímně. A chtěl bych se zeptat, jestli dokážete jako mladá kapela fungovat i bez toho, aniž byste třeba přemýšleli, jak to bude na Instagramu a TikToku vypadat.
5: To je Adamova práce?
3: Jo, tak já si myslím, že asi bez toho umíme hrát. Jako, samozřejmě žijeme v době mediálních jako sociálních sítí a tak, ale stejně, takže se nějak musíme tam prezentovat, tak to dneska bohužel je, nebo bohu dík, otázka. Každopádně stejně to pak skončí u toho, že vždycky, když se v uvozovkách zavřem do nějaký ty naší bubliny na té stage prostě a jak jdeme hrát, tak nás to nezajímá. Jediný, co tam je, tak je ten kontakt s těma lidma a vlastně o tom to je, no. To, že nás to takhle baví. A že sice to, co prezentujeme na těch sociálních sítích, to je jedna část, jenomže strašně moc je zatím to, co není vidět, co jsou ty pravidelné zkoušky, to, že se scházíme. A to, že jako kapela nefungujeme jenom právě v tom studiu, ale i mimo to studio. Že se scházíme i tak, že jdeme prostě občas na pivo, anebo že si jen tak zavoláme.
2: A co je pro vás to hrát na hlas? Je to o hlasitosti nebo o přístupu k hudbě?
5: Já bych řekl, že my jsme všichni posluchači nějakého hlasitého roku, nebo z toho jsme aspoň vycházeli a následně jsme si řekli, že nás kolikrát štvalo některé nahrávky nebo tohle, tak jsme si prostě řekli, že do toho pořádně řízneme a dáme do toho všechno, co v nás je.
3: Takže je to o tom hrát nahlas. Ať to jde slyšet.
2: Tak nám zahrajte první písničku. Jak se jmenuje?
5: Alkoholový mák.

Když stojí 10 ráno na posteli, vysavačem volá máma, ale čím se mnou pořád mává, žluté oko na mě kouká a soudí můj každičký krok, když pára spává.

0: Pepo, my jsme si tady pro tebe připravili takovej dárek. Jsme si řekli, že by se ti hodilo určitě nějaký tričko a nějaký CDčko. Takže ti tady věnujem naše CDčko z Let, z Alba a já jdu pro něj.
1: A náš merch, jo, tak mu to donesu.
2: Tak to je pro mě obrovská čest, moc vám děkuju.
1: Díky. Máš od nás tričko, řekl jsi Elko, my jsme ti dali XLko.
2: Jo, děkuju
1: tak
2: moc.
1: Tak to máš na spaní.
2: Díky.
1: Jo. Když tak.
2: Jo, děkuju.
1: A CDčko, když se dnes podíváš, tak jsme ti ho podepsali s věnováním za to, že i díky tobě tady dneska můžeme být.
2: Děkuju moc. Tak a já mám na vás rovnou další otázku. Ještě tedy připomenu, že posloucháme kapelu Seikory z koncertního studia Proglasu a kdo by chtěl, může nás sledovat i živě na YouTube kanálu našeho rádia. A poslouchali jsme písničku Alkoholový mák a moje další otázka. Jste pětičlenná kapela a každý člověk a každý z vás do ní asi přináší něco ze sebe. Tak jak to vlastně děláte a docházíte k nějakému kompromisu, pokud tohle slovo vůbec můžu jako použít?
3: Máte něco
4: víc?
3: Tak
4: si to řekni.
3: Oh. My jsme došli k takovému kompromisu, že se toho ujmuli dva členové a to zejména jako já s Adamem, že basically většinu věcí píšeme my a pak jim to přineseme jako hotovej nápad a oni s tím bohužel musí souhlasit, takže...
0: Luci, já jsem vám za to nepoděkoval, děkuju, že to děláte. Teda já jsem taky jednou přinesl text, jo, že jo, takže...
3: Ale teda bych byl fair, tak vzhled vznikal jako hodně kolektivně, takže to je takový jako, že většinu písniček jsme pak jako dopisovali, takže jsme si sedli jako většinou v hospodě a dopsali jsme jako ty texty a tu písničku jsme domysleli společně všichni.
1: Já bych i tak, jestli můžu jenom podotknul to, že sice my něco můžeme přinést a i třeba hudbu a i texty, ale stejně ten finální produkt je potom práce úplně všech. Jakože tam je podíl, každý z nás se na tom nějak podílí a nechá tam svůj odkaz, protože já třeba něco nezahraju přesně do rytmu a je mi to vyčítáno, anebo kluci naopak si tam něco pozmění, třeba já nevím, radím, aby se mu to zpívalo, cokoliv. Prostě ten finální produkt je potom práce všech, není to jednotlivce.
2: Je pro vás těžké, třeba když přijdete, nebo stalo se vám, že jste třeba přišli vy dva s nějakou písničkou a že jste si řekli třeba tohle hrát nebudeme, nebo to nám třeba nesedí, to nezní jako Seikory. A kdy vlastně si řeknete, jo, tohle už zní jako my?
1: Jo, asi těžko říct, no tak dobře. První to jako, jestli se něco vyškrtne, odpověď není ano, ale kolik? A docela dost. Hele, stane se to, člověk něco napíše v nějaký emoci, v nějaký náladě a myslí si, že to je úplně to nejlepší věc, kterou stvořil. Pak se vyspí, přinese to, rozleží se mu to v hlavě a třeba to i donese do studia, že to, jako, že to začneme hrát společně a pak si po čase řekneme, hele, to prostě není ono, není to... Něco tam prostě nesedí. To, je to 99%, není tam to 1%, který prostě by to doladilo do toho, že to jsme fakt my a cítíme to, že se to můžeme oddat.
0: Já bych řekl, že je taky taková přirozená věc, že třeba napíšem nějaký text nebo na něčem pracujem, ale tu věc necháme třeba půl roku dozrát, pak se k ní vrátíme a z ničeho nic to vytáhneme. Teďka nedávno se nám to zrovna stalo s jednou písničkou, na který pracujeme a kluci řekli, ty brďo, to je vlastně dobrý. Samozřejmě, my jsme potřebovali vyzrát k tomu, že jo.
2: Půjdeme na další písničku. Jak se jmenuje?
0: Písnička se jmenuje Kdy zase.

0: Jo, i to se... Kurva. Pardon, omlouvám se, to se stává. Praskla struna.
1: To je v pořádku, poslouchali jste písničku Kdy zase? A z koncertního studia i s prasklou strunou vám hraje skupina Seikory. A já už mám další otázku a ta se týká vašich textů, o kterých jsme teďka před chvilkou mluvili. Jak jste o sobě psali, tak objevují se v nich sny, ale i radost z obyčejných okamžiků. A je pro vás psaní textů, nebo pro ty z vás, kdo texty píšete, nějaká forma nebo způsob, jak si třeba v sobě sami vyřešit nějaké sny, věci a tak podobně?
2: Já bych řekl, že to je taková terapie. Samozřejmě člověk má někdy náladu, někdy splín nějakou, ale je to nějaké utřídění myšlenek tím, že se dají buď do veršů, nebo že se čistě vypíše na papír. Myslím si, že i spoustu posluchačů dělá něco podobného, že pokud se jim v něčem nedaří, nebo potřebují se nějak sami se sebou vypovídat, tak si se píšou myšlenky a třeba je začnou takhle řešit. No a řekl bych, že u nás v kapele to byla vlastně ta možnost, no, že jsme psali písničky a do toho to takhle fungovalo. Samozřejmě třeba viz písnička teď Kdy zase, tak byla psaná Adamem, který teď mění strunu a měl takové období a asi končím, že? Jaké jsi měl období? No dobře, tak Adam byl čerstvý po rozchodu, takže napsal takovou písničku.
1: S tím se možná pojí další otázka. Bojíte se být konkrétní, nebo necháváte rádi posluchači nějaký prostor, aby si něco domyslel, nebo jste rádi konkrétní v písničkách?
2: Já bych nechal určitě prostor. Ty texty jsou za nás tak koncipovaný, že každý si v nich najde cokoliv, co chce. Vlastně je to na každým a samozřejmě pokud máme stejnou písničku, tak určitě jinak ji budeme slyšet, když jsme šťastní, jinak když jsme třeba smutní z něčeho, takže si myslím, že to nebudeme přesně specifikovat, je ten klíč k tomu, proč by si nás třeba posluchači mohli pustit.
1: Měli jste třeba někdy strach, když jste psali nějaký text, že by to mohlo vyznít jako deníkový zápis, že by to bylo třeba moc nudné?
2: No, i takové texty existují, ale pár z nich se nám podařilo potom přepsat třeba do veršů. Například s albem Vzlet jsme na tom pracovali hodně pospolu, většinu písniček jsme dělali dohromady. A fungovalo to tak, že třeba Krištof přišel s nějakým textem a já jsem přišel s návrhem, jestli by se nemohlo pozměnit tohle slovo, nebo jestli nemůžu já například dopsat jeden verš tady k tomuhle z tomu. Důležitý je kompromis. No, ta domluva ano je, ale kompromis se vždycky najde.
1: Mluvili jste tady o Adamově rozchodu a této písničce, tak je nějaké téma, které byste zatím třeba zpracovat nedokázali, že je pro vás moc osobní?
2: Řekl bych, že určitě jsou témata. Jsou témata, o kterých, i když nás trápí, tak pořád nejsme schopni mluvit. Určitě bych ale řekl, že všechno vyléčí čas a to neříkám, že když teď se nám něco stalo, nebo teď nedokážem něco zpracovat, takže za 2 týdny tomu třeba tak nebude.
3: Já, jestli můžu, tak jako s písničkou Basák, podle mě nemáme zase tak jako problém s moc osobníma věcma, takže...
2: No, to byla taková naše...
4: Abych to podal na rovinu, tak si myslím, že tady ta písnička jako by zrovna Basák je jedna z těch písniček, kde je důležitý, je ten člověk se směje s nima. Jinak by se s tím úplně, nevím, jinak by jen to bylo divný, podle mě, trošku.
2: Je tak, no. Ale lidi tím rozesmím, to je super.
1: Mně se líbilo, jak jste mluvili nebo psali v tom textu, který si mi Krištofe poslal o radosti z obyčejného okamžiku. Tak proč je podle vás v rockové hudbě potřeba místo pro obyčejnou radost?
2: Podle mě žijem v takovým přeplněným světě, kdy se díváme na něčí facebookový příspěvky a říkáme si, wow, ten člověk se má skvěle, ale ta radost by podle mě měla fungovat v tom, že člověk je v tom přítomném okamžiku, nadechne se, vydechne a užívá si tu samotnou chvíli, se kterou tam vlastně je úplně holý.
1: Máte pocit, že je třeba na dnešní mladé lidi velký tlak skrz ty sociální sítě a tak podobně? Jako na výkon a tak podobně?
2: Určitě bych řekl, že ta doba se hodně změnila, ať už to můžeme vidět například, což je pro nás docela aktuální, třeba školní pomůcky, že dneska už je mnohem častější třeba tablet, já ho teda nemám, no ale ty máš tablet, ne? Myslím, Adame.
5: Dva.
2: Tak já nemám ani jeden, Adam má dva, super. Každopádně určitě. A doba byla vždycky taková, jaká je a myslím si, že za 10 let se tomu třeba budeme smát. Doufáme.
1: A poslední otázka před další písničkou. Říkáte, že vaším směrem je jít co nejvýš. Co to pro vás znamená? Deska, velké koncerty, festivaly nebo...
0: Jestli můžu. Ptal se z nás na to, jestli do těch textů a všeho dáváme všechno tak, jak to je, nebo jestli se tím má někdo najít. Tak tohle je třeba další abstraktní věc, pod kterou si může najít cokoliv někdo. A i my sami to nevíme. Takže se uvidí. Každopádně prostě co nejvíš.
2: Řekl bych, že to je tak vnitřně, aby nás to bavilo, protože pokud nás to nebude bavit, tak to podle nás nemá smysl dělat ani pro nikoho jiného.
1: Zahrajete nám další písničku a jak se jmenuje?
2: Další písnička se jmenuje Spoj života.

0: Děkujeme.
1: Poslouchali jste skladbu Spoj života a z koncertního studia Proglasu vám hraje skupina Seikory. A já bych se rád zeptal, co jste se za ty 2 roky, co už spolu hrajete, naučili o hraní před lidmi? Co vás třeba zkoušky nenaučily?
2: Podle mě každý výstup je pro nás vlastně něco nového, jakákoliv nová zkušenost. A vlastně to na tom strašně moc miluju, protože jsme tam spolu a ten okamžik cítíme my všichni mezi sebou. Je to taková zvláštní energie, která nás prostě tak spojí, že v ten moment vlastně zapomeneme úplně jakýkoliv pojem o čase a jsme tam prostě my všichni náspět a to je podle mě ten kouzelný okamžik.
1: Máte radši kontakt s publikem v malém klubu anebo větší festivaly?
2: My jsme měli teďka možnost v Brně na Špilberku si zahrát pro větší publikum na open air stage, ale řekl bych, je to obrovský rozdíl mezi tím, jestli máte malý klubík nějaký, kde vidíte na každého člověka, je tam teplo, jsou tam světla, je tam tma, je tam rachot, anebo máte krásný výhled na celý Brno a k tomu ještě skvělí lidi. Takže řekl bych, že něco má všechno do sebe.
3: Ono asi jako samozřejmě záleží na místě, který každý má něco do sebe, nedá se to asi popsat. Ale nejdůležitější je, když jsou tam ti lidi. Ti, co zpívají s náma a vidět to, že to, co my jim dáváme, oni nám vrací a pak se to točí v takovém kruhu a společně možná pak jdeme právě co nejvýš, otázka. Takže to je asi to nejvíc. Hlavně ti lidi, jedno kde, hlavně, že jsou tam ti lidi a že jsme tam s nima.
1: Půjdeme na další písničku.
2: Další písnička se jmenuje Zůstávám.

0: Z koncertního studia Proglasu vám dnes hraje skupina Seikory. A já se teď vrátím k tomu tématu, které jsme načali už na začátku, a to, že jste při vzniku neřešili lajky ani algoritmy, ale pokud dnes mladá kapela chce oslovit lidi, tak se sociálním sítím prostě nevyhne. Tak jak moc vás tenhle svět už dostihl? Jak to třeba projektujete do vlastní tvorby? Děláte některé písničky třeba i tak, že přemýšlíte, co se bude jakoby lidem líbit, nebo vůbec na to nehledíte a děláte to především tak, aby se to líbilo vám, a pak až se to snažíte třeba nějakou tu část?
1: Co se týče psaní písniček, tak bych řekl, že je to super, samozřejmě lajky a celý tenhle svět, ale to poslední, co vlastně řešíme, je to, jestli se to lidem bude líbit nebo ne. Pokud se to líbí nám, tak si myslím, že tam je tečka zatím a to je všechno. No. Nic jiného zatím není.
2: Ono asi o to větší nebo lepší pocit je potom to, že když se to líbí nám, uděláme něco, co se líbí a co prožíváme, tak pak, když ti lidi zpívají, když tím žijou a když pak za náma přijdou a řeknou, tyjo, já se v tom vidím, já to prožívám, já prostě, to je, kdybych to přesně ty pocity, co jsem potřeboval. Takže a je to jenom asi známka toho, že to máme nějak všichni podobně, akorát my jsme byli schopni to nějak sepsat do písniček a jsme rádi, když se to lidem líbí a neděláme to jakoby v úzovkách pro ně, to psaní. Je to pro nás a pak ten bonus je to, že jim se to líbí.
0: Náš dnešní koncert už se pomalu blíží ke konci, ale my si zahrajeme další skladbu a ta se jmenuje
1: Kostka.

0: Dalo by se říct, že jste na začátku své cesty, když hrajete už 2 roky a já vám přeju, abyste hráli ještě spoustu a spoustu let. Třeba 50.
1: Díky, díky.
0: Každopádně bych se vás chtěl zeptat, máte třeba představu na příští 3 roky, kam byste se chtěli posunout, třeba nějakou další desku, protože jak naši posluchači vás můžou najít i na Spotify například, kde najdou vaše singly, ale vy jste vydali i desku, tak jaké máte třeba plány na tu nejbližší budoucnost?
2: Následující písnička bude jedna z našich úplně nejnovější, doslova žhavá, kterou teďka momentálně nahráváme ve studiu a doděláváme ji. To bude taková menší ochutnávka a pro naše posluchače chystáme nové EP, na kterém pracujeme.
1: To EP sice chystáme už 3/4 roku a na každém koncertu, co jsme měli, tak jsme řekli, že už to bude, ale my na každém koncertu a tak i tady slibujeme, že opravdu už to bude.
0: Už to bude. Ale písnička se jmenuje Loutka.
2: Loutka.

na červený hlavy, soukale ti se zapadá, hnedka do podlahy, je to loutka, je to snad loutka. Vbije se tam jedna a možná i druhá, skvrna, co tam na mě vykoukuje a je bledá zrakem houpa, pak zrakem houpa.

do své hlavy, možná ještě dál. Neví, co by si tak asi taky z toho vzal. On něco doufá, on něco doufá. Z nebe padá smutek a ona je duha. Myšlenka tak dlouhá, pana tu je svý stuha. Zrakem houpá.

0: Před náma je už asi poslední otázka a já bych se vás rád zeptal, kde vás posluchači mohou v nejbližší době vidět a slyšet.
1: Tak slyšet nás určitě můžete na všech streamovacích platformách, kdykoliv. To znamená na YouTube, na Spotify, na Apple Music. A kdybyste nás chtěli vidět naživo, tak teďka máme takovou menší pauzičku. Každopádně asi teďka to řekneme úplně poprvé, ještě jsme to nikde nezveřejnili. A to 18.12. budeme hrát tady v Brně na Melodce, ještě společně s dvouma kapelama, a to si ještě necháme pro sebe, s kým budeme hrát. To potom bude takové velké oznámení, takže sledujte naše sociální sítě Seikory Band a tam se všechno dozvíte. Takže asi tak.
0: Tolik kapela Seikory, já vám děkuji, že jste přijali pozvání do našeho pořadu.
2: Děkujeme.
0: A jakou písničkou se rozloučíme?
3: Rozloučíme se úplně první písničkou a to je Zlatavý drahokam.

0: Blíží se 20. hodina, s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Pavel vetoval zákon, který má mimo jiné omezit jeho pravomoci vůči vedoucím stálých misí. Muž založil u vchodu do synagogy v německém Wuppertalu oheň. Fotbalisté Plzně rozehrají Evropskou ligu před svými fanoušky, přivítají Saint-Gilloise. A bude polojasno až oblačno, zítra teploty většinou do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Zákon o státních zaměstnancích se znovu vrátí do sněmovny. Prezident Petr Pavel ho vetoval, informoval o tom Hrad. Součástí zákona je kromě zjednodušení výměny státních úředníků taky omezení pravomocí prezidenta. Nově by už nemohli jmenovat ani odvolávat vedoucí českých misí u mezinárodních organizací. Tyto pravomoce by přešly na ministra zahraničí. Navrhuje to jeden z předkladatelů, Libor Vondráček za SPD. S tím Pavel nesouhlasí a odkazuje se na ústavu. Podle Vondráčka ale koalice prezidentovo veto přehlasuje.
3: Pan prezident tímto svým krokem opět vzdál Českou republiku od možnosti zefektivnit svoje správní orgány, státní úřady a jde spíš ze strany pana prezidenta opravdu o protažení toho času, než se stane ta novela účinnou.
2: Podle vládní koalice by tak měl zákon i přes veto prezidenta začít platit od 1. listopadu. Navrhovaný schodek státního rozpočtu pro příští rok klesne o jednotky miliard korun. Po jednání koaliční rady to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Jeho strana přitom původně požadovala úspory až kolem 20 miliard. Prosadit se nepodařilo třeba znovu zavedení třídenní lhůty bez nároku na nemocenskou. U bočního vchodu do synagogy v západoněmeckém Wuppertalu hořelo. Oheň založil muž, kterého pak zadržela policie. Informovala o tom agentura DPA. Podle ní jsou škody malé a nikdo nebyl zraněný. Deník židovské komunity v Německu Jidische Allgemeine Zeitung označil za žhářský útok. Případ vyšetřují kriminalisté. Dělníci dokončili úpravy památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích u Prahy. Středočeský kraj ho dnes slavnostně otevřel. Součástí výstavy je nově třeba historický telefon, ve kterém návštěvníci uslyší hlas Josefa Lady. A upravené je i okolí budovy, říká ředitel oblastního muzea Praha Východ Vladislav Janík.
4: Vzniklo parkovací stání, které nám tady chybělo, máme tam 5 návštěvnických míst. Vznikla revitalizace zahrady, kde se vlastně část té zahrady změnila na takový ten ladův sad, že se tam jako vysázeli ovocní stromy a trošku se ještě právě proklestil vlastně ten jeho les.
5: Fotbalisty Plzně čeká už za necelou hodinu vstup do Evropské ligy. Jejich soupeřem bude vedoucí tým belgické nejvyšší soutěže Royal Union Saint-Gilloise. Viktoria chce zlepšit oproti předchozím výkonům několik věcí, mimo jiné i domácí bilanci v této sezóně. Mluví o tom plzeňský trenér Radoslav Kováč.
6: A když se podíváte, co jsme doma vyhráli 2 z 6 zápasů, takže to jako není moc a to vlastně vůbec není moc, ale dělám všecko pro to od první minuty, aby tam byla ta energie, koncentrace a chtěl bych vidět tým, který od první minuty jde za vítězstvím.
5: Utkání Plzně s Royalem Union Saint-Gilloise začne v 21 hodin. V přímém přenosu radiožurnálu Sport na radiožurnálu budete moct poslouchat reportážní vstupy. České týmy v americkém fotbalu nakonec budou startovat na zářijové mistrovství Evropy do 15 a 17 let. Ruské výběry totiž přece jen budou hrát v Itálii pod neutrálním názvem a bez státních symbolů, vlajky a hymny, tedy jak si Český svaz ve spolupráci s Ukrajinou představoval.
7: Zavřená D1 za Mirošovicemi a nehoda na silnici 2 u Kutné Hory. Dálnice D1 z Prahy do Brna je neprůjezdná za sjezdem na Benešov. Na začátku omezení na 23. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Kolona od 17. kilometru. Sjíždějte na 15. na Popovice, objíždět se dá přes okolní obce Strančice, Mnichovice, Ondřejov a Chocerady. Na D1 počítejte s pomalým příjezdem do Brna směrem od Prahy. Brzdí se na kilometru 189, pak se provoz zahušťuje, volně se pak jede až za omezením na kilometru 196. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s kolonou před odbočkou na Český Brod. Začíná na 15. kilometru a pokračuje až do zúžení na 19. kilometr. Poté se jede necelé 2 kilometry jen pravým pruhem. A na nehodu pozor na silnici 2 za Kutnou Horou směrem na Pardubice. U sjezdu na Kolínskou silnici havarovala 2 osobní auta. Na místě je policie, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, v údolích naměříme jen kolem 5. A zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, přechodně až zataženo, ráno na Moravě místy taky mlhy. Během dne pak čekejte na severozápadě a západě místy déšť nebo přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty od 18 do 23 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.

0: Posloucháte Proglas, krásný večer vám přeje Daniel Blaške a v rámci dnešního radioreportu vám nabízíme podcast Ostravsko-Opavské diecéze s biskupem Martinem Davidem.
1: Posloucháte podcast ze života Ostravsko-Opavské diecéze. Příběhy neobyčejných lidí, kteří v diecézi žijí, působí nebo jsou s ní nějak spojeni. Vítám vás u poslechu prvního dílu diecézního podcastu. Jmenuji se Monika Pustovková a budu vás tímto pořadem provázet. Chci vám nabídnout příběhy lidí od Jablunkova až po Bílou vodu. Někdy vám jejich jména možná tolik neřeknou, jindy už jste o nich určitě zaslechli. Jsou to ale lidé, kteří mají co říct a rozhodně nás můžou inspirovat. Mým prvním hostem je člověk, kterého znáte všichni. Sám o sobě řekl, že je v uvozovkách štramberské ucho. Začínal jako technik v Kopřivnické Tatře, odkud se postupně dostal až na biskupský stolec. Co je vlastně jeho náplň práce? Kdo mu v kanceláři kryje záda a kývil by na pozvání do pořadu Star Dance? To vše uslyšíte v dnešním díle podcastu. Jehož hostem není nikdo jiný než ostravsko-opavský biskup Martin David. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je biskup obyčejný člověk?
2: Biskup je obyčejný člověk, kterému byly svěřeny neobyčejné věci. Ty, které svěřuje Bůh, to pastýřské poslání, být nástupcem apoštolů, biskupem, to vnímám jako nezasloužený dar, jako velkou neobyčejnou věc a velkou zodpovědnost taky.
1: Jak byste sám sebe popsal? Jaký jste člověk?
2: To je otázka, na kterou se dá odpovědět spoustou adjektiv. Mohl bych říct, že jsem člověk ne úplně vysoký, spíše malý. Mám čím dál tím méně vlasů. Brejlatej by řekl můj předchůdce, biskup František. Jsem člověk spíše introvertní, jsem člověk, který má rád přírodu, jsem člověk mírný, jsem člověk ne úplně sportovně, možná spíše kulturně založený.
1: Proč štramberské ucho?
2: Ve Štramberku jsem strávil velkou část svého dětství. Do Štramberka jsem chodil do školy, do náboženství, kde se mi věnovali takové osobnosti jako dominikán Česlav Plachý nebo salesián Václav Altrichter. A také ve Štramberku máme velkou část rodiny, tatínek nebo ta rodina Davidova pochází ze Štramberka, takže ještě předtím, než jsem začal chodit do školy, tak jsme jezdili už jako malí k dědovi a k babičce do Štramberka. Štramberk mi byl důvěrně známým.
1: Jaká byla ta vaše osobní cesta k víře a k Bohu?
2: Myslím si, že velice přirozená. Já jsem byl od 5, od 6 roků jsem byl ministrant, protože těch ministrantů v Ženklavě nebylo kdo ví kolik. Potom jsem taky chviličku zpíval ve schole. Nějak jsem prostě přirozeně v tom prostředí víry vyrůstal a tím prostředím víry byla i ta širší rodina, ve které bylo několik řeholních sester v té době totality, tajných, ale věděli jsme o nich, měli jsme možnost se s nimi setkat. A to všechno mě nějak jako přirozeně formovalo a vedlo k tomu, že jsem v té víře vyrostl a nějak jsem ji přijal za svou. Potom pochopitelně musí v té pubertě přijít to rozhodnutí, že ta víra je něco, co mi dává smysl a co z toho života nechci vymazat, vyškrtnout, ale co je důležitou součástí mého života.
1: Osobní zkušenost s Bohem vlastně.
2: Dá se to tak říct. U mě se to vlastně taky potkalo v těch 18-19 letech s revolucí a myslím sametovou revolucí a s tou svobodou náboženského života a s tím, že bylo možné najednou prostě jet na setkání mládeže, že se začaly dít věci, které už dneska bereme jako naprosto běžné, tak ty v té době byly nové a to byl pro mě jako naprosto zásadní impuls.
1: Vaše kroky po maturitě ale nevedly přímo do semináře, ale do Tatrovky?
2: Po maturitě, protože jsem se vyučil na středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici a vyučil jsem se právě pro Tatru Kopřivnici a tam jsem pracoval nejdříve na údržbě slévárny a potom v technologii, takže v kanceláři, s nějakým přerušením pro základní vojenskou službu. Pak jsem se ještě na rok vrátil do Tatry, do Kopřivnice.
1: Kde vás Bůh povolal? V Tatrovce v Kopřivnici?
2: Myslím si, že takovým zásadním momentem bylo první setkání animátorů někdy v roce 91-92 v Olštýně u Čenstochové. Já jsem tenkrát byl opravdu mladíček, na setkání animátorů jsem jel a tam byl ten zásadní moment toho mého povolání.
1: Hodilo se vám někdy to technické vzdělání teď do vaší služby?
2: Spíš to technické myšlení, že si ty věci nějak dokážu rozfázovat, strukturovat, tak to je to, co je mi blízké.
1: Napadlo vás někdy, když jste se stal knězem, že byste mohl být biskupem?
2: Vůbec ne. Když přišel ten okamžik v roce 2008, kdy si mi biskup František zavolal a řekl, že potřebuje nového generálního vikáře, tak jsem si nejdřív myslel, že chce vzít někde nějakého kněze z farnosti a já bych měl jít na jeho místo a on si teda vezme toho kněze jako generálního vikáře. Až potom mi teda vysvětlil, že tím generálním vikářem novým myslí mě, tak to mi spadly brejle.

0: Martin David se v roce 2017 stal prvním pomocným biskupem v historii mladé diecéze. Biskup František Václav Lobkovic měl z jeho volby radost a prohlásil tehdy, že Martin David odpovídá kněžím třetího tisíciletí. Zároveň šlo o lehkou narážku na rok jeho kněžského svěcení v jubilejním roce 2000. V roce 2023 přišla z Vatikánu zpráva, že se papež František rozhodl otce Martina Davida jmenovat diecézním biskupem. Za své motto si zvolil úryvek z Janova evangelia. Slovo se stalo tělem. A co je vlastně náplní jeho práce?
1: To je dobrá otázka. Asi taky někdy říkám, co vlastně dělám. Biskup řídí diecézi, je pastýřem diecéze, je tím, který učí, to znamená, je zodpovědný za to předávání víry v diecézi. Potom je ten, který posvěcuje, říká se, biskup je hlavním liturgem, jedním z těch úkolů je třeba udělování svátosti biřmování, biskup světí kněze, jáhny. Velký díl je právě to řízení. Máme 276 farností, máme tady 18 charitních zařízení, školy a za to všechno je biskup nějakým způsobem zodpovědný. Pochopitelně by tohle to všechno biskup nemohl dělat sám a potřebuje k tomu velký tým spolupracovníků, jsou to kněží ve farnostech, lidi v charitách, lidi v církevních školách a pochopitelně také ten tým lidí, který má biskup kolem sebe tady na biskupství.
0: Jak si biskup udržuje povědomí o tom, čím žijí jeho ovečky?
1: Setkáváním s lidmi. Mám kolem sebe velký tým spolupracovníků, to znamená lidí, kteří mají svoje rodiny. Pochopitelně mám taky lidi, se kterýma se rád setkávám, sdílím ten svůj život, když je k tomu prostor.
0: Máte sourozence s rodinami?
1: Mám dvě sestry, jednoho bratra, všichni mají 4 děti, jedna sestra 5 dětí a ti už zase někteří jsou ženatí či vdané. I když ta rodina se nesetkává zas až tak často, ale jsem rád za to, když se jako rodina ještě u rodičů setkáme.
0: Jednou jste řekl, že jste biskupem pro všechny lidi v diecézi, i pro ty, kteří do kostela nechodí. Jak?
1: Tak minimálně tím, že za celou diecézi, a to znamená i za ty, kteří do kostela nechodí, se modlím a každou neděli za ně slavím mši svatou. A potom prostě je vnímám jako svoje i v těch okamžicích, kdy se s těmi lidmi, kteří třeba do kostela nechodí, setkávám při různých příležitostech, při náhodných setkáních, tak nějak vnímám, že jsou to všechno moji diecézáni.
0: Všimla jsem si, že občas někam vyrazíte bez ohlášení. Je to náhoda anebo plán?
1: Je to nějaké moje momentální rozhodnutí v té chvíli. Zažívám určitě spoustu krásných návštěv ve farnostech, které jsou dlouho připravované. Tak je dobré někdy do té farnosti některé třeba přijet neohlášeně, aniž by tam bylo všecko prostě připraveno, nazdobeno a načančáno. Vidět, jak ti lidi reagují, většinou mají radost a užít si to prostě tak jako obyčejně v té farnosti, možná někdy bez všech těch oficialit a takových těch věcí.
0: Když se rozhlédnu po kanceláři biskupa, působí jako běžná pracovna. Za zády velkého stolu stojí velké skříně plné šanonů. Biskup Martin dodává, že většinu vybavení kanceláře vlastně zdědil.
1: Já jsem především rád, že tady mám za zády nahoře relikviáře. V těch prvních dvou z pravé strany je relikvie svatého Jana Boska a také svatého Jana Maria Viana je patrona kněží.
0: Takže na vás to hlížejí.
1: Ano, ti na mě dohlížejí, ti mi takzvaně kryjou záda a zase, když sedím za stolem, tak před očima mám kříž, kolem něho jsou krásné perokresby dřevěných kostelů, které jsou vlastně nějakým bohatstvím naší diecéze. Myslím si, že jsme diecéze, která má těch dřevěných kostelů jednoznačně největší počet. A kouzelná je ta fotka, která je pod křížem, to je fotka z 31. srpna 1996, kdy byl biskup František uváděn do úřadu prvního diecézního biskupa a já jsem tam za ním jako bohoslovec v té době nějakého třetího ročníku olomouckého semináře.
0: Když se přesuneme do pravého rohu kanceláře, tak je tady poměrně velká postavička, 30-40 cm.
1: Je to taková postavička bez hlavy, ale je to taková zmenšenina biskupské kleriky, kterou jsem dostal od katedrálních farníků právě, když jsem se stal pomocným biskupem v roce 2017, když mi přišli blahopřát.
0: Vedle je plišový krteček.
1: Ten tady zůstal po biskupu Františkovi. Toho dostal jako dárek už v těch posledních letech, když byl nemocný. Nakonec krteček byl i ve vesmíru na nějaké orbitální stanici, tak proč by nemohl být v biskupské kanceláři? Intarzovaný znak diecéze, který jsem dostal od jednoho klučiny, který studuje varahanařinu. A tady to jsou všechno věci, které tady vlastně zůstaly po biskupu Františkovi, i tady ten krásný zvon, který dostal jako dárek.
0: S nápisem Monsignor František Lobkovic, rok 2004.
1: To, co jsem rád, že tady mám i obrázek svatého Jana Pavla II., to je papež, díky kterému si myslím, že jsem objevil své povolání.
0: Jaké rád dostáváte dárky? A teď pozor na odpověď, protože se vám to může vymstít.
1: Když jsem byl jmenován biskupem, tak jsem dostal 40 dnů modlitby, kdy se mladí lidé dali dohromady a 40 mladých, každý se za mě jeden den modlil. Udělá mi to radost, že se třeba mladí lidé chtějí modlit za svého biskupa. Tak to je dárek, který je zajímavý a který vyžaduje nějakou osobní angažovanost těch lidí. Potěší mě.
0: A nezaplní kancelář. Pak vím, že dostáváte dopisy od biřmovanců.
1: Kde se to hodí nějak v rámci přípravy na biřmování, tak kněží vybídnou biřmovance k tomu, aby mi napsali dopis, nějaké svoje kratičké osobní představení a především to, proč se rozhodli přijmout svátost biřmování a také to, jakého biřmovacího patrona si vybrali a proč. A je to pro mě před tím biřmováním takový obrázek o tom, koho mám před sebou. Většinou předvečer toho udělování biřmování si ty dopisy projdu a třeba se na ně snažím i nějakým způsobem potom během té promluvy k biřmovancům reagovat.

0: Já když jsem se připravovala tady na ten rozhovor, tak jsem se nemohla vyhnout té ženské otázce, co se týče módy. Jaký je ten váš biskupský šatník, nebo v čem je specifický?
1: Tak jsou to ty nejviditelnější atributy biskupa, mitra a berla, ty mikulášské atributy biskupa, protože svatý Mikuláš byl taky biskup a stává se mi to, že někde, když mě zahlédne, zrovna teď se mi to stalo asi předevčírem, že mě zahlédlo nějaké malé dítě na bismu a říkal, je, Mikuláš, tak to jsou ty mikulášské atributy, nebo ty biskupské, mitra a berla. Berly mám dvě, tu, kterou jsem převzal při uvedení do úřadu, je to ta stejná berla, kterou převzal biskup František 31. srpna 1996, tak tu mi pan nuncius Okolo 31. srpna 2023 předával při uvedení do úřadu diecézního biskupa. A pak mám druhou berlu, takovou dřevěnou skládací, kterou vozím v autě právě, když jezdím po diecézi při nejrůznějších příležitostech, biřmováních. A kolik mám miter? Někde možná kolem 10-15.
0: Jak odpočíváte?
1: Pokud to jde, tak se snažím večer někam vyjít ven, jít se projít. K tomu si vezmu do ruky růženec a to je taky pro mě příležitost Bohu odevzdat všechny ty věci, které se člověku za ten den při všech těch setkáních, jednáních v hlavě nashromáždí. Potom si rád pustím nějakou hudbu podle nálady, to je pro mě relax.
0: Ideální dovolená?
1: Hory, protože člověk potřebuje trošku nějaké fyzické námahy a na druhou stranu to má v sobě taky ten rozměr toho, že když člověk vystoupá nahoru, tak se na ten svět dívá z nějakého nadhledu a to si myslím, že je v životě velice důležité. Byť ty hory to nabízí jakoby fyzicky, in natura, tak je to cosi, co nějak se jakoby přenáší do člověka i do toho pohledu potom v životě.
0: Ještě mě napadá, že by bylo dobré zmínit ještě jednu vaši zálibu a to jsou fotografie, člověk a víra.
1: Máte pocit, že to je moje záliba?
0: Já jsem slyšela, že si rád prohlížíte.
1: Především jsem velice vděčný za službu této party lidí, která se zabývá už vlastně několik let dokumentováním života církve. A jsou to lidé, kteří to dělají vlastně ve svém volném čase, s velkým nasazením, obětavě, často jsou ochotní přijet několik desítek kilometrů pro to, aby nafotili nějakou akci. A to je věc, za kterou bych chtěl především fotografům poděkovat, protože se vytváří takhle vlastně velice cenná databáze. A pro mě jako pro biskupa je to třeba taky zajímavé v tom, že se můžu podívat v té databázi, jak ta akce vypadala před rokem, jak vypadala před 2 lety. Je to pro mě zdrojem nějakého i poznání.

0: Letos v létě uplynou 3 roky od vašeho jmenování diecézním biskupem. Můžete zhodnotit, co se třeba v diecézi daří, podařilo?
1: Určitě je mnoho věcí, které se daří. To, z čeho žiju v poslední době, je třeba znovu otevření Frýdecké baziliky, která prostě pro mě byla takovým milým setkáním. Viděl jsem i to obrovské nasazení těch lidí, farníků ve Frýdku, a mám radost z toho, když se daří nejenom opravovat stavby, ale tvořit komunitu. A to je to, co si myslím, že se právě třeba daří ve Frýdku, ale nejenom ve Frýdku, na mnoha jiných místech. Daří se nám v některých farnostech budovat třeba komunitní centra, nějaké zázemí, kde se lidé mohou setkávat i mimo bohoslužbu, shodou okolností vlastně v sousední farnosti. V Místecké se teď buduje komunitní centrum. Postavili jsme komunitní centrum ve Staré Vsi nad Ondřenicí, je v úvaze komunitní centrum v Havířově a tak dále. Čili práce s těmi lidmi, kteří se chtějí zapojovat, s aktivními laiky, proběhl, myslím si, velice zdařilý na podzim kurz Tvoříme farnost.
0: Co se naopak nedaří?
1: Co je takovou mou bolestí? Jsou povolání, to, že těch povolání třeba v této době není mnoho, i když mám na stole aktuálně 2 přihlášky do kněžského semináře, tak z toho mám radost. A potom také, co se nám nedaří dneska, a to je možná širší problém, jakým způsobem jako církev oslovujeme ty lidi v dnešní společnosti, v dnešním světě. To, jestli je vůbec umíme oslovovat a jestli jako církev jsme tam, kde máme být, nebo kde ti lidé dneska jsou a jestli jim nabízíme to, co nabízet máme a to, co ti lidi potřebují.
0: Čím si vysvětlujete ten nízký zájem o to stát se třeba knězem?
1: Myslím si, že se v mnohem proměnila ta doba, která je mnohem rychlejší a skýtá spoustu nabídek a možností. A především se proměnili mladí lidé, kteří se nerozhodují tak snadno k nějakému celoživotnímu závazku, právě naopak si chtějí nechat otevřené dveře, rozhodují se čím dál tím později, anebo se nerozhodnou vůbec a chtějí být takzvaně free, než se vázat k něčemu na celý život. Ale určitě ty důvody té krize povolání, která není, se netýká jenom naší země, i kolem nás v okolí, Slovensko, Polsko, že ty důvody mohou být určitě mnohem hlubší.
0: Lidé nemusí vstoupit do manželství, ale žijí spolu, jak si kdysi říkalo, na psí knížku, ale s kněžstvím to takhle vlastně nejde.
1: Tady se vyžaduje ten závazek. Chci Bohu sloužit a chci mu sloužit celoživotně. Na druhou stranu vidíme, že je dneska vlastně velký boom nebo jakýsi velký zájem o trvalé jáhenství. To znamená, jsou tady lidé, kteří chtějí v církvi sloužit, mají svoje rodiny a říkají, otče biskupe, já jsem už v životě něco dosáhl, mám dobrou rodinu, mám práci a teď bych chtěl nějak svoje síly a služby nabídnout církvi. I to je jakýsi trend té dnešní doby a je to věc, se kterou se snažíme pracovat. Aktuálně máme třeba ve formaci k trvalému jáhenství nějakých 13 kandidátů.
0: Líbí se mi, že se nebojíte do videa na sociální sítě zahrát na trubku. Nebo se projet na ruském kole. Jakou nejbláznivější věc jste udělal?
1: Jako do videa, jakou nejbláznější?
0: No, nemusí to být do videa nutně. K čemu jste se třeba nechal přesvědčit?
1: To, k čemu jsem se nechal v posledních letech zlákat, je feratové lezení. Bláznivé bylo, že jsem si myslel, že se svojí kondičkou jako zvládnu nějakou obtížnost Dčkovou, byť je mi to písmenko díky mému příjmení jako blízké, tak jsem zjistil, že Dčko je už nad moje síly a byl jsem na té feratě, na které jsem lezl v takovém stavu, že jsem si myslel, jako že mě budou muset sundávat tím vrtulníkem, ale právě ta představa toho, že pro mě někde v Německu letí vrtulník a sundávám je z feraty, mě natolik jako vyburcovala, že jsem i to Dčko nějak zvládl, ale jako feratové lezení mě baví, nevím, nakolik to je věc bláznivá, ale znám už díky té feratě svoje možnosti, takže se pouštím tam, kde jsou to nějaké takové lehčí feraty.
0: Já jsem slyšela historku o tom, že jste byl osloven na účast ve Stardance. Šel byste do toho?
1: To byla velmi překvapivá situace a tento moment překvapení se opravdu kolegovi Ondřejovi velice podařil a on to tak asi chtěl. Když tady přišel do kanceláře právě s tou otázkou, že volali z České televize, jestli by pan biskup přijal účast ve Stardance, a tak já jsem tady několik vteřin seděl jako opařený a říkal, to nemůžou myslet vážně. A on si ten kolega mě jako vychutnal a pak mi vysvětlil, že je to účast, respektive pozvání do toho Stardance Tour, které probíhalo v minulém roce a jehož jednou zastávkou byla taky Ostrava. A tak mě paní ředitelka České televize, tady ostravského regionálního studia, chtěla pozvat jako hosta, nikoliv jako tanečníka, tak to jsem si oddechl. Bohužel už to kolidovalo s nějakou jinou záležitostí. Ale kdyby to bylo možné, tak bych se na Stardance Tour určitě podívat šel.
0: Podívat.
1: Podívat, ano.
0: Diecéze slaví 30 let. Co byste jí popřál k narozeninám?
1: Kdybych měl něco diecézi popřát, tak především to, aby byla společenstvím, což v tom celku diecéze je asi obtížné, ale aby tam, kde žijí lidé věřící, aby tvořili nějaké společenství. A z těchto malých společenství se potom skládá ten velký celek společenství diecéze. A aby ta společenství byla živa, aby žila vírou, aby žila s Kristem, aby byla otevřená pro ty, kteří se o víru zajímají, které víra přitahuje, a to, že lidi víra přitahuje, to vidíme třeba i podle toho, že stále přicházejí dospělí lidé, kteří se chtějí nechat pokřtít. Takže abychom byli otevření pro ty, kteří hledají, kteří ve svém srdci poznají tu touhu po Bohu. A pochopitelně, aby to společenství bylo taky vycházející, tak jak k tomu vybízel papež František, abychom nebyli jenom těmi, kteří se sejdou za těmi zavřenými dveřmi kostela, ale abychom s tou vírou dokázali vyjít a aby to naše svědectví víry bylo viditelné v tomto světě.
0: Tímto bych ráda první díl našeho podcastu zakončila. Děkuji za váš čas, který jste s námi strávili. A už teď vás zvuk poslechu dalšího. When there's only one thing I can do, but you know that I still don't wanna do it. And when there's

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Je po 21. hodině, vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške a zve vás už ke takové duchovní hodině, kterou započneme večerními chvalami. Na ně pak navážeme živou modlitbou růžence, růžence světla. K této modlitbě budete se moci připojit i vy, pokud zavoláte k nám do studia.

0: Slavíme dnes památku svatých Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa mučedníků. Vše bude vycházet ze 4. týdne žaltáře ve starším vydání breviáře od strany 1207 v novějším 1340 a pouze antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba Ty budou z památky ze strany 1520 ze staršího vydání, 1520 v novějším 1712. Ještě jednou obě čísla pro starší vydání 1207 a 1520 nebo v novějším 1340 anebo 1712. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Jiří.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus je má síla i spasení, potěšení, ve všem mém zarmoucení, já v jeho moci, ve dne také v noci, žádám pomoci.
1: Neodloučí mě zde nic od něho, doufám v něho, ne všechno mám od něho. On mě spravuje, řídí, opatruje i ochraňuje.
0: V něm jsem živ, smrti se nic nebojím, tím se kojím, že vždy při něm obstojím. Neumřu věčně, tak doufám bezpečně a dostatečně.
1: Co budu živ, budu ho chváliti, velebiti, skutky jeho slaviti. Řeknu vesele, nuž duše má, směle chvál spasitele.
0: O, budiš tobě chvála svatému, Kristu Pánu našemu jedinému, neb z toho hoden, vždycky a každý den, na věky. Amen.
1: Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.
0: Veleben buď Hospodin, má skála. On učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.
1: On je mé milosrdenství, mé útočiště, má pevnost a můj zachránce.
0: Můj štít a můj útulek, on mi podmaňuje národy.
1: Hospodine, co je člověk, že si o něho staráš? Co je smrtelník, že na něho myslíš?
0: Člověk se podobá vánku, jeho dny stínu, který přechází.
1: Hospodine, skloň svá nebesa a sestup, dotkni se hor a budou dýmat.
0: Sešli blesk a rozpraš nepřátele, vystřel své šípy a poděs je.
1: Stáhni svou ruku z výšin, vytrhni mě a vysvoboď z přívalu vod a z ruky cizáků.
0: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin je mé milosrdenství, mé útočiště a můj útulek.
1: Šťastný národ, jehož Bohem je Hospodin.
0: Bože, novou píseň ti zaspívám, na harfě s desíti strunami ti zahraji.
1: Tobě, jenž dáváš králům vítězství, který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.
0: Zachraň mě před zhoubným mečem a vysvoboď mě z ruky cizáků.
1: Jejich ústa mluví lež a pravice přísahá křivě.
0: Naši synové, ať jsou jako štěpy, vyrostlé v mladistvé síle.
1: Naše dcery, ať jsou jako nárožní sloupy, sloupy vytesané pro chrám.
0: Naše sýpky, ať jsou plné, ať oplývají vším plodem.
1: Náš brav, ať má tisíce mláďat, ať se množí po mnoha tisících na našich nivách. Náš skot, ať je obtíže náklady.
0: Ať nedojde k prolomení hradeb ani k vyhnanství, ať v našich ulicích nezazní nářek.
1: Šťastný národ, jemuž se takto dá.

0: Měnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
1: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
0: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
1: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
0: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
1: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
0: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu. Krátké čtení je z listu Kolosanům 1. kapitoly. Vytrvejte ve víře, opřeni o pevné základy a nenechte se odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium. Jak jste ho slyšeli a jak ho bylo kázáno všemu tvorstvu pod nebem.

0: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
0: Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách.
1: Nic nepostrádám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Církvi Kristova, naše Matko, krev mučedníků je tvou slávou.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Církvi Kristova, naše Matko, krev mučedníků je tvou slávou.
0: Přimkněme se ke Kristu, neboť on je světlo národů a radost všeho, co žije, a prosme ho.
2: Pane, dej nám světlo a spásu.
1: Kriste, světlo nehasnoucí a slovo Otcovo, ty jsi přišel spasit všechny lidi.
0: Veď a osvěcuj katechumeny své církve.
1: Pane, ty jsi tak dobrý a milosrdný.
0: Nevzpomínej na naše hříchy.
1: Ty jsi dal lidem schopnost poznávat zákonitosti přírody, aby podle tvé vůle ovládali svět.
0: Dej, ať věda i umění slouží k tvé oslavě a ke štěstí všech.
1: Ochraňuj ty, kdo se dali do služeb svým bratřím uprostřed světa.
0: Ať mohou ochotně a bez překážek vykonávat své dílo.
1: Pane, komu ty otevřeš bránu nebeského domova, tomu ji nikdo nezavře.
0: Uveď do svého světla zemřelé, kteří zesnuli v naději na vzkříšení.
2: Pane, dej nám světlo a spásu.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

0: a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty zdal svému lidu horlivé pastýře a statečné mučedníky Kornélia a Cypriána. Na jejich přímluvu posiluj naše vytrvalost ve víře a veď nás, abychom horlivě usilovali o jednotu církve. Skrze tvého syna Ježíše Krista našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Nyní už vás vítám u živého růžence. Můžete se také vy připojit, pokud zavoláte do živého vysílání na číslo 739 850 345. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Na úvod dáme opět prostor pro vaše přímluvy a prosby.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, skříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Před námi je tajemství Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.

0: S námi je první volající. Chvála Kristu, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tady posluchačka Olga. Já bych prosila, jestli bychom se mohli všichni pomodlit za mír na celém světě, za naše politiky, za naše rodiny, živé i zemřelé, a za neřešitelnou situaci v naší rodině a za přímluvy každého z nás, co se modlíme. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordáně.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno posvátného růžence a míru, oroduj za celý svět. Pánbu zaplat všem, co se se mnou modlili, a vám za prostor a přeju vám pěknou požehnanou službu.
0: Děkujeme moc. S Pánem Bohem. Druhé tajemství ružence světla, Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

0: S námi je další volající. Chvála Kristu, dobrý večer.
1: Chvála Kristu, dobrý večer. Já bych zdravím všechny posluchače Rádia Pro Glas a mohli vás chtěla poprosit, abyste byli tak hodní a povodli se se mnou za obrácení mojí dcery, za boží pomoc a ochranu pro moje vnoučata, za zemřelou paní Zdeňku Pospěchovou, která měla v pondělí pohřeb, a za všechny duše v očistci a za duše v očistci, za které se nikdo nemodlí. Oče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrává z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám všem děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeji vám požehnanou dobrou noc a vám, pane hlasatelé, taky požehnaný večer. S Pánem Bohem.
0: Děkujeme. S Pánem Bohem. Díky za vedení modlitby. Před námi je třetí tajemství růžence světla. Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

0: A s námi je další volající. Chvála Kristu, dobrý večer.
1: Chvála Kristu a paní Marii, tady Emilie. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, všechny příbuzné z celé rodiny, a kteří mají tento měsíc svátek nebo narozeniny, za zemřelého manžela, za obrácení hříšníků, za svatého otce, celou církev, náš národ a prosby, které nosím v srdci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Ještě jsem zapomněla za mír ve světě. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh, zaplať všem, kteří se mnou modlili, a dobrou noc. Děkuji vám.
0: Děkujeme dobrou za vedení modlitby. S Pánem Bohem. Je před námi čtvrté tajemství růžence, a to Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.

0: S námi je další volající. Chvála Kristu, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu, paní Marii. Chtěla bych se pomodlit se všemi, kteří poslouchají, za naše děti, vnoučátka a pravnoučátka, i za to desátý, který se má narodit. No a za mír ve světě, za všechny, který v srdci mám a nosím, a za všechny, který mě pomáhají. Z rušičky v očistí svatýho otce a na všechny jejich problémy, které mají. Otče náš, jen se na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Páni zjevil svou božskou moc.
0: Který nahoře promění zjevil svou slávu. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva, je to desátý. Sláva Otci, Synu i Duchu. Prosím. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královna míru a pokoje, oroduj za nás, za všechny, který se k tobě utíkáme. Děkuji vám moc krát. Není mě dobře, trošku mě omluvte.
0: Moc děkujeme, že jste zavolala. S Pánem Bohem.
1: Ať se vám deš.
0: Vám také.
1: A ať máte stále víc posluchačů.
0: Kéž se naše společenství rozšiřuje. S Pánem Bohem. Je před námi poslední tajemství růžence světla. Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

0: A s námi je poslední volající dnešního večera. Chvála Kristu, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady vaše členka Jarmila. Já bych se dnes prosila pomodlit za zemřelého bratrance, jeho zemřelou rodinu a za všechny zemřelé z našeho rodu. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti, naděje naše buď zdráva, k tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria.
0: Oroduj za nás, Královno posvátného růžence.
1: Růžence.
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili, i vám, pane redaktore, přeji všem požehnanou a klidnou dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, děkujeme. Přidejme ještě modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme za společenství modlitby. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Rochefort, 6. dubna 1794. Má drahá Elizabeth, přišli si pro mě. Dnes odpoledne jsem se vracela z přístavu, kde jsem byla, abych se dozvěděla o příjezdu nových kněží. A když jsem se vracela, viděla jsem dva muže, jak se ke mně blíží. Okamžitě jsem je poznala. Jsou to dva pochmurní poslové předsedy výboru. Ten příšerný člověk je vždycky posílá k mužům a ženám, kteří mají být odsouzeni. Jeden je tak velký a silný, že je naprosto bezpředmětné snažit se vyhnout jeho pěsti. Druhý je mnohem menší, suchý, ale se slídivýma očima, kterým neunikne žádný detail. Od našeho příjezdu do Rochefortu jsem si před ním vždycky dávala pozor. Měla jsem předtuchu, že bude příčinou mé zkázy. Když jsem viděla, jak se ke mně blíží, cítila jsem, že mi srdce přetéká vztekem. Strach mi sevřel útroby. Uvnitř jsem volala pána, aby mi přišel na pomoc. A pán mě vyslyšel, protože jsem se dokázala uklidnit a přivítat ty dva muže se širokým úsměvem, který je bez pochyby vyvedl z míry. Pochybuji, že by je kdy jejich oběti přivítali jinak než s křikem a v sazách. Řekli mi, že mě přišli navštívit a já jsem je slušně vyzvala, aby se mnou šli až ke mně domů. Znovu jim moje pozvání mohlo připadat podivné, ale nic jim nebránilo v tom, aby mě doprovodili. Během cesty, která se mi zdála, že trvá celé hodiny, jsem se snažila zůstat příjemná a zábavná. Ptala jsem se na jejich manželky a jejich děti, na to, jestli mají dobré bydlení. Ani jeden z nich neodmítl odpovídat na mé otázky. Spíš se mi zdálo, že byli rádi a že se jim ulevilo, když mohli mluvit o svých starostech a o svých drahých. Umím si snadno představit, že díky svému ponurému poslání, jež mají na starosti, k tomu nemají téměř žádnou příležitost. A spíše asi uklidnilo, jak se situace vyvíjela, protože tím se jejich úkol stával lehčím a příjemnějším. Po příchodu domů jsem je pozvala dál a nabídla jsem jim nějaké sušenky a trochu čaje, o němž jsem věděla, že je schovaný v jedné z kuchyňských polic. Nevím, kde se ve mně vzala ta nenucenost a přirozenost, s níž jsem se jim věnovala. Jsem si jistá, že náš pán s tím má hodně co dočinění. Až po chvíli, kdy jsme si ještě povídali a popíjeli čaj, jsem se jich zeptala, proč za mnou přicházejí. Přišli jsme kvůli tobě, občanko, prohlásil ten malý. Dostali jsme od předsedy výboru příkaz, abychom tě zatkli a přivedli k němu. Umíte si představit, jaká hrůza mě obestřela. Podařilo se mi nicméně zachovat chladnou hlavu a hrát překvapenou. V tu chvíli ale ten větší řekl něco, co mě úplně vyvedlo z míry. Napíši vám slovo od slova, co říkal, protože si to od toho okamžiku neustále opakuji. Občanko, nikdo se k nám nikdy nechoval tak pěkně jako ty a nikdy nám nikdo nic nenabídl. Není v našich silách, abychom tě dnes zatkli. Jestli se nás předseda výboru bude na něco ptát, řekneme, že jsme tě nezastihli doma. Nic nepředstíral. Oba dva se pak se mnou hezky rozloučili a mě napadlo, že přece jen je v každém člověku něco dobrého. Po jejich odchodu jsem se dvakrát zamkla ve svém pokoji, pozbírala jsem si těch několik málo věcí, které vlastním, a čekám teď, až se setmí, abych mohla odejít. Jistě dobře chápete, že tady nemohu zůstat. Zítra určitě pošle předseda výboru znovu ty dva muže, aby mě zatkli. A oni mu nebudou moci dát stejnou odpověď, aniž by riskovali svůj vlastní život.

Ještě nevím, kam půjdu. Zpočátku určitě najdu místo, kde se ukrýt. Vím hned o několika, která jsou docela bezpečná a kde mohu pár dní zůstat. Později budu ale potřebovat něco stálejšího, kde budu moci bez obav přebývat, než to tady všechno skončí. Slibuji vám, že vám napíši, jakmile si najdu něco jistého, kde se budu cítit v bezpečí. Než se tak stane, odmlčím se. Je to příliš riskantní pokračovat v odesílání dopisů. Abych vám mohla psát, potřebuji mít kolem sebe několik důvěryhodných osob, které si vezmou na starosti jejich odesílání. Jestli pak brzo najdu takovéto spřízněné duše. Nadcházející týdny či měsíce budou bez pochyby náročné a plné utrpení. Budu se muset skrývat, aby mě někdo neudal. Nepřestanu ale na vás myslet a jedině vzpomínka na vás mi pomůže překonat všechny nástrahy a těžkosti. Slíbili jsme si, že se znovu setkáme na naději a já budu dělat všechno, co bude v mých silách, abych svůj slib dodržela. Za chvíli, až se setmí, odcházím. Tomáši z Tertru neřeknu nic k tomuto náhlému odchodu. Bude se cítit dotčen? To nevím. Dávám přednost tomu, aby o ničem nevěděl, aby

okolí Rochefortu 7. dubna 1794. Má drahá Elizabeth, Tomáš pro mě pošle tento dopis na vaši adresu. Ano, četla jste dobře, má milovaná sestro. Napsala jsem Tomáš, neboť to jméno je tak drahé mému srdci. Včera odpoledne, když ti dva muži z výboru odcházeli z domu, je náš hostitel potkal. A protože jsem nesešla dolů na večeři, jak bývá mým zvykem, nepotřeboval mnoho času, aby pochopil, jaké mi hrozí nebezpečí. Drahá Elizabeth, když jsem vyšla z domu do noci, celá vyděšená představou budoucnosti, která je přede mnou, našla jsem jej, jak na mě čeká. Byl celý vystrašený, rozběhl se ke mně a sevřel mě v náručí. Nikdy nezapomenu na jeho pohled a na jeho slova. Zdálo se mi, že se čas zastavil, když jsme se drželi v náručí. Miluje mě, má drahá sestro. Miluje mě. Jeho velká zdrženlivost, kterou jsem měla za výsměch či nezájem, měla jen jeden cíl – ochránit mě. Pokud by se mu něco přihodilo, nechtěl, abych padla do podezření. Přáli bychom si, abychom měli více času jeden na druhého, abychom si mohli říci všechno, o čem jsme museli po několik měsíců mlčet. Bylo by to však příliš riskantní, kdybychom se zdržovali do nekonečna. Musím okamžitě odejít. Nicméně jsme si řekli to nejdůležitější. Milujeme se, sdílíme stejnou víru v našeho pána a sejdeme se na zámku naděje, až to tu všechno skončí. Myslela jsem si, že když odejdu, aniž bych věděla o jeho citech, nebudu tak nešťastná. Mýlila jsem se. To, že vím, že jsem milována, mě naplňuje štěstím v tomto světě, který se stal tak nepřátelským. Má drahá sestro, nevím, jestli se kdy vrátím na naději, jen Bůh ví, jakou budoucnost mi připravil. Ale pokud bych měla zemřít, vězte, že jsem zemřela šťastná. Ať vás Bůh ochraňuje. Charlotte.

Inspektor Rodlén je už v přijímacím pokoji ve společnosti paní Dekošetové, když Emílie schází dolů ke snídani. Inspektore, zdraví jej překvapeně. Odpusťte mi tak časný příchod, omlouvá se inspektor s lehkou úklonou. Chtěl jsem vám oznámit tu zprávu dříve, než se ji dozvíte z novin. Inspektor nám právě prozradil, co všechno v našem případě následovalo po jeho poslední návštěvě, potvrzuje paní Dekošetová. Zdá se, že věci jsou mnohem komplikovanější, než jak je prezentují v novinách. Vlastně, říká policista, včera odpoledne jsme dlouho vyslýchali pana Driona. Jistě víte, že se od začátku dovolával své neviny, i když byl absolutně neschopen nám říci, kde přesně se nacházel ten večer, když se k vám někdo vloupal. Inspektor se na chvíli odmlčel, aby se ubezpečil, že obě ženy pozorně sledují, co jim říká. Paní Dekošetová pokynula hlavou na znamení, že může pokračovat. A pak je tady ten manžetový knoflíček, který se u vás našel. Tento předmět mu neodiskutovatelně patří. Jeho manželka ho okamžitě rozpoznala díky výrobní chybě na řetízku, která ji vždy rozčilovala. Ale Emílie pozvedla jedno obočí. Ale jak jistě víte, zabiják vdov znovu zaútočil v době, když byl pan Drion ve vazbě. To může být někdo jiný, podotýká Emílie. Mysleli jsme na to, slečno, odpovídá inspektor Rodlén s úsměvem. Nicméně způsob provedení je tak podobný těm ostatním,

že jsme tuto domněnku museli opustit. Emílii neunikne ani slovíčko z toho, co říká inspektor. Znovu jsme tedy vyslýchali pana Driona. Když mu bylo jasné, že jej nepustíme, dokud nám nevysvětlí podivnou přítomnost jeho manžetového knoflíčku ve vašem domě, rozhodl se přiznat. Paní Dekošetová i její dcera nevědomky povystrčili hlavu kupředu, aby lépe slyšeli. Pan Drion se opravdu vloupal do vašeho domu ten večer, když jste jej slyšela, prohlašuje inspektor. Emílie se zachvěla. Paní Dekošetová ji vzala za ruku. Chtěl vám ocizit ten dokument, který vám přiznává vlastnictví kusu pozemku, o nějž pan Drion po léta usiluje. Doufal, že se mu tak podaří zlikvidovat kompromitující listinu, aby mohl vydírat své nové sousedy stejným způsobem jako vás. To všechno vám řekl, diví se Emílie. Ve skutečnosti nebyl tak přesný. Pan Drion se pouze přiznal, že se k vám vloupal, aby vám sebral ten papír. Nebylo nesnadné si představit to ostatní. Ano, říká Emílie kousavě. Je snadné si také představit, že se vrátí, aby nás obtěžoval až do chvíle, kdy se mu podaří získat ten dokument. Inspektor Rodland takovou reakci očekával. Můžete mi ten papír prosím přinést? Žádá podívce. Navrhuji vám uložit jej na bezpečné místo. Emílie se zvedla, aby odešla do pracovny. Zde její matka přechovává všechny důležité rodinné písemnosti. Sotva Emílie opustila místnost, obrátil se inspektor Rodland na paní Dekošetovou. Dávám přednost tomu, aby vaše dcera neslyšela, co se vám chystám říci, začíná. Je to trochu delikátní. Co tím chcete naznačit? Ptá se paní Dekošetová polekaně. Má dcera něco provedla? Kde pak, to ne, ujišťuje ji okamžitě inspektor. Jenom je trochu moc mladá, nepotřebuje všechno vědět. Tak to rychle řekněte, inspektore, naléhá paní Dekošetová. Mohu vás ujistit, že vás pan Drion už více obtěžovat nebude, prohlašuje policista. To se mi zdá jako výborná zpráva, kterou by má dcera s radostí uslyšela, ale jak si tím můžete být tak jistý? Zde se právě nacházejí určité složitější věci, odpovídá strážce pořádku. Advokátní komora si vzala ten případ pod ochranu a chce, abychom jednali s největší diskrétností. Ukončíme tu záležitost uznáním, že jsme se prostě spletli v osobě podezřelého, aniž bychom zveřejnili další podrobnosti týkající se pana Driona. Lidé přece nejsou hloupí, pohoršuje se paní Dekošetová. Na druhou stranu, pokračuje inspektor, jako by nic neslyšel, advokátní komora si bere na starost vzorné chování pana Driona, který může vykonávat svou praxi jen pod podmínkou, že vás nechá na pokoji. Ten člověk je tak příšerný, že si určitě najde způsob, jak nám znepříjemňovat život. Tím jsem si jistá, mumlá paní Dekošetová. Paní, stačí jediné vaše slovíčko, a pan Drion bude vyškrtnut z advokátní komory a celá ta záležitost bude zveřejněna, slibuje inspektor. Pochybuji, že ten člověk by snesl takovou pohanu, dodává. Vycítil jsem, když jsem ho dlouze vyslýchal, že prestiž povolání advokáta je pro něj nesmírně důležitá a že se bez ní nemůže obejít. Vdova pokrčila nepřesvědčivě rameny. Na co se můžeme odvolat? Ptá se na zlobeně. Obávám se, že nic dalšího nemáte v ruce, přiznává policista. Pokud se rozhodnete zveřejnit pravdu v tisku, riskujete tím, že se proti vám postaví celá advokátní komora. Děkuji vám, inspektore, ukončuje paní Dekošetová. Je to od vás velmi milé, že jste nás přišel informovat. Jak pokračuje vaše pátrání po zabijákovi vdov? Ptá se, aby změnila téma rozhovoru. Bohužel moc ne. Ani tentokrát po sobě nezanechal žádnou.

0: knihy Sophie de Milnheim, podepsána Charlotte od nakladatelství Paulínky v Praze, vám četla Adriana Růžičková a Aneška Jakubcová. Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

zvrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbu plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přihůřte oči, vnímejte auru, zjevil

ale vy, co jste člověče, tvore, šelmo a klíště, nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej dluhy.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Tento cyklus pořadů podporuje Dahlmeier, vaše dobrá káva.

0: Vítejte při poslechu pořadu Na stole je téma. Bude vás provázet Martin Weisbauer a pořad věnujeme tentokrát zajímavému a méně známému tématu, a to skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Ten je znám především jako autor trilogie Pán prstenů anebo knihy Simarillion. Napsal však i další, méně známá díla. My se budeme bavit s předním znalcem Tolkiena, profesorem Pavlem Hoškem, který nám poutavou formou tuto problematiku přiblíží. Působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vyučuje předměty zaměřené na religionistiku, filozofii a náboženství. Je garantem studijního oboru teologie, spiritualita, etika. Pane profesore, já vás vítám na naší druhé straně v pražském studiu a moc vám děkuji, že jste si udělal čas a přišel nám povědět něco zajímavého o takto známém autorovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, srdečně zdravím, děkuji za pozvání.
0: My ještě než jsme začali nahrávat, tak se přiznám, že jsme se bavili o vůbec výslovnosti jména pana Tolkiena. Jak to tedy správně má být?
1: Tolkien ve skutečnosti docela rád připomínal svoje německé předky a taky se mu samozřejmě líbilo, že význam příjmení jeho německého předka, který se jmenoval Tolkien, to je šíleně smělý, a podle pověsti dostal tady to přízvisko za statečnost v boji. Takže šíleně smělý, to je Tolkien německy, je tedy Tolkienův předek, a protože se v tom trošičku někdy, jak si příznivci ztrácejí, tak v životopisném filmu z roku 2019, který je Tolkienovi věnován, je dokonce jeden celý filmový záběr tady tomu věnován, protože Tolkien přijde na střední školu, kde ho nikdo nezná, a pan učitel špatně vysloví jeho příjmení. A Tolkien tedy jako mladík řekne, já se jmenuji Tolkien. A tím toho pana učitele strašně naštve a popudí proti sobě. Jo? Ale máme to tedy takhle v tom životopisném filmu dokonce výslovně zdokumentováno.
0: Tak a teď bychom si možná mohli připomenout, o čem se vlastně budeme bavit. Budeme se bavit o křesťanském odkazu v Tolkienových dílech. A tím pádem bychom si mohli i říci, která díla to budou, nebo která jsou taková jeho nejvýznačnější.
1: Zejména se jedná o to nejslavnější dílo, které vlastně s jakýmsi podobně slavným jakoby prvním dílem pod názvem Hobbit, který vyšel v roce 1937, připravilo tedy čtenářské publikum na jaksi velkolepý vstup hlavního Tolkienova díla, které se jmenuje Pán prstenů a které teda vyšlo až v roce 1954 a 55. Ale kdyby Tolkien nic jiného nenapsal, tak vlastně tato dvě vnitřně provázané dějově propojená díla stačí tedy na jeho světový věhlas. Čtenáři, kteří jsou zapálení, fanouškové, vědí, že existuje ještě další kniha, kterou bychom neměli pominout, a sice Silmarillion. Kniha, která není tak čtenářsky vděčná, protože to není nějaký strhující dobrodružný příběh, ale spíš mytologie. Prostě základní příběhy té bájné říše Středozemě, do které Tolkien umístil ta svoje nejslavnější díla, tedy Hobita a Pána prstenů.
0: Co vlastně Tolkiena vedlo k tomu, aby začal psát o těchto tématech?
1: To je jedno z tajemství, protože Tolkien sám na to odpovídá několika různými způsoby. Jeden ze způsobů, jak on prozrazuje jakýsi rodokmen svého celoživotního literárního díla, protože on na těch dějinách Středozemě pracoval v podstatě celý svůj dlouhý život, ale jenom několik málo procent z toho nakonec uveřejnil. Hobit a Pán prstenů, to je nepatrná částečka v podstatě 60 let trvajícího díla, nedokončeného díla, jaksi dějin Středozemě. Nakonec Tolkienův syn to po tatínkově smrti vydal ve 12 tlustých svazcích, je to prostě 5000 tiskových stran, všech možných rukopisných jaksi rozvrhů a nástřelů a verzí toho, co se týkalo dějin Středozemě, které zůstaly tedy v Tolkienově literární pozůstalosti. Takže vidíme, že to jeho nejslavnější dílo je vlastně drobný střípek toho velkolepého, ovšem nedokončeného celoživotního literárního díla. A jeden ze způsobů, jak on odpovídá na to, proč vlastně vznikla Středozem, ta jeho bajná říše, souvisí s jeho profesí a s jeho celoživotní vášnivou láskou k jazykům. On byl filolog v pravém slova smyslu, tedy milovník slov. A to už od dětství. A on říká, že objevoval jazyky, když objevil určité jazyky, on říkal, ne vymýšlel, ale objevoval jazyky, tak když objevil určité jazyky, tak začal v těch jazycích komponovat poezii a když měl potom hromádku velkolepých básní v těchto objevených jazycích, tak si jako ve třetím kroku řekl, takhle na to vzpomíná, že by bylo dobré jak si objevit taky tu říši, ve které se těmito jazyky mluví a ve které tyto básně zaznívají. Jo? Takže jako kdyby to celé začalo těmi jazyky, potom poezí v těch jazycích a až za třetí, tedy ta bajná říše, ve které zaznívají ty básně v těch Tolkienem objevených jazycích. Tohle je, myslím si, docela dobrý náhled do té pozoruhodné autorské kuchyně Johna Ronalda Reuela Tolkiena.
0: Takže to je vlastně úplně v opačném pořadí, než bychom si mysleli. Já jsem si vždycky myslel, že ty jazyky právě vymyslel nebo objevil až po tom, co vymyslel Středozem.
1: On ve skutečnosti spěl opravdu od dětství ke svému povolání. Jako profesor filologie na Oxfordské univerzitě taky získával obživu tím, co bylo jeho vášní od dětství. On jako dítě si plnil tlusté notesy tvaroslovím a skladbou jazyků, které objevoval na základě jakýchsi jazykovědných zákonitostí, na základě jaké si intuice, on měl nesmírně vytříbený cit pro zvukovou stránku řeči, to, čemu on říká hudba řeči. Takže on, když objevoval ty jazyky, tak je do jisté míry objevoval nasloucháním, jako když hudební skladatel komponuje hudbu tím, že naslouchá třeba hlasům přírody nebo zurčení potoka. A on takovýmhle způsobem prostě ty jazyky objevoval. Když poprvé slyšel finštinu, tak byl úplně u vytržení. Nerozuměl významu těch slov, ale finština mu připadala jako tak nádherná hudba, že se dokonce tedy otiskla i do toho slavného elfského jazyka Kenya, zejména teda svou fonetikou, tou hudebností. Jo, když s bratrem taky jako dítě sledoval nápisy ve velštině na železničních vagónech, tak byl podobně prostě z toho uvytržení a velština mu připadala jako zase úplně jiná nádherná hudba. A to ještě předtím, než vůbec rozuměl tomu, co ta slova znamenají, jo, ta jména třeba různých vesnic a tak dál. Takže velština se taky propsala do jeho literárního díla a je to vlastně jazyk, který inspiroval ten druhý elfský jazyk Sindarin. Jo. Takže vidíme, že ten jeho postup byl vlastně velmi osobitý. On je mimo jiné jedinečný v tom, že se v jeho nitru spojily dvě obrovská nadání, která obvykle mají různí lidé. To jest, on byl na jednu stranu básník nadaný ohromnou fantazií a na druhé straně to byl vědec, filolog, schopný mravenčí jemné práce s faktografickými detaily. Například jako specialista na anglosasštinu on se pokoušel spolu se svými kolegy propracovávat ke starším a ještě starším, až snad dokonce prapůvodním tvarům slov na základě určitých zákonitostí proměny jazyka v čase. A tohle, čemu někteří říkají filologická archeologie, byla strašně důležitá výbava, kterou on potom jako umělec, jako básník, jako spisovatel uplatnil taky v tom svém tvůrčím díle.

0: Posloucháte pořad Na stole je téma, ve kterém se bavíme s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Vy jste zmiňoval dvě úplně vlastně odlišné skupiny jazykové, to znamená ugrofinskou a potom tu keltskou, že? Ale já jsem měl dojem, že se inspiroval i starogermánskou skupinou. Je to tak?
1: Rozhodně byl velmi silně tedy inspirován starogermánskou mytologií. Vždycky záleží na tom, co konkrétně oslovovalo jeho představivost. Na té finštině i na té welštině ho vlastně především oslovovalo to, jak ty jazyky znějí. On dokonce v tom svém fikčním světě dává tyhle dva jazyky do souvislosti, jako kdyby byly příbuzné, ale my víme, že finština a welština nejsou vůbec příbuzné. Jo? Jemu prostě strašně krásně zněla ta hudba řeči, to krajíkový těch jaksi zvuků. On považoval národní jazyky za grandiozní hudební skladby. Jo? A takhle o jazyce přemýšlel, takhle intuitivně o něm přemýšlel. A navíc on byl přesvědčen, že jazyk, zejména ty prastaré jazyky, jsou nadány jakoby ohromnou silou zrcadlit skutečnost, to jest jména, která jsou správně zvolena, zrcadlí povahu toho, co pojmenovávají, nebo jak říká o řeči Rohirů krásně a velmi hezky to ilustruje prostě tuhle jeho myšlenku, v řeči Rohirů se zrcadlí ráz krajiny, ve které žijí. Prostě ta pahorkatá, zvláštní, osobitá, drsná a krásná krajina, ve které Rohirové žijí, se nějak zrcadlí v tom, jak zní jejich řeč. Jo, to je krásná ilustrace Tolkienova přemýšlení. No a ve starogermánské mytologii byl jaksi ponořen zejména, protože ho fascinovaly ty příběhy. Jeho fascinovala ta dramata a ty neobyčejně silné básnické obrazy Edy, tedy toho souboru starogermánské mytologie, který byl inspiračním zdrojem také, že v dějinách evropských literatur, ale pro Tolkiena dokonce i na úrovni jazyka, konkrétních jmen například, která zvolil pro své dějové postavy, tak my najdeme tato jména nebo nějaké jejich verze v té starogermánské mytologii. Čili to byl ten svět obraznosti, ve kterém Tolkien přebýval. On skoro se dá říct, jak si někdy z něj kolegové dělali legraci, že on tráví víc času ve Středozemi než v Oxfordu, jo? Že se ocitá uvnitř toho svého příběhového světa, utkaného samozřejmě jak z osobních zážitků, tak z literárních zážitků. To on nikdy nepopíral, že prostě čerpá vděčně jaksi z velkých děl minulosti, že je jako ten pověstný trpaslík stojící na ramenou obrů. To jest například finská Kalevala, už pro tu lásku k finštině jako jazyku, ale taky pro ten příběh, je vetkána do Tolkienova literárního díla a stejně tak některé motivy starogermánské mytologie.
0: Když bychom to trošku zpřehlednili nebo shrnuli, kolik vlastně on vymyslel nebo, jak říká, objevil těch jazyků, kolik se jich vyskytuje v těch jeho dílech?
1: To přesné číslo se přiznám, že nevím, ale on v podstatě nemířil k nějaké konkrétní číslovce, protože kdybychom měli to číslo specifikovat přesně, tak bychom museli započítat to, o čem víme hlavně z jeho dopisů, totiž, že už jako třeba 13-letý on objevoval ty svoje jazyky, jeho životopisec Humphrey Carpenter, tu kapitolu věnovanou té jeho dětské vášni, která vykvetla v podobě jeho literárního díla, nazývá soukromé jazyky souslovím, které on sám používal, protože on to trošku tak jako vždycky zlehčoval, že je to jeho soukromý koníček, nebo že to je jeho jakoby privátní taková záliba. No ale přitom ve skutečnosti to bral nesmírně vážně. On se skutečně domníval, že tam není prostor pro žádnou nahodilost, že to tvarosloví musí přesně odpovídat, čili tlusté notesy z doby, kdy mu bylo 13, 14, 15, 16 let a tak dál, bychom museli teda jakoby prostudovat a započítat do toho celkového počtu jazyků, které vyvstaly v jeho představivosti, protože on s tím vesměs dál pracoval, jo? Není to tak, že to zahodil, různě z toho kvetly ty jazyky, které známe z jeho literárního díla. Nejdůležitější jsou ty dva elfské, ten jaksi vznešený jazyk Enya a ten jaksi obecnější elfský jazyk Sindarin, ale víme, že on do povahy jazyka promítal taky, abych tak řekl, metafyzické kvality. Například na skřetech, což jsou jaksi zlu propadlá stvoření, se jejich jaksi pokaženost projevuje v řeči. Oni mluví způsobem, který je taky jaksi nějakým způsobem pošramocený. Víme, že Glum mluví vlastně špatně, protože ho nějakým způsobem vnitřně zžírá ta moc prstenu. Trpaslíci mají svůj jazyk, který je osobitý pro ten jejich způsob vnímání skutečnosti, a entové mají, že jo, zase svoji řeč. Jo. Takže dá se říct, že v té Tolkienově hierarchii bytí, v tom jeho odstupňovaném, hierarchicky uspořádaném kosmickém stromu, kde ty jednotlivé bytosti zaujímají jednotlivá patra, no tak každá z těch bytostí má tu svébytnost nejenom tvarovou, nejenom vzhledovou, nejenom jaksi to, co se dá namalovat, ale taky jazykovou. Oni prostě ty bytosti zrcadlí skutečnost jinak, protože jsou jiného vnitřního založení, takže kolik typů tvorů, tolik jazyků v Tolkienově bájné říši.

0: Na Radiu Proglas posloucháte rozhovor s profesorem Pavlem Hoškem o skrytém křesťanském poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena. Začali jsme jazyky, ale mohli bychom se možná už teď dostat k tomu náboženskému směřování. Vím, že Tolkiena se ujal, když byl mladý, jeden katolický kněz, Francis Xavier Morgan, a ten ho snad údajně ovlivnil právě v tom duchovním růstu. Jak to bylo?
1: Rozhodně ano, on o otci Morganovi říká, že to byl jeho druhý tatínek. Druhý tedy v souvislosti s tou tragickou skutečností, že Tolkien a jeho bratr Hillary byli sirotci. Tatínek zemřel, když Tolkienovi ještě nebyly 4 roky. Tragédie vystupňovaná tím, že se ani nemohli rozloučit, protože je oddělovalo moře. Tatínek Arthur Tolkien totiž působil jako bankovní úředník v Jižní Africe a Mabel Tolkienová maminka a oba chlapci jako malé děti odcestovali tedy do Anglie s tím, že ten tatínek tam za nimi posléze přijede, ale mezi tím tatínek dostal šílenou, nečekanou nemoc, na kterou záhy zemřel. To znamená, prostě ta tragická ztráta byla i bez rozloučení. No a maminka se teda v nastalé situaci ocitla ve velké niterné krizi, ve které jí právě ohromným způsobem pomohlo nalezení katolické víry, ve které jí doprovázel právě otec Morgan. Ovšem, Mabel Tolkienová, od které se rodina odvrátila, protože jim ta její konverze ke katolické víře připadala podezřelá a nesouhlasili s tím, tak zůstala jako vdova se 2 syny v velmi teda prekérní situaci, která se ještě dramatizovala, vystupňovala tím, že ona onemocněla cukrovkou, která měla velmi teda dramatický a rychlý průběh, takže když bylo Tolkienovi asi 12 let, tak maminka zemřela. Jo. A najednou teda se ocitli s bratrem jako úplní sirotci. No a v téhle situaci úplně téměř jako zásah prozřetelnosti zafungoval otec Morgan, který se vlastně obou chlapců ujal a ze svého kněžského platu jim vlastně zasponzoroval bydlení a vzdělání. Sám byl příslušníkem oratoře svatého Filipa Neriho v Birminghamu, kde tedy sídlili, a Tolkienovo dětství je tím pádem těsně spjato s velmi intenzivní a pro něj velmi blahodárnou přítomností katolických duchovních. Nejenom otce Morgana, ale taky těch jeho dalších kolegů z té oratoře. On jim říkal moudří a laskaví otcové, kteří ho jako strýčkové v podstatě spolu s bratrem tak nějak adoptovali do jisté míry. To znamená, jestliže v tom Tolkienově literárním díle figuruje posvátná hudba a posvátné světlo jako 2 základní symbolické kódy, které prostupují tím jeho dílem od začátku do konce. Sakrální světlo je, že jo, světlo Silmarilů, to je taková jakoby červená nit celého toho jeho literárního světa, a sakrální hudba, to je zase to, z čeho se vlastně vynoří skutečnost, že vlastně v tom jeho pozoruhodném pojetí stvoření je to tak, že stvořitel dává andělským bytostem hudební náměty a ty andělské bytosti zpívají a tím vzniká skutečnost, jo. No a Tolkienův vlastní komentář k tomu je celkem jako na bílé dni. Jo? To ani není překvapivé, že on vyrůstal v prostředí katolické liturgie, kterou ještě navíc miloval. Teda, jo? On to měl hrozně rád, on neměl žádné negativní traumatické zkušenosti z tohoto prostředí, alespoň teda jak to vypráví, tak to vlastně bylo pro něj krásné vždycky a inspirující. Takže jestliže posvátná hudba a posvátné světlo jsou důležité symbolické kódy mše svaté, která formovala jeho představivost od dětství. On ještě jako dospělý říká, že se snaží každý den jít na mši. Jo? Nejenom jednou za týden v neděli, ale že prostě mu to chybí, kdyby to bylo jenom jednou za týden. Jo? To znamená, on měl jakoby pozoruhodnou takovou vlastně vášnivou lásku k tomu liturgickému prostředí, které formovalo jeho představivost. Dokonce jeho životopisec Humphrey Carpenter si s tím jako úplně neví rady, jo, protože nachází jakousi vroucí vášnivou lásku k tomu prostředí katolické bohoslužby, se kterou jako moc neví, jak si poradit, dokonce navrhuje takovou trochu možná problematickou interpretaci, že ta Tolkienova láska k mamince, to jeho citové pouto k mamince, tím, že maminka zemřela a on teda jí dál miloval, ale ona už byla tedy na druhém břehu, že se přenesla na lásku k církvi. Že se jako, protože maminka byla katolická konvertitka a vroucně přimknula k té katolické víře a najednou teda zemřela, když bylo Tolkienovi 12, no tak jeho životopisec se domnívá, že on nějak přenesl tu lásku po té mamince, která prostě odešla, na tu církev, ve které našla duchovní domov.
0: Mě tam zaujalo, jak jste říkal, že Tolkien vlastně píše, že svět vznikl na základě zpěvu těch andělů. Možná, že v té době ani netušil, že současná kvantová fyzika to bude potvrzovat, protože ta naše realita vlastně a vesmír je vlastně založen na vibracích.
1: Ano, je to vlastně hrozně zajímavé, že některé z těch Tolkienových vhledů jakoby potvrzovaly objevy současné vědy, ale nejenom objevy současné vědy, ono, když se podíváme do některých starověkých kultur, tak tam tenhle pozoruhodný motiv, že svět se rodí z hudby a že celá skutečnost jakýmsi způsobem vibruje a že například prostě, když máte určité hudební nástroje, tak se můžete vlastní hudební improvizací nějak naladit na tu hudbu sfér, na tu hlubinnou hudbu, která zní celým vesmírem. Jo. A Tolkien samozřejmě v téhle souvislosti by jistě poznamenal, že ho to za stolik nepřekvapuje, i když ho to těší, protože on považoval fantazii za nástroj vnímání. On se nedomníval, že ty věci vymýšlí, že jsou to nápady. On jako chápal uměleckou tvorbu jako vystupňovanou vnímavost vůči tomu, jak věci vpravdě jsou. A to je taky důvod, proč teda Pána prstenů psal 14 let. Jo? A ne, že by každý den něco přidal. Jo? On třeba půl roku nenapsal ani řádku, protože on skutečně měl takové to jakoby tradiční hezké pojetí umělecké inspirace, že to je jako navštívení můzou. No a když se můza odmlčí, no tak není kam pokračovat. Jo? Prostě je třeba dál čekat trpělivě a pokoušet se teda objevit další kousek Středozemě v okamžiku, kdy se mu to jaksi otevře před vnitřním zrakem. Proto on vždycky znova o tom svém bájném světě mluví opravdu jako kdyby ho spíš objevoval, jako nějaký kartograf nebo jako nějaký vlastně národopisec, který vlastně zaznamenává to, co objevuje při výzkumných výpravách, zanáší to do mapy, jo, a v těch jeho textech o Středozemi jsou i rozsáhla pojednání, která ani nemají děj, to není žádné dobrodružství, to je prostě v podstatě národopisná studie o tom, jakým způsobem se pěstuje obilí, v které části Středozemě a tak dále. Jo. Čili on v tomhle měl jako strašně zajímavou a poměrně jako bych řekl jedinečnou teorii toho, jak vlastně funguje fantazie. Podle něj to je čidlo, to je tykadlo, to je prostě nástroj objevování, kde není žádný prostor pro nahodilost. Jistě je tam prostor pro originalitu, protože on věří, že každý umělec je tak jedinečně stvořen, že ta jeho jedinečnost nebo její jedinečnost darovaná stvořitelem nakonec povede k velmi osobitému a originálnímu uměleckému dílu. Ale zároveň je tady ta ne snad pasivní role umělce, ale ta role, která se spíš týká vnímavosti, schopnosti zachytit jakési signály, jakési chvění mezi řádky, nebo jak to nazvat, které ten umělec spíš věrně zachycuje, než že by si to prostě vymýšlel. To podle Tolkiena není umění. Vymýšlet si věci nějak nahodile a svévolně.
0: Ano, ano. Mně se zdá, že právě dnešní doba má úplně opačný přístup, než jak se teď říkal, protože ta fantazie je spíš nástrojem útěku od reality pro dnešní lidi, že?
1: Ano, on samozřejmě také nesl tuto kritiku, že způsob, kterým píše už tehdy v těch 50. letech, kdy vyjde Pán prstenů, je úniková literatura, že to je eskapismus, jak se někdy ošklivě teda do češtiny překlápí to anglické slovo escapism. Jo? A on má dokonce kapitolku ve své slavné eseji o pohádkách, která se věnuje tady tomu takzvanému úniku. Jo? A on vyslovuje strašně zajímavou myšlenku. On říká, ano, unikat před skutečností do nějakých vzdušných zámků, kdy člověk přestane platit složenky a přestane se mít a převlékat a začne vlastně zrazovat tu realitu ve prospěch nějaké fikce, nějakého prostě pouhého, čirého pomyslu, tak to je samozřejmě jako napováženou, to není v pořádku, jo. Ale pokud se na to podíváme obráceně a člověk tu skutečnost, jaký zakouší, navíc tedy myslí utvářenou současnou moderní kulturou, takže v mnohem tedy taky narkotizován nebo všelijak hypnotizován těmi sdílenými, ne zcela pravdivými představami o tom, jaká skutečnost pravdě jest, tak ho ten výlet do Středozemě, tedy ten výlet do bájného světa, který ve skutečnosti také zrcadlí skutečnost. To není tak, že by neměl s realitou jako takovou nic společného. Jo? A pro Tolkiena to někdy může paradoxně být tak, že výlet do Středozemě člověku pomůže jako kdyby pohlédnout potom na skutečnost kolem sebe čerstvě umytými okny, jo? Že se vlastně jakoby najednou ta pravá skutečnost, která ho obklopuje, stane jakoby barevnější, šťavnatější, sytější, skutečnější tím, že ji spatřil potom, abych tak řekl, ozdravném pobytu, to je jeho metafora, v té bájné říši, jo? Že najednou díky tomu, že se ponoříme do pohádek, se nám může najednou zbystřit smysl pro dobro a zlo. Ačkoliv to je pohádka, takže my nevěříme, že ten drak a ta víla a ta čarodejnice, o kterých se vypráví v té pohádce, jsou historické postavy. No ale může se nám zbystřit otupělá citlivost vůči dobru a zlu v našem skutečném světě. A takhle přesně on to chápe. Jo, že to je on používá slovo recovery, jo? To znamená obnova, ale zároveň uzdravení. Že to má uzdravující dopad a že to tedy nemusí být únik pryč od skutečnosti, ale naopak přiblížení se tomu, jaká skutečnost v pravdě jest. Když si, jak si necháme očistit brýle nebo umýt okna tou hlubokou moudrostí pohádek, která je v něčem moudřejší, než řekněme dneska sdílený světonázor.

0: Skryté křesťanské poselství v dílech spisovatele J.R.R. Tolkiena, to je téma našeho pořadu na Radiu Proglas. Bavíme se o něm s profesorem Pavlem Hoškem. Nesouvisí vlastně to stvoření pomocí zpěvu andělů také s tím božským slovem logos, protože Bůh řekl slovo a z toho vznikl celý vesmír. A to je vlastně také něco podobného, nějaká vibrace.
1: Přesně tak. Tolkien sice velmi, velmi znejistil, kdykoliv mu někdo navrhl vlastně křesťanskou interpretaci jeho díla. On vždycky se jako ohrazoval, že nepíše alegorii křesťanství, že se nesnaží zakódovat nějaké věroučné věty do uměleckého díla, že takhle tvořit neumí, že prostě tuhle jakoby nutkavou potřebu sdělovat nějaké věroučné pravdy považuje za pro umění škodlivou, že ačkoliv byl hluboce zbožný katolický křesťan, tak když tedy tu svoji fantazii jako čidlo, jako nástroj vnímání uvedl tedy v činnost, tak jak si odložil ta svoje přesvědčení, ne, že by se je snažil nějak artikulovat v nějaké symbolické zakódované podobě. Ona samozřejmě, ta víra, která plnila jeho srdce, nacházela cestu do toho jeho uměleckého výrazu. To jako nemohlo popírat, čím srdce přetéká, to ústa mluví, jak si nepochybně, jo? Ale rozhodně to není tak, že bychom třeba mohli říct, hele, Gandalf, to je vlastně takový obraz Krista, jo? Nebo že Aragorn nebo Frodo jsou modelováni, aby ilustrovali něco z životního příběhu Ježíše z Nazaretu. On takhle nepíše, říká v dopisech. A pokud to tam někdo najde, tak on nepopírá, že to tam může být, ale ne na základě jeho záměru. Jo? Prostě mohlo se to tam nějakým způsobem vynořit z toho jeho vnitřního světa, jaksi, který je ano, naplněn tedy křesťanskou vírou, láskou a nadějí, to tedy nepochybně. Čili Tolkien jako tvůrce je zvláštní v tom, že na jednu stranu ano, uznává, že to jeho dílo

0: tam ten nebo onen čtenář vnímá řád milosti, tohle je sousloví, které jeden čtenář použil, a nebo jestliže tam vnímá, že tím prosvítá jakási svatost, tak Tolkien tak hezky v té odpovědi v tom dopise řekne, bez tak je to svatost, která vychází z vás jako čtenáře. A pokud našla cestu do té mé literární výpovědi, tak je to jedině svědectví o tom, jak nehodné nástroje si svatost sama dokáže použít, aby našla nějaké vyjádření. Takže tak jako hezky plaše, opatrně, přece jenom, jak si tomu přitaká, ale rozhodně teda není dobrý nápad dekódovat v tom jeho díle nějaké pravdy z katechismu.
1: To asi potvrzuje i to, že já jsem se sám dočetl někde, že sám Tolkien napsal, že Pán prstenů je v zásadě náboženské a katolické dílo, ale přitom tyto prvky do příběhu nevložil napřímo, jenom skrytě.
0: Přesně tak, on dokonce, protože nechtěl vytvořit karikaturu, protože se lekal toho, jak by mohla být například náboženská praxe v nějakých chrámech, kdyby něco takového bylo v tom Pánovi prstenů, chápáno jako nějaká prostě nepovedená alegorie křesťanství, tak to tam radši vůbec nedal. Jo? Takže v tom je trošku ten svět Pána prstenů kuriozní, protože to je jakási starověká kultura, kde nejsou chrámy, kde nejsou kněží. Jo? My z dějin lidstva žádnou jakou kulturu neznáme, která by neměla instituce analyzované náboženství. Protože přestože jsou tam takové tajemné duchovní bytosti, jak Tolkien prozradí v dopisech vlastně andělské bytosti, i Gandalf je vlastně, jak píše v jednom dopise, co si jako vtělený anděl, ale není tam vlastně náboženství, to je zajímavé, že? Protože nechtěl udělat karikaturu, tak to radši jakoby přešel mlčením. Ale k tomu motivu stvoření slovem, on samozřejmě, když si přečteme začátek Silmarillionu, tedy ten zpěv Ainulindale, o tom, jak skutečnost vzniká tím stvořitelským slovem, které ještě navíc, a to je krásné, jak si Tolkien rozespívá, jo? Tedy není to jenom slovo, je to zpívané slovo, tedy píseň, jo? On věřil, že každý jazyk zpívá, že i teď já, když mluvím, tak vlastně zpívám, jo? On věřil, že hudebnost je uvnitř řeči, jo? Jenom je jaksi naladěná na různý stupeň, jo? Pro něj každé jméno je vlastně hutná píseň o tom pojmenovaném. Takže jestliže Bůh tvoří slovem podle jeho katolické víry, tak vlastně zpívá tu skutečnost, vespívává jí k bytí. A navíc je tu vedle Genesis první kapitoly, ten motiv, že Bůh tvoří slovem, povolává k bytí to, co není tím, že řekne budiš světlo a bylo světlo tak dále, tak je tady ten důležitý verš z 38. kapitoly knihy Job, kde je řečeno, že boží synové, tedy andělé, před stvořením světa zpívali, propukli v hlahol. Jo. My tady máme v Biblii jako jemnou narážku tady na tu zvláštní myšlenku, že andělé v době, kdy vzniká vesmír, zpívají k boží slávě, jo, nebo propukli v hlahol je tam doslova. Jo. Takže je vidět, že prostě ta Bible, kterou Tolkien s velkou láskou četl a konec konců poslouchal kázání na Bibli založená, tak prostě žila v jeho vnitřním světě. On byl do jisté míry utkán z těch biblických motivů a příběhů, kterým naslouchal od raného dětství. A to nikdy nepopíral, ale z té tkaniny toho svého vnitřního světa samozřejmě on pak jako umělec snová umělecké dílo, které není alegorií, ale které je jakousi svébytnou výpovědí. Ovšem, pokud má pravdu v té své autobiografické povídce, která se jmenuje List od Nimrala, no tak umělecké dílo je-li náležitě utkáno, tedy tou fantazií užívanou jako nástroj vnímání, tak je to dílo trvalé hodnoty, které dokonce nikdy nezanikne, ani až schoří všechny jako výtisky nějaké knihy. No tak pokud má Tolkien v této věci pravdu, i když jí teda vyslovuje velmi plaše, no tak nás jednou provede po pláních Středozemě. Protože Středozem, podle něj, byla-li utkána náležitě, je trvalou součástí krásy a bohatství stvoření a bude taky jakýmsi teritoriem věčné blaženosti, do které všichni spějeme, takže v hutné zkratce on nám jednou osobně předvede pláně Středozemě. Říká to jaksi s nadsázkou a s jistým úsměvem, ne jako nějaké zamračení.

0: Ne tvrzení, ale je to vlastně myšlenka krásná.
1: Já bych ještě jenom možná dodal, že je také potřeba si asi uvědomit, že překlad toho slova logos, kterým Bůh stvořil realitu, je mnohem širší. Dnes se to překládá jenom jako slovo, ale ono to zdaleka není jen slovo, že?
0: Přesně tak, navíc v té řečtině ty významové vrstvy slova logos, opravdu jako to by se člověk rozbásnil, když to slyší. Logos například je nejenom jakýsi řád všeho bytí, ale také je to to, co drží skutečnost pohromadě. Je to jakési pojivo, jakýsi tmel, který drží všechno, co jest, pohromadě. Tam je to sloveso legein, které má tuto významovou rovinu, takže je to vlastně jakoby ohromně krásné, hutné slovo, které inspiruje znova a znova k nějakým jakoby dalším úvahám, a rozhodně ta hudební struktura reality, o které byla řeč, s tím jde velmi dobře dohromady, jo? Že prostě tak jako hudba má jakýsi vnitřní řád, ty tóny, ta chvění, ty vibrace, no tak to s tím starořeckým významem slova logos, které figuruje v té větě na počátku Bůh stvořil slovem, s tím rezonuje velmi pěkně. A zase říkáme rezonuje, a to je vlastně taky hudební výraz.

0: Pane profesore, myslím si, že dnes většina lidí zná Tolkienova díla spíše z filmů nebo z televizních adaptací. Není jich tolik lidí zase, kteří by poctivě přečetli ty jeho knihy. Nakolik jsou tyhle ty filmy a adaptace věrné nebo nakolik se odlišují od toho pravého Tolkienova díla?
1: Já bych řekl, že tady v té věci je asi třeba respektovat vkus každého čtenáře a diváka. Dobrá zpráva je, že ačkoliv máme filmovou verzi Pána prstenů už 20 let, tak prodej té knihy není oslaben, ale naopak. To znamená, film neporáží tu knihu. Samozřejmě mnozí si třeba taky koupí tu knihu, protože viděli film a pak ji nepřečtou, to nevíme, ale ta kniha se prodává stále lépe, přestože už 20 let máme film. Já bych řekl za sebe, že čím věrnější Tolkienovu uměleckému záměru jsou ty filmové adaptace, tím lépe. Já si nemyslím, že film má za úkol být dokonalou kopií knihy, to ani nejde. Film si vždycky musí něco vybrat a je to autonomní umělecké dílo a neukládal bych jaksi režisérům otrockou věrnost. Ale přece jenom ta míra respektu vůči Tolkienovi, který jaksi s odpuštěním věděl, co dělá, jo, vzhledem k tomu, že teda tomu dal tolik energie, tak ta míra respektu v Pánovi prstenů, v tom trojdílném filmu Petra Jacksona a jeho týmu, je úctyhodná a tam bych dával palec nahoru. Jo. Prostě přestože Tolkienův syn Christopher trošičku měl rozpaky, že to místy připomíná thriller pro teenagery, jak tomu řekl. Ale dobře, tak jako šáhne po knize, jo? Pokud mu to připadá zbytečně naturalistické, ty scény z boje. Ale u Hobita už ty moje rozpaky trochu rostou, protože ta míra respektu k tomu literárnímu dílu je podstatně menší. Tam jsou prostě zakomponované postavy a všelijaká milostná dramata, která to asi měly hollywoodsky ozvláštnit. Navíc je to teda jaksi kvantitativně nafouknuté do tří filmů, tam moje rozpaky housnou a řekl bych, že si Hobita užije víc někdo, kdo nečetl vůbec tu knihu a vůbec to nemá proč s čím srovnávat. Pak je to jako dobré fantazy pro děti, řekněme. Ty další ještě tedy jaksi volnější variace na Tolkienovské téma už pro mě do jisté míry spějí do té kategorie, že bych tvůrcům opravdu doporučil, aby vytvořili vlastní autonomní dílo, aby to nevyvolávalo dojem, který žel to někdy vyvolává, že oni vlastně používají ty postavy a ta jména, případně ty herce, z čistě finančních důvodů. Protože jestliže je tady pozoruhodný nový umělecký projekt, záměr, no tak proč to je umísťované do Středozemě? Proč je tam Gandalf a tak dál? Proč to není tedy, nakolik je to autonomní, nakolik se to nedrží těch předloh? Proč to teda není jako jaksi autorsky nový fantasy svět, který by jako vlastně nešel po tom, že se Gandalf dobře prodává, nebo že tolik lidí už má tu pozitivní emoci vůči tomu mytickému světu, který je Tolkienovým dílem. Takže tohle je můj komentář, ale nikomu bych to určitě nerozmlouval. Já zase považuji za nešťastné, když někdo to jakoby málem chce zakazovat nebo se nad tím okázale pohoršuje. Prostě každému budíš dopřáno to, co se mu líbí.
0: Já bych rád ještě v závěru našeho pořadu trošku popovídal o vaší knize, která se jmenuje Sloužím tajnému ohni s podtitulem Duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena a vyšla v roce 2020. Já ji mám tady před sebou a myslím, že je to velmi zajímavý počin. Přibližte nám trošku, o co vám vlastně jako autorovi v této publikaci šlo.
1: Já, protože přednáším religionistiku, tak mě strašně zajímají spisovatelé s duchovním přesahem. Tedy tvůrci, kteří nebyli teologové, byli prostě spisovatelé, básníci, umělci a přitom v jejich díle přichází docela zřetelně ke slovu duchovní rozměr jejich vnitřního světa. No a Tolkien je jedním z nejkrásnějších případů právě tady toho. A pro mě osobně jaksi fascinující a pozoruhodné dílo, které stálo za to, aspoň teda z mého pohledu, prostě začít tak jakoby trošku česat z hlediska toho, jakým způsobem se ty duchovní motivy tak podstatné pro Tolkiena jako člověka, jako tatínka, jako manžela, jako pedagoga, jako akademika a taky jako spisovatele promítají do toho jeho díla. A Sloužím tajnému ohni je název ne nahodilý. On to je ten tajemný výrok Gandalfa, tedy toho dobrého čaroděje, vlastně anděla, jak Tolkien říká v dopise, když se utká se silami zla. Jo. A je to dramatický moment v Pánovi prstenů, ale víc se toho nedozvíme, než ta tajemná věta sloužím tajnému ohni, ke které se ten dobrý čaroděj, tedy anděl, vlastně jakoby odvolá. Jo. Ale v Silmarillionu najednou čteme tajemnou větu tajný oheň plane v srdci Středozemě. A pokud jdeme po stopách téhle věty, tak zjistíme to, co znalci Tolkienova díla postupně plaše objevovali. Například v elfském jazyce Kenya to slovo se, které znamená oheň, se překládá jako duch svatý. Že Tolkien tady tak jako zlehka, ne jako dogmatické tvrzení, ale pracuje s tím, že ta síla, ve které dobrý čaroděj Gandalf působí, je vlastně cosi, jako zmocnění duchem svatým. Jo. Typicky pro Tolkiena musíte opravdu bahadat, pátrat, stopovat až do lexikonu jazyka Kenya, který skoro nikdo nezná, aby jste se dopátral tady toho spojení. A přece je to vlastně jakýsi krásný výkladový klíč, nejenom k tomu, co myslí Gandalf na tom můstku při utkání s tím démonem, jo, ale taky k povaze Tolkienovy tvorby, protože on jako jakýsi dobrý čaroděj, jak mu říkali jeho děti a trošku ho s tím Gandalfem stotožňovali, on vlastně taky sloužil tajnému ohni. On vlastně taky v té své umělecké inspiraci očekával na vnuknutí z hůry. To jest, jako hluboce věřící zbožný křesťan nakonec vlastně tvořil, anebo chtěl tvořit, nebo doufal, že tvoří z inspirace duchem svatým. Takže v jistém slova smyslu nejenom Gandalf, ale také J.R.R. Tolkien může o svém díle říct sloužím tajnému ohni. A ti z nás, kdo to dílo čtou také s tím tykadlem vůči jeho duchovnímu rozměru, no tak tam tedy to zázračné dílo Ducha svatého s velkou vděčností nalézají. Tohle je teda ve velmi hutné zkratce důvod, který mě vedl k napsání té knihy.
0: No a já si zároveň myslím, že to je úplně úžasný závěr našeho pořadu, taková tečka. Takže vám chci, pane profesore, moc poděkovat za nesmírně poutavý výklad a doufám, že naše posluchače Tolkienova díla hlouběji osloví. A děkuji za váš čas.
1: A moc děkuju za pozvání a přeju všechno dobré.
0: Končí pořad Na stole je téma, který jsme věnovali skrytému křesťanskému poselství v dílech J.R.R. Tolkiena. Seznamoval nás s ním profesor Pavel Hošek, který působí na katedře filozofie a religionistiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je grantem studijního oboru teologie, spiritualita a etika. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Jsem vůně, kterou kladeš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Duchovní slovo dnes načerpáme z knihy Prameny světla od Tomáše Špidlíka. Číst nám bude pater Martin Holík. Dnes o nestřídmosti.
1: Dnešní část nese název Nestřídmost. Nestřídmý je ten, kdo překročil správnou míru v jídle a v pití. Není snadné říci, kde tato míra začíná a kde končí. Moralisté se proto obyčejně spokojí se čtyřmi všeobecnými směrnicemi. První pravidlo je vnější, společenské. Nestřídmý je ten, kdo se neumí zdržet jídla nebo pití, která jsou zakázaná, například kdo jí maso ve dny, kdy je nařízena zdrženlivost. Zde záleží na tom, jaká pravidla dá místní biskupská konference. Nestřídmý je i ten, kdo si neumí uložit újmu ani ve dva postní dny církevního roku, jimiž jsou popeleční středa a Velký pátek. Jsou však i jinak zakázaná jídla. Nemocným nařizují někdy lékaři přísnou dietu. Nestřídmý je ten, kdo ji porušuje ke škodě zdraví. Za nestřídmého považujeme i toho, kdo se nedovede v jídle ovládnout a přizpůsobit pravidlům slušnosti a dobrým zvykům společnosti, ve které žije. Druhé pravidlo se týká míry osobní. Jíme a pijeme, abychom tělo posílili. Je tedy nestřídmý každý, kdo se jídlem a pitím oslabuje, kdo si ničí zdraví, výkonnost, kdo se opije a podobně. Všecko, co Bůh stvořil, má sloužit k dobrému. Hřích je zneužití Božích darů. Obyčejně stačí přirozený cit a zkušenost k tomu, abychom poznali, kdy jsme sytí a kdy začíná škodlivé přesycování. Třetí pravidlo je jemnější a zdá se, že platí jen pro ty, kdo usilují o větší dokonalost. Duchovní spisovatelé považují za nestřídmost i vybíravost v jídle, vyhledávání drahých pokrmů a pochoutek. Jako důvod se udává, že se tím živí smyslovost a naopak oslabuje vůle a odolnost snášet potíže života. Zkušenost denního života potvrzuje, že jsou hůře vybaveni do života ti, kdo se neodnaučili vybíravosti a mlsnosti už v mládí. Přesto má většina dobrých lidí dojem, jako by se jim sahalo na jejich poctivé právo přilepšit si a pochutnat si za své vlastní peníze. To se však nemůže a nemá nikomu upírat. Jíme totiž nejen proto, abychom se udrželi při životě, ale abychom se i dobře cítili, abychom byli spokojeni. Jsou však meze i zde. Sociální spravedlnost žádá, aby se dobře cítili i jiní. Je možné tak docela ospravedlnit zbytečné a přemrštěné výdaje do hrdla, když třetina zeměkoule trpí podvýživou a přímo hladoví? Je v tom případě skutečně naše vlastní i to, co je zbytečné? Čtvrté pravidlo má zase vztah k duchovnímu ideálu. Dokonalý křesťan má vydat svědectví o síle ducha. Těžko je tu mluvit o přednosti duchovních hodnot, když je vidět na tom, kdo je vyznává, že podléhá slepě tělesným sklonům a že v době jídla ustupuje všechno ostatní do pozadí. Považuje se tedy za nestřídmé jídlo a pití, které je neukázněné, s živočišnou dravostí, kde se chuť žaludku stává silnější než my sami. O nebezpečí nestřídmosti pro zdraví těla mluví dostatečně lékaři. Žartovně se říká, že oni převzali dnes na sebe starou církevní povinnost ukládat lidem posty. Není ovšem jenom nestřídmost v jídle. Víme dobře, jak jsou smutné účinky alkoholismu, neúměrného kouření a zvlášť užívání omamných a dráždivých jedů. Asketickým autorům jde víc o škody duchovní. Nestřídmostí se projevuje slabá vůle a nezájem o vyšší hodnoty. Kdo se nedovede ovládnout v tak malých věcech, ten brzy, jak se obrazně říká, prodá za čočovici prvorozenství v Božím království. Nestřídmost také nazýváme matkou smilství. Silná strava živí tělesné pudy a silné nápoje přitom umenšují pocit odpovědnosti. Svatý Jan Klimak píše, nestřídmostí je také pokrytectví žaludku, který si naříká, že je prázdný, i když je naplněný až povrch. Přesycenost jídlem je příčinou smyslnosti, umrtvení žaludku vede k čistotě. Hladíš-li lva, někdy se ochočí, ale tělo, čím víc se mu přeje, tím divočejším zvířetem se stává. Ovládej nestřídmost dřív, než ovládne tebe.
0: Krátce před půlnocí z vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Modlitba je předtočená, ale modlíme se ji dnes a živě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen. Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: Milí posluchači, je tu pořád na stole, je téma. V tom se snažíme dávat vám rozhovory se zajímavými lidmi a ten, který tu sedí se mnou ve studiu Benjamin, je dozajista zajímavý. Je to politik, muž Jan Bartošek. Dobrý den, Jane.
1: No, dobrý den a děkuji za pozvání.
0: No, je to krásné. Já dopředu řeknu, že si myslím, že jsi výrazný politik, který když je v médiích, tak je velmi přesný, až úsečný, neagresivní, to znamená slušný, ale jako každé slovo, když padne, tak to má svůj účinek. Tak a to byl takový předspěv a teď mi prosím tě řekni, ty jsi rodák z Jihlavy.
1: Já jsem se v Jihlavě narodil, ale většinu života jsem prožil v Telči. To znamená, v Telči vlastně tam žili moje rodiče, teď tam je jenom mamka, protože taťka mi zemřel a je tam moje sestra, takže já jsem vyrůstal v Telči.
0: Jasně, v té krásné...
1: Ano, renesanční perle.
0: To, opravdu nádherné městečko.
1: Město šťastných lásek, jak říká František Kuží.
0: No a tobě bylo, já skočím do té doby, když ty jsi ročník 71, to znamená v době sametové revoluce ti právě bylo 18. Uh-huh. Co to znamenalo pro tebe?
1: Strašně moc a ovlivnilo mě to až do dneška, protože já jsem odešel na střední školu do Prahy. Já mám potravinářskou průmyslovku, nebo lidově řečeno mám řemeslo. Jsem řezník. A tehdy v době sametové revoluce jsem maturoval. A já jsem zažil sametovou revoluci jako maturant v Praze. Účastnil jsem se, na 17. listopadu jsem nebyl tedy, ale hned to pondělí, které bylo po tom víkendu, tak vlastně jsem byl součástí stávkového výboru nebo štábu u nás na škole. A účastnil jsem se demonstrací, ať už na Václavském náměstí, na Letné. A naplnil se mi svým způsobem sen, protože ještě když to vrátím k tomu studiu, tak s mým kádrovým profilem bylo jasné, že jestli se něco nezmění, tak prostě studovat nikdy nikam nepůjdu.
0: Zůstaneš u jatečný.
1: Zůstanu přesně tak. A to tehdy moji rodiče moudře rozhodli, protože oni říkali, doba se mění, ale lidi budou si jíst vždycky, takže ten výběr byl správný. Ale tak z matčiny strany vlastně můj strejda byl kněz. Z otcovy strany jsme vlastně měli v procesu odsouzeného strýce, který byl v Uranových dolech za protistátní činnost. A já jsem od malička vlastně ministroval, chodil jsem do náboženství, takže o nějakém studiu. A už jsme v rodině tu zkušenost měli, takže jsem věděl, že některé věci prostě se do budoucna nestanou, jako například to, že budu studovat. A tím, že vlastně byla revoluce, tak se mi otevřel celý nádherný, skvělý, svobodný svět a do dneška na to vzpomínám. No.
0: To znamená, že my jsme spolu tenkrát bylo nás tam ale 500 000 a to jsme se ještě neznali, jak jsme volali, když tam přišel Václav Havel a říká, právě jsem přišel z vězení a my jsme skandovali, jo, že tam ještě poobědval a přišel a my jsme skandovali, co jste měli.
1: To byla tak obrovská euforie v té společnosti, taková radost, kterou jsem tenkrát vlastně sdílel s těmi ostatníma. A to, co následovalo, prostě střihání železní, protože že jo, od nás je to kousek do Slavonic, jako kluk, když jsem tam jel s rodičem, jak jsme koukali na ty dráty, koukali na ty špačkárny, prostě na ty vojáky a 200, 300, 500 metrů člověk věděl, že je svoboda a že nemůže, že se tam nikde nepodívá, jo. A tohle všechno skončilo, jo. Stejně tak jako to, že se na mě někdo dívá přes prsty kvůli tomu, že věřím v Boha, prostě, jo, co je komu do toho. Tohle šikana ze strany státu skončila, no. Takže ano, pro mě to byl naprosto klíčový zlom v mém životě, no.
0: No a ty jsi teda mohl potom už studovat dál a víc? Mm-hmm. Co to bylo?
1: Tak tehdy moc času na přemýšlení nebylo, uvažoval jsem o různých oborech a nakonec jsem se inspirován mým vlastním taťkou rozhodl, že budu studovat v Českých Budějovicích zemědělku, takže vlastně původním, to, co jsem vystudoval, tak je obor zootechnik, takže to jsem vystudoval a bylo to krásných 5 let studia.
0: A ve tvém životopisu čtu, že ses také od roku 2000 živil jako terapeut v terapeutické komunitě Podcestný mlýn u Dačic. Ten, kde kdo zná, je to takové výjimečné zařízení, možná dneska už ne tolik výjimečné, ale zvláštní. Jak ses tam dostal?
1: Ta cesta nebyla úplně jednoduchá, protože jednak já jsem v průběhu studia na vysoké škole jezdil na chalupky se Salesiánama a salesiánské dílo je mi velmi blízké právě svým zakladatelem, protože jde vstříc s dětem, který, řekněme, mají komplikované dětství.
0: Ano, ano. To je tvůj patron přesný?
1: Nebo... Ne, já jsem Jan Křtitel. Aha, aha. Já jsem Jan Křtitel. A vlastně mi se na tom vždycky líbilo to, že tam se vyprávěl takový příměr, když dáte mísu ovoce mezi děti, kteří pochází z chudých poměrů, no tak se nesmíte divit, že to rozkradou, protože prostě oni to v sobě mají, protože mají hlad. To znamená, musíte se chovat tak, aby oni se mohli chovat dobře a vy jste je nevystavovali zbytečně nějaký

0: tom, o čem ten život je, a zajet na hlubinu, a bral jsem to i jako službu, že teda rok a půl budu sloužit. Mm-hmm. A byl jsem skutečně jako sanitář na interně a když jsem potom šel do praxe, takže já jsem pracoval nějakou dobu jako zootechnik, skutečně ve firmě Stagra Studená, ale furt mě to vnitřně táhlo k práci s tou mládeží, práci s lidma, protože já mám lidi neskutečně rád. A takže měl jsem vystudované pedagogické minimum. Jsem přemýšlel i o, případně o tom, že bych šel učit. No a oni tehdy vypsali výběrové řízení na Pocestný mlýně. To znamená tady pro hlavně pro Brňákyci, co to znají, je to jedno z center Sdružení Podané ruce.
1: Tak,
0: takže
1: to je důležité.
0: To je důležité říct. A já jsem se tam takhle přihlásil, byť jsem si myslel, že mám šanci velmi malou, ale k mému překvapení mě z těch x uchazečů vybrali, a takže jsem tam začal poznávat prostředí, doplnil jsem si vzdělání, doplnil jsem si psychoterapeutický výcvik v oblasti dramaterapie, což je využití divadelních technik v terapii. No, pracoval jsem tam jako terapeut a potom i část života jsem terapeutickou komunitu vedl. No,
1: to tenkrát nebylo nic jednoduchého, protože lidí, kteří by mohli vyškolit další, asi nebylo moc, protože za doby minulé vlastně narkomani nebo drogově závislí nebyli, neexistovali, a jakmile přestali, jakmile začali existovat, tak vlastně ty postupy terapeutické, zvláště to dramaterapie na základě herectví, to znamená, že oni se tam učí role a hrají divadlo?
0: Nebo jednak je potřeba říct, že vlastně já jsem se s podanýma rukama setkal v samotných začátcích na veřejné diskuzi. Tenkrát jsem tam potkal Jindřicha Vobořila, který to dílo zakládal, a bohu díky za to. A je to přesně, jak říkáš, protože vlastně za komunistů problém neexistoval, protože se lidi pozavírali do psychiatrii. Vůbec se jim nepomohlo. Zavřeli se a tím se dělalo, že problém neexistuje. Terapeutická komunita má dlouhou tradici, byť v evropských státech a v Americe. Je to vlastně taková svépomocná činnost klientů, kdy ty, co jsou v léčbě delší dobu, tak pomáhají těm, co přichází, a terapeuti tam jsou v pozici těch, kdo doprovází a řídí ten proces terapeutický. A oproti té psychiatrii je to velká změna, protože tam se, když máte lékařský pohled, tak je to o tom, že člověku dáte diagnózu a pak ho jdete léčit. Ale když jdete do terapeutické komunity, tak je to o tom, že mu pomáháte změnit návykové chování, tak aby se choval bezpečně a vyhnul se například situacím a zvládl situace, které ho k těm drogám vedly.
1: Čili spíš anamnéza, z které potom vyplývá. To znamená, že ty jsi povinen a musíš se vnořit do nitra toho klienta, prostě promýšlet způsoby, jakým ho postupně pomáhat zbavovat závislostí.
0: V terapeutické komunitě je režimová léčba, to znamená, jsou tam nějaký soubor ne mnoha, ale pravidel, které jsou klíčové a které ty klienti musí respektovat. Například, že se tam netoleruje agrese, nebo nějaké, řekněme, vulgarizmy, sprosté chování, verbální agrese, nepije se alkohol, neberou se drogy, je to takzvané čisté prostředí a tak dále. A v rámci tohohle toho se ten klient vlastně učí pohybovat. Je tam pracovní terapie, je tam arteterapie, ty klienti mají jednotlivé role v té terapeutické komunitě, to znamená, někdo se stará například o zvířata, my jsme tam měli hospodářství, někdo o úklid, a ty role jsou rozdělené mezi klienty a klienti současně navzájem tu práci si přebírají a kontrolují se.
1: Jo? Měli jste někdy se podívat určitě předtím na ten pomník, který je svého druhu jediný na světě, protože tím předmětem na tom pomníku je ta kostka cukru.
0: No naprosto přesně. Je to, tady chvilku bych nechal otázku ve vzduchu, kde se nachází jedinečná socha kostky cukru.
1: Ano.
0: A pro ty, kteří ví, tak ano, je to v Dačicích.
1: Tak. A terapeutická komunita.
0: Ano, hned vedle kostela, svatýho Vavřince, ano. A 1841 nebo 18

0: 43 podle toho, kdy buď teda byla poprvé vyrobena nebo patentována. Tehdy vlastně v Dačicích to vymyslel, když to řeknu, pan Rád. A jsou k tomu dvě krásné legendy, jak to vzniklo.
1: No prosím, to nás zajímá.
0: Jedna je o tom, že dřív se cukr vyráběl v homolích. A to jsou takový velký kusy cukru. A ty se sekali sekáčkem na menší kousky a ty se pak dávali, různě se s tím sladilo. No a při jednom takovým sekání paní Rátová si usekla údajně jeden článek prstu a přišla domů, protože její manžel byl nadaný a dá se říct vynálezce nebo furt něco zkoušel, tak mu prý tehdy řekla, že furt vymýšlí nějaké blbosti, tak ať taky vymyslí něco užitečného, aby se ten cukr dal lepší dávkovat. A druhá legenda hovoří o tom, že paní Rátová byla spořivá žena a ona vždycky sekala teda ty homole a ty kousky cukru ve špajsce vždycky takhle rovnala a počítala. A údajně služebná tam na ten cukr chodila a mlsala ho. Ona se nemohla dopočítat. A tak manželovi řekla, že by byla ráda, aby ten cukr měl nějaký tvar, který se dá snáš počítat. Aha. Takže to jsou takové lidové vyprávění o tom, jak to mohlo být s kostkovým cukrem.
1: Představ si, že já už jsem tak starý, tak mladý, že my jsme občas mívali taky doma právě ještě ty homole a to nám maminka usekla sekáčkem kousek, to člověk dal do pusy. Aha. A to tu kávu, tu meltu, nebo co jsme měli, tak vlastně cedil přes tu...
0: Ano,
1: přes ano, ten, ano. No to jsou věci. Tak, a ty potom dál, kromě tady té práce v terapeutické komunitě, se stal také kantorem na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
0: Je to tak?
1: A ještě dokonce na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. A to jsi tam dělal...
0: Tam jsem byl externím pedagogem, učil jsem dramaterapii, učil jsem studenty, byla to bloková výuka, zvlášť na té speciální pedagogice v Olomouci, to byla nádherná výuka, motivovaní studenti, to znamená vlastně, tam jsme ještě s mým kolegou Honzou Veselým předávali vlastně zkušenosti, protože on se věnoval víc oblasti prevence, já jsem se věnoval víc oblasti léčby. A takže jsme tam jednak studentům předávali jednak ty jednotlivé techniky, zasazovali jsme je do kontextu, kdy s nimi pracovat, vysvětlovali jsme jim terapeutický proces. A nebyla to sebezkušenost, byla to výuka. Každopádně bylo to i zase i pro mě třeba velmi obohacující, protože já všem lidem doporučuji, aby v nějakém kontaktu s tou mladší generací byli. Protože to je nesmírně inspirující prostě, jo. Jak se mění pohled na svět, tím, jak jsou jejich nápady a myšlenky dohy neotřelí, jsou velmi inspirativní. Takže já nezdílím takový ten skeptický pohled na nastupující generaci, naopak, já si myslím, že mladí lidi jsou skvělí.
1: A vaši dva kluci, padlo jablko daleko od stromu, nebo některý z nich se zabývá něčím, čím ty?
0: Jeden ze synů mi svého času řekl, táto, ty seš furt mezi lidma, to já nechci. A tak šel studovat tady do Brna na Mendlovu univerzitu, lidově řečeno na lesárnu, a nesmírně si to užívá.
1: Aby šel mezi stromy, které do něčeho nekecají.
0: A chtěl bych tady Mendlovu univerzitu nesmírně pochválit, protože on se v tom našel a myslím si, že ta škola ho velmi posunula odborně. A ten druhý, tak ten nejprve studoval Charitasku v Olomouci a navázal na to, tam byl mezinárodní humanitární pomoc a navázal na to aplikovanou psychoterapii. A takže tam se dá říct, že částečně navázal na to, co jsem dělal. V současné době pomáhá na lince lidem, kteří na telefonické lince lidem, kteří mají problémy s gamblingem. S hazardním hraním prostě, no.
1: Tyjo, čili na to musí být taky docela zvláštní postupy, aby se po telefonu něco podařilo.
0: Jo, oba mají můj respekt, každý dělá něco jiného, ale berou to zodpovědně, tak
1: ano, z toho ano, dost. Ano. Takže tvůj syn druhý má akorát malinký vroubek u mě, protože než tam byla charitaska, tak jsme mi tam měli studio pro glasu Olomouc. A když se zřizovala Charitaska, tak s nám bylo řečeno, musíte odejít.
0: Jo, to s tím skutečně nemá co dočinit.
1: No, ale šli jsme potom do nádherného prostředí kapucínského kláštera, o pár metrů vedle vlastně jenom, jo, a tam jsme byli opravdu dlouhá, krásná léta. No, tak, takže to máme trošku nakouknutí do tvého mladšího věku a já se zeptám, totiž, když jsem přišel, my to natáčíme na Pelikově ulici, tak jsi řekl, vracím se na místo činu.
0: Zločinec se vrací na místo činu, přesně tak. No, proč? Protože já jsem aktivní v Orlu a jsem vlastně místo starosta, vlastně starostou je Standa Juránek a já se musím snažím pomáhat a vlastně pamatuju tuto budovu ještě v době, když tady sídlil Orel, tak jsme to spolu prošli a musím teda, jednak se mi vrátili vzpomínky a potom teda musím uznat, že vy jako proglasáci jste tady udělali neskutečný kus práce, jako velký respekt vůči vám.
1: Protože děkujeme.
0: To, co jste tady předvedli, jak jste to krásně přebudovali na studia a na vaše zázemí, tak to teda, tady jste, fakt jste tady udělali spoustu práce, hezký práce, takže já vám to přeju a současně, ať se vám tady daří teda, jo, protože je to pěkný, klidný prostředí, budova je hezká, takže jsem za to rád, že vlastně v budově, kde byl Orel, pokračuje Proglas. Mě to dává smysl teda.
1: A když si tady byly právě sestřičky, které potom po revoluci teda dostali tu restituci zpátky a potom to prodali brněnskému biskupství, takže my máme vlastně teďka jako velice, velice fajn zřizovatele, čili majitele. A takže je nám tady dobře i po této stránce. No, a co se všechno, když tady byl Orel, tak co všechno se tady dělo, kromě teda schůzí a porad? A...
0: Tak tohle byla centrála, že jo, tady bylo zázemí, tady bylo všechno. My jsme se poté přestěhovali na ulici Kurskou, ale tak vždycky je to tak, kde je centrála, tam je srdce, tam je žije, tam se všechno jako schází. A takže na druhou stranu to je život. A život je o pohybu. To znamená, já to prostě tak beru. Nikde nejsme nastálo, ani tady na světě, takže to no, tak je.
1: Proglas celá léta spolupracuje s Orlem, ale v poslední době to nabralo takové pěkné obrátky, že opravdu jako ta spolupráce je velmi čilá, velmi živá. Já jsem třeba obdivoval, jak na celou tu krásnou akci blahořečení Jana Bulia a Václava Drboli vlastně tam zajišťoval Orel komplet to vyžití dětí a potom rodiče říkali, je, kdybychom to byli věděli, jak to tady bude krásně vybavené, ty naskákací hrady a nafukovací věci, tak bychom ještě zavolali tetě a sestřenici, aby vzali svý broučky a jeli tam.
0: Tady je potřeba také říct a s velkým respektem poděkovat Kristýně Horákové, generální sekretářce, která je teda neskutečně pracovitá, neskutečně šikovná. A všem Orlům, který vlastně při tom pomáhají, protože Orel to je nádherná organizace, to je ani organizace, to je společenství lidí, který to spolu baví. A vlastně ta naše historie, byť se to nezdá, tak je velmi pohnutá a je velmi vlastenecká, protože náš zakladatel Jan Šrámek už... V době, když se blížila nacistická okupace, tak spolu vlastně vedl Orly k přípravě na takovou tu odolnost, tu rezistanc. Jo? Dokonce zavedl v branné přípravě skok do hloubky.
1: Prosím.
0: Metr a půl do hloubky, což byla vlastně příprava na parakotoul.
1: Jo.
0: No a vlastně z toho vychází taky to, že vlastně Kubiš, Gabčík, Valčík, ještě někdo vlastně, to všechno byly Orlové. To znamená, atentát vlastně na Heidricha udělali Orlové. Nebo byli členové, samozřejmě ve spolupráci s dalšíma, abych někomu nekřivdil. Ale prostě ano, byli to Orlové a byli to vlastenci. Stejně tak, jako potom s nástupem komunismu, tak knězi Bula Drbola byli taky vlastně Orlové. Jo? A takže každý ten totalitní režim nás prověřil a Orlové prostě přinesli svoje oběti pro tu republiku a my se na to snažíme teďkom navázat v dobrém smyslu slova a podporujeme program odolnosti společnosti, kde Orel spolupracuje s řadou sportovních organizací, ale mimo jiné i s Ministerstvem obrany. máme takový program, jmenuje se Anthropoid, navazuje to vlastně.
1: Ano, tak jste si vypůjčili název.
0: Jo, jo. A jsou to akce po celé republice. Je to taková, řekněme, sportovně částečně. Je tam i zdravověda, záchrana života, je tam něco o historii, je tam například střelba z airsoftových zbraní. A je o to velký zájem a vlastně je to taková, řekněme, nejenom pohybová aktivita, ale zdravá výchova k vlastenectví. Že prostě my jako Češi máme svoji hrdost a pro ten náš stát jsme v případě potřeby ochotní i něco udělat. A tak se k tomu snažíme vést i tu mladou generaci, že jednak je důležitá láska k vlasti, láska k Bohu, ale současně tady bych navázal na tom masarykovské, že vlastenec znamená láska k vlastnímu národu, nikoliv nenávist k těm druhým národům.
1: Přesně.
0: Jo?
1: Ano, znamená, řekl by se, že je to stejné, ale je to prudce jiné.
0: Je to, a vidíme to i v dnešní době prostě, že mít hrdost jako národ je velmi pozitivní vlastnost a absolutně to neznamená nutnost se vymezovat vůči někomu jinému, protože jestliže sám jsem sebevědomý, tak to dopřávám i těm druhým, ale když sám mám mindráky, tak to pak promítám do těch druhých. No. To je realita.
1: Takže ano, skláníme se před statečností lidí, kteří se nebáli jít do věcí, které byly vlastně předem odsouzeny k tomu, že to nedopadne asi dobře.
0: Přesně tak.
1: Že ono to taky tak vlastně nedopadlo a že Sokolům samozřejmě také přejeme všechno dobré.
0: Přesně, a mezi nimi se Sokoly spolupracujeme velmi, velmi úzce taky. Aha. Oni přinesli taky velké množství obětí v obou režimech vlastně. Jo. A ta vzájemná spolupráce zase, když se síly spojují, je to dobrý. Je to dobrý. My jsme podepsali memorandum o spolupráci, znamená staré prvorepublikové křivdy jsou. Vítr to odnes a teď je to o té spolupráci, ano, že chceme ano, prostě ano. Spolu tvořit dobré věci.
1: Tak no. Jo, no, Kristýnku znám od jejich 5 let a Anička je moje příbuzná, takže to máme takhle doma. Tak, ty máš moc rád Oboroch.
0: Takže je to tak.
1: Rozdělíme náš hovor krásnou písní Oborohu.

trouve ça belle. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě. Mně patří svět se vším, co je na něm.

0: A po oborohu se pustíme do tvé části života, kterou můžeme označit jako politickou nebo na politickém poli. Trošku si říkám, jestli posluchači nezbystří, to už nás teda nebude zajímat, protože politika je nám protivná. Já myslím, že ty jsi příklad právě toho, jak politika možná může být trochu protivná, ale je vlastně užitečná a nezbytná.
1: Je to tak. Byť popravdě řečeno, já jsem si nikdy nemyslel, že politika bude ta hlavní věc, hlavní obor, které se budu věnovat. Já když jsem pracoval v terapeutické komunitě, tak jsem mě ta práce bavila, akorát potom jsem měl nějaké zdravotnické problémy a opět mě dávali do pořádku tady v Brně, v Hunicích. Čímž chci poděkovat, dávali mi do pořádku páteř. A takže chválím a děkuju. No a tehdy jsem cítil takové vnitřní povolání, že bych možná mohl jít sloužit jako dál. Že se zase, jak jsem říkal, to abrahamovské, že zbalíme stany a půjdeš tam, kam ti ukážu.
0: Ano. Jo?
1: A tak jsem zašel tenkrát za mýma kamarádama a říkal jsem, hele, cítím, že bych vám mohl být nějak užitečný, jestli chcete. A oni tehdy říkali, dobře, a nechtěl bys tu kandidátku vést, protože každý z nás má v tenhle ten moment něco rozjetého, rozjednaného. Já jsem říkal, je to na vás, když s tím budete v souladu, tak dobře. A Dačice jako město mám moc rád. Já jsem tam byl aktivní jako ochotnický herec, jsem tam dobrovolný rybář, no. Já jsem člověk spolkového života, protože vždycky, když lidi jdou dohromady, tak je to moc dobře.
0: Dobrovolný rybář je ten, který té chycené rybě dá potom zase svobodu?
1: V mém případě ne vždycky. Svobodu dostávají ryby, které nemají míru.
0: Mají to štěstí.
1: Mají to štěstí. Ale tehdy se stalo to, že vlastně jsem kandidoval, uspěl jsem a stal jsem se místostarostou v Dačicích. Shodou okolností to korespondovalo s rokem 2010, kdy vlastně lidovci vypadli ze sněmovny.
0: Ano.
1: A takže já jsem dělal místo starostu naplno, věnoval jsem se tomu. Komunální politika je skvělá práce, úžasná. Člověk je v kontaktu s lidma. To, když něco uděláte, to je, panečku, jiný rozměr, když někam dáte lavičku a odezvu máte do 14 dnů a když schválíte zákon o účinnosti až za 2 roky.
0: Ano.
1: A takže tam jsem pracoval jako místostarosta. Dneška na tom moc rád vzpomínám. No a tehdy pak byly vlastně předčasné volby a vůbec nebylo jistý, jak to dopadne nebo jo, jak to s náma bude. Já jsem říkal, to se držím celý život, prostě bez boje není vítězství. To znamená, když chcete vyhrát, musíte o to taky umět zabojovat. A já jsem říkal tehdy, že bych v Jižních Čechách tu kandidátku vést chtěl, bude-li o to zájem, dostal jsem důvěru a tehdy se to povedlo. Já to považuji za jako velký zázrak. Tenkrát jsem měl tu čest se na tom spolu podílet s Pavlem Bělobrátkem, s Marianem Jurečkou vlastně. A oni dva nad tím odvedli teda neskutečný kus práce. A ono se to tehdy povedlo. A ta křesťansko-demokratická politika, tohleto vidění světa se vlastně vrátilo zase do té nejvyšší ligy. A já jsem přesvědčený, že kdyby tam lidovci nebyli, tak tomu politickému spektru bude něco chybět prostě.
0: Takže ty nepatříš mezi ty lidi typu, pane Bože, prosím tě, ať vyhraju 1 000 000 v loterii, potřebuji dostavět dům a po 5 letech modliteb zahřmělo z nebe ozval se, tak si konečně vsaď.
1: Kup si los, jo, to znám. Ono je to takové to, modli se a pracuj, ora et labora. Jo, prostě ano, anebo člověče snaž se, pán Bůh ti pomůže, jo. A pro mě je v tom úžasná inspirace v podobenství o marnotratném synu, jo? Kdy tam, oni říkají, kdy vlastně ten návrat k tomu otci, toho marnotratného syna, kdy nastal? No a on nastal v okamžiku, když seděl, díval se na ty vepři, jak žerou ty bukvice, nebo co tam je, a řekl, vstanu a půjdu. Jo? A omluvím se otci a tak dále. To znamená, jako tímto okamžikem, že něco udělám a Pán Bůh mi na té cestě řekne, je něco, co je pro mě velmi určující. Jo? Mm-hmm. Můžu tisíckrát se modlit a můžu tisíckrát spekulovat a vymýšlet, ale v okamžiku, když to nenaplním krokem konkrétním, tak mnohdy těžko očekávat, že se něco změní. Mm-hmm.
0: Co bys prosím tě poradil mladému člověkovi, který má předem jakousi výbavu pro tu veřejnou práci, ale říká si, no jo, já bych se potom z toho potřeboval zase už třeba vymanit, až mě to unaví, anebo já se namočím a on je to takové to špinavé, já už bych zůstal na pořád špinavý, tak já do toho radši nepůjdu. Víš, takové ty námitky, které se můžeš asi ještě další přidat.
1: Mohu. Je jich mnoho. A já, když mám možnost provádět studenty třeba v Poslanecké sněmovně nebo se studenty diskutovat, protože já nabízím a dělám různě přednášky například o umělé inteligenci a chování, bezpečné chování na sociálních sítích a tak dále, tak těm lidem vždycky říkám, je nesmírně důležité, abyste byli aktivní ve veřejném životě, ve všech úrovních, od komunální politiky výš. Protože buď ten svět budete vytvářet vy podle svého obrazu, anebo ho budou vytvářet jiní podle svého obrazu. Prostě proto, že ve veřejném prostoru neexistuje politické nebo společenské vakuum. Prostě fenomén moci je, vždycky někdo tu moc bude utvářet a vždycky někdo bude dávat pravidla. A v okamžiku, když křesťani vymizí z veřejného života, tak ten svět prostě se bude utvářet jinak. A konec konců ono, lidi neustále na politiku nahlíží, že to je prostředí, kde se ušpiní a ne, je to prostředí jako jakékoliv jiné. Jednak v každém kolektivu funguje Gaussova křivka, kde máte část géniů a část lumpů. To je úplně jedno, jestli to je běžná společnost, podnik anebo politika. Druhá věc je, že jediný, kdo to má ve své moci, jak se bude chovat, je člověk sám. A já s určitou nadsázkou říkám, že byť mám za sebou psychoterapeutický výcvik, tak takovou sebezkušenost, jako vám dá politika, to nikde jinde nezažijete. Takže pro osobnostní rozvoj je politika neskutečně dobrý instrument nebo dobrá cesta. Jo? Jednak to je zkouška toho, co skutečně věříte, jaké máte hodnoty, současně, kde máte ty hranice, že držíte ty hodnoty a směr a kde jste ochoten a schopen dojít nějakého kompromisu, abyste si zachoval sebeúctu. A v tomto ohledu je to skutečně skvělá cesta. Je to náročné na čas, na to se musí každý připravit, to není o 8 hodinách od pondělí do pátku, jako ten čas, to je asi ta největší oběť na úkor rodinného života, to je třeba vzít jako fakt. A druhá věc, k politice, a teď budu mluvit o sobě, nebudu mluvit za ostatní, jsem vždycky přistupoval jako k službě. To znamená, že já jsem tady od toho, abych vlastně sloužil. To znamená, že ne abych podlejzal, ale dostal jsem od lidí mandát, abych je hájil a reprezentoval a prosazoval jejich zájmy. A to je pro mě důležitější. Důležitější mnohem víc, než třeba nějaký, řekněme, stranický tlak na některé věci. Ano, chápu, že tam musí být nějaký konsenzus, ale první, komu skládám účty, jsou lidi, kteří mi dali důvěru. Mm-hmm. A těm já se odpovídám v regionu. S těma já pak mluvím.
0: Jak moc potřebuješ dobré pomocníky, rádce, specialisty na různé profese při své práci?
1: Bez toho to nejde. Naprosto klíčové je, že tým kolem vás svědčí o tom, jaký jste. První věc. Druhá věc, potřebujete lidi, kteří jsou dostatečně silné osobnosti, aby vám dokázali říct, tohle se povedlo, anebo tohle bys měl dělat třeba jinak, nebo by to chtělo nějak poupravit. A chce to lidi, kteří jsou současně loajální, protože s nimi řešíte mnohdy strategii a přemýšlíte nahlas, než vznikne ta finální podoba. A já osobně se věnuju otázce obrany a bezpečnosti a tam prostě potřebujete lidi kompetentní a potřebujete z různých oborů, potřebujete to k diskuzi nad zákony, potřebujete to k diskuzi k určitým tématům a to se prostě buď budete jalovej a bez názoru, ne, že by to tak nešlo, ale to není moje cesta, anebo budete mít názor, budete vědět, jak to chcete, což samozřejmě znamená, že některé lidi můžete proti sobě popudit, protože to tak je. Na druhou stranu, já jsem přesvědčený, že politika je o střetu názorů a tak to má být. A co se týká prostě dnešní doby, kterou prožívám a která mě osobně i částečně trochu trápí, tak je v tom, že mám pocit, že někdy je kompetence nahrazovaná loajalitou a to je ke škodě nás všech teda. A to se netýká jenom politiky, to se týká i ostatních oborů.
0: Já jsem se tím vytvořil trošku oslý můstek k tomu, že kdo by si netroufal dát svoji tvář jaksi do pranice, tak může začít právě třeba jako odborný asistent, jo, který dělá taky dobrou práci, ale neprodává svoji kůži na trh napřímo.
1: Víte, je to jeden z nejlepších způsobů, jak zjistit, jestli je to moje cesta nebo ne. Jo, podívej, to je, když zjistím, jak se tam k sobě lidi chovají, jak to funguje, jak je to náročné na čas, tak můžu říct, jo, to mě baví, to bych chtěl, nebo říct prostě tohle tomu třeba nejsem ochoten obětovat, nebo to není prostředí, který mi vyhovuje. Současně můj osobní názor je, že do politiky by měl jít už člověk, který má něco odžito. Protože jsem přesvědčený, že mě taky formovalo to, když jsem stával na půl čtvrtou na jatka nebo do kravína, když jsem dělal stájeníka. Prostě...
0: Takový čas ani pán Bůh nestvořil.
1: No, když jsem zažil regulérní práci, když jsem měl možnost vidět, jakým způsobem se utváří politika, jak ten stát funguje, k čemu jsem měl připomínky. A tím, že má člověk odžito, tak má za sebou i řadu chyb. A já jsem přesvědčený, že nejlepší způsob, nejlepší škola je poučení se z určitých vlastních selhání. Jo? A potom, když jdete do politiky, tak i tohle to vás třeba vede k určité pokoře, k respektu k druhým, protože jít do politiky bez pracovních zkušeností mi připadá, jak když ten život není úplný. No. Ne, že by tam takový lidi nechodili, samozřejmě známi, ale přece jenom je dobré ten život poznat z těch různých úhlů, z různých pozic. No.
0: V tomhletom směru možná určitě odvedla velmi dobrou práci Míša Šojdrová v roli europoslankyně,
1: přesně,
0: které se tam na těch stážích a náslyších a návštěvách vystřídali snad desítky lidí a mnozí z nich se stali potom opravdu jako dobrými politiky v tom kladném smyslu slova.
1: Jednoznačně a tady patří poděkování všem vlastně, kteří tohleto umožňují, protože je to škola života, kterou jinde nedostanete. A takže i tady já vyzývám posluchače, posluchačky Rádia Proglas, ať prostě jsou aktivní v tom veřejném životě. Prostě pasivita nikdy nic dobrýho nepřinesla, ani v soukromém životě, natož v tom veřejným. Jo? To znamená, a nemusí to být rovnou nějaké členství v politické straně, ale už tím, že třeba jsem aktivní, teď nás čekají komunální volby, ale i další, prostě tím, že jsem aktivní ve svém prostředí, tak ho spolu vytvářím. A pro mě osobně je to ten nejtypičtější rys křesťanství, že tím, že jsem aktivní, jsem tím aktivním kvasem v té společnosti. Jo? A je to ten nejlepší způsob evangelizace. Prostě tím, co žiju, tím, jak o věcech přemýšlím, tím, že říkám svoje postoje, tak to prostě formuje to okolí. Jo?
0: Takže vlastně z tvé životní zkušenosti je velkou výhodou, když člověk začne v nějaké municipalitě, někde v komunálu. Jo, já si pamatuju třeba ale to už je víc než komunál, být hejtmanem, jako byl Standa Juránek, to byl podle mě nejlepší hejtman.
1: Skvělej, přesně. Jako jo, historii. To je skoro ikona jihomoravská.
0: Ano, ano, ano. A to byly začátky toho všeho, ano, že jo? Včetně názvu Jihomoravského kraje a tak dále. A to na nás mělo tenkrát obrovský vliv, právě ten entuziasmus a ta důslednost té práci, takže tam začít, mít už něco odžito, mít nějaké vzdělání, nějakou odbornost, mít zázemí toho, že kdyby něco, tak se rukama uživit vždycky umím, takže mám jakousi jistotu a potom teda, nebo už zároveň souběžně můžu dávat ty svoje znalosti ve prospěch druhých lidí.
1: Jo, ale tam ještě bych tam přidal ještě jednu věc a to je umění dialogu. To znamená schopnost naslouchat. To neznamená vždycky jako plnit ta přání, ale umět vyslechnout.
0: To jsi mi zrovna nahrál. Ty chodíš dost často do rozhlasových a ještě více do televizních debat a diskusí. Jak se připravuješ?
1: Připravuju se, protože jedna věc je, že když jdu diskutovat, tak nejradši diskutuju o datech. To znamená to, co se dá například změřit čísly a nějakým způsobem kvantifikovat. A připravuju se, abych dokázal dobře formulovat názory, které se týkají té problematiky. Současně pravda je, že já kolem těch věcí, co dělám, tak studuju permanentně. Ale přece jenom, když jde člověk do živého vysílání, tak tam to, co řekneš, to už prostě nedáš zpátky. Jo? To je realita. A to, co já vidím jako určitý limit té diskuze, kam se to posunuli, ty veřejné diskuze, je, že já se umím připravit na tvrdou diskuzi, věcnou diskuzi. To s tím já problém nemám. To, s čím se obtížně vyrovnávám, je, když třeba v těch diskuzích zazní lež anebo nějaká manipulace. To je, já nevím, kdo to říkal, Filip Neri, to je, moc se mi hrozně líbí, opět taková historka, kdy k němu opakovaně chodila ke zpovědi nějaká klevetnice. A ona mu říkala prostě, a furt se toho nemohla zbavit a vždycky dostala za pokání nějakou modlitbu a už ho to naštvalo, tak při jedné zpovědi ji vzal na věž a roztrhl polštář a to peří se rozlítalo po městě. A on říká, a jako pokání dostaneš, že ty peří půjdeš pozbírat. To jsou ty tvoje klevety, které prostě roznášíš mezi lidma.
0: To si myslím, že to byl ten Filip Neri, protože on teda měl k humoru blízko a k takové té rozšafnosti.
1: Takže tohle to je vlastně opět, jako v reálném životě. Můžeme spolu souhlasit, můžeme spolu nesouhlasit, ale v okamžiku, jak v tom je lež, jak v tom je manipulace nebo vzájemná dehonestace, urážky, tak to není dialog, to jako to ne.
0: Taková typická věc je dneska, když sedíš proti druhému z řečníků a on řekne, no tím, že se odebere 8 miliard za koncesionářské poplatky lidem, tak to nebude nikde chybět. To se přece vezme ze státního rozpočtu. No jak se na to dá reagovat? Když by si člověk řekl, že ten člověk je hlupák, ale on není hlupák a on to přesto tvrdí.
1: No, protože do určité míry se z veřejného prostoru vytratilo kritické myšlení. Nekritické přijímání určitých argumentů, ať už to říká kdokoliv, jenom na základě toho, že mu fandím, je špatně pro každý tábor. Jo? Vždycky každý z nás by měl kriticky posuzovat, což neznamená permanentně kritizovat. Jo, to je důležité si neplést. Ale když mi někdo něco říká, zvážit zaprvé, kdo to říká, odkud ty zdroje bere, no a taky třeba, co je tím úmyslem. Jo? Protože stejným způsobem si myslím, že bychom se měli chovat k světským institucím, ale například i k církvi. Já v tomhle ohledu si myslím, že nevýjímaje. Jo? Slepá poslušnost nepatří úplně k těm nejlepším lidským vlastnostem. Jo? Takže co se týká koncesionářských poplatků, tam to má několik rozměrů. Jednak teda, že a o tom jsem přesvědčený, že je snaha umlčet nepříjemné novináře a nepříjemné otázky, protože to, co politici nemají rádi, je, když se někdo ptá na něco, co tomu druhému vadí, nebo je mu to nepříjemný. V okamžiku, když to bude vláda, kdo rozhodne, jaký bude rozpočet veřejných médií, tak samozřejmě, když vám dá polovic peněz, tak to se hůř argumentuje čímkoliv. A nehledě na to, že to zadlužení země je tak obrovský, že já, když se bavím s lidma, tak mnohdy oni říkají, no, tak milion si ještě dovedu představit. Já říkám, a miliardu? No, to je peněz, to já vůbec nevím, kolik to je. Já říkám, a víš, co to je dluh 360, 380 miliard? Říká, to mi ani neříkej, to nikdo nezaplatí, to já už, to mě trápit nebude, já už jsem starý. No, bude. Prostě, jako, daně a smrt. Ano. To jsou věci, které jsou věčné. Prostě. Tak. Takže jenom pro ilustraci, jestli se prostě budeme zadlužovat stejnou rychlostí, tak teď platíme nějakých 100-120 miliard ročně za státní dluh a tímhletím schodkem to naroste o dalších 25 miliard. To jsou jako čísla, kterých se až jako lekám, jo. A já jsem přesvědčený, že například ke křesťanství patří to, že se dluhy nedělají, anebo takové, o kterých prostě víme, že dokážeme splatit, aby jsme tu rodinu nedokázali přivést na buben.
0: To je možná zrovna tvůj obor, právě být v té branné složce a vysvětlovat lidem třeba důvody k naplňování 2%, které jsou naprostým minimem, ale i k zvyšování postupnému na těch 3,5 plus 1,5, že na přidružené stavby. Nám, některým křesťanům, se to jako těžko poslouchá, protože my přirozeně řekneme, no přece my nechceme válku, my chceme mír, tak proč se mají vynakládat peníze na zbraně? Dokonce nedávno byly banky, to je tak 10 let zpátky, kde vlastně oni nedávali žádné úvěry na cokoliv společného s výrobou zbraní.
1: Kdyby ten svět byl tak černobílej, tak by v řadách katolické církve nebyli svědci, kteří byli vojáky. To znamená, že i vojáci, a já znám i v dnešní třeba armádě, no, v policii, lidi, kteří jsou věřící. A já osobně jsem přesvědčený, že zdravá míra sebeobrany je projev zdravého křesťanství. Protože já jako člověk se můžu rozhodnout, že se obětuju a že se stanu mučedníkem, to je moje volba. Na druhou stranu, když někdo přijde a řekne, bude ohrožovat moji rodinu, můj dům, tak adekvátním způsobem já toho člověka prostě umravním. Jo? Nehledě na to, že když mě prostě někdo bude ohrožovat na životě nebo mé blízké, tak je mojí povinností jako otce rodiny jí chránit. Stejným způsobem, jestliže někdo přichází a když to přenesu na to, co se děje na Ukrajině, co tam dělají Rusáci, jestliže někdo vidím, že se chová na cizím území, že vraždí děti, bombarduje nemocnice, dětský onkologický nemocnice, znásilňuje ženy, no tak tohle to já nikdy nedopustím, aby se prostě u nás dělo. Já jsem zodpovědný, protože ten mandát mám, aby jsme se bránili. Jo. A z toho důvodu jsem přesvědčený, že některé státy rozumí pouze tomu, že jste silní a pak vás nenapadnou. Je to podobné jako v životě. Jako každý, kdo se nějakým způsobem setkal s šikanou, tak ví, že ten, kdo šikanuje, je většinou nějaký zamindrákovaný blbeček, omlouvám se za tenhle ten termín, který si potřebuje rovnat sebevědomí na někom, kdo je slabší. A pochopí, že se to nedělá, buď že dostane na budku, anebo že se prostě sejde parta kamarádů, ty se mu postaví a řeknou, takhle se chovat nebudeš. No a bohužel nějak tak tímhle způsobem se chovají některé státy, mezi které já třeba řadím i Rusko. A jedno latinské přísloví říká, chceš-li mír, připravuj se na válku. To znamená, ano, my musíme být silní, odolní a připravení na krizové situace a jednoznačně se ukazuje, že do budoucna, a už v té situaci jsme, že odolnost společnosti není otázka několika desítek tisíc profesionálů, tím myslím armádu a policii, ale odolnost společnosti se týká nás všech a ta doba, která přichází od nás, bude chtít skutečně zodpovědnost za nás, za naše rodiny a za svět kolem nás.
0: Jan Bartošek, lidovec, V družném hovoru s Martinem Holíkem v pořadu Na stole je téma. Honzo, já moc krát děkuju za ty kilometry a čas, které jsi volil pro cestu na Velikovu. A milí posluchači, pokud budete chtít tohoto dobrého muže, který, jak slyšíte, jak je orientován, co dělá, co dělal, co myslí, tak ho můžete podpořit. A je to potřeba. A já se k němu připojuji s tím, že říkám, kdo něco umíte a už máte něco odžito a umíte se uživit i rukama, i hlavou, tak pojďte do toho. Znám teďka hodně svých blízkých, kteří říkají ano, teď je ta doba, kdy je potřeba opravdu přiložit ruku k dílu.
1: Je to tak, já moc děkuji za pozvání, já jsem se s tebou na dnešní rozhovor těšil a mám radost z toho, jak to uteklo. To tak. Byl krásný rozhovor. Děkuju a podporuji to, co říkáš. Buďme aktivní jako lidé, jako křesťani. Utvářejme ten svět kolem nás, aby byl dobrý.
0: Já vidím, že to bude i na další pořady, takže se těším na příští rozhovor. Pěkně zdravíme od proglasových mikrofonů. Naschledanou.
1: Děkuji, hezký den.

kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina, jak malým,

požehnaní. On učinil nebesa i zemi, nebesa ta patří Hospodinu. Zemi dal však lidem, mrtví nechválí už Hospodina. Nikdo z těch, co se stupují v říši ticha, i však budeme Hospodinu dobrořečit.

Krásný čas na Proglasu po jedné hodině noční vám přeje Daniel Blaške. Před námi je hodina komorní hudby, která nám přinese tři kusy. Tím prvním bude sonáta pro klavír a housle a dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hrát bude na housle Isaac Perlman, na klavír Daniel Barenboa. Dalším kusem bude sonáta pro housle a klavír F-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zde nám zahrají Ivan Ženatý na housle a Josef Hála na klavír. A posledním pak bude smyčcový kvintet G-dur opus 111 Johannesa Brahmse. Hrát nám bude Verdi kvartet ve složení Susanna Rabenschlag a Johannes Hermann housle, Karin Wolf viola, Zoltán Paulich violončelo a hosté Hermann Voss a Peter Buck housle. Přeji krásný, ničím nerušený poslech.

Na Proglasu jsme vyslechli sonátu pro klavír a housle Ádur Wolfganga Amadea Mozarta, kde nám hrál na housle Itzhak Perlman, na klavír Daniel Barenboim. Dále sonátu pro housle a klavír F-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho v podání houslisty Evena Ženatého a klavíristy Josefa Hály. A na závěr smyčcový kvintet G-dur opus 111 Johannesa Brahmse v podání Verdiho kvartetu.

0: Nejen chlebem živ je člověk. Bible prostě mluví.
1: Tento měsíc se v našich zamyšleních zabýváme hodně praktickými věcmi života. Mluvili jsme o penězích a majetku a dnes se posouváme k tomu, co je, nebo by aspoň měl být, základní způsob, jak se k penězům a majetku dostat, a tím je práce. Práci často nebo minimálně občas považujeme za jakési nutné zlo a přesto jí trávíme tak velkou část života. A právě to, jak k práci přistupujeme, je klíčové. Výstižně to vyjadřuje tento příběh.